0: nevěstu.
1: Ve čtení na pokračování postupně procházíme povídkami Mirka Vostrého, které sestavil do knihy Muzikant na jezeře. Dnes se završí sedmá povídka, která nese název Třešně měla nejradši. Minulá část vyprávěla, jak Adolf Komínek za války zapálil sklad munice, ve kterém byl SSák, co mu znásilnil snoubenku a málku. Adolf unikl vyšetřování gestapo a po válce si ji vzal. Jejich vztah však navždy poznamenalo Amálčino trauma. V roce 2016 svůj příběh vypráví Šimonovi. Zdá se ale, že jeho příběh není uzavřen. Minulost ještě neřekla poslední slovo. Čte Vladimír Hauser.

Listopad 2015. Starý pán měl za sebou vyčerpávající týden. Nejdřív cesta autem až z Egelnu, co leží kousek od Magdeburku. Jel sám, a to je v takovém věku úctyhodný výkon. A potom bezvýsledné putování po středočeských vesnicích. Začal v Maršovicích a když tam nepochodil, navštívil snad 2 tucty obcí v okruhu 25 kilometrů. Pokaždé, když se přiblížil večer, si našel nějaký nocleh. Někdy narazil na penzion, jindy prostě zazvonil u branky a na první až druhý pokus ho nechali přespat. Dostal večeři i snídani a než odjel, nabídl rozumnou sumu. Tu si ale domácí většinou nevzali. Objížděl obec za obcí, rozhodnutý najít, co hledá, jenže mu pomalu docházely síly. Tak ještě tady, rozhodl se. Pak se jede domů a on se bude muset smířit s tím, že jsem cestoval zbytečně. Golfa zaparkoval na náměstí, už si pomalu zvykl, že Češi pořád ještě nepřišli na to, jak se na parkovném dá vydělávat, a vstoupil do hospody. Naděje, že by zrovna tady mohl uspět, si už nedělal. Proč taky? Tady se mluví česky, Helmute, zabručil chlap do svého půl litru, když od výčepu zaslechli němčinu. Debile, usadil ho Matěcha a zvedl se ze židle. Němčina nebyla zrovna jeho parketou, ale něco si z dětství ještě pamatoval. S určitým úsilím dobře oblečeného starce pozval: Kommen Sie sich zu setzen. Němec s povděkem přijal nabízenou židli. Bier? Zeptal se Matěcha. Nein, ich bin hier mit dem Auto, eine Tasse Tee, bitte. Matěcha mu tedy objednal čaj

Adolfu Komínkovi chvilku trvalo, než přepnul na němčinu. Neslyšel ji přes 70 let, když se ale zorientoval, rozuměl docela dobře. Andreas Kieser, představil se návštěvník. Komínek pustil informaci do mozku, ale než se kdesi hluboko stihl otevřít ten správný šuplík, pousmál se a pozval Kiesera dál. Na to, že ten chlapík v hospodě říkal, že Komínek je tak trochu bručoun, se tváří docela přátelsky, uznal Kieser. Amálie seděla na pohovce a na klíně měla otevřené květy. Jestli si něco četla, to Adolf nevěděl. V posledních 70 letech téměř nikdy neměl jasno, co se jeho ženě honí hlavou. Když vstoupili, Kieser zamířil k Amálii, že se s ní pozdraví. Ona vstala a podala mu ruku. Amálie Komínková, es freut mich, Herr Kieser, pronesla naprosto automaticky, jako by věděla, jakému jazyku ten člověk rozumí. Pak si sedla a znovu se zahleděla do časopisu. Komínek usadil Kiesera ke stolu. Kávu, čaj, šnaps? Po chvilce se Adolf vrátil z kuchyně s kávou a štrůdlem. Apfelstrudel, rozářil se Kieser. Od té doby, co jsem sám, žena mi zemřela před 12 lety, jsem ho neměl. Vypadá báječně. To paní Amálie? Otočil se na ní. Amálie zaslechla své jméno a pohlédla na Kiesera. Bez jakéhokoliv výrazu. Jo, a já jí trochu pomáhám, upřesnil Komínek, který štrůdl i veškeré další pokrmy od nepaměti připravoval sám. Kieser se napil kávy a když se zakousl do štrůdlu, div se nerozplynul blahem. Ano, to je on, takový uměla péct jen moje trůdy. Jsem rád, že vám chutná. A jestli se můžu zeptat, ano, promiňte, neřekl jsem vám, proč vás obtěžují. Vůbec neobtěžujete. Kieser mu ukázal fotografii. Byl na ní pohledný blondětý mladík v uniformě. Komínek zvážněl. Kdesi v hlavě se mu tvář z fotografie propojila s příjmením člověka, který seděl naproti němu. Okamžik na to se málem zamračil, ale než se to stalo, ovládl se. Ne, toho neznám. Kdo to je? Prohlásil. Tato tvář mi nic neříká. Rád bych vám pomohl, ale... Amálie najednou zvedla zrak od časopisu a přišla ke stolu. Ukažte, řekla bez jakékoliv emoce. Chvíli si mladíka prohlížela a její výraz se nijak nezměnil. Naprostý, neprůstřelný nezájem, prostě nějaká fotografie. Adolfovi, protože ji znal celý život, se ale zdálo, že se hned při prvním pohledu na SSáka otřásla. Jen neznatelně. Amálie vrátila fotku Kieserovi a on jí pohlédl do očí. Ona ale nic neřekla, ani nenaznačila. Tak zase nic, povzdechl si v duchu Kieser. Komínek si s ním ještě chvilku povídal. Kieser mu vyprávěl, jak se na stará kolena vypravil tam, kde jeho bratr pravděpodobně zahynul a že než umře, rád by vypátral, co se s ním stalo, jenže o tom nikdo nic neví. Když se rodiče po válce vyptávali na úřadech, tak nezjistili nic a na věčnost se odebrali, aniž by se dozvěděli, jak jejich syn skončil. A on se odhodlal až teď, na sklonku života. Jenže je už unavený a chce se vrátit domů. Nebude to ale trvat dlouho a s bratrem se setká. I když

0: Duben 2016. Asi jsem mu měl říct, jak to bylo, řekl Komínek, když vyprázdnil sklenku a podal ji Šimonovi, aby mu dolil. Francouzský koňak tekl do krku překvapivě snadno. V tomhle věku si člověk nemá hejčkat nenávist z mládí. Jenomže já jsem byl zabejčenej. Když někdo hledá takovýho, tak je určitě z podobného těsta. Tím spíš, když je to jeho bratr. Proč by mu v tom měl slušný člověk pomáhat? Prostě jsem ho nechal odejít. Šimon mlčel. Naprosto Komínka chápal. Pomalu bylo na čase se rozloučit. Slunce už bylo těsně nad obzorem a Komínkův příběh byl u konce. Žádný happy end se nekonal. Šimon čekal, že ho teď Komínek požádá, aby mu pomohl vstát a rozejdou se. Komínek ale seděl dál.
1: Ten Němec odešel a já jsem si až po chvíli všiml, že se něco změnilo.
0: Šimon, který už stál s lahví a skleničkami v ruce, zbystřil.
1: Amálka byla najednou jiná. Oči jí svítily tak, jak jsem je znal, než... Víš co? Stefan, řekla. Krásný kluk, ale to, co mi proved. Kdo ví, kde je mu konec? Najednou, jako by z ní všechno spadlo. A od té chvíle byla jak vyměněná, jako za mlada. Bylo jí skoro 90, ale chovala se jak mladá holka. Jakoby konečně našla život, který si právě teď chtěla naplno užít.
0: Šimon si v úžasu sedl vedle Komínka a otevřel koňak.
1: Amálka mě vzala za ruku, jako kdysi dávno, a odvedla mě do zahrady. Oči se jí rozářily jako dvě slunce.
2: Třešně, podívej, za pár měsíců rozkvetou. Nebudeme ale čekat na máji, pusu si pod nima dáme hned, jak se rozvinou první poupata. Nebo radši teď. A pevně se ke mně přivinula.
1: Byl to políbek, na jaký jsem čekal celý život.
0: Komínek chtěl pokračovat, ale hlas mu selhal. Po tvářích mu stékaly slzy. Padl další a poslední panák a teprve po něm se mu vrátil hlas.
1: Pane Bože, jak já byl šťastný. Jakoby jsme se vrátili do mládí a Amálce, tý báječný, krásný holce, bylo zas 20. Tam v sekretáři, že vy tam máte flašku, zkusil Šimon a už měl potíže vyslovovat.
3: Dojdi pro ní, přikázal Komínek.
0: Šimon se vrátil a sedl si vedle Komínka. Oba byli, vláční je slabý výraz, spíš pod obraz, ale Komínek byl šťastný a Šimon s ním to štěstí sdílel.
1: Furt jsme se drželi za ruce, chodili jsme spolu po městě, i tam dolů k panskému rybníku, tam nám bylo nejlíp. A já měl pocit, že jsem se konečně dostal do ráje.
0: Šimon zhluboka vydechl.
1: Co vám přeju? Ani nevíte, jak moc. No jo, jenomže všechno má svůj konec. Amálku jsem v březnu pochoval. Jsem sám a je mi smutno. Ale ani nevíš, jak se na ní těším. Pomazlím se tady s těma třešněma, když Bůh dá, tak možná i ořechy sklidím. Máš rád ořechy?
0: Šimon přikývl. Kdo by neměl?
1: Tak jsou tvoje. Přijeď si pro ně. Buď ti je připravím, nebo si je sklátíš sám. Klíč bude pod tím Afrikánem, co ho mám venku na okně.
0: Naprosto šťastný Komínek, který se loučí s vezdejším světem. To bylo víc, než Šimon mohl jen tak snést. Objal ho kolem ramen. Po chvíli ho ale něco napadlo.
1: Adolfe, vy jste toho nikdy nelitoval?
2: Čeho?
1: No přece, že jste ho zabil.
0: Komínek se na něj podíval, jako by Šimon mluvil nějakým vysokohorským nářečím.
1: Byl to sice hajzl a vy jste byl právě na to, vysvětloval Šimon. Ale přece jenom to nebyl jen trest, to byla spíš ta pomsta.
2: Byla, souhlasil Komínek. Jenže já jsem to chápal tak, že Amálce sice pomoct nemůžu, ale jestli můžu dát věci aspoň trochu do richtiku, tak to mám udělat.
0: Komínek se Šimonovi podíval do očí. Hledal v nich známku nesouhlasu. Tu ale nenašel.
2: Teď se mě možná chceš zeptat, jestli bych to udělal znova.
0: Šimon přikývl. Tu otázku už měl na jazyku.
1: Těžko říct dneska, ale nejspíš jo. Vlastně určitě. Zabil bych i tebe, kdybys mi šáhnul na Amálku.
0: Šimon uznal, že tohle vůbec nemá právo hodnotit. Komínek se zahleděl do trávy. Po chvíli zvedl hlavu.
2: Víš, co mě ale furt mrzí? Že jsem tomu chlápkovi, tomu Kýserovi neřekl, co chtěl. Zaslouží si, aby se o bratrovi dozvěděl pravdu. Nenže já mu to už nepovím.
0: Dřív, než si Šimon uvědomil, že mluviti stříbro, ale mlčeti zlato, z něj vypadlo.
1: A řek vám, odkud... víte co... Odkud je?
0: Komínek ho nasměroval na Egeln.
2: To budeš hodnej. Vím, že to není tvoje věc, jenomže já jsem jenom díky němu prožil svých nejšťastnějších pár měsíců. Jeho bratr mi vzal 70 let života a on mi je zas vrátil, i když jen na chvíli.
0: Na cestu domů nebylo ani pomyšlení, tak se Šimon chystal přespat v autě. Pro všechny případy má v kufru připravenou deku a když sklopí zadní sedadla, bude to nocleh skoro jako v interkontinentálu. Nad ránem ho nejspíš vzbudí zima, tomu ale bylo fuk. Komínek nicméně trval na tom, že se Šimon znovu vyspí v Amálčině posteli.

Červenec 2016. Když nastal čas naplánovat letní dovolenou, Šimon navrhl, že by tu letošní mohli strávit v Německu. Proč ne třeba v pohoří Harz? Lenka ani Verča nechápali, co to do něj tak najednou vjelo, doposud nepoznanou exotiku ale uvítali. Každé léto se totiž jezdí jen na Mácháč nebo na pastviny. Utábořili se v kempu poblíž přehrady na řece Bode a kromě koupání podnikali výlety do Národního parku, kde se mimo malebných hor nachází i řada pozoruhodných zřícenin. V polovině týdne nechal Šimon holky u jezera a že si pojede něco zařídit. Lenka sice vyzvídala, Šimon ale slíbil, že jí všechno poctivě poví, až se vrátí. Do Egelnu se autem nejede ani hodinu, za to pátráním po Andreasi Kisserovi Šimon strávil větší část dne. Teprve k večeru zazvonil u jeho dveří. Starý pán sice netušil, co k němu toho cizince přivádí, než mu ale Šimon s měsící angličtiny a němčiny stihl vysvětlit, proč tu je, pozval ho dál. U čaje si pak vyslechl příběh svého bratra od znásilnění Amálie až po komínkovou pomstu, aniž by Šimona jedinkrát přerušil. Teprve potom promluvil. Asi se budete divit, ale nijak zvlášť mě to nepřekvapuje. Byl to sice můj bratr a o mrtvých jen dobře a tak dál, jenže tohle na něj sedí. Zamračil se a zakroutil hlavou. Zrovna tohle jsem ale nečekal. Andreas Kieser se odmlčel. Po chvilce Šimonovi nabídl skleničku šnapsu. Děkuju, ale nemůžu, jsem tu autem. Vyřídíte prosím panu Komínkovi, že ho naprosto chápu? A že mi to je líto? Na jeho místě bych nejspíš udělal to samé, kdybych našel odvahu. Obdivuju, že on ji našel.

0: Do Neveklova se Šimon dostal až 2 týdny po dovolené. Když zazvonil u komínka, ten neotevřel. Zkusil dveře, ty ale tentokrát byly zamčené. Afrikán, vzpomněl si. Nadzvedl květináč a vzal klíč. Nahlédl do pokoje a pak vyšel na zahradu. Třešně byly dávno sklizené, ale ořešáky obsypané zelenými ořechy slibovaly bohatou úrodu. Komínek nebyl ani tady v sadu. Šimon si sedl pod třešeň. Dal by si panáka, jenže dnes sebou koňak neměl. Chvíli poseděl a v duchu se rozloučil s komínkem. Když se vrátil do pokoje, otevřel sekretář. Třešňovice byla na svém místě. Šimon vzal lahev do ruky, pozvedl ji jakože na zdravý a nasplněný úkol, ale nenapil se. Sotva vstoupil do lokálu, Matěcha na něj o stolu zamával.
1: Přijel jste za Ádou, že jo?
0: Šimon přikývl a přisedl si.
1: Čekal na vás, ale už jste to nestih. Předevčírem jsme ho pochovali. Nevím sice co, ale říkal, že jste to za něj vyřídil. Takhle spokojenýho jsem ho viděl naposled, když se mu probrala žena.
0: Dal bych si pivo, odpověděl Šimon. Když ho hospodský přinesl a Šimon s Matěchou si cinkli, Matěcha pronesl spíš pro sebe, stejně bych se jednou rád dozvěděl, co Áďa udělal tak slavnýho, že mu za to tenkrát dali tu medaili. Připozdívalo se a Šimon chtěl jet domů. Teď už ne, ale kdybych se sem nedostal dřív, tak si na podzim přijedu pro ořechy. Všechno vám to pak povím, jo? Zvedl se a šel k výčepu zaplatit. Najednou stál Matěcha vedle něj.
1: Tohle vám prej mám dát, až se tu objevíte. Nosím ji furt u sebe, pro jistotu. Tak tady ji máte.
0: Položil na pult čepici s orlicí, co drží v pařátech hákový kříž. Teprve teď si Šimon všiml, že je na týle malinko ohořilá. Než sedl do auta, zašel na hřbitov. Čepici si dal na hlavu a zasalutoval.

Knihu povídek Muzikant na jezeře napsal Mirek Vostrý, vydalo nakladatelství Návrat domů v roce 2023. Četl Vladimír Hauser, hudbou obdařil Jonatan Kaleta. Pokračovat budeme dnes ve 12 hodin 15 minut, kdy otevřeme další povídku, totiž nejrychlejší kůň na světě.

Nejde milovat bez odpuštění, nejde se postavit na slova, když jim nevěříme. Píseň Don't Believe Them Lauren Daigle nás přivedla téměř ke třetí hodině raní, ale ještě pár písní je před námi, třeba od Míši Kadlecové.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

Jamie Kmet a píseň Břemena. Své těžkosti břemena můžeme složit u Ježíše, u jeho nohou. On je dobrý a nese nás. Oslavujme jej za to. A po třetí hodině se vydáme na jednu z chalup, kde se buduje společenství, kde rostla společenství, totiž na České Milovi.

Chalupy, kde roste společenství. To je série zastávek v relaci Řeka života, kterými nás provází Broňa Procházková. A v této hodince se na Rádiu 7 vydáme do Českých Milov. Dobrý poslech přeje Pavel Kohl.

0: Řeka života. Příběhy lidí, kteří se vydali k pramenům. Jsou místa, kde roste společenství. Jsou to chalupy, chaty, které patří nějakému sboru, nějaké denominace a kde lidé čerpají jak na těle, tak i na duchu. Mohou to být místa pro několik desítek lidí, ale i místa velmi malá. Malá co do rozlohy, ovšem velká co do vzpomínek, velká co do významu. Možná pro to společenství, možná pro někoho konkrétního. Místa, kde lidé zažili pospolitost i boží dotyk. V hodině před námi se vypravíme na Vysočinu, do obce Milovi, na jednu chatu, kam jezdili a jezdívají členové apoštolské církve v Brně. U poslechu vás vítá Broňa Procházková a vítám tu i své hosty. Vítám tu manžele Lenku a Jiřího Malinovi. Vítejte. Ahoj.
1: Ahoj.
2: Jo, ahoj.
0: Tak je mi jasné, že pravidelní posluchači Lenku poznali už při pozdravu. Ano, Lenka je dlouholetou moderátorkou Rádia 7 a dnes je tu i se svým mužem Jiřím. A teď ten důvod, proč je tu se svým mužem Jiřím, teď budu citovat. Protože on si tu historii pamatuje líp. Leni, tak to jsi mi řekla, když jsme se...
1: Je to tak, je to tak.
0: Tak na historii dojde v tomto rozhovoru také, ale nejdříve pojďme vykreslit to místo, ať mají posluchači představu, o jakém místě mluvíme. Vysočina je moc krásný kout naší země a sem jezdíte s vaším společenstvím nebo z vašeho společenství. Leni, je ta chata v té obci Milovi přímo?
1: No, musíme upřesnit, že existují Milovy a České Milovy.
0: Ajajaj.
1: Abychom to upřesnili, jinak na upřesňování tady bude můj muž určitě. On si všechny věci pamatuje velmi přesně a já někdy ty detaily tak jako pomíjím. Ale existují Milovy a České Milovy a tato naše chata je v té oblasti, to jsou České Milovy.
0: Je to obec?
1: Je to obec, ale víceméně těch starousedlíků už tam skoro moc není, že?
2: V současné době je to část obce Křižánky, takže není to samostatná, ale pravděpodobně v minulosti se to různě měnilo a patřilo to pod různé části, ale v současné době to patří pod obec
1: Křižánky.
2: Je to označené jako část obce Křižánky.
1: V současné době je tam asi víc chatařů než těch starousedlíků, že?
2: Jo.
0: A je to tedy přímo v té obci, není to někde bokem na samotě?
1: To je taková obec, která nemá ani náves. Tam jedeš po silnici a po stranách silnice jsou ty chaloupky a potom přijedeš k rozcestí, kde vede polňačka, tou se dáš doleva a přijedeš k lesu a tam je naše chata.
0: Chata, ne chalupa. Cítím v tom rozdíl,
1: chata.
0: Je to chata.
1: Zděná.
0: Jak vypadá zděná?
1: Ano, je to chata zděná, Jirka popíše.
2: Je to postavené jako chata, jako zděná chata skutečně, která má i bryzolitovou omítku a byla postavená někdy v 60. letech minulého století, takže bylo to stavené jako chata.
1: Chata je ve svahu a pod ní je zahrada. A je to poslední chata, od silnice jsou tři a ta naše je až nahoře, poslední a pak už je les.
0: O, les, takže blízko les, tam určitě děti museli stavět domečky a kde co. Jak ta chata je velká, pro kolik lidí, Jirko?
2: V zimě zhruba pro těch 5 lidí a v létě ta situace je lepší, protože je tam veranda, která jde využívat taky, která má mnohem víc oken jednoduchých a nedá se tam topit, takže v zimě jde, v létě jde využít, takže tam může být celkem takových 8 až 10 lidí.
0: Když je kolem zahrada, tak je tam místo na stanování. To znamená, že limit té chaty je v nějakých toaletách a kuchyně. Je to tak?
1: Je to tak. A taky byly doby, kdy tam jezdili děti, třeba besídky, a nacpalo se jich tam docela hodně. Dají se tam postavit i stany.
0: Jak tu chatu vaše společenství získalo?
2: Tu chatu jsme získali tak, že v 80. letech k nám začala do sboru, který ještě v té době nebyl povolený, jezdit jedna sestra z Pardubic, která už v té době byla tak v tom důchodovém věku a její děti z velké části odešli do zahraničí, a tak potom ke konci těch 80. let to nabídla našemu sboru, jestli by to nechtěli využívat.
0: Vy jste na to kývli z jakého důvodu, nebo jakou jste měli představu, když jste tu chatu přebírali? K čemu bude sloužit?
2: Tak myslím, že hlavní představa je ta, že by tam mohli jezdit děti a že by tam nebo i dorost a nebo mládež. I když samozřejmě, že se nepočítalo s nějakýma velkýma skupinama, ale nějak v tomto se s tím tehdy uvažovalo. I když samozřejmě v té době ještě ten sbor nefungoval takovým způsobem, jako potom později, když byla církev povolená, protože v té době ještě jsme se scházeli tak různě, tajně.
0: Leni, co se na té chatě pořádalo?
1: V těch 80. letech tam občas jezdila mládež, co já si pamatuji, a jinak se ta chata nevyužívala až tak moc. Já si myslím, že se víc začala využívat až po revoluci, kdy tam začaly jezdit více i rodiny a začala se jako víc využívat. Ale jezdila tam ta mládež a takové ty menší skupiny na takové nějaké prodloužené víkendy nebo na týdny i s tím duchovním programem a samozřejmě i s tím pobytem v té přírodě, protože tam je kolem krásná příroda.
0: Když se křesťané sejdou, tak zpívají. Vy jste zpívali, bylo tam nějaká hudební produkce. Teď myslím na to, že jsme v těch 80. letech, no a teď nepovolená církev. Schází se tam nějací lidé, kteří jsou pospolu, to je přeci podezřelá věc. Co sousedé?
1: V těch 80. letech my jsme měli malé děti, takže to já jsem tam nebyla. Ale my jsme teda tu produkci využívali až mnohem později. Takže já si myslím, že tam byla akorát tak nějaká ta kytara a táborák a tak to jako bylo to všechno.
0: Mm-hmm. Ještě zůstaňme v té době totality. Přeci jen je to doba, kdy stát všemožně eliminoval jakékoliv aktivity církve, zejména mimo zdi, aby se nějak více scházeli mladí, aby se scházeli, to nebylo viděno rádo. Měli jste nějaká opatření při těch scházeních nebo nebylo potřeba? Myslím bezpečnostní, abyste na sebe neupozornili.
2: No, nevím, jestli to někoho v té době napadlo. Já si myslím, že se to asi spíš bralo, jako že to je soukromá chata, protože do té revoluce nebo do té doby, než byla církev povolená, vlastně nemohla být ani napsaná na církev, takže byla napsaná na tři členy sboru. Možná, že by ani nenapadlo někomu jako to brát, jakože to patří někomu jinému než těm členům sboru, takže si myslím, že v té době nebylo nějak, že by nás tam někdo sledoval nebo něco takového, to určitě ne.
0: Takže jste nezažili nějakou šťáru? Ne.
1: Tady ne, to bylo na jiných místech, kam se jezdilo, třeba i dříve, tak tam to bylo sledované, ale tady to byla spíš opravdu ta rodinná chata.
2: Jo.
0: Přeci jen se, Jirko, zeptám, ty jsi zažil tahanice od STB, ty jsi zažil výclechy kvůli křesťanské literatuře. Nebál ses, jak jsi to prožíval tohle období?
2: Člověk neměl čas nějak přemýšlet nad tím, aby se tím nějak zabýval, takže jsem se v té době, co se týká té chaty, tak určitě ne. To si myslím, že bylo docela v klidu, ale jinak, co se týká normálního života, ještě předtím, než jsme byli povoleni, tak to si myslím, že člověk jako to nějak nemnímal tak, že by byl nějak v napětí nebo v nějakém strachu, že se něco bude dít.
0: Proč? Čím to bylo? Tím, že jsi byl mladý, ale zase jsi měl děti. Čím to bylo, že jsi nebyl ve strachu?
2: No, protože jsem věřil Bohu, spolehal jsem na Boha a nějak se člověk tím nezabýval. No, prostě mě to nepřišlo. Určitě čas od času člověka napadly některé věci, zvlášť když došlo k nějakým zátahům na křesťany na některých místech naší země, ale jinak si myslím, že to člověk tak nějak nestačil v životě nějak se tím zabývat. No.
0: Jak jsi to prožívala ty, Leni, tohle období jako máma malých dětí?
1: To byla součást našeho života a nějak jsme to brali normálně, že když jsme četli Bibli a věděli jsme, že i církev vždycky měla nějaké tlaky ze společnosti, ve které žila, tak jsme to brali naprosto normálně. Věděli jsme, že ten systém, ve kterém žijeme, není zrovna nakloněn církvi a křesťanství, tak jsme to brali tak nějak normálně a tak jsme se v tom povzbuzovali, i když jsme nevěděli, co se třeba může stát. No díky bohu nestalo se nic tak hrozného. Nějaké domovní prohlídky, nějaké výslechy, to ještě není nic tak hrozného.

0: oči.
1: Broňa Procházková si povídá s Lenkou a Jiřím Malinovými o chatě v Českých Milovech, která patří apoštolské církvi v Brně. Většinou to tedy nebylo nějaké drama na té chatě, byla to tedy běžná dovolená. Prožívali jste tam běžnou dovolenou, jezdívali jste tam vy na běžnou dovolenou?
2: No já myslím, že my jsme tam moc běžnou dovolenou nikdy neměli, protože jsme si tu chatu vzali na starost. Takže i když jsme tam byli v krásné přírodě a samozřejmě máme to tam prochozené, dělali jsme výlety, to ještě možná řekneme, co tam v okolí je, tak velkou část naší dovolené vždycky zabrali práce. Jirka spravoval, co bylo potřeba, sekali jsme trávu, umývali okna, cokoliv bylo potřeba, tak jsme tam dávali do pořádku. No. Takže takhle vypadala a dosud vypadá naše dovolená na této chatě.
1: Takže dosud jezdíte na tu chatu, je to vaše srdcovka, Jirko?
3: Jo, velice rádi tam jezdíme.
1: A pořád je to stejný režim, kdy tam jezdíte na dovolenou na Maltu?
2: Tak trochu jo, i když hodně těch prací důležitých už je tam uděláno, tak je to taková údržba.
3: Jo, taková údržba.
1: Přidáte nějaké osobní vzpomínky na tu chatu? Pořád jsme ještě v té historii, zůstaňme zatím v té historii. Máte nějaké osobní vzpomínky, něco mimořádného, co jste tam zažili?
2: My jsme tam jezdili, ať už jako rodina sami, tak i s jinými lidmi a jezdívali jsme tam jeden čas docela intenzivně s pastorskou rodinou, že? To jsme tam byli opakovaně i v zimě. A v zimě to tam bylo takové, že všude byl hodně sněhu, někdy jsme se museli i prohrabat, nemohli jsme dojet až k chatě autem, museli jsme vzít saně, dojet až k silnici, naložit z auta všechny věci a zase se brodit tím sněhem, tak to bylo docela takové romantické z dnešního pohledu. Mně už by se to teda dneska nechtělo. Ale pamatuji si na jeden takový moment, naše děti byly, já nevím, teenageři a byla zima a měli jsme tam nějak lyže sebou a naše děti se rozhodly, že pojedou na běžkách do těch křižánek pro chleba. A jel náš Tomáš a jela Petra z té druhé rodiny, oni jsou stejně staří, kolik jim tak mohlo být, možná 12, nevím. A rozhodli se, že teda pojedou do těch křižánek, což je kolik kilometrů, ty si přesta čísla?
3: Za tři kilometry.
2: 3 kilometry možná. Tak jeli pro ten chleba, to byl docela hrdinský čin. A opravdu dojeli s tím chlebem zpátky.
1: Za jak dlouho?
2: No to nevím, to už si nepamatuju, ale bylo to takové docela náročné v té zimě, protože tam, když se musí topit v té chatě, musí se naštípat dřevo, je to takové prostě, i když chata je vybavená elektřinou a teď už i máme vlastní vodu, tehdy jsme neměli vlastní vodu, tak na to si pamatuju, jak jeli hrdině a jak přijeli úplně zničení, jak honem jsme dali do lavoru teplou vodu a nohy, nohy do teplé vody. No.
1: Jirko, máš ty nějakou osobní vzpomínku?
3: Nemám tak konkrétně, ale vím, že docela jsem rád v zimě, třeba když jsme chodili někde na takový protější svah a lyžovat tam.
2: Nebo sáňkovat.
3: Nebo jsme chodili na výlety zase v létě na 4 palice, tak to tam bylo velice pěkné, tak to jsme byli docela rádi. To okolí je tam docela pěkné, no. Takže tak konkrétně si na nic takového.
1: A ještě se zeptám na nějakou osobní vzpomínku, při které jste zažili boží dotyk. Zažili jste na té chatě nějaký moment takový, to, který se dá nazvat boží dotyk?
2: Já si myslím, že uprostřed toho všeho, co jsme tam i dělali, tu práci a tak jsme si třeba četli z nějaké knížky. To byly takové pěkné momenty. Já jsem vždycky vzala nějakou knihu duchovní a večer jsme si ji četli a modlili jsme se. Ale že by jako

0: jiných věcí, od těch starostí a řekne si tak, a teď mám ten víkend nebo těch několik dnů, kdy vlastně se tím nemusím zabývat. A to je takové blahodárné, jako to působí moc blahodárně na člověka.
1: To působí blahodárně, nebo působilo blahodárně tehdy a působí to blahodárně
0: pořád to
1: i dnes.
0: Funguje.
1: Pořád to funguje. Jirko, má chata v Milovech pro sbor stejnou funkci, jako měla tehdy? Je to stejné místo, nebo se to v průběhu času proměnilo? K čemu ta chata slouží?
2: No to si myslím, že to zůstalo. Ta funkce je stejná. Asi se to nějak... Některé věci se technicky jako zlepšily a dodělaly, které tam nebyly, ale jinak je to stejné.
1: Leni, teď si uvědomuji, že jsem přeskočila jeden důležitý moment. Ty jsi mi zmínila, že jsi tam jezdívala, že byly významné pobyty tam s hudební skupinou. To bych potřebovala rozvést.
0: No, jak jsem říkala o té hudební produkci, když se ptala, jestli sousedům nevadilo zpívání, tak tohle byly zrovna ty momenty, kdy jsme tam v červenci rok co rok jezdili s naší mladou dětskou hudební skupinou.
1: V které době jsme teď? O které
0: to
1: době
0: jsou 90. Ne, to už bylo 2000 něco. Co? No, to už jsme jako kus dál. Když už naše děti trochu dorostly, tak i jejich kamarádi byli hudebně nadaní, tak jsme si řekli, musíme je podchytit. A tak se svým kamarádem, trumpetistou ze sboru Markem, jsme si řekli, budeme se těm dětem věnovat. No, každý týden jsme tady v Brně s nima měli hudební zkoušku, nachystali jsme nějakou písničku. Je pravda, že jsme teda trénovali celý rok a pak jsme vystoupili na Vánoce, asi se třemi písněmi, které nebyly dokonale nacvičeny, ale pro ty děti to mělo velký význam. No a v létě jsme jezdili na týden, na chatu, kde jsme právě na té verandě roztáhli aparaturu. Tam jsme měli reproduktory, malý mixážní pult, klávesy, prostě všechno jako skupina hudební.
1: A Jirka motorovou pilu?
0: No, Jirka tam s náma nejezdil. Ale otevřeli se okna na té verandě a všichni sousedi věděli, že jsme tam muzicírovali. Vždycky celé dopoledne jsme zkoušeli, hráli, zpívali. No a večer se dělali stezky odvahy. No a protože ten můj kamarád Marek je takový koumák, tak on na ty klávesy vyluzoval různé zvuky do toho lesa, kde byla připravená cesta pro ty děti a stanoviště, kudy mají jít. A to jsme tedy šli sousedům říct, aby se nebáli, že tam nestraší, ale že prostě pro děti děláme stezku odvahy. A ty zvuky byly opravdu hruzostrašné.
1: Tak to ve mně plodí otázku, jestli ty děti dodnes jezdí na tu chatu, jestli jaké mají vzpomínky na to místo, jaký mají přístup k tomu místu, jestli negativní nebo pozitivní. Jezdí tam dodnes?
0: Ty děti už jsou dospělé, už mají svoje rodiny a myslím si, že v některých zůstal ten vztah k té chatě a vzpomínky, protože byli jsme tam spolu a my jsme to vždycky dělali, ten program, že byl jak hudební, tak duchovní, tak i legrace byla, že jsme jeli k rybníku, nebo prostě dělali jsme hlouposti, spolu jsme vařili. Tak myslím si, že to bylo hodně významné pro ty děti. S tou hudební skupinkou mám jeden opravdu zvláštní zážitek, teď jsem si vzpomněla. V době, a kdy to byly ty povodně, který rok, vzpomeneš si? Když byly první povodně, tak my jsme tam byli zrovna v tu dobu. A myslím si, že to byl pátek, ještě jsme tam měli zůstávat. A brzy ráno jsme se probudili, já i ten můj kamarád, kteří jsme tam s těmi dětmi byli. A já jsem měla takový zvláštní vjem, že jsem vnímala, zbalte se a odjeďte. A sešli jsme se v kuchyňce, vždycky ráno jsme se sešli v kuchyňce, kde jsme chystali snídani pro děti. A potkali jsme se tam, on přišel taky celý nějaký nesvůj a říkal, ty Leni, mně se zdá, že máme odjet. A já jsem říkal, no tak nic, tak nasnídáme se, začneme balit a pojedeme. A začalo pršet. A pršelo. A pršelo. A za chvíli už se valily vody, z těch kopců se valily vody k té chatě, ona je ve svahu. A než jsme se nasnídali a zbalili všechny věci, přijeli s autem před chatu, tak už jsme se brodili po kotníky ve vodě na té cestě. Takže už jsme jeli jako kdyby v potoce, jo? Už jsme jeli prostě tou vodou k té silnici a tam se jede potom takovými zatáčkami k mostku přes, tam není řeka, tam jsou, ta

takové meandry jsou tam a tam už ta voda stoupala, stoupala, stoupala. Pak jsme se dozvěděli, že to zaplavilo vlastně tu cestu, že bychom se tam tudy už potom později nedostali. No a když jsme přijeli domů, protože tehdy jsme ještě neměli ta data a všechno, aby člověk věděl, tak jsme se dozvěděli, že začaly záplavy. Pán Bůh nás na to upozornil.

0: nádherný den.
1: Kdo tam jezdí dnes v dnešní době? Noví lidé ze sboru nebo spíše ti, co mají vztah k té chatě, Jirko?
2: Spíš tam asi jezdí i mladí lidé, kteří mají nějaký vztah k té chatě. No, i když možná, že to ani není kvůli tomu vztahu, ale že tam jedou, že tam chtějí být jako sami, jako s rodinou nebo s malýma dětma, tak spíš je to tam mladší generace, ta řada tam jezdí. Myslím, že nějak se úplně z těch, kteří nějak v té době působili, že se to nějak vytratilo, že tam teďka nejezdí zhruba nikdo.
3: Už chtějí větší pohodlí možná.
2: No, pro část lidí je ta chata nevyhovující, protože nemají komfort, který by si představovali. Takže myslím, že ta doba se změnila. Ale je pravda, že i část mladých lidí už si představují dovolenou jinak a zdá se jim to příliš chudé, nebo jak bych to řekl, obyčejné.
3: I když poslední roky ta chata je hodně vytížená, opravdu hodně, a není to jenom v létě, víceméně od května to začne až někdy do října, listopadu je ta chata vytížená. Takže lidi tam jezdí třeba i na víkendy, někdo si tam jezdí odpočinout a někdo tam jezdí s tou rodinou. Takže jsme rádi, že ta chata slouží.
1: Kdo se o tu chatu stará? Už tak víme, že vy jste to byli, stále jste to vy, nebo máte někoho, kdo vám v tom pomáhá?
2: Tak stále se o to staráme a samozřejmě, když byly nějaké větší akce, které se tam museli dělat, tak přišli další lidé, kteří pomáhali, takže byly tam takové brigády v rámci našeho sboru, které se organizovaly, aby se zajistilo to, co bylo potřeba. Jinak takové ty hlavní věci teďka děláme my.
1: Taková brigáda, to znamená jednak práci, ale jednak to může lidi stmelit. Pozorujete to i vy na těch akcích, na těch brigádách?
3: Určitě, určitě. Je to hodně práce, ale zbližuje to lidi. Vždycky, když je taková nějaká brigáda, my jsme jich zažili moc za ta léta různých, ať už se dělali výkopové práce, nebo se natírala okna, vyměňovali jsme střechu, dělala se kanalizace, no dělali se tam hrozné věci, vrt, jo, a takové. Tak vždycky to bylo spojeno s tím, že se ty vztahy utuží, to je jasná věc. A mnohokrát jsme tam měli sebou i mladé lidi, které se snažíme zapojovat také do těch prací a pro ně to byl úžasný zážitek. Oni na to rádi vzpomínají a dokonce teď my, když máme u nás domácí skupinku s mladými lidmi, tak tam chtějí jet. Loni jsme tam byli s nimi poprvé a letos zase chtějí jet.
1: Zážitek byla ta práce, anebo to, že jste byli pospolu? Co byl ten
3: že
1: zážitek?
3: Že jsme byli pospolu. Teď mluvím o té domácí skupince, tak ta není zaměřená na práci. To je jenom, abychom byli spolu a hodně spolu mluvíme, modlíme se, povídáme si o duchovních věcech a pak je tam ta příroda samozřejmě.
1: A jsme u toho, ať nemluvíme jenom o práci. Co nabízí okolí? Co tam najdeme za zajímavá místa? Kam se dělají výlety?
2: Je tam velice pěkné okolí. Blízko chaty jsou čtyři palice. Čtyři palice jsou skutečně takové čtyři skály pohromadě. Je to známé místo, že tam jezdili, teďka už v omezené míře jezdili začátečníci horolezci, že tam byly vyznačené ty různé cesty a s různýma obtížnostma. Jenomže se to poslední době trošku zhoršilo, že dřív to bylo otevřené vlastně celoročně a v poslední době nějak do toho začali zasahovat ochranáři a udělali tam nějaké zóny a v určitém období, protože tam prý sídlí nějaký...
3: No, nějací ptáci.
2: Nějací draví ptáci. Nevím přesně, už teďka se mě to úplně vypadlo. No, sokol asi, nebo něco takového. Aha. Takže v době, kdy ti ptáci mají mláďata, tak to celé uzavřou kolem dokola a nikdo tam nesmí chodit. Takže, což je dost nevýhoda, že potom, když člověk, a není to, že by to bylo jenom třeba měsíc, ono je to delší dobu, no ale pak jsou tam další místa.
1: Je to důvod, který chápu, ale není to jediné místo, kam se dá vypravit.
2: No, potom blízko je ještě 9 skal, což už není tak úplně blízko, Malinská skala a Dráteničky a víc je tam takových těch míst.
1: Kde jsou skály?
3: Samé skály.
2: Většinou jsou to skály. a cesta k ním je v krásné přírodě, takže je to možné využít.
1: Leni, doplnila bys nějaká atraktivní místa v okolí?
3: Určitě je možné jít taky k rybníku. To je asi tak...
1: Je to koupací rybník?
3: Koupací rybník, kde je i kemp, tak je to taková pěkná procházka přes takové bažiny, kde jsou můstky. Takže rybník tam taky je. Je možné, když si člověk chce zajet někde, buď na kole nebo autem, tak jsou tam samozřejmě všelijaká další místa, která my pořád ještě objevujeme. Jako třeba Toulcovi mašta.
1: Toulovcovi mašta, je to
3: půvabné působivé. To taky není daleko. To je tak do 30 kilometrů odtamtud. A potom, kdo má rád hrady a zámky, tak Nové Hrady. To je nádherný zámek, říká se mu Moravská Versailles. Jsou tam krásné zahrady kolem a vlastní to soukromý vlastník. Pán s paní už v letech, kteří se o to krásně starají, tak to je taky zážitek.
1: A v okolí je ještě Karlštejn, že?
3: To tam je také.
1: Pravda, jiný Karlštejn než ten slavný
3: Nové město
1: Karlštejn.
3: Na Moravě, kdo chce lyžovat, tak není to zas tak daleko také. No, je to tam prostě hezké.
1: Jaký je význam té chaty v Milovech pro společenství, pro váš sbor, Jirko?
2: No tak já si myslím, že význam je hlavně kvůli té rekreaci. Je možnost hlavně pro členy sboru, že tam můžou jezdit a ti, kteří si to oblíbili, tak chtějí jezdit pravidelně a někteří jenom občas. Takže občas můžou i nějaké týmy, které pracují ve sboru, tam jet a společně tam mít nějakou dobu. Takže si myslím, že je to docela využité.
3: My jsme se vždycky modlili a modlíme se za to, aby tam lidé mohli zažít občerstvení pro ducha, duši i tělo. A myslím si, že se to děje, že i když tam jedou lidi hlavně za tím tělesným a psychickým odpočinkem z toho města, takže tam zažívají i pěkné chvíle s Pánem Bohem. Díky tomu, že ty procházky v lese opravdu jsou tak blahodárné a já nevím, jak je to možné, ale já říkám, že ten les už je tam tak promodlený, že tam snad každý, kdo jde, tak se musí cítit dobře a může načerpat. Tak díky tomu si myslím, že je to opravdu takové zvláštní místo. Pro mě ano a pro ty lidi, kteří tam opakovaně jezdí, určitě taky. Máme jednu kamarádku, která dělá rehabilitační sestru, náročnou práci na psychiatrii. A ta tam jezdí každý rok na 3 týdny si odpočinout. A vždycky je z toho úplně nadšená.
1: Na Vysočinu do Milov na jedno obyčejné i neobyčejné místo nás vzali Lenka a Jirka Malinovi. Lenko, Jiří, díky, že jste přišli. Díky za rozhovor.
3: Byli jsme tu rádi.
2: Jo, Jirko, tak děkuji. Jsem rád.

0: Na Rádiu 7 posloucháte Řeku života. V rozhovoru Lenka a Jirka zmínili jistého trumpetistu, svého kamaráda. Právě za ním jsem zamířila. U mikrofonu mám Marka Šubu. Ahoj, Marku.
1: Ahoj.
0: Když se řekne chata v Milovech, co se ti vybaví?
1: Mně se vlastně vybaví obrovský úsek mého života, kdy jsem uvěřil a jakoby církev se stala mojí novou rodinou, tak musím říct, že jakoby všechny ty staré vazby na ten starý život tak nějak trošičku jsem potlačil a třeba prázdniny jsem trávil tady na této sborové chatě. Byl to takovej prostě novej úsek mého života, takže já na tu chatu vlastně jezdím už 35 let.
0: Pamatuješ si, když jsi tam byl poprvé?
1: Asi si nepamatuju úplně, jako kdy to bylo poprvé. Ale pamatuju si ten čas, kdy mi bylo zhruba těch 20 plus minus a když jsem tam poprvé přijel, vím, jak ta chata vypadala. Pamatuju si, že ty podmínky byly trošku jiný než dnes. Dnes tam máme krásnou sprchu. Tenkrát to bylo tak, že buď se šlo do rybníka, nebo se člověk musel z nějaké konvičky tam umýt někde na balkoně a tak podobně. Ale mělo to svoje kouzlo.
0: Jezdíš tam dlouho, jezdíš tam pravidelně, máš tam nějaké své oblíbené místo?
1: No, já mám tam oblíbené místo, ale ten kraj se taky za tu dobu nějakým způsobem vyvíjel. Byl tam nějaký rybník, dneska je tam krásný rybník, udržovaný, byla tam nějaká hráz, dneska je tam krásná nová kamena vybudovaná, vlastně je tam udělaný biotop, jsou ostrůvky, kde žijou nějaký kachny a žáby tam v nějakých tuňkách a je to trošku jiný, ale třeba ten rybník já mám jako hrozně rád. Ten je asi 2 kilometry od chaty, vzdušnou čarou a když můžu a počasí to dovolí, tak tam určitě trávím čas, ale dá se jít i na druhou stranu, třeba směrem do lesa, na 4 palice, 9 skál, Perničky. Jsou to krásné objekty skalní a stojí to za výlet, stojí to za zhlídnutí.
0: Tak už vím, že tam můžeš jít na výlet. Co tam rád děláš?
1: Tak já, když přijedu na Milovi, tak já už mám svůj věk a nejsem nějaký vášnivý turista. Když ještě jsem aktivně rybařil, tak jsem třeba využíval toho, že se u toho rybníka dali chytat ryby. Nevím, jak je to dneska, tak jsem chodíval třeba na ty ryby, no ale teď už rád si tak zajdu na to kafíčko někam a posedět třeba k tomu rybníku a dát si tam něco dobrýho. Jo, už je to takhle. Taky asi o 2 vesnice dál, ve vesnici, která se jmenuje Blatiny, je krásný kravín, kde prodávají domácí produkty, prodávají tam sýr, mlíko, tvaroh, takže rád si zajedu tady na ty regionální produkty a pochutnám si na věcech, které tady v Brně nemám.
0: Na chatu v Milovech si svého času jezdil, když si vedl nebo spoluvedl dětskou hudební skupinu. Ty jsi vystudovaný hudebník. Byla tato hudební soustředění jiná než ty zkoušky v průběhu roku? A vlastně se ptám na to, jestli se ty děti vůbec byly schopny soustředit, když za oknem je les a kousek dál je úžasný rybník.
1: My jsme tenkrát ten objekt využívali právě k tomu, aby jsme třeba za nějakých dobrých ekonomických podmínek mohli spolu trávit delší čas, protože nám to náš sbor umožňoval a ty náklady byly opravdu minimální. Takže my, když jsme tam jeli, tak už jsme tam jeli s tím, že budeme pracovat. A ty děti s tím byly srovnaný a samozřejmě, že odpoledne jsme měli čas, kdy prostě jsme si užili třeba u toho rybníka. Ale skutečně ty programy, které jsme tam měli, tak byly dost intenzivní od samého rána. A co si vzpomínám, tak intenzivně jsme cvičili muziku třeba několik hodin denně. A ty děti to akceptovali a byla to paráda. Vydrželi jsme to třeba 14 dní. Já jsem tam někdy i se svou dovolenou strávil třeba 3-4 týdny za to léto.
0: Přidáš nějakou vzpomínku z této doby?
1: Tak vzpomínek je hodně, my jsme se tam nablbli s dětskama, samozřejmě, že to byly děti, takže jsme se snažili vždycky pro ně dělat i nějaké doprovodné programy, aby to nebylo jenom o té práci, takže jsme jim dělali třeba stezky, noční stezky odvahy a domluvili jsme se tam se sousedama, a aby jsme je nerušili nebo aby byli připraveni na to, že rušit budeme, a dali jsme třeba i do okna reproduktory a doprovázeli jsme tu stezku nějakou strašidelnou hudbou a tak podobně. Prostě jsme se nablbli, ale pamatuju si, že jsme tam měli i takový zvláštní zážitek, myslím v 97. roce, kdy vlastně byly povodně. S internetem to nebylo nijak slavný v té době, ani mobilní telefony, to ještě všechno bylo v plínkách a bylo to tak nějak na začátku, nebo spíš těsně před tím začátkem. Takže neměli jsme třeba žádné dostupné informace, tak jako dneska, že člověk ví o počasí, jak všechno bude, a tam jsme to nevěděli. A já si pamatuju, že mi jednu noc, věřím tomu, že Bůh dal takový sen, protože jsem byl zodpovědný za ty děti a za celou tu akci. Viděl jsem intenzivní déšť v tom snu, viděl jsem, jak se valí voda, a viděl jsem obrovskou kovovou bránu a viděl jsem, jak se pomalu zavírá. A viděl jsem, nebo cítil jsem jakoby takovou výzvu uvnitř, projeď tou bránou, dokud není zavřená. A tak jsme ráno se zbudili a já jsem to řekl dětem. Řekl jsem, děcka, myslím si, že toto je výzva od Hospodina, a i když jsme byli vprostřed toho kurzu, tak jsme prostě zbalili věci, naložili jsme je, měli jsme tam, myslím, tenkrát i půjčený přívěs k autu, a odjeli jsme. A skutečně to byl poslední den, kdy se odtamtud dalo odjet, protože už další den začaly stýkat z těch skal takový přívaly vod, že vlastně odplavili veškerou zeminu. Ten domek, tenkrát ta chata, zůstala vlastně jenom na základech. Kolem byly potoky a říčky a různý tůňky s vodou, když jsme tam přijeli o pár týdnů později, a muselo se to všechno revitalizovat, udělat znovu. Kdyby jsme tam zůstali, tak by nás to spláchlo i s autem někam prostě pryč.
0: Líčíš tu vzpomínky, do kterých vstupuje Bůh? Pojí se ti na této chatě ty vzpomínky, nebo zažil jsi na této chatě nějaký moment, který byl takovým třeba novým nebo mimořádným setkáním s Bohem?
1: Těch setkání s Bohem já jsem tam zažil hodně, protože víceméně většina toho času, který jsme tam strávili, tak byl vlastně čas, který byl nasměrován tím duchovním směrem. To znamená, že my jsme tam jezdili nejenom třeba cvičit hudbu, ale vlastně jsme tam měli čas, kdy jsme se společně modlili, kdy jsme četli Boží slovo a Bůh k nám mluvil. A samozřejmě, že já jsem za těch spoustu let, co jsem tam jezdil, prožíval i různé etapy svého života, řešil jsem otázky vztahu a tak dál. Byl jsem tam i se svou nastávající ženou v určitý čas, kdy jsme měli takový čas modliteb, jestli ano nebo ne. Takže prožil jsem tam toho jakoby opravdu hodně, kdy Bůh ke mně mluvil, a nemůžu říct, že by to bylo třeba jiný, než když jsem tady doma, ale zažil jsem tam opravdu věci, kdy se mě Bůh dotýkal a kdy jsem měl třeba i čas, který jsem se rozhodl, že v době, kdy jsem si to mohl ještě dovolit, že třeba budu intenzivně hledat nebo věnovat čas hledání Boha, modlitbě, čtení Božího slova, a ono to přineslo určitý třeba ovoce. Já jsem se Bohu tenkrát třeba dokázal hodně přiblížit skrze to. A samozřejmě, že ty prožitky jsou spojený s tím místem.
0: Do svého vztahu k jednomu místu nám dal nahlédnout Marek Šuba. Dnešní pořad představil chatu v obci České Milovi, která patří apoštolské církvi v Brně. S otázkou, jaké je to vaše srdcové místo, se od mikrofonu loučí Broňa Procházková.

Ve středu v 10 hodin navštívíme další chalupu prostřednictvím řeky života. Vydáme se na chalupu křesťanských sborů, totiž na Nivy.

Snělka Rádia 7 nás uvedla do 16:00 v pátek 19. června. U mikrofonu je s vámi Pavel Kohl a tato hodinka bude patřit vyučování Charlese Stanleyho, kdy se zaměříme na náš život lásky. Jaké to je milovat a co to znamená pro nás, slyšíme za 16:15. Tady je první píseň a já přeji dobrý poslech.

Všichni jsme boží děti, ale zároveň i dnes v dnešní době žije spoustu lidí v nesvobodě, v určitém druhu otroctví. A právě o nich zpíval Tower and Bells.

0: V dnešním světě existuje mnoho mylných pohledů na Boha. Některé se naprosto odchylují od toho, co Bible o Bohu říká, jiné se blíží biblické představě, ale přesto nejsou správné. Věřit, že Bůh je tvrdý a přísný soudce, který jen čeká na to, aby mohl potrestat hříšníka, je představa rozšířená dokonce i mezi mnohými věřícími. V dnešním pořadu Doteky s námi bude Charles Stanley hledat správné pohledy, ale také připomínat falešné domněnky. Ukáže nám, že Bůh je milující a laskavý pán, pomalý k hněvu, překypující v lásce a věrnosti. Více z autorova textu přiblíží Pavel Hromádka.
1: Kdy se vám naposledy stalo, že se vám někdo podíval přímo do očí a řekl: mám tě rád? Je mnoho lidí, kteří taková slova už dávno neslýchají. Bereme jako samozřejmost, že lidé vědí, jestli je máme rádi nebo ne, ale ono to tak není. A když máme někoho rádi, často si myslíme, že to, jak mu svou lásku vyjadřujeme, je přesně to, co potřebuje. Nebo si také myslíme, že láska, jakou můžeme nabídnout, je přesně taková, jakou ten druhý potřebuje. A právě o tom dnes chci mluvit. Proto jsem dnešnímu pořadu dal název Náš život lásky. Chci mluvit o dvou věcech. Jednak o kvalitě lásky, kterou prožíváme, a o kvalitě lásky, kterou dáváme. A pak o tom, jak jsme schopni lásku přijímat a dávat. Týká se to nás všech, každý den, a tyto dvě oblasti života každý nějak řešíme. O jakou lásku stojím, jakou lásku chci a jakou lásku dávám, jakou lásku cítím, že jsem schopen dát. Proto si společně najdeme tu nejemotivnější kapitolu, kterou v Novém zákoně znám, kromě té, která mluví o kříži, protože v tomto textu se někde určitě najdete. Lidé se o něm vyjadřují jako o tom nejznámějším a největším příběhu všech dob. Je to příběh o marnotratném synovi u Lukáše v 15. kapitole. Chci si to s vámi přečíst od 11. verše až do verše 24., protože pokaždé, když to čtete, všimnete si tam něčeho nového, co jste předtím neviděli. Tedy, řekl také, jeden člověk měl dva syny. Ten mladší řekl otci, otče, dej mi díl majetku, který na mne připadá. On jim rozdělil své jmění. Po nemnoha dnech mladší syn všechno speněžil, odešel do daleké země a tam rozmařilým životem svůj majetek rozházel. A když už všechno utratil, nastal v té zemi veliký hlad a on začal mít nouzi. Šel a uchytil se u jednoho občana té země. Ten ho poslal na pole pást vepře. To bylo snad to nejhorší, co se židovskému mladíkovi mohlo přihodit, nechat se najmout jako ošetřovatel a krmič vepřů. 16. verš. A byl by si chtěl naplnit žaludek slupkami, které žrali vepři, ale ani ty nedostával. Tu šel do sebe a řekl, jak mnoho nádeníků u mého otce má chleba na zbyt a já tu hynu hladem. Vstanu, půjdu ke svému otci a řeknu mu, otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem. Přijmi mne jako jednoho ze svých nádeníků. I vstal a šel ke svému otci. Když byl ještě daleko, otec ho spatřil a hnut lítostí běžel k němu, objal ho a políbil. Syn mu řekl, otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem. Ale otec rozkázal svým služebníkům, přineste ihned nejlepší oděv a oblečte ho. Dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy. Přiveďte vykrmené tele, zabijte je, hodujme a buďme veselí, protože tento můj syn byl mrtev a zase žije. Ztratil se a je nalezen. A začali se veselit. Moc bych si přál, abyste si v přečteném textu všimli, co tu Ježíš říká. Je to v podstatě tohle. Podívejte se na to. Právě tak miluje nebeský Otec i nás. A za druhé nám tím říká, pořádně se na to podívej, chci, abys i ty měl rád druhé lidi také tak. A současně si přeji, abys takhle uměl přijímat lásku druhých.

jen jakýsi dýchavičný pocit, protože naše pocity jsou velmi nestálé a vrtošivé, objevují se a mizí. Někdy se cítíte dobře, jindy pod psa. Někdy můžete cítit, že vás Bůh miluje. Jindy máte pocit, že máte sami sebe docela rádi, jindy zase vůbec ne a sami sobě jdete na nervy. Láska je totiž rozhodnutí, ne pocit. Bůh se rozhodl, že nás všechny bude mít rád. Svou lásku nepostavil na žádné naší kvalitě. Postavil ji na svých vlastnostech, na své vlastní osobnosti a charakteru. Nedílně patří k jeho bytosti skutečnost, že miluje lidi, protože jsme jeho stvoření. A dál. Láska není jen rozhodnutí. Láska je závazek. Láska říká, protože tě miluji. Nebo vyjadřuji ti lásku, protože pro tebe chci to nejlepší. Chci, aby ses cítil v bezpečí. Chci, abys byl šťastný. To znamená, že jestli mám někoho doopravdy rád, pak mi záleží na jeho bezpečí, na jeho štěstí a na tom, aby se měl dobře. A udělám proto všechno, co je v mých silách. Jestli se k tomuto zavážu, pak budu s tím člověkem budovat a pěstovat vztah tak, aby mu bylo jasné, že mi na něm záleží a že mi leží na srdci, jestli se má dobře, jestli je v bezpečí a jestli je šťastný. Ale je v tom ještě víc než to. Znamená to ujištění o něčem. Jestli máte někoho rádi, budete ho o tom stále ujišťovat. Patříme k sobě, protože tě mám rád. Ať už se jedná o přátelské vztahy v církvi nebo jinde, jestli se jedná o vztah s manželským partnerem nebo synem či dcerou, anebo s rodiči. Protože tě mám rád, chci, abys cítil, že k sobě patříme. A dál, protože tě miluji, chci, abys prožíval, že pro mne máš obrovskou hodnotu. Zasloužíš si mou lásku i lásku druhých. Jsi opravdu mimořádný člověk. A další, chci, abys prožíval důvěru. Věřím tobě i tvým schopnostem, věřím tvému nadání. Věřím, že Bůh pro tebe v životě něco má připravené a jsem přesvědčen, že to všechno zvládneš, že to dotáhneš do zdárného konce. A za další, jestli tě skutečně miluji, pak se tě budu snažit povzbuzovat a vnitřně budovat, abych pomohl ve tvém životě vypěstovat takové kvality, které z tebe udělají člověka, jakého tě Bůh chce mít a jaký si i ty sám přeješ být. A nakonec, jestli je moje láska opravdová a ryzí, zaměří se na druhé a ne sama na sebe. Jestli je sebestředná, pak to asi nebude láska. Jestli se soustřeďuje na druhé, pak to láska skutečně je. Milovat druhého člověka je nesmírně důležité. Ale tato láska v sobě nese jednu kvalitu, o které jsem přesvědčen, že ji v našem textu vidíme. A o které vím, že Bůh po nás chce, abychom ji od něj přijali a vyjadřovali ji druhým. A to je láska bez podmínek. Co to je taková láska bez podmínek? Bezpodmínečná láska. Je to jednoduše to, že tě mám rád prostě proto, že jsi to ty. A nic za to na oplátku nečekám. Nemusíš žít tak, abys dosahoval nějakých mých kritérií. Nemusíš žít podle pravidel a předpisů. A ve svém vztahu k tobě neříkám, že tě miluji když, že tě miluji pokud, že tě miluji jestli. Prostě tě mám rád. Nikde v Božím slově Bůh neříká ani nenaznačuje, že by jeho láska stála na něčem jiném, než na naprosto bezpodmínečné lásce. Je to láska, která si neklade absolutně žádné podmínky. Neuvádí žádná pravidla ani předpisy. Není k ní přiložen žádný návod k použití. Nemá žádné dodatky ani výroky pod čarou. Je to prostě Boží nádherná, ryzí láska k nám. Bezpodmínečná láska nemá nic společného se zásluhami. Láska bez podmínek, Bůh ji vyjádřil ve své milosti, což je jeho dobrota a laskavost k nám bez požadavku na jakékoliv zásluhy nebo cenu na naší straně. A navíc, navzdory tomu, co si zasloužíme. A to je Boží milost. Takže vidíte, že skutečnost, že jsme nedokonalé lidské bytosti, že všichni selháváme, všichni jsme slabí a všichni proti Bohu někdy hřešíme, to neznamená, že Bůh nás přestane milovat. Taková je Boží milost. Věděl ještě předtím, než nás stvořil, že si jeho lásku vůbec nezasloužíme. Co tedy udělal? Poskytl nám svou milost skrze kříž.

0: A on nám nejen ukazuje svou lásku, ale ukazuje nám také, jak chce, abychom i my milovali druhé. O lásku by se nikdy nemělo žebrat. A také nežebrá. Nehandluje se s ní. Neplatí se za ní. Ani nemáme rádi na revanč. Taková láska není. Proto je ta kvalita lásky tak důležitá, že si neklade žádné podmínky. Dál se tady jedná o vyjádření lásky. Jedna věc je milovat a druhá tu lásku také vyjádřit. Teď bych se s vámi rád podíval na náš text, protože je naprosto fascinující. Byl bych rád, kdybyste si poznamenali asi 6 slov. Může jich existovat víc, ale je 6 způsobů, jak si vzájemně můžeme lásku vyjadřovat. Nezáleží na tom, o jaký vztah jde, jestli jste synové, dcery, matky, prarodiče, to je jedno. Všichni pro vyjádření své lásky máme zhruba 6 možností. Jedna z nich je přijetí, další je dotek, pak kvalitně strávený společný čas, dávání dárků, slova povzbuzení a různé službičky. Těmito všemi způsoby můžeme vyjádřit svou lásku. Teď bych se rád s vámi podíval, jak svou lásku Bůh vyjadřuje nám. Uvědomili jste si, že každičký den svého života prožíváte ve světle Božího přijetí? Víte, že nemůžete udělat absolutně nic, co by přimělo Boha, aby vás odmítl? Lidé umírají a jdou do pekla, protože sami odmítli Boha, ne protože by Bůh odmítl je. Nemůžete Boha přinutit, aby vás odmítl. Přijímá vás právě takové, jací jste. Nás všechny věřící, jak nás přijal? Bible nám říká, že nás přijal ve svém milovaném vlastním synovi. Tak nás přijal. Proto každý den můžeme prožívat v jeho přijetí. Každý den. Asi teď řeknete, tak pozor, a co ty zmíněné doteky? V tom podobenství otec utíkal a objal ztraceného syna. A mne se Bůh nikdy nedotkl. Ale ano, dotkl. Jak si myslíte, že se nás Bůh dotýká? Dotýká se nás například prostřednictvím vřele podané ruky nebo láskyplného obětí. Bůh se nás dotýká. Politování hodný je člověk, kterého se nikdy nikdo nedotýká, nikdy ho nikdo neobejme a nikdy ho nikdo nemiluje. Bůh se nás dotýká prostřednictvím lidí a jejich doteků. Podobné je tomu se společně prožitým kvalitním časem. Možná vás napadne otázka, co to vůbec je kvalitně strávený čas s Bohem. Uvědomili jste si už někdy, že to nejdůležitější v životě je vřelý, blízký, osobní a tichý čas, který strávíte s Bohem? Už jste někdy řekli, pane, teď prostě chci být chvilku jen s tebou? A on by odpověděl, je mi líto, ale mám dnes odpoledne dost fofr, nezvládnu to. Ne, Bůh je vždycky připraven, abychom s ním mohli trávit čas, abychom ho mohli milovat a přijímat jeho lásku. Skutky služby? Přátelé, Bůh nám prokazuje služby dnem i nocí. Copak Ježíš neřekl, nepřišel jsem, aby mi sloužili, ale abych sloužil? A přesně to náš nebeský tatínek pořád dělá. Jak nám slouží? Poskytuje nám v životě směr, chrání nás a dává nám všechno, co potřebujeme. On vždycky pracuje v mírném předstihu. Jsou chvíle, kdy si probíráte všechno, co se vám kdy v životě připletlo do cesty, a on tam byl už před vámi, aby doladil detaily. A byl tam i potom, když vy už jste odešli. Stále nám slouží. Nikdy nám nepřestává prokazovat skutky služby. Dávání? Naprosto všechno, co máme, je Boží dar. On sám říká, že každý dobrý a dokonalý dar pochází od Otce z hůry, který se nemění a je stále stejný. A pořád nám všechno dává. Slova povzbuzení? Ta jsou v celé Bibli. Bible je Boží milostný dopis napsaný pro nás. Můžete vzít všech těch 6 způsobů, kterými si máme vzájemně vyjadřovat lásku. A Bůh každý den přesně to v našem životě dělá, co od nás chce, abychom totéž dělali pro ostatní. O co tedy jde? A co se s námi děje? Říkáme, že existuje 6 možností, jak lze vyjádřit lásku. Přesto je potřeba, abychom byli citliví na to, jak ten druhý potřebuje, abych mu svou lásku vyjádřil. Je potřeba citlivě vyjadřovat lásku, tak, jak to ten druhý potřebuje. Podívejme se na našich 6 způsobů. Ten seznam, který jste si jistě zapsali. Který bod si myslíte, že potřebujete nejvíc? Ano, máme tady všech 6 možností a všichni si přejeme být takto milováni, ale která z nich ve vás rozezvoní zvony nejvíc? Že když vám ji někdo poskytne, tak doopravdy cítíte, že vás miluje. Když někomu vyjádříme lásku způsobem, který je v jeho pořadníku až na 6. místě, víte, co vám řekne? Nemáš mě rád. Vůbec necítím, že bys mě miloval. Můžete dávat naprosto všechno, co je ve vašich silách. Ale jestli se vaše vyjádření lásky toho druhého nedotkne tam, kde vás potřebuje nejvíc, nebude vaši lásku cítit. Řekněme například, že jste žena. A kdybych se dnes zeptal všech žen, který z těch 6 bodů je na tvém seznamu na prvním místě, většina z vás by asi odpověděla kvalitně strávený společný čas. Stojíte jen o čas. A váš manžel přijde domů a přinese vám krásný dárek se slovy: miláčku, podívej se, co jsem ti koupil. Chci tím podtrhnout, že opravdu šel a věnoval na to určitou částku. A vy zareagujete: dík. A moc velkou radost z toho nemáte. To v tu chvíli zase zraní jeho city, protože na to musel šetřit. Těžce pracoval, aby si přivydělal. Dík. Možná ještě dodáte, to je bezva. A trochu ho poplácáte po tváři a lehce obejmete a to je všechno. A on si říká: páni, ona je snad to nejnevděčnější stvoření, jaké jsem kdy v životě potkal. Problém tkví v tom, že dárek se jí sice líbí, ale doopravdy stojí jen o čas. Nebo tady máme člověka, který si potrpí na skutky služby. Nevykládej mi, jak moc mě miluješ, prostě mi to ukaž, něco udělej. K čemu tady dochází? Máme lidi, kteří se mají upřímně a z celého srdce rádi, ale dělají to tak, že svou lásku vyjadřují způsobem, jak oni to cítí. A ten druhý zase hledá a touží po tom, co potřebuje. A tak jestli jeden z těch dvou je na straně vyjádření a druhý na straně příjmu a přitom nevědí, jak naplnit lásku toho druhého, pak je tu problém. Proto se tak často stává, že spousta lidí prožije celé manželství nebo celý život tak, že se svým způsobem vyjádření lásky nestrefí. Rodič třeba dává, dává a dává stále nějaké dárky a přitom syn nakonec řekne: víš co, tati, radši se mnou chvilku prostě buď, nic jiného nechci. Možná je to tak, že potřeba dávat je na dně lásky většiny lidí. Dávají z celého srdce. Já sám jsem takový zanícený dárce. Prostě v sobě mám zvláštní touhu dávat a dávat, protože prostě rád lidem něco dávám. Nevadí mi, když mám věnovat čas, rád to udělám, i to všechno ostatní. Ale vím o sobě, že jsem v podstatě takový dárce. A když vidím, že někdo něco potřebuje, chci mu to prostě dát. Jinak řečeno, když se jedná o člověka, kterého mám rád, rozhlížím se po něčem, co bych mu mohl dát, abych mu ukázal, že ho mám rád. Možná to není adekvátní způsob vyjádření lásky, ale je to můj způsob. Nebo další lidé. Slova jim přetékají ze rtů. Prostě mluví a mluví a mluví. Jestli ostatní způsoby vyjádření jejich lásky jsou s tím v souladu, je to v pohodě. Ale jestli ne, pak všechny řeči světa nebudou nic platné. A tak když se třeba jedná o poskytnutí povzbudivých slov, kvalitně stráveného času, služby, nezáleží na tom, co to je, musíme si dát práci a zjistit si, co konkrétně tomu druhému pomůže. Ano, existují lidé, kteří bez ohledu na to, kolik toho děláte a jak dlouho, nikdy nebudou spokojeni, protože v jejich životě je cosi, nějaká hradba nebo co. Možná něco, co se jim přihodilo dávno v dětství nebo v mládí. Třeba měli pocit, že je jejich táta nemá rád nebo máma. Tu bariéru mohlo postavit cokoliv a teď mají pocit, že si lásku vlastně ani nezaslouží. Takže to, co udělají, je: odmítnou vás. Pošlou vás s tím někam. Odstřihnou vás a udělají něco, čím vás pokud možno zaženou pryč, protože v tom prožívají svou jedinou jistotu. Svým jednáním vyjadřují: neopovažujte se ke mně moc blízko přiblížit se svými pokusy vyjadřovat mi lásku. Znamená to snad, že bychom je měli přestat mít rádi? Ne. Jen tím chci říct, že jsou lidé, ke kterým se budete těžko dostávat, protože v sobě mají něco, s čím si neví rady a co jim brání přijmout vaši lásku. I kdybyste dělali všechno možné i nemožné. Můžete zkoušet se k ním dostat způsobem číslo 1, nebo způsobem číslo 6, nebo to můžete začít zkoušet někde uprostřed, ať děláte, co děláte, jak si jim to nestačí, nepronikne to k ním. ale vy můžete vydržet. A můžete to zkoušet tak, nebo jinak, různými způsoby, až si ten člověk začne připadat, že přece jenom nějakou cenu má. Až je schopen bariéry v sobě nechat spadnout a být ochotný odhrnout záclonu a dovolit vám vstoupit. Ale do té doby se k němu nedostanete. Do dnes uvedeného textu Bůh možná soustředil úplně nejvíc principů o lásce. Víc než kamkoliv jinam v Bibli. V podstatě tím v první řadě říká, tak pozor, momentíček, vůbec nezáleží na vaší minulosti. Já vás miluji bez podmínek a miluji vás pořád stejně a navždycky. A za druhé, nemusíte se o nic snažit, abyste si tu lásku zasloužili. Za třetí, Bůh přesně ví, jak nám svou lásku vyjádřit. Byl bych rád, kdybyste se teď na chvilku zamysleli nad těmi 6 způsoby vyjádření lásky. Který je pro vás na prvním místě? Co je to vaše číslo 1? Bůh přesně ví, co u vás stojí na prvním místě. Co si myslíte, že to je? A ještě na jedno se vás zeptám. Váš manželský partner, vaše děti, vaši rodiče, může se jednat o kohokoliv, třeba vaši přátelé. Když si na ně vzpomenete, co si myslíte, že je jejich číslo 1? Je opravdu moje povinnost zjistit, jaké vyjádření lásky tento konkrétní člověk potřebuje. Co on potřebuje. A ne to, jak mně se chce lásku vyjadřovat. A ještě jednou bych vám rád jednoduše zdůraznil, že bez ohledu na to, odkud pocházíte, Bůh vás miluje. Ale nikdy nebudete schopni tu lásku prožívat, dokud zaprvé nepřijmete Pána Ježíše Krista, který je Boží syn, za svého zachránce, tím, že mu vyznáte svoje hříchy a přijmete jeho smrt na Golgotě jako plné splacení dluhu za váš hřích, a dokud nepřijmete jeho odpuštění, postavené ne na vašem jednání a chování či slibech, ale prostě na tom, že on řekl, že když ho přijmete vírou, on vás přijme za svého syna nebo dceru. V tu chvíli, kdy ho takhle přijmete, víte, co jste tím získali? Boží láska vám proudí do srdce. Pak vás Bůh bude informovat, vyučovat i zmocňovat a způsobí, že budete schopni jeho lásku přijímat a dávat ji i ostatním. A také přijímat jejich lásku. Je to proces, ve kterém se učíme. V tom procesu se všichni učíme. Ale začíná to u osobního vztahu s Ježíšem Kristem. Chtěl bych vás teď vyzvat, aby jestli jste Krista ještě nikdy jako svého zachránce nepřijali a jestli doopravdy chcete ve svém životě cítit Boží lásku, což všichni potřebujeme, abyste přijali Božího syna vírou a Boží láska se do vašeho života začne vlévat až marnotratně a s pomocí Ducha Svatého se naučíte, jak ji přijímat, jak jí věřit, prožívat ji a dávat dál. Přátelé, až se naučíte přijímat Boží lásku a prožívat ji, a až se naučíte také mít rádi ostatní lidi, a naučíte se, jak jim dovolit, aby i oni měli rádi vás, vstoupíte do té nejvyšší a nejlepší kvality života. Protože v životě není nic důležitějšího než láska. Nebeský Tatínku, chceme ti teď jen říct, jak moc jsme ti dnes vděční, že nás máš rád tak, jak to děláš. A že jsi s námi všemi začal proces učení, jak máme přijímat tvou lásku a jak ji opětovat. Prosím tě za všechny, kteří ještě nikdy neuvěřili Pánu Ježíši jako svému zachránci a spasiteli, aby si uvědomili, že všechny jejich lidské pokusy o lásku selžou a nebudou stačit, dokud Boží láska nepoplyne skrze ně a jejich život k těm, které se rozhodnou milovat.
1: Charles Stanley připomněl, že jediná možnost, jak doopravdy prožívat Boží lásku, je skrze osobní vztah s jeho synem Ježíšem Kristem. Jediná možná zkušenost osobního přesvědčení je věřit. A to je klíčové slovo. Když přijmeme Ježíše Krista jako svého zachránce, začneme prožívat bezpodmínečnou Boží lásku. Bez ohledu na naši situaci se tato pravda nikdy nezmění. Dnešní doteky končí, příště se Charles Stanley k tomuto tématu vrátí a představí tři lekce lásky. Předstihem si můžete přečíst Bibli 13. kapitolu 1. dopisu Korinským. Více v neděli ve 20 hodin 15 minut.

To bylo trošku švédštiny v podání Bengtna Johansna. Po 5. hodině nás na Rádiu 7 čeká Klika. O hrdinech víry bude hovořit Petr Hůšť a do restaurací a fast foodu nás vezme Elza Rendl se slovíčky v angličtině.

Ježíš nás drží v náručí. Zpíval Pavel Helan a trošku do kontrastu staví Chris Rinzima Ježíše, který nemá aktuálně ruce, kromě těch našich, které jsou obalené zeminou, vyčerpané od těžké práce, a posílá nás, abychom sloužili druhým a byli pro ně tím obětím.

Dostali jste někdy lopatu? Možná se vám bude hodit v následujících minutách. Petr Hůšť mluví o dalších hrdinech víry. Od mikrofonu Rádia 7 vám po páté hodině raní přeje Pavel Kol. Dobrý poslech.

Dobrý den, vítejte v pořadu Klika, místo, kde uchopíme a otevřeme. Tento měsíc s vámi dělám sérii Hrdinové víry. Nejde o postavy z biblické knihy Židům, ale o lidi, které potkávám na svých cestách, kteří jsou někdy v šílených situacích a přitom jsou věrní Pánu Bohu. To znamená, že mu důvěřují a podle své víry také jednají. Říkám jim někdy šílenci víry. Ano, představuji vám několik spolupracovníků z Ukrajiny, kteří jsou pro mě svou vírou i službou lidem velmi inspirativní. Ohledně života církve se můžeme inspirovat po celém světě a přitom tady kousek vedle nás je církev, která čelí těžkým situacím a výzvám a přitom žije a roste. Přísloví 6.6. Jdi k mravenci, lenochu, dívej se, jak žije, ať zmoudříš. Vítejte v pořadu Klika, dnešní díl nese název Daruji mu lopatu. Než vám představím dalšího pro mě hrdinu víry, a ten už něco zažil, je mu 75 let, tak se s vámi přeci jen chci podívat do knihy Židům, do 11. kapitoly na definici víry. Židům 11.1. Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jistí tím, co nevidíme. Víra v Pána Boha znamená, že se spoléháme na to, v co doufáme. Je to pohled do budoucna. I přesto, že se to v tomto čase zatím neděje. Není to jen o pohledu, ale o vykročení nebo o vkročení do těch věcí. A není to jen o spolehnutí na to, v co doufáme, ale hlavně v koho doufáme. Je to víra o spolehnutí na Pána Boha. Známá studie kanadského badatele Herberta Lockyera uvádí přibližně 7487 božích zaslíbení člověku. Tak například jedno velmi známé, Izajáš 41.10. Neboj se, vždyť já jsem s tebou. Nerozlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, pomocí ti budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti. Říká se, že v Biblii je 365 zaslíbení z neboj se. Jedno na každý den. Víra je o spolehnutí se na tyto boží zaslíbení, ale možná ještě daleko více o spolehnutí se na Pána Boha samotného. Máme situaci, která definuje neboj se, nerozlíšej se úzkostlivě. Pak tu máme zaslíbení, dodám ti odvahu, pomocí ti budu tě podpírat, ale to hlavní je, já jsem tvůj Bůh. Je Pán Bůh mým Bohem? A jaký on je? Potřebujeme znát v životě nejenom biblické příběhy, ale zahlednout, kým můj Bůh je. Nejenom mám Boha, dává mi zaslíbení, ale jakým Bohem je můj Bůh? Už několikátý den cestujeme po Ukrajině. Máme za sebou už návštěvy a práci na východě. My jsme přijeli z Poljany, pak přes Lvov, Kyjev až do Sumy, do Poltavy a teď míříme zpátky do Kyjeva a pak do Žitomiru, kde máme středisko pro staré lidi z fronty, kteří jsou trvalí ležáci a často po amputaci končetin. Ráno nám začíná docela v rychlém tempu. Jedeme do ukrajinské biblické společnosti, pak do jedné z hlavních nemocnic Kyjeva a potom do institutu léčby traumat. A pak teprve vyrážíme dál na cestu. Někdy mě to hlava ani emoce nestíhají načítat. Ale zastavím se u ranní návštěvy nemocnice, kde jsme se potkali s paní ředitelkou a zástupcem úřadu Kyjeva. Před pár měsíci během energetické krize jsme na Ukrajinu zajišťovali malé, střední a dva velké 42-kilowattové generátory. Na poslední chvíli jsme dostali nabídku na 450-kilowattový generátor přibližně za 1,5 milionu korun. Už bylo na cestu všechno připraveno, už byly zařízené všechny dokumenty, ale takovou možnost bylo škoda odmítnout. Byl jsem se pak vnitřně do hlavy. Proč si to vždy komplikuju? Proč chci víc, než je možné? Proč už nenechám věci uzavřené? Byl to organizačně i administrativně zápas, ale
plus minus za 2 až 3 týdny tento 450-kilowattový generátor dostali v Kyjevě v nemocnici. Měl být původně pro dětskou nemocnici, ale ta tak velký generátor nepotřebovala. A teď tu stojím s paní ředitelkou a zástupcem úřadu Kyjeva před nemocnicí u toho našeho velkého generátoru a zjišťuji, že slouží pro chirurgii pro 30 operačních sálů. Pro lidi, kteří jsou aktuálně zraněni, zasaženi z války. Židům 11.1. Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jistí tím, co nevidíme. Často zažívám, že proces je těžký a někdy až potom člověk uvidí, v co doufal. Jedeme, jak už jsem říkal, do misijního a sociálního centra v Žitomiru. Po cestě se však chceme ještě na chvíli zastavit za starým panem biskupem Alexandrem. On je biskupem Ukrajinské evangelické církve, je to takové sdružení svobodných sborů, které jsou misijně a sociálně orientované navenek. Biskupovi je 75 let a za dobu války, tedy už od 2014, je na 5. místě. Vždy musel kvůli válce utéct. Naposledy sloužil v Doněcké oblasti, kde založil církev a postavil 5 modliteben a 1 sociální centrum. Když on byl na neokupovaném místě, tak jeho manželka byla od něho jenom 50 kilometrů, ale aby se mohla společně s dětmi dostat za ním, musela ujet něco okolo 3,5 tisíce kilometrů přes Rusko, Bělorusko, Litvu, Polsko a přes celou Ukrajinu zpět za ním. Mají 13 dětí. Neskutečné příběhy, neskutečná nezlomnost těchto pro mě hrdinů víry. Teď jsou někde tady poblíž Žitomiru, koupili zde na vesnici levně pozemek a začali znovu stavět. Začínají znovu, staví garáž, pak budou stavit dům a pak modlitobnu. Mají vše oploceno a také už kopou bazén, kde chtějí udělat na podzim křest a v létě zde chtějí mít tábor pro děti. Když říkám, on staví, tak staví biskup, kterému je 75 let a vše dělá se svým stejně na těle i duchu vitálním 83-letým kamarádem a bratrem v Kristu. Biskup má takové jedno pravidlo, že když se založí sbor, tak pokud je pastor dobrý hospodář, měl by do 5 let postavit dům modlitby, modlitebnu. Biskup neuznává moc pronájem prostor pro církev. Jednak je to podle něj nejisté a nestabilní a také církev potřebuje nejenom setkání v neděli, ale i přes týden, biblickou hodinu, modlitební setkání dětí, mládeže a tak dále. Když někde začíná nový pastor, tak on za ním jede na uvedení do služby, na požehnání, na instalaci a zavolá mu, že mu veze dárek pro jeho nový sbor, pro nový dům modlitby. Pastoři si možná sem tam myslí, že biskup veze tučnou obálku s nějakým darem ze zahraničí, ale on mu přiveze lopatu a tomu předá jako dar pro vybudování nové církve. Na rukojeť mu často ještě napíše různé odkazy z Bible. Tak například 4, které tam pravidelně píše. Přísloví 6.6. Jdi k mravenci lenochu, dívej se, jak žije, ať smoudříš. Přísloví 10.4. Líné ruce přivádějí k chudobě, ale pilné ruce obohacují. Kazatel 9.10. Cokoliv máš dělat, dělej ze všech sil. A přísloví 13.4. Duše lenochá, touží, ale nic nemá, kdežto pilní budou nasyceni. Už dlouho jsem neviděl člověka s takovou vitalitou a zdravým duchem. Přitom by se biskup mohl litovat v tom, co všechno vybudoval a xkrát o to přišel. Nebo by mohl už jenom nějak dožít a mohl by být takovým moudrým rádcem. Ale on opět staví. Můj kolega Feder říká trošku s nadsázkou a možná i bez ní. Sem budeme posílat všechny vyhořelé pracovníky s depresí, tady by se uzdravili. Mám pro nás cvičení pro tento týden. Jak pro nás může být přiměřená pravidelná fyzická práce obnovením? Obnovením pro naše tělo i pro naši duši. Ptal jsem se biskupa, na co se ve své službě zaměřuje.
Říkal, že na děti. Když projde po vesnici, baví se se všemi dětmi. Za pár měsíců je chce pozvat na stanový tábor na pozemku jeho stavby. Budou tady tábořit, večer sedět u ohně, zpívat a povídat o Ježíši Kristu. Připomínám, že biskupovi Alexandrovi je 75 let. Ptám se ho, zda se mu daří oslovit pro víru a církev i muže. Říkal, že problém je v tom, že stále něco lidem nabízíme, co jim chceme říct nebo co pro ně chceme udělat. Zmínil, že Ježíš řekl samařské ženě, zda ona pro něj může něco udělat. Oni tady přijdou za muži v daném místě a řeknou jim, stavíme dům modlitby, sami tu stavbu nezvládneme. Můžete nám pomoci? No a to ti chlapi zase jo. No a pak při práci, během pauzy u kávy přirozeně diskutují o životě i o víře v Krista. Přál bych vám vidět zářící tváře toho temperamentního 75-letého muže a jeho usměvavého 83-letého kolegy. Feder mu při odjezdu říká, biskupe, omlouváme se, že jsme vás na hodinu zdrželi od práce. On na to, že je to v pohodě. Že dělají svým tempem od 8 do 8 večera a že už je dobré světlo, tak dnes budou dělat do 9. A to je z dnešního dílu všechno. Příští týden bych vám rád představil posledního 4. hrdinu víry. Mějte se pěkně.

Ve středu v 8 hodin 30 minut nás čeká poslední část Hrdinů víry. Budeme s Petrem Huštěm mluvit o těch, kteří zemřeli, o by opuštění, kteří by byli smutní, samotní, osamocení, kdybychom za nimi nepřišli.

Jaká je ta cena, za kterou bojujeme? Naše víra je nestálá, ale máme příslib, přislíbenou výhru, o kterou stojí za to bojovat. A za chvíli se vydáme najíst. Konkrétně využijeme slovíčka z angličtiny z Elzo Randall právě v restauracích a fast foodech.

Life Plus. Uzavíráme pořad Life Plus s Elzou Rendl. Další část nás čeká opět za týden, kdy si můžete procvičit slovíčka v angličtině. Teď už skupina Nad čarou.

Potřebujeme Ježíšovu pomoc, abychom věděli, jak žít. Kristus je v nás, naše naděje. Tolik Matt Redman, pokračuje Mária Podhradská a my se blížíme k 6. hodině ranní. Od mikrofonu se s vámi z nočního vysílání loučí Pavel Kohl.

M Radio 7 CZ. Křesťanské rádio ve vašem mobilu nebo tabletu. Online poslech celodenního vysílání, podrobný programový přehled, zvukový archiv pořadů, novinky z redakce a další. Kompatibilní se širokou škálou zařízení. Poslouchejte doma, venku, na cestách, kdekoliv. Biblické vyučování, hudební pořady, rozhovory se zajímavými hosty a mnoho dalšího. To vše na mradio7.cz. Rádio 7. Rádio, které nemyslí za vás.

Dobré ráno, dobré páteční červnové ráno. K mikrofonu Rádia 7 usedá se 6. hodinou Broňa Procházková. Otevírá se před námi nový den. Den, který ponese datum 19. června, tak vám přeji, ať v něm užíváte pohody, takové té letní jahodové pohody, ať už míříte do práce nebo zůstáváte doma. No a pokud k té pohodě bude moci přispět i Rádio 7, tak rádi budeme s vámi. Ranní vysílání přinese za čtvrt hodiny tichý čas. Je to čas, kdy se zastavíme nad textem Bible a budeme se chvíli krátce modlit. A co nás čeká v dnešním programu dále? Spolupráce Ducha Božího s námi nás směřuje čistčímu srdci. U našeho srdce se zastavíme s Romanem Touškem v zamyšlení od 6:45. O nebeském království bude v romském magazínu mluvit Igor Mamojka. Nalaďte si v 7 hodin. Jak organizovat kreativní kempy s dětmi a mládeží na venkově v západní Keni? Odpověď na tuto otázku a mnohem více přinese ranní telefonát od 7:30. Kdo nehledí na to, co si přeje Bůh, nemůže počítat s tím, že Bůh bude hledět na to, co si přeje on. Více k poslechu v 8 hodin v další části Bible Guideu. A pokud se v dnešním ránu podíváme dále, o 9:30 jsou tu uši k duši o moudrosti a o 9:30 kaleidoskop, ve kterém se bude Pavel Kohl bavit s biologem a zemědělcem Milanem Hluchým o odlesňování. Tolik nabídka k poslechu, ještě jednou dobré ráno, dobré vstávání a písnička navrch.

0: a kapelou se pomalunku blížíme ke 6:45. Máme tu za okamžik první letní den, alespoň co se kalendáře týče. Ano, dny jsou dlouhé, dny jsou letní, dny přímo vybízí k různým setkáním, grilovačkám, k různým letním párty. Za okamžik se v tichém čase na jednu takovou grilovačku vydáme. No, grilovačku, tam je psáno hostina, ale slovo hostina nám tak blízké není.
1: Stvořiteli révy vinné, pochválen buď hospodine, budu ti zpívat hosana.

tichém čase je dnes s vámi Broňa Procházková. Jednou v sobotu přišel Ježíš jíst do domu jednoho z předních farizeů. Tak si to představuji jako takovou grilovačku, jako takovou party. Oni tam probírají různá témata. Ježíš vyučuje, uzdravuje, vyučuje znovu a k vyučování používá tu situaci té hostiny. No a pak čtu ze 14. kapitoly Lukášova evangelia. Když to uslyšel jeden z hostů, řekl mu: blaze tomu, kdo bude hodovat v Božím království. A pak Ježíš vypráví toto podobenství. Ježíš odpověděl: jeden člověk vystrojil velikou večeři a pozval mnoho hostů. V čas večeře pak poslal svého sluhu, aby pozvaným řekl: pojďte, vše už je připraveno. Všichni se ale jeden jako druhý začali vymlouvat. První řekl: koupil jsem pole a musím se na něj jít podívat. Prosím tě, omluv mě. Druhý řekl: koupil jsem 5 párů volů a jdu je vyzkoušet. Prosím tě, omluv mě. Další řekl: oženil jsem se a proto nemohu přijít. Sluha se tedy vrátil a vyřídil to svému pánovi. Hospodář se rozhněval. Vyjdi rychle do ulic a uliček, řekl sluhovi. Přiveď sem chudé, chromé, zmrzačené a slepé. Sluha se vrátil se slovy: pane, stalo se, jak si přikázal, a ještě je místo. Pán tedy sluhovi poručil: vyjdi na cesty a mezi ploty a přinuť lidi přijít, ať je můj dům plný. Říkám vám, že nikdo z původně pozvaných neokusí mou večeři. Než začne Ježíš vyprávět podobenství, na začátku toho podobenství stojí věta jednoho z hostů: blaze tomu, kdo bude hodovat v Božím království. To je taková obecná věta. A Ježíš pak vypráví podobenství, celé to podobenství staví: stane se z té obecné věty i moje věta, mé vyznání, má zkušenost, přijdu já do toho, na to hodování? Není to jen obecný v uvozovkách bohulibý slogan pro mě? Blaze tomu, kdo bude na té Boží grilovačce. Chci tam vlastně být, toužím potom, vyhlížím to, vstupuje to do mého dnešního dne, do mého přemýšlení, do mých vztahů, žiji to, co proklamuji. Nebo to mám jen v ústech jako slogan? Něco jako když jsme v 80. letech, nebo kdo pamatuje 80. léta, chodili kolem takových těch sloganů s komunistickou stranou na věčné časy. Člověk kolem toho chodil, bylo to tam a vůbec to nemělo žádný dopad. Nikdo tomu nevěřil, jen to tam prostě bylo. Žijí to, co doporučuji, to, co proklamuji. A pozor, s prázdnými náboženskými proklamacemi na Ježíše nechoď, nezbaští ti to. Tak se vzpamatuj a přijmi pozvání na jeho grilovačku a ber to vážně. Děkujeme, náš nebeský Otče, za to, k čemu nás zveš, k životu, co má budoucnost. A děkuju, že i sám zajišťuješ, naplňuješ, dáváš. Díky ti za Pána Ježíše Krista. Díky za to, že kdo v něj věří, tak má to pozvání už v kapse, pozvání do nebeského království. Tak tě prosíme za pokorné srdce. Prosíme tě za srdce, co tě hledá. Střes naše ústa správných, ale pro nás prázdných slov. Prosíme, ať jsme ryzí. Prosíme, ať jsme tví. A prosíme, ať jsme přínosem pro ty, co jsou kolem nás, se kterými se dnes potkáme. Amen.

Máme 6:30, před námi pátek 19. června. Dobré ráno, dobré probouzení, dobré vstávání, kávička. Prostě dobrý start do nového dne s Rádiem 7. Ve 7:15 je tu úvaha Romana Touška a v 7 romský magazín.

někoho, kdo nás takovou láskou miloval. Na kříž jsme ho přibili, láskou jeho jsme pohrdli, přesto nás dál miloval, krev svou proléval, abychom skrze ní mohli vzít.

Za chvíli se s Romanem Touškem po čtvrté zastavíme v jeho úvaze U našeho srdce. Nebudou to slova kardiologa, ale kazatele.

Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha. To, co někdy ale chybí a to, co zoufale potřebujeme, je to, aby něco zásadního přišlo z Boží strany. A ono to naštěstí přichází. Přichází chvíle, kdy Duch Svatý dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti, tedy že můžeme vidět Boha. A učí nás, jak se to dělá. A apoštol Pavel v epištole do Říma píše: nyní však není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši, neboť zákon ducha, který vede k životu v Kristu Ježíši, osvobodil tě od zákona hříchu a smrti. Bůh učinil to, co bylo zákonu nemožné pro lidskou slabost. Jako oběť za hřích poslal svého vlastního syna v těle, jako má hříšný člověk, aby na lidském těle odsoudil hřích a aby tak spravedlnost požadovaná zákonem byla naplněna v nás, kteří se neřídíme svou vůlí, nýbrž vůlí ducha. Nepřijali jste přece ducha otroctví, abyste opět propadli strachu. Nýbrž přijali jste ducha synovství, v němž voláme Abba, Otče. Tak Boží duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti. A jsme-li děti, tedy i dědicové. Dědicové Boží, spoludědicové Kristovi. Trpíme-li spolu s ním, budeme spolu s ním účastní Boží slávy. Nejvyšším záměrem a přáním Pána Ježíše je umožnit nám a uskutečnit naše srdeční společenství s Otcem, a to od chvíle našeho znovuzrození až na věky. Jestliže se to neděje, pak je někde chyba. Protože my jsme dostali Ducha Svatého, který nám dosvědčuje, že jsme Boží děti. Srdce to je místo, ve kterém přebývá náš duch, ale i Duch Svatý. Pak ale záleží na typu společenství s ním. Buď může Duch Svatý být někým, kdo se víceméně může pohybovat pouze někde na okraji. My vládneme, my všechno určujeme, my Pánu Bohu přeříkáváme naše starosti i naše úspěchy. A my určujeme, co má Pán Bůh dělat. Pak může být takový ten polovičatý vztah, kdy Duchu Svatému dovolíme, aby něco dělal, dokonce je to žádoucí, ale má jenom omezené pole působnosti. Ale potom máme možnost říct Hospodinu: Duchu Svatému, kterého si mi dal, se vydávám v plnosti. Ať mě vede, ať mě zmocňuje. Problémem je, že my máme přirozený strach a někdy i nechuť z volnosti Ducha Svatého, protože on prostě věje, kam chce. Ale apoštol Pavel tady říká: vy jste nepřijali ducha otroctví k strachu. Vy jste přijali ducha synovství, ve kterém voláte Abba, tedy Otče. Duch Svatý není váš nepřítel. My se můžeme odvážit dát mu plnou svobodu, protože Duch Svatý nás nikdy nebude ovládat. On nás bude vést a povede nás způsobem, který nás dovede až k Bohu. Dostali jsme tedy Ducha Svatého, ale Duch Svatý dělá jedinečnou věc. On dokáže pohnout naším srdcem, tedy naším duchem. Někdy to vnímáme tak, že to je hodně nárazové, zvlášť poprvé, když člověk zažívá to první naplnění Božím duchem. Někteří tomu říkají křest duchem. To je chvíle, kdy dostáváme Boží identitu, kdy Boží duch možná poprvé v životě nám v plné slávě ukazuje, že jsme Božími dětmi. Ale Duch Svatý to naštěstí dělá i průběžně a dlouhodobě. Vede nás do podobnosti s Kristem. A to hnutí ducha, to může přicházet každý den. Duch Svatý nám dává poznání Krista a jeho díla. Je řečeno o Duchu Svatém, že je advokát, je přímluvce. Přimlouvá se, ale je dobré si uvědomit, on na prvním místě se přimlouvá za to, abychom věřili Kristu. On je obhájce v tom smyslu, že obhajuje Kristovo dílo tady na zemi. On nám říká, našemu duchu, našemu nitru, a pak to rezonuje celým naším srdcem, že ono to je možné jít s Bohem. Je možné Pánu Bohu věřit. Je možné vidět Boha.
A Duch Svatý nám dává sílu, moc, odvahu do toho všeho vstupovat. To je hnutí ducha. A pak je tady otázka, proč to nefunguje. To je asi ta nejtěžší otázka. Odvážím se říct vlastně jenom jednu věc. Nemůže to jít bez pokání. Pokání je změna mysli. Pokání to není jenom to, že řekneme Hospodine, vydávám se ti do rukou, anebo Hospodine, tady ti předávám seznam mých hříchů. Pokání to je změna mysli. To je chvíle, kdy poznávám svoji hříšnost, poznávám, že něco nefunguje, ale protože jsem uvěřil v Pána Ježíše Krista a v Boží milost, kterou mi Pán Ježíš dává, tak se odvažuji pozvednout svůj hlas k Hospodinu. Prosím o milost. A zažívám, že ta milost dojde svého naplnění. To všechno je pokání, to je změna mysli. A když činím pokání, tak narážím na překážky mého srdce. Mám dojem, že to půjde rychle a snadno, bezbolestně, nebo teď. Nebo tam mám hřích, kterého se nechci vzdát. No a nemám prostě někdy jenom odvahu se Duchu Svatému opravdu vydat. Buď mám svou vlastní pravdu, nebo bych nerad dopadl jako charismatici, nebo cokoliv dalšího. Jen ať to pořád mám v ruce. A pak to ale nemůže fungovat. Chtěl bych vás všechny povzbudit k tomu, hledejme Hospodina, otevírejme mu svůj život až do nejmenších zákoutí. Je možné vidět Boha. Je to možné, když máme čisté srdce. Čisté srdce dostáváme jako dar od Hospodina. Je to něco, co dostáváme skrze slyšení Božího slova. Uskutečňuje to Boží duch. Je možné vidět Boha. Tak tuto možnost nepropásněme.

Bylo 7 hodin, dnešní den nese datum 19. června. Svátek slaví Leoš. A ještě zdůrazníme, že máme pátek, víkend stojí na startu. Ať vám dnešek plyne, v dobrém rytmu vám z Rádia 7 přeje Broňa Procházková. Půl hodina před námi nabízí k poslechu romský magazín. Po půl osmé nás pak čeká telefonát, který přiblíží Art Camp v Keni s českou stopou. A v 8 začíná Bible Guide, kde je nám průvodcem Biblií Jiří Zdráhal. Zastaví se ve 2. kapitole Jeremiášova pláče. V tuto chvíli dostává slovo Pavel Dirda a romský magazín.

požehnaný den u dalšího pořadu o Jesus tut Janel. Ježíš tě zná. Chci vás pozdravit i Božím slovem. Matouš 6, 31 až 34. Nemějte tedy starosti, neříkejte, co budeme jíst, co budeme pít, co si oblečeme. Všechny tyto věci vyhledávají pohané, ale váš nebeský Otec ví, že to všechno potřebujete. Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost. A toto vše vám bude přidáno. Nemějte starost o zítřek. Zítřek bude mít své vlastní starosti. Den má dost svého trápení.

0: Teď uslyšíme kázání od pastora Igora Mamojky na téma Nebeské království.
1: Matouš 13 od verše 44. Království nebeské je jako poklad ukrytý v poli, který někdo najde a skryje. S radostí nad tím jde, prodá všecko, co má, a koupí to pole. Jo? Matouš 13, 44, teď už 45. A nebo je království nebeské, jako když obchodník, který kupuje krásné perly, objeví jednu drahocenou perlu, jde, prodá všecko, co má, a koupí. Pak verš 47. A nebo je království nebeské jako síť, která se spustí do moře, zahrne všecko možné. Když je plná, vytáhnou ji na břeh, sednou a co je dobré, vybírají do nádob, co je špatné, vyhazují ven. Tak bude i při skonání věku. Vyjdou andělé, oddělí zlé od spravedlivých a hodí je do ohnivé pece. Tam bude pláč a skřípění zubů. Začíná to krásně o nebeském království a končí to velice ostře. A pojďme na to první. Protože my, i když jsme našli Ježíše, je potřeba se vracet k těmto pravdám. Potřeba se vracet k tomu bodu, když jsi poznal Ježíše. A uvědomit si ten rozdíl před Ježíšem a poté, co jsem ho poznal. Uvědomit si ten rozdíl tma a pak přišlo světlo. Protože když jsme dlouho jenom ve světle, tak kolikrát můžeme zapomenout na to, jak vypadá tma. A pak pomalu začíná být třeba šero, až jsme opět ve tmě. A proto máme i slovo, abychom si uvědomili, tady je tma, tady je světlo. Když jsem ve světě, dělám toto. A když jsem ve tmě, tak řeším. Něco není se mnou v pořádku. A toto podobenství mě, když to čtu, vrací právě do toho okamžiku, kdy já jsem uvěřil v Pána. Co to bylo pro mě? Protože to, co bylo pro mě, jak jsem poznal Pána, to bylo samé pro toho chlapíka v tomto příběhu, který zjistil, že na nějakém poli je poklad. Na nějakém poli je poklad. Nikdo o tom neví. Já bych řekl, že by to byla nafta, ale v tomto případě nějaké zlato nebo něco. Jaký velký poklad. A on říká, to se vyplatí koupit. Protože nikdo neví, že tam je poklad. Tak všechno prodám, protože ten poklad má mnohem větší cenu, než všecko to, co doposud získal. A to bylo i se mnou. A jednou člověk poznal Ježíše a zjistil ten moment, že ten Ježíš je mnohem víc než všechno, co do té doby poznal, než všechno, co do toho momentu získal. Haleluja. A to je úžasné. Haleluja. A dobré se vracet k tomu, protože pak se vracíš k té první lásce. Podobně jako ve vztahu, když se vracíš k tomu, to bylo naše první rande. To jsme tam byli. Jsem tě koupil zmrzlinu, ještě si nemohla pít pivo. Ještě si byla mladá. Jo, se vracíš k tomu a najednou si ty samé pocity, které si měl u toho rande, aspoň z části, tak se objeví ve vás obou. Je to tak? Když zapomeneš na ty začátky a proč jsi šel do nějakého vztahu, tak to je to samé i s Ježíšem Kristem. Když zapomeneš, proč jsi za ním šel, proč jsi otevřel pro něj srdce, jaké to bylo, když jsi začal s ním, tak ti to všechno začne být všední. A já jsem to všechno slyšel, já už to všechno znám. A může tě jít i křesťanství na nervy, jak to bývá v některých stazích. Ale když se vracíš k tomu, proč? A nenadarmo se apoštolové vrací k tomu. Jsme zachráněni milostí. Myslíš si, že ti lidé, co to četli, to nevěděli? Oni i my potřebovali to slyšet, amen? Ježíš tě zachránil, Ježíš zemřel za tvé hříchy. Víme to, sestro, víš dávno, ale ty a já potřebujeme to znovu slyšet. Protože víra je ze slyšení. Víra je ze slyšení a ty, když to přestaneš poslouchat, tak přestaneš k tomu pár věřit. A když přestaneš věřit, tak se ta skutečnost, ten Bůh, ten Duch Svatý, to spasení, ztratí z tvého života. Protože z čeho jsme zachráněni? Z víry. Spravedlnosti z víry. A ty víru máš z toho, že posloucháš. Ta rovnice je strašně jednoduchá, ale těžce se tím řídí. Haleluja. Takže toto je něco úžasného. Ten člověk našel poklad a poznal, že to je něco drahocenné. A máme pak další podobný příběh obchodníka s perlemi. A to bych já, to většina žen by chtěli dělat. Myslím si, že s perlemi, se zlatem, s diamanty. A, no vidíš, sestra. Já bych možná taky chtěl, ne kvůli tomu, že to mám rád, ale tam jsou asi peníze, když s tím obchoduješ, ne? Tak jeden pastor v Německu, tam jsme u něj sloužili, tak zrovna má jo, víš, má obchody přesně s tímto, Jurek. A daří se mu moc dobře. A má i na sobě samé zlato, bys říkal, že nějaký Olach. A to je pastor, haleluja. A tento obchodník s perlemi, a perly jsou něco úžasného, něco nádherné, ale on najde perlu, která je opravdu vzácná. Perla, která je opravdu vzácná, tak vzácná, že opět on je ochoten všechno, co doposud získal, všechno, co doposud má, prodat, aby měl tuto jedinou perlu. A já jsem byl dlouhou dobu učeníkem jednoho evangelisty, řeknu vám, jsme projeli opravdu Evropu, hlavně Československo, ale i pár. A on měl 5 kázání a já jsem ještě nikdy neudělal to, že bych... A tam těch 5 kázání opakoval. Jo? A měl to tak vymakané, jak někteří profíkové, že od slova do slova na 20 minut to měl takhle. To jak kážeš pořád, tak každé to slovo už vybrousíš, aby... A takže já jsem to slyšel a někdy, když jsme si dělali z něho legraci, tak jsem uměl to zopakovat celé. Že jsem tolikrát slyšel. Ale měl jeden krásný příběh. A protože on pochopil, já to nemám tak zjevené, že vlastně ta evangelizace, to slovo, je vlastně nástrojem, jak tu duši získáš pro Pána. A to získání není jenom tak, že řekneš pojď, ale to slovo musí být přesně cílené, promodlené, vybroušené. A pak, když to člověk uslyší, řekne, něco mě zasáhlo. Prostě to je ten vybroušený meč. A tak měl jeden příběh právě s těmi perlemi. Že právě obchodník přišel do obchodu a najednou ten příběh je inspirovaný tímto, co jsme četli. Do obchodu a vidí přesně tam krásnou perlu. Úžasnou perlu. A v srdci si říká, já dám všecko. Já toto musím mít. Já dám všecko. A se ptá toho obchodníka, co to stojí. A ten obchodník říká, dej mi svoje auto. A není problém, tady máte klíče. Dej mi svoje kreditní karty. Vytáhuje. Dej mi svůj dům. Vytáhuje. Dej mi svou manželku. Dej mi svoje děti. Už takový byl divný. Říkal, já všechno dám. Proto to beru. A když všechno dal, tak mu dává ten obchodník takhle tu perlu. Ale s tou perlou mu dávají ty klíče od baráku, od domu. Kreditní karty, všecko zpět. Říká, tady máš to zpátky. A pěkně mi to hlídej. Haleluja. To je takový příběh měl. A to je samé s Ježíšem. Už nic tvýho není tvé. Je to Boží. Ale Bůh ti dal, aby si se o to staral. Amen. Amen. Haleluja.

Drahí a milovaní posluchači Rádia 7, chci se s vámi podělit to, co mám ve svém srdci a věřím, že to je od Pána, protože vše dobré je od milujícího nebeského Otce. Je těžké v tom všem zhonu našeho života, každodenního života, hledat to Boží království, dát ho na první místo. Ale je to životně důležité pro každého z nás. My musíme opravdu dát vždycky Boha na první místo, protože On je hoden veškeré slávy, úcty, následování, protože od Něho vše vychází a přichází skrze Něho. On je život i vzkříšení. On má moc nad celým stvořením. A náš nebeský Otec nás tomu nabádá, aby jsme ve všem hledali vždy na prvním místě Jeho království a Jeho spravedlnost.

0: Od mikrofonu se s váma loučí Pavel Dirda a přeji vám požehnaný zbytek dne. A nezapomeň,
1: o Jezus tu čane.
0: Ježíš tě zná.
2: S romským magazínem jsme se dostali k 7:30. Dvě písničky a po nich raní telefonát, který tentokrát zamíří do Keni na Artcamp.

kterých denně kráčím sám. Oceán, jehož moc vůbec neznám. 9 miliard.

Ranní telefonát měl zamířit do Keni, měl ukázat, měl představit jednu akci Art Camp Kenya. Akci, která chce ukázat mládeži v Keni boží charakter prostřednictvím sportu, umění a kreativity a použít ji jako prostředek vyjádření lásky k Bohu. Měli jsme se spojit s Hankou Fischerovou, k tomu spojení nedošlo, no ale já myslím, že to nevadí, že do té Keni se určitě vydáme v brzké době opět. Tak vám, posluchačům, posílám alespoň takovou malou písničkovou ochutnávku Afriky.

Kdo nehledí na to, co si přeje Bůh, nemůže počítat s tím, že Bůh bude hledět na to, co si přeje on. Více k poslechu v 8 hodin v další části Bible Guideu. Pomalu se blížíme k 8. hodině.

0: Osmá hodina zpátku 19. června za námi. S vámi Broňa Procházková, ráda s vámi Broňa Procházková a před námi hodina, ve které se vydáme na stránky Bible. Průvodcem nám bude Jiří Zdráhal. Také se vydáme proti proudu času v kalendáriu a o 20:30 k poslechu nabídneme Uši k duši. Lucie Endlicherová a Marek Macák se zamýšlejí nad moudrostí. V titulku jejich dnešního povídání stojí, že moudrost není možné vlastnit. Vlastnit ne, ale podporovat, dávat růst? Ano, tak pojďme na stránky Bible.
1: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
2: Kniha Pláč, 2. kapitola. Autorem této knihy je prorok Jeremiáš, svědek zničení Jeruzaléma a chrámu. Je to kniha smutku a lítosti. V první kapitole jsme četli o důvodu zkázy Izraele. Tím byla vzpoura a neposlušnost Bohu. Stejný důvod, kvůli kterému kdysi nevstoupili Izraelci vedení Mojžíšem do zaslíbené země. Když Boha odmítli, byli nakonec Bohem odmítnuti. Kdo nehledí na to, co si přeje Bůh, nemůže počítat s tím, že Bůh bude hledět na to, co si přeje on. Jeremiáš to zde popsal tak, že Bůh opustil Izrael, protože Izrael opustil Boha. Izraelci se stali božími nepřáteli a tak se stalo, že Bůh se stal jejich nepřítelem. Čteme. Hospodin jednal jako nepřítel, pohltil celý Izrael, pohltil všechny jeho paláce, rozbořil jeho opevněnou zeď, rozmnožil dceři judské žal a zármutek. Izraelci nechtěli poslouchat Boha. Naslouchali raději svým vlastním přáním a žádostem. K tomu jim pomohli všichni falešní proroci, kteří tvrdili, že Izrael nehřeší a všechno je v pořádku. Tvoji proroci, dcero Sionská, ti prorokovali lži a nesmysly. Neodhalovali tvé zločiny, aby odvrátili tvé vyhnanství. Proroctví, která ti předkládali, byly lži a přeludy. Kdo se nechce vzdát hříchu a přijmout nápravu, naslouchá jiným hlasům, než je ten boží. Vrána k vráně se dá, a tak si každý hledá učitele podle svého srdce. Apoštol Pavel to předpovídal také ohledně církve. Napsal, hlásej slovo, buď připraven vhod i nevhod. Usvědčuj, napomínej, povzbuzuj a vyučuj z nejvyšší trpělivosti. Přijde totiž doba, kdy lidé nestrpí zdravé učení, ale budou se podle vlastní chutí obklopovat učiteli, kteří jim budou lechtat sluch, odvrátí uši od pravdy a uchýlí se k bájím. Pavel varuje, že nepřítel víry dokáže škodit i v masce náboženství. Jeho strategie je dvojí. Buď radí nebrat pravdy evangelia příliš vážně a nebýt fanatikem, anebo naopak radí brát všechny pravdy příliš přísně a zákonicky. V prvním případě si věřící sice uvědomuje svou lidskost, ale zapomíná na boží svatost. Ve druhém případě si věřící zase uvědomuje boží svatost, ale zapomíná na svou lidskost. Výsledkem prvního je tělesné světské křesťanství. Víra takového křesťana ztratila chuť a nikoho ani nepovzbuzuje, ani neodpuzuje. Je taková nijaká, jak Ježíš řekl, vlažná. V létě nedokáže schladit a v zimě neumí zahřát. Čteme, nejsi ani studený, ani horký. Kéž bys byl studený, anebo horký, ale že jsi vlažný a ani studený, ani horký, vyplivnu tě ze svých úst. Výsledkem druhého věřícího je pokrytectví. Pokrytec je vždy přísný a tvrdý, aby vzbuzoval dojem skutečného nositele pravdy. Dalším poznávacím znakem je duchovní pýcha. Přísný náboženský pokrytec se pokládá za lepšího než jiní věřící a naprosto pohrdá nevěřícími. Ježíš náboženským pokrytcům své doby řekl: běda vám, znalci písma a farizeové. Pokrytci, dáváte desátky z máty, kopru a kmínu, ale vynechali jste to nejdůležitější ze zákona. Spravedlnost, milosrdenství a věrnost. Tomuto jste se měli věnovat a tamto nevynechávat. Slepí vůdcové, komára cedíte, ale velblouda polikáte. Důraz na nepodstatné věci přináší do křesťanství pokrytectví. Jak vlažný, tak zákonický křesťan zapomíná na pravidlo, které vidíme v popisu trestu Izraele. Ten, kdo zapomíná na Boha, bude Bohem zapomenut. A ten, kdo soudí bližního, bude sám odsouzen. Tento boží důraz na lidské rozhodnutí a lidskou svobodu je krásný a hrozný zároveň. Pro ty, kteří se rozhodnou správně, je lidská svoboda cestou k Bohu, do nového života. Pro ty, kteří se rozhodnou špatně, je lidská svoboda cestou od Boha do prázdnoty. Bible někdy používá obraz člověka jako poutníka na cestě. I Ježíš o sobě mluvil jako o poutníkovi, který ví, kam jde. Víte, kam jdu a cestu znáte, řekl Ježíš svým učedníkům. Ti si cílem cesty, ale nebyli tak jistí. Řekli, pane, nevíme, kam jdeš, přerušil ho Tomáš. A jak můžeme znát cestu? Učedníci ale chápali, že se mají vydat správnou cestou. Ježíš na to, já jsem ta cesta, odpověděl Ježíš. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. Žít s Ježíšem znamená jít jeho cestou a dojít k jeho cíli. Znát Ježíše znamená znát cestu.

Pořad Bible Guide připravuje Jiří Zdráhal, pastor církve ICF v Brně. Třetí kapitolu Jeremiášova pláče přiblíží v pondělí v 8 ráno.

0: Kalendárium.
1: S událostí, které se pojí k dnešnímu datu 19. června, vyberu jen jednu. Je z roku 1269. Francouzský král Ludvík IX. Vydává nařízení, podle něhož se Židé nesmějí na veřejnosti objevit bez identifikační žluté hvězdy. Pokud byl Žid bez označení identifikován, byl odsouzen k pokutě ve výši 10 stříbrných. Přidejme pár jmen. Roku 1623 se narodil francouzský matematik a fyzik Blaise Pascal. Víra se liší od důkazu, ten je pouze lidský, kdežto víra je dar boží. Je v srdci a neříká vím, nýbrž věřím, prohlásil slavný francouzský matematik a fyzik. Kromě technických objevů jsou výrazná i jeho teologická díla. Ovlivnila například Kierkegaarda a další filozofy a nelze než doporučit takzvanou Pascalovu sázku. Podle ní je život orientovaný na Boha výhodnější, protože věřící získá víc než ateista, pokud měl pravdu a Bůh opravdu existuje, a ztratí stejně tolik jako ateista, pokud žádný Bůh není. Roku 1834 se narodil Charles Haddon Spurgeon. Víra nás dělá v slabostech silnými, v chudobě bohatými, v smrti živými, řekl Charles Haddon Spurgeon, významný baptistický kazatel, který žil v 19. století v Anglii. Byl výborným řečníkem a co víc, měl hluboké pochopení božích a biblických pravd, a to navzdory tomu, že nikdy nevystudoval žádnou teologickou školu. Na jeho kázání chodili davy lidí, aby slyšeli jasné a čisté boží slovo. Zároveň byl Charles Spurgeon člověk zkoušený nemocemi a těžkými duševními stavy. Přesto byl celý život velmi pracovitý, pracoval i 18 hodin denně, založil kazatelský seminář, dnes fungující pod názvem Spurgeon's College. Řídil nedělní školy, misijní podniky, kolporterskou činnost, založil dva sirotčince a staral se o ně, pečoval o početný sbor. Na konci roku 1891 měl ten sbor 5311 členů a také se staral o nemocné. Vydal 140 knih a mnoho kázání. Jeho výklad a vyučování božího slova vedlo vždy k nějakému konkrétnímu rozhodnutí. Říkával, kazatel, který je v týdnu neviditelný, je v neděli neposlouchatelný. A na závěr kalendária ještě zmiňme jméno generála Aloise Eliáše. Jako jediný premiér okupované země byl nacisty popraven v průběhu druhé světové války. Roku 1942 umírá protektorátní předseda československé vlády, generál Alois Eliáš.
2: Na úbočí kopce ve stínu lípy vzpíná se k nebi dřevěný kříž, po dlouhá léta znamení víry, co člověka zvedá tam někam výš. Padaly vlády, měnily jména, výročí, svátky, sochy i vkus. Někdo se bál, tak mlčel jak pěna, a jiný zpíval svý vězeňský blues.

nedá si vzít. Co je člověk, jen prach a hlína, vánek pouhý, co pohladil tvář, myslí si možná,

nedám si vzít. Jen starý ten kříž, čník neby stále, přečkal bouře i válek čas. Svědectví o tom, kdo podoben skále, miloval pravdu a hledá nás. Vemte mi hlas a budu psát, vemte mi pero a budu hrát.

Když je kolem hodně tmy, potřebuješ světlo. Vyzkoušej Rádio 7.

Vím, že nic nevím, je jedna z nejcitovanějších vět, které zní ve spojitosti s moudrostí. Je to pravda, na které by měl stát náš život? Člověk by ovšem měl toužit po moudrosti, i když moudrost není něco, co vlastníme. Více už vysvětlí psycholog Marek Macák u třetího zastavení na téma moudrosti za okamžik uši k duši.

0: O moudrosti je řeč v pořadu Uši k duši, u jehož poslechu vás i dnes vítá Lucie Endlicherová a jako tradičně naproti mě sedí psycholog Marek Macák. Marko, vítej, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: My tady mluvíme spolu o moudrosti a zatím jsme o ní mluvili spíše z toho psychologického hlediska, ale samozřejmě, že nechceme opominout ani to, které bývá v tomto pořadu také reflektováno, tedy ono hledisko teologické. Když se řekne moudrost, tak to první, co mi vyskočí v hlavě, je počátek moudrosti, je bázeň před Hospodinem. Přijde mi, že to je takový dobrý bod, odkud začít, protože na snadě je otázka proč. Proč Bible říká, že počátek moudrosti je bázeň před Hospodinem? Co spolu má společného moudrost a bázeň před Hospodinem? Navíc, když to slovo bázeň už nám dnes zní tak starosvětsky a možná nesrozumitelně.
1: Já asi navážu na to, jak jsme se bavili minule o tom, jak součást moudrosti je vědět, že ji nemám. Vědět, že kde co nevím a umět se ptát. V Jobovi je takový zajímavý text, který navazuje na ten text přísloví, o kterém mluvíš ty. Tam se Job ptá, odkud tedy přichází moudrost? Kde je místo rozumnosti? Je utajena před očima všeho živého, zahalena i před nebeským ptactvem. Moudrost je skryta každému a všemu. Jo, moudrost jako něco, co nám ve své podstatě uniká. Jo, a tohle je velký biblický důraz, který mě se hodně líbí, když tohle je možná vyhrocené až moc, ale vlastně v tom teologickém pohledu vycházíme z toho, že moudrost právě není něco, čeho jsme vlastníky, ale moudrost je něco, co přesahuje naše možnosti, co má svoji vlastní objektivní existenci. O moudrosti, když se píše v jiném místě v písmu, tak se skoro o ní mluví jako o někom. Jo? A potom v Nové smlouvě máme náznaky, že moudrost přebývá v Kristu a že on je zosobněním Boží moudrosti. Ale je to něco, k čemu máme spíš vztah, než něco, co bychom vlastnili. Moudrost je něco, k čemu si hledáme cestu tehdy, když víme, že na svojí straně to nutně nenajdeme. A to si myslím, že je velmi specifický teologický přínos, právě který v tom našem biblickém pohledu máme. Že moudrost je něco, čemu se můžu otevírat. Že moudrost je něco, k čemu můžu hledat cestu a co ke mně může přicházet tehdy, když zaujmu správný vztah k Bohu. A ten správný vztah právě písmo nazývá jedním ze těch slov, tak je právě bázeň, což je určitá forma ani ne strachu, ale obdivného vědomí, že Bůh je svatý, že Bůh je velký, že Bůh je taky svrchovaně dobrý, ale že je nade mnou. Jo? Je to prostě někdo, kdo je radikálně odlišný ode mě a to nás vede do bázně před ním. Jo? Do vědomí toho, že je obdivuhodný a do schopnosti žít praktickým obdivem vůči němu. To znamená, když potom jednám v různých situacích s vědomím, že moudrost tady je velmi blízko, ale já nejsem jejím stělesněním, ale Bůh, který je za vším, co potkávám ve svém životě, tak nakonec jednám ve vztahu k němu. A jednat moudře znamená jednat s vědomím, s bázní před Bohem. Že otázka je, jak žít jako člověk, vědom si Boha jako stvořitele a Boha jako toho, který jediný nakonec ví a je soudcem a zdrojem toho, jak správně jednat.
0: Mluvili jsme hned na počátku o definici moudrosti a ty si vyjmenovával to, co je podstatou moudrosti, když říkáš, že je Ježíš stělesněním moudrosti. Mohli bychom teď vzít tu definici moudrosti, ty aspekty, o kterých jsme mluvili, že k moudrosti patří, a nějakým způsobem je ilustrovat na Ježíšově životě a třeba říct i to, co Ježíš přidal, co je jakoby navíc v jeho životě k té psychologické definici moudrosti?
1: Myslím, že je trochu riziko vzít Ježíše v tomhle smyslu za vzor, v tom, že Ježíš nám ukazuje Boží charakter a je stělesněním Božího charakteru. Zároveň Ježíš je Ježíš a my nejsme Ježíš. Jo? Takže lecos, co on si mohl dovolit, tak my si dovolit nemůžeme. Ale je zajímavé právě vidět, jak právě v něm se spojuje hluboký charakter, hluboká láska a dobro s rozumným jednáním vůči druhým. Jo, to je něco, co ho velmi definuje. Taky druhý aspekt toho vyvažování zájmu jednotlivce a druhých. Jo, když přišli druzí lidé za Ježíšem a chtěli, aby, já nevím, se postavil proti někomu, anebo aby rozhodnul o nějaké situaci, tak on velmi často jde a jedná úplně odchylně, jedná úplně jinak, než by se očekávalo, protože odmítá hájit zájmy jedních na úkor druhých a ukazuje, že je to ještě celé nějak úplně jinak. Ukazuje lidem neustále hranice jejich poznání. Ukazuje jim takhle ne. Jo, když za ním přijde bohatý mladík a řekne, následuju všechny zákony, dělám všechno, jak má být a půjdu za tebou, tak Ježíš mu řekne, tak prodej všechno, co máš. A ukazuje mu, že prakticky velmi moudře, tak mu tím ukázal, ty si myslíš, že se vším, co máš, tak jdeš za Bohem. Tohle je věc, se kterou zkusit za Bohem a uvidíme. Jo, a on mladík zjistí, že v této oblasti jeho finanční jistoty tak nepůjde. A ukazuje mu hranice jeho sebepoznání. Tak to je další aspekt, který Ježíš hodně ukazoval. A myslím, že lidé s Ježíšem často zažívali, že skutečná moudrost je těžko dosáhnutelná. Protože právě ve chvíli, kdy měli dojem, že přišli na to, jak ho trumfnout, nebo jak přemýšlí, nebo kam směřuje, tak velmi často je zaskočila. V tu chvíli jim řekl něco, co natolik přesáhlo jejich moudrost, že museli právě zbázit a některé to naštvalo, ale sklopit zrak a začít přemýšlet nad sebou a nad tím, čemu to vlastně nerozumím, že mě překvapuje to, co Ježíš říká, nebo to, jak Ježíš jedná. A tohle je zkušenost, kde spíš setkání s Ježíšem nás staví do perspektivy, kde můžeme se učit hledat moudrost, než že by on jenom byl vzorem, který máme a jdeme jednat jako on. Ale je to o tom setkání s ním, které nám dává ty správné otázky. Po dobrém setkání s Kristem, ať už u čtení písma, anebo v modlitbě, anebo někde jinde v kázání, prostě někde, tak velmi často budeme odcházet s velkým otazníkem nad sebou. Jo? S otazníkem na to, co se to vlastně děje. Jo? A bude nás to vést do hlubšího uvažování, což je předpoklad získávání moudrosti. Ono v teologii se rozlišuje moudrost konvenční a moudrost kritická, nebo konvenční a kritické poznání. A to je v tomhle zajímavé, protože my si moudrost často představujeme jako to konvenční, jako ty popisy toho, jak se mají věci dělat. Jo, návody. Udělejte tohle a budete mít úspěšný život. Vychovávejte děti takhle a budou požehnané. A my máme v písmu řadu konvenčních doporučení, ale je zajímavé, že právě za Ježíšem, když přišli třeba farizeové právě s tou konvenční moudrostí a řekli, no podle Mojžíše je psáno, že máme jednat takhle, tak Ježíš udělal něco, kde ti lidi odcházeli z té situace, že jo, to je, často se vracím k tomu příběhu, Ježíš a cizoložnice, jo, přivedou za něm ženu, řeknou, tak podle zákona se má kamenovat, co ty na to říkáš, on píše něco prstem do písku, řekne, a kdo a si bez viny hoď první, a oni odejdou. Jo. Něco si uvědomili, asi jim došlo, že nejsou v pozici, kde si můžou dovolit někoho soudit tímhle způsobem. A potom Ježíš něco řekne k jejímu hříchu a on potom odchází, ale to oni už neviděli. Ježíš tomhle jedná, nepopírá konvenční moudrost, ale bere ji ještě úplně na jinou rovinu. Jo? Jedná tak radikálně ohledně posuzování a rozsuzování hříšnosti, že to jednoduché šablonovité konvenční přemýšlení těch zákonníků úplně vykolejí. A tohle je něco, co Bůh dělá, když se s ním setkáváme. Jo? Proto Ježíš je velmi často otazníkem pro druhé lidi a proto i, myslím si, že biblicky nebo křesťanský moudrý člověk tak častokrát bude otazníkem a častokrát bude těžko zařaditelný pro lidi, kteří si berou buď víru, anebo nějaký světonázor jako svůj oblek jistoty, svůj oblek bezpečí v tomhle světě. Protože křesťan není ten, kdo je majitelem moudrosti. Naopak se zdá z různých míst písma, že křesťan je ten, kdo právě ví, že moudrost je něco, co je nad ním. Moudrost je skryta v hlubinách božích a já jsem ten, kdo se musí učit před ní sklánět, abych ji mohl zahlédnout a abych do ní mohl vstupovat trochu víc.
0: Možná, že dobrou ilustrací toho je i ta obyčejná konvenční moudrost shromážděná ve Starém zákoně v knize Přísloví, protože když jimi člověk prochází, tak vlastně najde spoustu těch, která stojí úplně proti sobě, která jednou říkají, že se máme vyvarovat radám lidí a po druhé říkají ano, rady jsou to nejlepší. Prostě spousta těch přísloví stojí úplně proti sobě a to první, co to s člověkem udělá, je, že ho to vlastně strašně znejistí, protože najednou ty návody říkají to i to a je těžké se v nich zorientovat. Ale možná i tohle něco říká o tom, že nejenom ta konvenční moudrost, nejenom to konvenční poznání je pro život důležité.
1: No ano, navíc moudroslovná literatura ve Starém zákoně, knihy moudrosti, tak ty nejtypičtější nejvíc se pod tím myslí právě kniha přísloví, potom kniha kazatela, kniha Job. A je zajímavé, že jednak v knize přísloví je hodně velmi jednoznačných a přímočarých rad do života, ale někdy si odporují. A jako kdyby v nějaké situaci bylo po ruce tohle a v jiné tamhleto. Nakonec, když si vezmeme naše běžná česká přísloví, tak skoro ke každému najdeme jeho protipřísloví. Najdeme něco, co říká přesně opak. A často nás nenapadne je konfrontovat vedle sebe. Spíš použijeme to, které zrovna vystihuje situaci. Jo, a nejspíš to bylo velmi podobně ve Staré smlouvě. Ale zajímavé je, že potom vedle té knihy přísloví, kde je hodně rad, byť někdy protichůdných, ta kniha Kazatel tak je úplně jiného charakteru. To je kniha, která naopak ukazuje hranice lidského poznání. Ukazuje, jak nerozumíme věcem, ukazuje, jak zdaleka není tak jasné, jak smysluplné jsou naše rozhodnutí a naše směry a jak je vlastně život křehký a životní smysl křehký a těžko dosažitelný pro člověka. A potom tam máme knihu Job, kde je hodně rád, a hlavně od Jobových přátel a všechny jsou špatně. To je kniha, ve které všichni ti, kteří mají nejvíc jasno v průběhu celého toho textu, tak jsou ti, kdo se nakonec ukážou jako nejvíc pošetilí a nejvíc blízko boží moudrosti. Ze všech těch lidí v té knize je nakonec boží přítel Job, který říká to, co jsme četli minule, který mluví o tom, jak moudrost je utajena před očima všeho živého. On se dostane před Hospodina v té bázni, ve které najednou si uvědomuje, že jeho porozumění selhává tváří v tvář tomu, co se děje v jeho životě. A že to neznamená, že všechno je nesmyslné a prázdné, jak by možná řekl v některých pasážích kazatel, ale že to znamená to, že boží moudrost je větší a hlubší, že je skryta očím stvořených bytostí, ale že má smysl se k ní vztahovat. Jo. A pokud budeme se upřímně dívat na život, díky Bohu tohle není stav, ve kterém jsme většinou. A většinou si vystačíme s, jak to říct, jednoduššíma konceptama a mapama pro orientaci v životě. Ale každý člověk, který se dívá pravdivě na život, tak bude mít období a zpětně uvidí velmi často, že jsou to požehnaná období boží blízkosti nebo božího jednání, ve kterých vůbec netušíte, co se děje. A ve kterých vůbec nevíte, kudy dál, nebo co je za rohem a musíte stát tváří v tvář Bohu, o kterém víte, že ví, o kterém víte, že asi nad tím nějak celým je a zároveň vás hrozně frustruje, že vy nevíte a nevidíte víc. A tahle schopnost stát před Bohem a říct, Pane Bože, já nevím, já potřebuju tvoji moudrost, já potřebuju tebe a tvoje vedení, tahle období, která jsou těžká, tak jsou velmi formativní. To potom čteme v knize Jakub, v Nové smlouvě, kde Jakub říká, že jestli někdo nemá moudrost, ať se modlí. Ale křesťané dneska mají většinou dojem, že být křesťanem znamená ovšem něco vědět, znamená na všechno mít názor. Znamená být ten, kdo děkuje Bohu za moudrost, kterou má. Místo toho, aby jsme se učili opravdu stát před Bohem a prosili o moudrost, kterou nemáme. A to může trvat dlouho. To není o tom, že se pomodlím a mám hotovo, když někdy to tak je. Ale v tom samém textu, to je v Jakubově v první kapitole, tak je psáno o tom, jak v obdobích zkoušek, kdy právě nejvíc vnímáme, že nám chybí moudrost a jsme nejvíc pokoušeni k tomu začít vnímat, mít dojem, že všecko je špatně, protože teď nevím. A jsme vystaveni různým pokušením, abychom si ulevili. Takže to jsou právě období, kdy nás Bůh formuje k vytrvalosti. Kdy nás Bůh formuje ke skutečné hluboké víře a skutečné bázni před Hospodinem, protože ta nestojí na tom, že vím, ta stojí na tom, že ho znám. A nejvíc mu stojím tváří v tvář ve chvíli, kdy moje šablony a moje představy o tom, jak by věci měly být, tak nějak nesedí.
0: K tomuhle textu se rozhodně vrátíme ještě v našem příštím setkání. Děkuji, že jsme dnes poprvé společně nahlíželi do Bible i v souvislosti s moudrostí. Hostem pořadu Uši k duši bude i za týden, stejně jako dnes, psycholog Mark Macák. Marku, děkuji.
1: Taky děkuji, naslyšenou.
0: Loučí se i Lucie Endlicherová. Naschledanou.

Za moudrostí se Marek Macák a Lucie Endlicherová vypraví příští pátek o 20:30 dopoledne. Závěrečný díl série se zaměří na moudrost v listu apoštola Jakuba.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví. Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

Bylo 9 hodin, máme pátek 19. června. Příjemné dopoledne ve společnosti Rádia 7 vám přeje Broňa Procházková. Do půl hodiny před námi vložíme pár pozvánek na léto a o 9:30 začíná Kaleidoskop. Čtvrt hodina, ve které se rozhlížíme různým směrem po našem světě a aktuálně máme pohled nastavený na zodpovědnost za stvoření. Les je místo, kam se chodíme rekreovat, ze kterého máme užitek v podobě tepla, dřeva a také pomáhá udržet vodu v krajině a tvoří množství kyslíku pro naše plíce. Proč máme tendenci les využívat nadmíru a ničit ho? Co přispívá k odlesňování? Využívání lesa a problémy, které s úbytkem stromů souvisí, rozebírá biolog a zemědělec Milan Hluchý o 9:30. Krásné dopoledne s Rádiem 7.

0: Léto je tu, za chvíli nastane první letní den, i co se kalendáře týče, tedy nejvyšší čas porozhlédnout se po tom, co dělat v létě. Ve dnech 11. až 17. července se v Trhanově koná letní biblická škola. Na programu budou výklady biblických textů, přednášky o aktuálních tématech, také filmový seminář, výlety, rozhovory. Ty výklady a přednášky zajistí pánové z Evangelické teologické fakulty a ten filmový seminář pak docent Suchánek, který láká na Tarkovského. Pokud vás nenalákal Tarkovský, tak ještě zmíním, že se jedná o zámek, kde bydlel Lomikar.
1: Jdu krajinou, krok za krokem, nikam nepospíchám, není kam a nejsem otrokem ani času, co se jen tak vleče, tak žádný křeče, nic mi neuteče, čtu si nohama, tuhle zem, její mapu, hory a údolí a pomalu chápu, proč je mi, jako bych

Tady jsem pánem ve svém domě a všechno, co tu je, to je tu pro mě. Moje lesy a kopce a stromy a řeky a údolí, cesty a pole až na věky. Jsem velmi, velmi bohatý pán. Mám všechno, co chci a co chci, to mám. Mám všechno, co chci a co chci.

V Horní Světlé se koná ve dnech 12. až 17. července Draft Camp, tedy akce pro mladé muže ve věku 15 až 19 let. Jedná se o outdoorový tábor pro mladé muže, kteří chtějí převzít odpovědnost a stát se muži s pevným charakterem. Tak trochu toho mužského testosteronu pošleme i s další písničkou do vysílání.

Za písničku tohoto ražení přidám přání k svátku. Dnes gratulujeme Leošům, silný jako lev, statečný v lidu. Výklad tohoto jména je obtížnější, jména Leoš. Někteří jazykovědci se domnívají, že se jedná o domácí formu jména Leonard. Druzí ho berou jako příbuzné jméno, jména Leopold. Význam jména je proto různý. Leonard se vykládá silný jako lev. Leopold pak znamená statečný v lidu.

0: Dopoledne s Rádiem 7.
1: Raz, dva, tři.
2: Mrzíš ma, láska, že ťa mám tak málo.

0: S biologem Milanem Hluchým procházíme aktuální environmentální problémy lidstva. Už jsme jich několik zmínili a jeden, který je před námi, který otevřeme v dnešním díle, je o lese. Jak by měl vlastně les vypadat? O tom se dnes bavím právě s Milanem Hluchým, kterého vítám u mikrofonu. Dobrý den.
1: Dobrý den vám všem.
0: Jak by takový les měl vypadat? Možná si představíme ty smrkové monokultury, kde je jeden smrk vedle druhého, ale to je něco, co jsme jako lidé vytvořili. Jak k tomu lesu přistupovat? Jak by měl vypadat ten živý, zdravý les?
1: Ono je to trošku otázka, co vlastně bychom považovali za ideál. Možná biolog by to viděl hodně blízké pralesu. Těch máme v podstatě v řádu 1, 2, možná 3% v České republice porostů lesních blízkých pralesům. To je extrémně vzácné a v podstatě se s tím člověk běžně vůbec nesetká. Takže zbytek jsou hospodářské lesy, kde se nějakým způsobem potkává produkce dřeva a ostatní efekty, které ten les přináší, to znamená rekreace, ovlivnění vodního režimu krajiny a mnoho dalších efektů. Ale obecně bych řekl, že monokultura je cosi, co je přírodě cizí a nepřátelské, to znamená i ty hospodářské lesy by měly být, dneska se obecně mluví o tom, že je potřeba odejít od těch smrkových monokultur, které se tady sázely víc jak 200 let, které byly z hlediska produkce vysoce využitelného, neřekl bych úplně nejkvalitnějšího, ale vysoce využitelného rovného dřeva, efektivní. A uvědomujeme si, že ten les potřebuje jakousi vnitřní stabilitu a tím pádem ta stabilita je z části daná i tou diverzitou, to znamená víc rostlinných druhů a tak dál. No a to je jedna věc a druhá věc je, že skutečně žijeme v době klimatické změny, to znamená je potřeba, ale to určitě lesníci dělají, se dívat na to, vysazovat tu další generaci lesa po těch smrkových monokulturách, ale obecně nejenom po nich, dřevinami, které budou odolnější suchu a přizpůsobené vyšším teplotám. To je cosi, co je skutečně velmi významné.
0: Zmínili jsme tu smrkovou monokulturu a před nějakou dobou se hodně mluvilo o kůrovci a o tom, že je kyselý déšť, který ten les ničí. Je to jediný problém, který ten les má?
1: Já bych řekl, že ten kůrovec byla až taková poslední kapka, která byla hodně viditelná, ale která byla jenom skutečně tou poslední kapičkou, která ten les dorazila, ale v podstatě kolegové mikrobiologové říkají, že daleko horší a vyšší vliv na ten špatný zdravotní stav a speciálně těch smrkových monokultur měl spad dusíku. Já jsem se před 50 lety ve škole učil, že z bouřek padá ročně na hektar zhruba 3-4 kila dusíku a dneska tady v Brně je to kolem 35-30 kilo reaktivního dusíku. To už je téměř hnojení pod brambory jako v zemědělské krajině a to je cosi, na co ten les po statisíce let nebyl zvyklý, není připravený a projevilo se to tam tak, že zdravé lesy obecně, ale i ten smrk jako horská dřevina získává svou odolnost a stabilitu spoluprací, říká se symbioza, vzájemně prospěšný vztah s houbami, které žijí na jeho kořenech a v jeho kořenech. Mluvíme o jakési synergii s houbami. A pokud ten smrk má přebytek dusíku, který dřív získával mimo jiné i díky těm houbám, no tak prostě on ty houby vypne. On jim přestane dávat energii, protože už je nepotřebuje, protože má sám dostatek dusíku ze svého okolí, jenomže problém je, že ty houby mu dodávají i další látky a hlavně vodu. No a pak je takový les extrémně náchylný na nedostatek srážek, na sucho. No a pokud ten les jaksi chřadne dlouhodobě, tak ten kůrovec to je druh, který jenom dorazí to, co už je v tom lese nemocné.
0: Jaké máme typy lesa? Jeden je ten smrkový, ale napadají mě i lesy, které nejsou úplně možná typické, známé, typu v záplavových oblastech, které taky máme, ale není jich mnoho. Možná můžeme udělat jenom takový přehled těch lesních porostů, druhů.
1: Já nejsem fytocenolog, odborník na ty společenstva lesní, ale v podstatě řekněme ano, co si výrazně jiného jsou třeba zbytky lužních lesů, to jsou lesy, které jsou dneska zachované, kousíček jejich mezi Novými Mlýny a Břeclaví třeba na jižní Moravě nebo chráněná krajinná oblast Liptovelské Pomoraví a tak dál, tak to jsou lesy, které jsou minimálně po staletí, možná tisíc let, poslední tisíc let od zhruba Přemyslovců, kdy se začaly odlesňovat oblasti Vysočiny a tak dál a kdy se změnily vodní poměry v údolích řek a tím pádem tam začalo téct víc vody a tím pádem začaly vznikat ty lužní lesy nebo se rozšiřovat. Potom máme v těch středních polohách, že máme, když se člověk podívá na severní Pálavu, na severní svah Děvína na Pálavě, tak tam je směs lípy, javorů, původně historicky tam byly i buky, ty už tam dnes téměř nejsou. No a potom ve středních polohách dub, buk, habr, nebo buk s jedlí. No a potom v těch vyšších polohách kolem 1000 metrů, tak tam už je doma smrk a zase další dřeviny. Ale vždycky je to jakási směs mnoha druhů.
0: Jeden z hlavních problémů, kterém v souvislosti s lesem mluvíme nebo slyšíme, je právě odlesňování. A nejen těch našich lesů, kdy možná vytěžujeme to dřevo více, než by bylo potřeba, možná bez nějakého rozmyslu nebo dalšího plánu, ale jedná se i o pralesy, které nám produkují kyslík, říká se jim plíce světa. Tak jak velký je problém tady s tím odlesňováním? Jako cestovatel už jste byl na mnoha místech, kde ten les vlastně mizí závratnou rychlostí. Čím to?
1: No, to je fakt, neznám přesná čísla aktuální, ale před nějakými 20 lety se mluvilo o tom, že každý rok zmizí les, který je tak ekvivalentem plochy Francie, jo, což je obrovská plocha. To jsou 100 000 kilometrů čtverečních. Je to otázka především Amazonie, jihovýchodní Asie a některých dalších oblastí, abych řekl i rovníkové Afriky nebo tropické a subtropické Afriky. U nás tento proces odlesňování proběhl zhruba před, řekněme, 1000 až 800, možná 500 lety a dnešní krajina, která má lesů nějakých 35-30%, tak zdaleka neodpovídá tomu, co tady bylo přírodně někdy před těma 1000 lety, kdy 90% krajiny tvořil les. Takže to, co se dneska děje v těchto oblastech, v té jihovýchodní Asii nebo v té Amazonii a tak dál, se na jednu stranu jako dá označit za proces, který proběhl ve střední Evropě historicky před těmi stovkami let. A teď je otázka, můžeme, nemůžeme to mít těm lidem za zlé. Já si myslím, že obecně je to veliký problém, protože, jak jste správně řekl, plíce planety, ten les váže obrovské množství oxidu uhličitého, tím pádem je to cosi, co potřebujeme v té snaze o udržení klimatu, aby toho oxidu uhličitého v atmosféře bylo co nejmíň. No a teď je otázka, co pro to může člověk udělat? Co pro to já jako obyvatel střední Evropy, jak já můžu ovlivnit to, co se děje s lesy v Amazonii nebo ve Vietnamu nebo někde v Indonésii? Já bych řekl, když jsem nad tím přemýšlel, obecně je to otázka jakéhosi skromného a bych řekl, jít životem lehkou nohou, spotřebovávat minimum energie. Já nad tím přemýšlím dlouhodobě a v podstatě každá věc, kterou se rozhoduju každý den mnohokrát, se dá udělat způsobem šetrnějším z hlediska spotřeby energie nebo méně šetrným. Začíná to tím, co jím. Maso je zhruba energeticky 10x náročnější potravina než třeba zelenina. To znamená, já jsem skutečně ve svém jídelníčku za posledních 10 let se výrazně posunul. Nejsem vegetarián, v žádném případě nejsem vegan, ale možná na polovinu jsem snížil spotřebu masa. To je cosi, co má přímý dopad. Před chvílí jsme tady zmínili ty odumírání těch smrkových monokultur u nás a to souvisí s obrovským množstvím, já si troufám říct, nadbytkem chovaného dobytka v západní Evropě. Tam se na hektar zemědělské půdy živí krav, prasat, dalšího dobytka, zhruba desetinásobek, co u nás. No a cílem je vyprodukovat levné maso, na kterém samozřejmě ten zemědělec vydělá, no ale které taky člověk vyžaduje. Takže tím, že já snížím spotřebu masa, tím pádem snížím třeba i tlak na, já jsem neřekl podstatnou věc, že zhruba třetina krmné dávky toho dobytka, který se chová v Německu, v Belgii, v Holandsku a podobně, tak je krmený sojou z Brazílie a ze Spojených států. A ta soja z Brazílie znamená mimo jiné taky odlesňování. To znamená, tím mým úsporným jídelníčkem snižuji jakýsi tlak, ale to je i, řekněme, auto, kterým jezdím, můžu volit vyšší kubatur, vyšší spotřebu, nižší spotřebu a tak dál. A těchto rozhodnutí dělá každý člověk denně stovky. No a já bych řekl, podstatné je, když to člověk domýšlí, nakonec se to všecko nějak sečte i v politických preferencích, protože teď nebudu mluvit o konkrétních politických stranách, ale přeci jenom je dobré pozbírat si pravdivé a přesné informace, což v dnešním světě vůbec není jednoduché, a potom můžu volit přeci jenom tak, aby to bylo hnutí nebo strana, která má jakýsi zodpovědnější program vůči životnímu prostředí a tím pádem nakonec i vůči těm lesům, a to se promítne nakonec až teda do té mé podpory, řekněme, té ochrany lesů, nejen v té střední Evropě nebo u nás, ale i celosvětově.
0: Děkuju za nahlédnutí do lesa. Les známe, potřebujeme ho k rekreaci, k užitku, má spoustu benefitů pro naše životy, a tak můžeme být trošku střídmější ve věcech, které děláme, o kterých přemýšlíme, které jíme, a tím pomoci nejen lesům, ale i mnoha dalším ekosystémům. Hostem pořadu byl Milan Hluchý, biolog, zemědělec. Děkuji za rozhovor.
1: Já děkuji za pozvání.

K závěrečnému dílu svého povídání o různých aspektech zodpovědnosti za stvoření usednou Pavel Kohl a Milan Hluchý příští pátek o 9:30. Tématem se stane klimatická změna.

Dlouhou cestu časem i prostorem absolvujeme v posledním předprázdninovém vydání týdeníku Za obzor. Hosty Lucie Endicherové a Kateřiny Hodecové budou manželé Míla a Matěj Hrůzovi, kteří nás nechají nahlédnout do svého pestrého života. Postupně se ocitneme v Jugoslávii, Rakousku, na nejrůznějších místech Spojených států, až zakotvíme v San Diego na hranicích s Mexikem. Chcete-li, přidejte se i vy od 10. hodiny.

Jsi ten, který ovce hlídá, když se někam zaběhnou. Na kraji pouště se pro ně vydá, aby nesl jí.

Příjemný poslech Rádia 7 vám v pátek 19. června přeje Broňa Procházková. 10. hodina zve k cestování, tak pojďme vyrazit za obzor.

0: Vítejte u poslechu týdeníku Za obzor. Ten dnešní bude mít trošku neobvyklou podobu, protože v něm uslyšíte celkem 4 hlasy. Od mikrofonu tedy přeje dobrý poslech Lucie Endlicherová,
1: Kateřina Hodecová.
0: A našimi hosty budou dnes manželé Emílie a Matěj Hrůzovi. Společně s nimi bychom vás rádi pozvali na návštěvu do San Diego. Nejprve začněme jako obvykle rozhlasovou pohlednicí.
2: K jihozápadnímu pobřeží Spojených států se dostaneme s dnešním vydáním týdeníku Za obzor. Naším cílem bude San Diego, přímořské město v Kalifornii. Město je 8. největším ve Spojených státech amerických a 2. největším v Kalifornii, po Los Angeles. Žije zde 1,3 milionu lidí. Město leží nedaleko hranic s Mexikem, přímo sousedí s mexickou Tijuanou. Jde o místo s přímořským podnebím, množstvím pláží a průměrnou roční teplotou 18 stupňů Celsia. V San Diego byste našli základnu amerického námořnictva. Oblast byla osídlena už v předkolumbovské době. První Evropané se zde objevili v roce 1542. Na počátku 17. století zde přistál španělský dobyvatel Sebastián Vizcaino a pojmenoval toto místo San Diego, tedy svatý Jakub. Misijní stanice zde pak vznikla v 18. století. V roce 1797 šlo o nejúspěšnější misi mezi domorodými obyvateli v této části Kalifornie. V okolí misijní stanice žilo více než 1400 obrácených indiánů. V první polovině 19. století patřilo San Diego k Mexiku, poté co země vyhlásila nezávislost na Španělsku. Po bojích mezi Mexikem a Spojenými státy se San Diego stává v roce 1848 zpět součástí Kalifornie, která v roce 1850 vstupuje do Unie Spojených států. Ani tomuto místu se nevyhnula Zlatá horečka, která odstartovala objevení zlata v roce 1869. Do města pak byla zavedena železnice. Až do druhé světové války se však San Diego vyhýbaly větší události. Po napadení Pearl Harboru ve druhé světové válce sídlí v San Diego vrchní štáb americké pacifické flotily, čímž odstartoval ekonomický boom ve městě. Při procházce městem se můžete kochat například čtvrtí gas lamp quarter, tedy čtvrtí plynových lamp, která si díky tomuto osvětlení zachovává ráz místa z 19. století. I zde najdete jako v mnoha dalších amerických městech čtvrtě osídlené přistěhovalci, početná je italská čtvrť a místa obydlená Mexičany. Obecně je zajímavé sledovat demografické složení obyvatel města. Ve 40. letech 20. století tvořili Běloši bezmála 97% obyvatel. Dnes je jich jen okolo 59%. Stoupá především počet Mexičanů a Hispánců obecně, ale i Asiatů, kterých žije v San Diego okolo 16%. Pro své klima je město vyhledávaným cílem milovníků koupání. Ve městě nechybí velké a populární zoo, SeaWorld, a za zmínku stojí i místní hudební festivaly v ulicích.

0: Většinou se ptáváme těch lidí, se kterými mluvíme, na to, jak se dostali právě na to místo, o kterém s nimi budeme mluvit. Takže jak vedla vaše cesta do San Diega? Jak jste směřovali právě tam?
1: Tak my jsme prostě dostali povolení do Vídně a tak jsme potom tam čekali asi 2 měsíce, až jsme dostali povolení nebo azyl do Ameriky. A tam jsme prostě se objevili v New Yorku, potom do Connecticutu. V Connecticutu manžel měl práci asi 18 měsíců, ale pak dostal layoff. Prostě tato továrna už neměla práci, takže musela propustit lidi na nějakou dobu. Tak jsme čekali asi 2 měsíce, ale nemohli jsme nic najít, žádnou práci, hlavně manžel. Takže jsme zbalili všechno, všechny věci, co jsme měli, také 2 děti, 8 a 6 let, chlapcům bylo, a prostě jsme jeli, nevěděli kam. Projeli jsme do Syracuse, tam jsme hledali práci, to je stát New York. Pak jsme přijeli do Chicaga, další asi 3 dny, hledali jsme práci, nic. Jeli jsme do Nebrasky, přes Nebrasku, tam je hodně Čechů, tak jsme si mysleli, že tam něco najdeme. Ale nikoho jsme neznali, nevěděli jsme, jak to chodí. A tak, co máme dělat? Chodili jsme tam po malém městečku, jmenovalo se to Wilburg. Tak jsme tam chodili, teď najednou vidíme uzenářství, tam pekařství, česky napsáno, myslím. A pak tam byla hospoda. Tak jsme říkali, tak to uděláme jako Honza v pohádce. A šli jsme do hospody. Samozřejmě, že tam sedělo několik Čechů u stolu, pili pivo, pak zase u dalšího. No a tak jsme se přidružili a zeptali se, jak se tam žije a také na práci. Ale ty lidé nám řekli, tady je vesnice, samý zemědělství, vy nejste sedláci, pro vás tady práce nebude. Tak jsme se sebrali a jeli jsme dál. Přijeli jsme až do Utahu a tam jsme byli v hotelu, přespali jsme tu noc a taky jsme se tam ptali po práci. Tam nám řekli, no vždyť nejste mormoni, tak práci tady neseženete. Tak jsme jeli dál a už jsme přijeli od jednoho oceánu až k druhému. To už byl Tichý oceán, až do Seattlu. Tam se nám to líbilo, ale práce taky ne. Tak jsme to vzali po dálnici číslo 5 ještě nahoru k Kanadě. Jenom tam jsme nemohli, protože jsme neměli ještě občanství ani tu modrou kartu, tak jsme se vrátili dolů po 5. Zastavili jsme se v Portlandu, v Oregonu teda, a ještě na nějakém místě konečně jsme přijeli do Los Angeles. A v Los Angeles tam zrovna v tom 71. roce bylo hodně smouku nebo kouše. A manžel řekl, no tady nemůžem zůstat. Tady prostě zabijeme naše děti. Tady v tom smouku to nejde. A byl hodně skleslý. To už jsme měli prostě, už jsme byli dost depresivní. Přejeli jsme z jednoho oceánu k druhému. Ze severu z Kanady skoro až dolů pomalu k Mexiku. A náš standard, ten 8letý, řekl, mami, podívej, tady na mapě je San Diego. Ještě není konec. Tak Matěj říkal, dobře, pojedeme ještě do San Diega. Tak jsme jeli do San Diega a tam se nám to líbilo. Tam jsme se zeptali o práci a taky nám řekli, že tak do 14 dnů dostane manžel práci. Tak jsme v San Diegu zůstali.
0: To jsme tedy v 70. letech, jestli 70. jsem to dobře postřehla. Jak vedla vaše cesta potom zase zpátky do Česka?
1: Tak několikrát jsme žádali a hlavně manžel žádal, aby jsme měli povolení a dostali vízum do Čech, ale trvalo to dlouho, 10 let, manžel nedostal povolení. Já jsem se odvážila jet s dcerou, která se narodila v San Diegu, ale to už je dlouhý, to by bylo jiný povídání, Ale po 10 letech se nám to podařilo. Tak v 80. roce jsme se vrátili jenom na návštěvu na měsíc.
0: A dneska to máte jak?
1: No dneska, teďkon jsme v důchodu, tak jsme se rozhodli, že budeme tady bydlet v Aši, zase na parku, tak jsme tady bydleli 6 let. A potom už jsme se zase stěhovali zpátky do San Diego a jezdíme sem jenom na léto. V zimě jsme v San Diego a v létě jsme tady v Aši.
2: Jaké to pro vás bylo přesídlit z komunistického Československa najednou do Vídně a potom do Ameriky?
3: No tak lehky to nebylo, ale nikdy jsem toho nelitoval, abych řekl, proč jsem utek nebo proč jsme odjeli. Zdálo se mi o Čechách, ale nikdy jsem toho nelitoval.
2: A co bylo tím vlastním důvodem, že jste odjeli?
3: To osvobození, když přišli ta ruská armáda. No.
2: To jste tušil, nebo jak jste věděl, co vlastně se bude odehrávat?
3: To bylo v 69. roce a Rusáci přišli, že to musím takhle říct, Rusáci, protože tak se to dřív říkalo, že jo. Přišli v 68.
2: A když jste tady konečně se dostali do Ameriky, byť jste pak měli ty problémy se zaměstnáním a cestovali jste, jaká je ta země? Jak vám voněla, nebo co byly ty vaše první dojmy?
3: Tak nebylo to tak jednoduché, protože za jedno řeč jsme neuměli a je to tam úplně co jiného, než to je v Evropě. Čím je to bydlení a ty lidi, jiný návyky byly a všechno.
2: Když jste tedy na popud svého syna dorazili do San Diego, co vás čekalo tam?
3: No tak taky to nebylo jednoduché, taky to bylo zklamání, protože jednak řeč nebyla a když jsem dostal práci, tak pak už to bylo dobrý, ale než jsem dostal práci, tak to nebylo takový jednoduchý.
2: A co jste dělal?
3: Jako soustruha a potom později jsem dělal nástrojaře.
2: Když jste opouštěl to Československo a viděl jste, co tady ti Rusáci tedy dělají a jak se vůbec ta společnost vyvíjí, vnímal jste to v Americe, že je to tak, jak jste chtěl, jinak?
3: Ano, protože jsme cítili, že to nebude lepší, byly už nějaké obavy tady a dokud byla možnost, tak jsme zažádali na povolení na 3 dny do Vídně a pak už s týmu myslím, že se nevrátíme. Ale moje rodina to vůbec nevěděla.
2: A viděl jste pak ještě svoji rodinu?
3: Ano, to až když můj otec zemřel. Až po 10 nebo po 11 letech. Několikrát jsem žádal, že můj otec je hodně nemocný a bylo mi vždycky napsáno nežádoucí.
2: Vaše děti se narodily až v Americe?
3: Ne. Ty 2 synové ty se narodili v Čechách. Jednému bylo 5 a druhému 6.
0: San Diego už je blízko hranic s Mexikem. Je to na tom městě poznat? Je už takové, má už mexickou atmosféru?
1: Je hodně velký rozdíl Mexiko a San Diego, jistě. Ale máme tam hodně, hodně Mexikánů, které utíkají každý den do Ameriky a 25 lidí najednou třeba také v televizi jednou řekli, že prý celý autobus odvezou zpět, myslím autobus lidí, odvezou zpět do Mexika. Druhý den ty stejné lidi zase nachytají v San Diego, zase je odvezou zpět do Mexika, ale třetí den už ne, protože už jsou v Los Angeles. San Diego je moc hezký město. Je to, aspoň všichni tvrdí, že je to jedno z nejhezčích měst v Americe a i ve světě. A tak samozřejmě, že se nám tam líbí, dobře se nám tam bydlí. A počasí je báječné, je jedno z nejlepších ze třech, nejlepších počasí na světě. Kavkaz, Libanon nebo Izrael a Kalifornie, Jižní Kalifornie, San Diego. To jsou nejzdravější místa na světě. A takže i to počasí je tam pěkný. Ve dne je tam 25, ale v srpnu, tam bývají i 40, hlavně září teďkon, ale v noci se to ochladí, že se dobře i spí, je to suchší počasí, není tak vlhké, tak je to hezký. No. Na zahradě máme pomeranče, máme citrony, avokádos, máme taky meruňky na švestku. Češním se tam nedaří, jabka také se tam ne tak dobře jako tady v Čechách, ale taky tam jsou. A sníh samozřejmě není, ale tak jednou, dvakrát za tu zimu máme sníh na horách. Takže je to hezké se dívat na ty zasněžené hory a přitom ty pomeranče zrají. No, ale když bychom chtěli lyžovat, tak asi 2 hodiny cesty, možná 2,5, a tak můžeme lyžovat dopoledne a třeba z odpoledne ty takový otužilci se můžou i koupat. Ta voda v zimě je takových 15-16 stupňů Celsia. Pacifik není tak teplej v zimě a v létě taky to je chladnější, je 21, to už je pěkně teplá voda.
4: Moje kamarádka se nedávno vrátila z Ameriky a říkala, že ten první zážitek, který měla, když vystoupila z letadla, tak bylo, že jí chybělo, že se Češi vůbec neusmívají. Je to tak? Jsou Češi tolik jiní od obyvatel Ameriky?
1: No, tak je to pravda, že v Americe jsou lidi na sebe hodnější. Teď už je to trochu jiné, ale hlavně, když byli komunisti anebo brzo po komunistách, tak například dceru jsem učila, aby řekla prosím, když něco potřebuje, že je to hezké slovo. Já jsem ji učila česky. A když jsme přijeli poprvé do Čech, taky bylo 4 roky, teda pro ní to bylo poprvé. A ona říkala, mami, jak je to možný? Ty jsi říkala, že prosím je hezké slovo. A tady oni řeknou mi, prosím tě, jdi pryč, díkou stál. A nebo si nadávají různé slova. Jak je to možný? No, tak se mi to musela vysvětlit. Ve frontách se tady víc trkají a lidi, no, více si nadávají, nebo jak bych to řekla. V Americe je to jiný trochu.
4: Říkala jste, že ještě jiné to bylo za komunismu. Je to teď trošku jiné? Změnilo se to? Hodně. Vidíte to?
1: Hodně se to změnilo. Lidi jsou opravdu až překvapivě, že jsou i v kancelářích takový hodný, laskavější, alespoň k nám, no, i když nevědí, odkud jsme, protože já to tak dostajím, nemám ráda to se chlubit nebo říkat, že jsme z ciziny. Vidím to, že všude jsou lepší, lidi jsou mnohem lepší, aspoň v těch kancelářích, v obchodech, řeknou dobrý den, děkuji.
4: My jsme tady zkoumali zaměstnání vašeho manžela. Co jste dělala vy?
1: Já jsem zdravotní sestra. A tak jsem pracovala nejdříve v těch dlouholéčebních nemocných, nevím, jak se tomu říká. No, my jsme tady říkali vždycky dědečkárna v Aši. Já jsem tady taky pracovala v nemocnici. A tak jsme měli dědečkárnu, no. A jak říkal už manžel, my jsme jeli a nevěděli jsme kam a jak to bude. A neuměli jsme vůbec řeč, neměli jsme přátele, neznali jsme ty zvyky v Americe, no prostě nic. A takže to bylo těžké. A já jsem se učila v Rakousku trochu anglicky, tak jsem uměla asi 500 nebo 600 slovíček. No a tak když jsem šla na nákup, viděla jsem tam mouku například, tak jsem ji koupila a když jsem zadělala, ono mi to začalo kynout a kynout a kynout a já jsem byla z toho nešťastná a pak později zase jsem koupila jinou mouku a už mi to nekynulo. No to je taková maličkost, ale říkám, jak to bylo, když jsme nic nevěděli o té Americe. Až nám řekli, no tak mouku tady máme už s práškem a se solí a ta druhá je obyčejná. No tak já jsem koupila špatnou mouku. Ale musím říct to, když jsme přijeli do toho Connecticutu, do těch Waterbury, město Waterbury, tak tam jsme první věc hledali shromáždění. Našli jsme, ale bylo už zavřeno, protože my jsme přijeli do těch Waterbury asi v 6 nebo ještě díl později. No a než jsme našli shromáždění, tak už bylo 9, takže už bylo konec. Ale viděli jsme tam, že budou v neděli mít shromáždění, tak jsme tam přišli v neděli zas a už nás kazatel pozval na oběd, ale já jsem už zatím něco vařila. Naše začátky to zase byly jiný, no. Potom mě ale pozvali ženy na sesterský kroužek a bylo to zrovna před Vánoci, 69, kdy jsme tam přijeli a když já jsem tam přišla, všichni byli tak hezky oblečené, brokát a čpitili se a já jsem měla takové ten obyčejné moje nejlepší kostýmek, ještě z Čech, tak jsem se cítila trošku špatně, ale oni mě přivedli hned do velkého sálu a tam měli tolika jídla, protože každý přines něco, dal to na stůl. Já samozřejmě nic. Teď jsem viděla tam ženy chodit s dárkama, já ho neměla, tak mě to zase mrzelo. Jsem si říkala, aspoň něco, kdybych to věděla, že budou oslavovat tak brzo Vánoce, to bylo hned začátkem prosince, tak bych taky něco si přinesla, ale tak jsem se tam omlouvala jedné paní, ona mluvila polsky, no tak já jsem ji rozuměla, tak ona mi říkala, to je všechno pro tebe. A já jsem si říkala, pro mě, proč, nač? No ale potom jídle mě opravdu posadili pod stromkem a otevírej ty dárky. Tak jsem byla velice překvapená, no ale když mě k tomu pořád pobízeli, tak jsem začala otevírat. Tam prostě bylo všechno, co jsem potřebovala. Nebylo všechno nové, ale ve velice dobrém stavu. Prostěradla, ručníky, příbory, prostě všechno. I žehličku a žehlicí prkno. Potom mi to pomohli dát všechno do auta, ne do mého, ale jedna paní měla velký auto, tak to tam všechno naložili. Odvezli mě domů, manžel pracoval odpolední, tak přišel až ráno ve 3 hodiny a já jsem do 12 nebo do 1 to rozbalovala nebo prohlížela, dávala to na gauč. Manžel přišel domů v noci a probudil mě a říká, co se stalo, kde se vzali ty věci? Já tak jsem mu vyprávěla, abych přeskočila nebo začala o tom začátku. Když jsme přijeli do toho New Yorku, tak oni nám řekli, no přijeďte, zařaďte se, kde je hotel napsáno, cedulka hotel. Tak jsme se tam zařadili, pak nás vzali autobusem do hotelu. Ráno v 8 hodin jsme měli být dole a tak nás zavedli do kanceláře. Řekli tam nám, že práci prostě pro nás ještě nemají, abychom přišli druhý den. Když jsme tam přišli do té kanceláře druhý den, tak nám ten pán, co tam pracoval, řekl, máte vůbec co jíst pro ty děti a vytáh pár drobňáků, jenom sami hnědý, což jsou jenom centy. A když jsem to viděla, jsem řekla, že my máme. No a

mléko, to bylo všechno. Mléko jsme kupovali z těch krabicích, hořejšek jsme užízli a to byl náš hrníček. No a džusy to samý, takhle jsme měli těch 4 hrníčky na pití. A my jsme přijeli, tak jsme měli jenom jeden malý talířek, to jsem si koupila v Rakousku, a 2 lžičky kávové a kapesní nůž. To bylo všechno naše vybavení. No tak takovej byl náš začátek.

0: Posloucháte týdeník Za obzor, ve kterém jsme se dnes vypravili do San Diega, a to prostřednictvím vzpomínek manželů Míry a Matěje Hrůzových. Vy jste říkal, když jste dojel do San Diega, že jste tady našel práci, ale řeč to asi pořád jste ještě moc neuměl. Jaké byly ty začátky, než jste si řeč osvojil, než jste tak získal přátelé, kontakty?
1: No tak štěstí jsem měl, že jsem tu práci znal, výkresy jsem znal trošku, tak to bylo dobrý, no, ale nebylo to tak lehké, ale lidi mě brali, kamarádi tam, co se mnou pracovali, tak mi pomáhají. Když jsem takové něco nevěděl, tak jsem tam šel, co to znamená, tak oni mi to vysvětlili ručně třeba nebo názorově, tak a tak. Tak to nebylo tak lehké, no.
0: A kdy jste angličtinu získal konečně tak, že už jste si celkem bez problému mohl popovídat?
1: Tak ono bez problémů, i teďko ještě je problémy jsou. Takže to nebylo bez problémů. Ale díky pána, že jsme to takhle zvládli. No.
0: A co vaši kluci? Jak rychle se adaptovali v cizině?
1: No ty kluci to měli dobrý. No. Děcka se naučí brzy. Ten starší chodil do školy tam a když tam potom manželka přišla jako se podívat, jak pracuje a jak teda se učí a to všechno, tak učitelka jí řekla, jak Standovi potom říkala, jak to, že ty si mi neřekl, že jste z Československa, ty umíš tak dobře anglicky a maminka neumí nic. No.
0: A když jste tady zmiňovali, že jste tady hledali hned církev nějakou a přišli jste pozdě, kde jste potom zakotvili?
1: No tam ve Vateborii, v baptistickém shromáždění.
0: A jak se liší tamto místní shromáždění od toho, co jste znali tady z Aše?
1: Já si myslím, že to není žádný rozdíl. Jsou tam lidi velmi příjemní.
2: Ze shromáždění v Connecticutu, což je blízko Atlantického oceánu, tam byli také

0: velice hodní, jak už jsem řekla. Potom sesterský mě ještě zavolali vedle do pokoje, trošku mě změřili a dostala jsem 6 oblečení, tak skoro nový, takže to bylo velice pěkný. Potom mládež se postarala o chlapci, ty dostali hračky od nich, od mladých, a také jedna rodina, která byla bohatší, taky oblékla chlapci všechno, no všechno možný. Hlavně ale měli takové kostkované kalhotky, dostali kalhoty. A mně se kostka nelíbila. Tak oni mi řekli, že můžu je jít vyměnit. Tak jsem šla vyměnit za svetry. A opravdu ty svetry, protože to bylo dané z lásky asi, tak ty rostly s něma. Kluci je nosili opravdu každou neděli. A no, například jednou, už potom jsem jim koupila svetry nějaké, ty modré, no něco, aby mě, protože tam ty už potřebovali do školy taky, tak po shromáždění někdo mi řekl, jak to, že jste nebyli ve shromáždění? Já jsem řekla, my jsme byli. No my jsme neviděli ty červené svetry, co nosili chlapci. Oni byli takový bordoví. No ty svetry opravdu rostly s nima. V 16 letech teprve už konečně přestali nosit. Pořád byli jako nové, byli pořád je nosili. A když jsme přišli do San Diego, tak samozřejmě zase jsme hledali shromáždění. I tam nám pomohli, i tam nám hned ten, no, zase dlouhé vyprávění, já bych vyprávěla celý den, asi bych musela vyprávět, tak to jenom zkrátit, že se nám taky věnovali, pomohli nám, zvláště jedna rodina, který taky neměli příbuzné, měli je až v Texasu, takže nazvali na díku vzdání a my zase jsme je pozvali na štědrý večer a zase opačně jednou my na díku vzdání, oni, ale každý rok jsme se takhle scházeli. Oni měli taky 2 chlapci. Když se narodila naše dcera, tak já jsem, no já měla císaře, takže jsem spala, tak ona tam byla s Matějem, ta Doris, a ona viděla první naši Janinu a já ji viděla až později. Prostě velice dobré přátelé, no.
1: Čím pro vás ten sbor byl jiný oproti tomu, na co jste byli zvyklí tady z Aše?
0: No, my jsme nerozuměli kázáním, to je pravda, ale ty písně byly stejné, takže jsme mohli zpívat. A pomáhalo nám to i v té angličtině, že jsme se takhle učili, protože já uměla hodně těch písní z paměti českých, takže jsem si řekla, tak tohle bude tohle slovo, tohle. A potom také, když jsme měli zpěvníky otevřené, tak nám to pomáhalo také. Nějak si nevím, není v tom žádný rozdíl.
1: Jak se na vás dívali, když věděli, že jste z Československa?
0: Byli všichni velmi příjemní, no, pomáhali nám, snažili se také v tom Connecticutu hlavně, protože tam jsme neuměli mluvit, tak tam přišla ruská rodina, který byli z Ruska, potom ta paní z Polska. Jedna paní byla, že trošku uměla německy, malonko, ta se nám taky velice hodně věnovala. Ta přijela i za náma do San Diego, když jí byl 82 roku, tak ještě přijela za náma. Byli velice hodně všichni. Tak musím říct také, že továrna. My jsme bydleli 3 týdny v hotelu. Hned z letiště, nebo vlastně z New Yorku, nás odvezli do hotelu. A potom z továrny, jak Matěj pracoval, tak tam nám našli byt a také nějaký starý nábytek, ale my jsme s většinou dostali ze shromáždění, nám dali nábytek. Jedna paní, která byla bohatší, nám koupila i trošku pračku, no, protože jsem měla operaci. To bych taky mohla říct. Já jsem měla nádor a potřebovala jsem operaci už tady v Aši a pořád jsem to odtahovala, nechtěla jsem jít, pak už doktor říkal, už musíte jít, protože už to nevydržíte, tak ale já jsem ho prosila, jsem říkala, už je náhrada místo mě, všechno, ale potřebuju 4 dny ještě, protože pojedeme do Rakouska, do Vídně, tak za 4 dny se vrátíme a pak půjdu hned rovnou na operaci. Jenomže my jsme se nevrátili, zůstali jsme ve Vídni, takže jsem zkoušela hodně a měla jsem bolesti, ale nebylo to tak nejhorší. Pán Bůh opravdu mě chránil a pomáhal. Tam čekali všichni na ten azyl, čekali rok dokonce, ale víc než půl roku. Když to my jsme dostali, za 2 měsíce jsme dostali pohovor, tak jsme jeli do Vídně, my jsme totiž měli auto také. No tak s tím autem jsme zajeli do Vídně a tam nám všechno prošlo hladce a asi za 14 dní jsme odjížděli. Nechci říct štěstí, protože to byla Boží vůle. Pán Bůh věděl, že já potřebuju tu operaci a že tam nemůžu být celý půl roku nebo dokonce rok. Takže jsme mohli i to auto prodat, protože zvětšina lidí auta nechali na letišti a odletěli, kdežto my jsme mohli ještě to auto prodat, takže jsme měli těch pár dolárků, jak jsem říkala, že těch 40 dolarů. Když jsme přijeli do Connecticutu, zase byla zima, bylo to před Vánoci a já jsem konečně jsem jednou nemohla už dojít domů, tak mě bylo zlé a zase nám pomohli, přijela ta paní, co uměla rusky mluvit a řekla, že zná doktora, který umí 7 jazyků, no tak mě tam zavedla a doktor po prohlídce říkal, vy musíte i hned na operaci. Matěj pracoval odpolední, nemohl ani podepsat, že už děti nebudu moct mít. Já jsem řekla, to nevadí, my máme ty 2 chlapci, když musí mít, tak budeme. Jenomže, kdo to bude platit, tu operaci? Tak Matěj potom vytáhl nějaký lístky, říkal, zrovna jsem to včera dostal. No a on se doktor podíval a říkal, vy máte pojištění, od dneska máte pojištění, takže zítra ráno můžete jít na operaci. No jenom zase to by byl týden v nemocnici, Matěj dělal ty odpolední, teďkon ty chlapci, 8 a 6 roku, ale ta paní řekla, moje maminka je doma, já ty chlapci vemu k nám, postarám se o ně. Takže i v tom vidím Boží lásku, že jsem to vydržela. Doktor mi řekl, že ten nádor byl větší než dětská hlavička, ale že rakovina to nebyla. Takže jsem opravdu byla vděčná Bohu. No a za 6 let se nám narodila dcera dokonce.

0: Pojďme zpátky do San Diega. Mohl byste nám popsat trochu tu Jižní Kalifornii, jak to vypadá? Jaké to je pro nás, kteří jsme tam v životě nebyli?
1: No tak to je těžký popisovat jako polopoušť, bych to řekl. Když jdete od moře kousek dál, tak ty stráně nejsou žádný lesy, je to jenom takový houšti. A když přejedeme ten kopec, který je mezi námi a Arizonou a Nitrozemí, tak tam je opravdu pouště. I pískoviště jsou tam, ale v tom jednom místě zase u takového jezírka slaného, tam je úrodná půda, že 11krát do roka sklízejí ojtěžku, sekají. Takže celý rok se tam sklízí a sází mrkev, petržel.
0: Čím se lidé hlavně živí?
1: Práci v továrnách a to zemědělství taky tam i na země si dělají a hodně takhle tam byly letecké společnosti, raketové společnosti a práce tam byly, lodě jsou tam, loděnice taky v San Diego a já jsem se tam uchytil docela dobře. Z začátku to nebylo tak dobrý, ale pak když jsem dostal tu práci první, tak už to šlo. Už jsem si mohl pomalu vybírat. No, takže potom už poslední, kde jsem dělal v továrně, tak jsem tam dělal 21 roku.
0: No a pojďme k oblíbenému bodu těchto pořadů, totiž místní kuchyně. Je ovlivněná Mexikem? Máte rád pálivé fazole?
1: Taky je tam, taky mexický jídla jsou tam, ale ty jsou docela dobrý, když se na to zvykne člověk. Takže žádný problém nebyl v tom.
2: V San Diego je asi 1 000 000 Mexikánu, ale je tam hodně taky z Vietnamu a z Arábie a prostě z celého světa, takže každý si vaří, jak chce doma a restaurace taky tam jsou. Jsou tam i české restaurace nebo Češi kuchaři, ale restaurace není žádná česká, prý, že se to tam neuvyplatí. A s jednou jsem mluvila s paní Bělickou, ona má restauraci a říkala, víte, když někdo chce, řekne, že chce knedlo vepřo, tak mu to udělám, ale jinak musíme dělat to, co, aby jsme se uživili, musíme vařit, když ty knedlíky tam nikdo nám nebude jíst, no tak. No a já vařím prostě to, co mi přijde.
0: Co jste zařadila nového do repertoáru, když jste začala vařit v San Diego?
2: No tak my máme rádi lasáňu, která teďkon se i tady dělá, že? Ale dříve jsme ji neznali. Chili, no někdy udělám mexický tacos nebo enchiladas, to je mexické jídlo. Jsem se naučila od jedné té Mexikánky vařit ty mexické jídla, tak občas někdy to udělám.
0: A vaříte i něco českého, třeba to vepřo knedlo zelo?
2: Samozřejmě, že české jídla taky vařím. Dcera také má ráda na česká jídla. Hlavně svíčkovou, to vždycky každý má rád. Svíčkovou, ptáčky španělské také, no to jako je oblíbený jídla, jsou tam.
0: A nemáte tam kolem i Španěle, protože zjistila jsem, že španělské ptáčky ve Španělsku naprosto neznají.
2: No, to je pravda, to se mě ptali i vnoučata.
0: Vaše děti zůstaly v Americe?
2: Ano, naše děti jsou v Americe, všechny, všem se tam líbí. Nejstarší standard, ten bydlí s náma poblíž v San Diego. A dcera také, ale prostřední se odstěhoval, ten bydlí až v Utahu, v tom Salt Lake, v tom mormonském městě, ale není mormon, chodí k baptistům.
0: Tady se někdy vypráví, že v Americe je křesťanství převelice rozšířené, že se tam za křesťana považuje úplně každý. Je to pravda?
2: No, křesťanství je tam rozšířené, ale není to tak, že každý je křesťan, ne, je tam hodně málo, zvláště teď je to horší a horší a větší svobodu snad mají tady v Čechách, než my tam v Americe. A stalo se to tím, že odluka od státu. Teďkon oni, ty ateisté, prostě si žádají vy si dělejte v church, nebo ve shromáždění, co chcete, ale venku v parku už je to horší. Nemají rádi kříže, které jsou třeba na těch státních, jako například v parku, tak nesmí být kříž, no, a nebo na kopečku někde. Dříve to bylo modlitba ve škole nebo biblické hodiny. To všechno bylo před 20 lety a teď už to není. Teď je to smutný. Chtějí také sundat ten nápis v Boha, my věříme nebo důvěřujeme, který na každém dolaru, na každém 25-níku, to chtějí sundat, no, ale my jako křesťané jsme také se začali o to bojovat, že to chceme, no tak ještě to je, ale jak dlouho to bude? Určitě, když budou nové peníze, tak už to tam napsané nebude.
3: Dokázala byste říct, na co si mají křesťané tady dát pozor? Šlo by to nějak popsat, aby se tady nestalo něco podobného jako v Americe?
2: No právě, že jsem to také slyšela. V Praze o tom mluvili, že chtějí taky, aby si mohli dělat, co chtějí, jako věřící lidé. Ale já jsem se ozvala, jsem řekla ne, protože potom to bude takové, jako to máme my v Americe. Tam blízko nás je kopeček, kde v těch 30. letech, když byla ta deprese, tak se postavil tam na takové přírodní divadlo, bo jak bych to měla říct, a kříž velký. A to bylo v 29. roce, ten kříž se tam postavil. Postavili to rodina pro svoji maminku, protože ona tam hrozně ráda chodila. To je výhled na celý San Diego, teda východní San Diego. A tam prostě to divadlo, to měly být když tak už křesťanské divadla, ale hlavně to bylo postavené vzkříšení, aby tam bylo ve shromáždění na Velikonoce. Jenomže asi před 10 lety ty ateisté, že to tam nemá být, protože je to veřejný, každý to může jít, je to jako park, a tak každý tam může jít a ten kříž tam nemá co dělat. Tak my, co tam bydlíme blízko, protože v noci svítí ten kříž, tak jsme zaplatili na 56 roku dopředu elektriku, protože to sváděli, že to bere elektriku. No, staráme se tam o to, aby to bylo pěkný, jenomže ty ateisté pořád a pořád něco měli. No konečně, že to bylo prostě postavené v tom 29. roce, takže to udělali historický park. Jinak tam byl třeba zase kříž na druhém konci, tam to bylo pro veterány, pro vojáci a také ty ateisté, jehovisté, židi, ty prostě kříže nemají rádi a tak hodně proti tomu bojovali, aby se to zrušilo. Dokonce i asi 2 měsíce je tomu, co o tom řekli, že to zruší ten kříž, ale lidé se přivázeli s řetězama, se tam přivázeli a když tam přijeli ty bagry a ty mašiny, prostě nemohli nic dělat, protože by museli všechny lidi zabít, no, nebo zničit, usmrtit.
3: Co si tedy máme hlídat? Na co si dávat pozor? Čem si myslíte, že je ten posun, který v Americe nastal?
2: No, tam taky byla ta Madeleine, už je tomu dávno, tak ta taky hodně proti tomu, prostě ona byla ateistka a hodně o to, že aby nebyla ta modlitba ve škole a to. No prostě já si myslím, že lidé by měli chodit volit a prostě říct hlavně křesťaní a říct svůj názor a že to nechtějí, že chtějí, aby bylo křesťanství, aby bylo svobodné, aby byla svoboda, no.
1: Co bychom měli, ten Pán Bůh to vidí nejlépe, co máme dělat. Takže aby jsme nespoléhali jen na svoji sílu, ale aby jsme to odevzdávali Pánu všechno. Hlavně modlit se za to a být věrný jemu. On nás miluje, každého zvlášť. Pán Bůh miluje člověka. Osobně, nejenom kolektivně, ale osobně.
0: Když vy se vracíte z Ameriky sem, tak jak vidíte tu českou církev dnes po těch letech?
1: No, tak já myslím, že to jsou trošku mladší, mají zase jiný trošku zájmy, než to bývalo kdysi. Já myslím, že to se není, nějaké velké rozdíly nejsou v tom.
2: Já bych ještě chtěla říct, v San Diego také chodíme do shromáždění a máme tam velké shromáždění, tam asi 7 nebo 8 tisíc členů. A jednou nám přišla zaspívat křesťanská zpěvačka a moc hezky zpívala a vyprávěla nám jednu věc, kterou bych chtěla říct. Jednou nám vyprávěla slavná zpěvačka Ruth Metzger svůj příběh. V Seattlu se vdávala velice bohatá dívka a Ruth ji na svatbě zpívala. Hostina se konala v mrakodrapní věži. Když tam Ruth s manželem přišla, uviděla tu krásně vyzdobenou jídelnu, sochy ptáků a ryb vytesané z ledu, se čpitili, vše bylo překrásné. Číšnici nabízeli pití a různé dobrutky. Ruth se těšila a už chtěla vejít, když tu jí zastaví vrátný s knihou v ruce a zeptá se, vaše jméno, prosím. Ruth Metzger a zde můj manžel Roy. Vrátný a hledá jméno a praví, vaše jméno zde zapsané není. Ruth pomalu slabikuje své jméno znova, ale vrátný na to, že takové jméno v seznamu nemá. Tu Ruth praví, že zpívala při oddavkách a nevěsta je moje přítelkyně. Nic jí to není platné. Sloužící ji odvedl do výtahu, s kterým sjeli až do garáže. Po cestě jeli mlčky domů, až se jí zeptal manžel, proč se to stalo? Odpověděla, víš, Roy, když jsem dostala pozvánku na hostinu, zanedbala jsem jí poslat zpět a udělat rezervaci. Tu se hošce rozplakala, protože si uvědomila, že její jméno není zapsané v knize života a jednou, až bude stát před nebeskou bránou, tak i tam před ní zavřou nebe a pošlou dolů, dolů, dolů do věčného zahynutí.
3: To byla závěrečná vzpomínka dnešního povídání, které bylo nejen o San Diego, ale především o něm. Moc děkuji našim hostům, manželům Hruzovým. A přeju vám ještě hodně cest přes oceán tam i zpět. Děkujeme za vaše povídání.
2: Děkujem.
1: Děkujem za milou návštěvu, kterou jsme směli s váma strávit.
0: Od mikrofonu se loučí a k poslechu příštího pořadu zase za týden zve Kateřina Hodecová
3: a Lucie Endlicherová.

Cestovatelské povídání s manželi Hrůzovými v pořadu Za obzor si můžete v repríze naladit i v neděli od 19 hodin. Příští týden ve stejný čas se s Anetou Galda a jejím hostem vypravíme až na Nový Zéland. Bylo 11 hodin a u mikrofonu Rádia 7 vystřídal Broňu Procházkovou Milan Remeš. Srdečně vás zdravím a vítám u vysílání. Dnešní pátek s datem 19. června 2026 je blankitně modrý, prosluněný a prohřátý teplotami mezi 30 až 35 stupni Celsia. Doufám, že vám dnešní tropy s příjemnými písničkami a pořady, které vám teď v krátkosti představím. Vztah s Bohem není o vědomostech a informacích, ale o vnitřní proměně. K tomuto poznání došel na své cestě hledání a nacházení také Timotej Tomíček. Jeho příběh zprostředkuje relace Život víry, kterou si můžete naladit 15 minut po 11. Redaktorka České televize chce natočit reportáž o emigraci z Československa za komunismu. Na návštěvu jednoho stárnoucího páru ve Walesu zve Vladimír Hauser ve čtvrt na jednu při čtení z knihy Mirka Vostrého Muzikant na jezeře. Dá se zvládnout kolotoč mezi prací, péčí o rodinu, službou v církvi a spokojeným manželstvím, aniž byste se cestou zhroutili? Najít zdravou rovnováhu je disciplína, ve které selhávají i ti nejlepší z nás. V Rozmarině se moderátorka Radka Mazurová zaměří na to, jak si správně nastavit priority a hlídat si hranice dřív, než dojde k vyhoření. Své osobní zkušenosti, chyby i osvědčené recepty na zdravý balanc nasdílí host pořadu Zuzana Lančová. Poslouchejte po 13:00 odpolední. A jako každý všední den mezi 2. a 3. hodinou se otevírá prostor pro vaše písničková přání. Stačí napsat SMS-kou nebo e-mailem, kterou písničku vám máme zahrát. To byly pořady připravené pro následující hodiny a protože nás hřeje nejenom slunce, ale i boží láska, posílám ji k vám v písničkách kapel Adonai a Nad čarou.

Již po další písničce je před námi další pořadová zastávka Život víry. Teď písnička kapely Way to Go, Přátelé.

0: Návod na to, jak žít, dospívala kapela Way to Go a možná nám takový návod pomůže najít i příběh Timoteje Tomíčka, který pro Radio 7 natočil Kuba Lofítek. Ten je svědectvím o tom, že vztah s Bohem není o vědomostech a informacích, ale o vnitřní proměně, kterou potřebuje každý z nás. Přeji vám dobrý poslech.
1: Život víry. Rozhodnutím pro Ježíše to teprve začíná.
2: Ahoj, zdravím všechny posluchače Rádia 7. Mé jméno je Tim a dneska vám budu povídat o tom, jak jsem se já setkal s Ježíšem a co pro mě Ježíš znamená. Můj příběh bych začal tak, že jsem vyrůstal od malička v křesťanské rodině, což bylo velké požehnání, protože vlastně jsem nikdy nepochyboval o tom, že Bůh je. Ale v určitém věku člověk začne přemýšlet o tom, co mu lidé říkají kolem sebe. A tak jsem začal přemýšlet, kým Bůh je pro mě. A ta moje představa o Bohu byla, že je někdo vzdálený, někdo, koho nezajímám, někdo, koho nezajímá svět. A v určitém momentu jsem potřeboval víc než tady to. Potřeboval jsem si ujasnit, jestli teda Bůh je někdo, kdo o mě skutečně má zájem a kdo je mi blízko. Ta moje cesta k té osobní víře šla velice zajímavým způsobem, protože v tom momentu, kdy jsem začal hledat Boha, tak jsem se setkal s různými lidmi a s různými názory na Biblii a na křesťanství. A jeden z těch názorů, který přišel do mé cesty, jeden z těch způsobů, jak věřit a jak číst Biblii, se jmenuje kalvinismus podle Jana Kalvína. A tento teolog začal nějakým způsobem Biblii vysvětlovat. A aniž bych chtěl zpochybňovat kohokoliv víru, tak pro mě toto nebyla cesta. A nevěřil jsem, že Bůh, jakého tahle teologie popisuje, je Bůh, kterému já chci věřit a kterého chci následovat. A tak jsem studoval Biblii, studoval jsem různé další teologie a lidi, kteří vysvětlují, jak můžeme Bibli chápat, a hledal jsem, jestli je to jediný způsob, jak přistupovat k Bibli. A došel jsem k tomu postupem času, že ne, a že vidím v Biblii jiného Boha, Boha, který skutečně přichází k lidem a miluje je a nabízí jim svou pomocnou ruku. A rozhodl jsem se v ten moment, že takového Boha chci následovat. Takže moje cesta k Bohu byla skutečně skrze Bibli, skrze studium, skrze hluboké teologické otázky, a v určitém momentu jsem došel k tomu, že vidím Boha, kterému chci věřit, kterého chci následovat, a v ten moment jsem prožil, jak my křesťané říkáme, obrácení, nebo jak já spíš říkám, stal jsem se následovníkem Ježíše. Rozhodl jsem se následovat Ježíše, protože jsem věřil, že to je to nejlepší, co můžu udělat. Dal jsem mu svůj život a rozhodl jsem se jemu sloužit. Od té doby jsem hledal způsob, jak Bohu sloužit, jak přinášet boží myšlenky, boží lásku na tento svět k lidem okolo nás. A to, co jsem prožíval, to, co mi Bůh ukázal, byl verš z 1. Timoteovi 4. kapitoly 12. verš, kde je napsáno: nikdo ať tě nepodceňuje pro tvé mládí. Naopak, buď pro věřící příkladem ve slovu i skutku, v lásce, víře i čistotě. A tak se snažím, aby můj život vypadal tímto způsobem, abych skutečně byl ten, který může být vzorem pro ostatní, který může ukazovat, že křesťané nejsou jenom divní lidé, kteří jsou vytržení z reality, ale že křesťané můžou být lidé, kteří žijí normální životy, jenom v lásce k druhým, s respektem k druhým, ve víře a v čistotě. A to je něco, co můj život provázelo a provází. A z toho důvodu, že jsem se jednou rozhodl následovat Ježíše, tak teďka dělám spoustu zajímavých věcí, ke kterým bych se jinak nedostal. Sloužím v církvi, hledám způsob, jak o Ježíši vykládat v dnešní době druhým lidem. A toto je asi ve zkratce můj příběh.

0: úvodu zaznělo, že jsi z křesťanské rodiny a zároveň, že jsi chtěl osahat a mít tu osobní víru. Do jaké míry jsi v té době prožíval jako nějaký otazník v hlavě, tohle je víra mojich rodičů, takhle se nějak projevuje, ale zároveň bych chtěl něco svého. Bylo to nějaké pnutí, potřebuji si to osahat nebo chci, aby to bylo mé vlastní. A jak se dochází k tomu, aby to tedy bylo to, co je vlastní, nejenom to, co člověk přejímá nebo slyší, vidí?
1: Mm-hmm. Myslím si, že u mě to bylo tak a u spousty lidí, se kterými si bavím, kteří taky vyrůstají v křesťanských rodinách, to je tak, že v určitém věku začneme právě přemýšlet nad tím, co nám druzí lidé říkají. A určitým způsobem to zpochybňovat, což si myslím, že není špatně. Že naopak vlastně je to ten prostředek k tomu, aby jsme našli tu naši vlastní víru. Takže se mi začaly hlavou rojit takové ty otázky, jakoby je tady nějaký jiný pohled na svět, který my můžeme přijmout bez Boha, anebo teda s Bohem, ale v nějaké jiné formě, jak blízko nebo daleko Bůh je. Co to pro nás znamená, když nás třeba rodiče vedou k tomu, aby jsme se denně modlili, jestli jenom říkáme nějaké naučené věty, nebo jestli skutečně věříme tomu, že je na druhé straně někdo, kdo nás slyší a kdo může odpovídat na tyhle ty otázky. A to všechno se tak začne těm mladým dětem, si myslím, ještě rojit v hlavě a přemýšlí nad tím. A myslím si, že právě v těch otázkách a v těch momentech, kdy je tohle to napadá, tak vždycky potřebují nebo potřebujeme hledat odpovědi, které jsou možná z jiného zdroje, než jenom od našich rodičů. Potřebujeme mít vlastně osobnější zkušenost s Bohem. Takže to, co děláme, je, že hledáme Boha v novém způsobu, v novém kontextu. Chceme ho vidět kolem sebe.
0: Součástí té tvé cesty bylo zahloubání se do Bible, studium Bible, možná studium teologie jako takové, těch pohledů. Řešil jsi někdy v tomhle směru otázku toho, jestli můžeme Bibli věřit, jestli je to nějaký historický dokument, který je skutečně smysluplný pro život člověka, který má prostě nějaké pozadí, ze kterého je jasné, že je to něco věrohodného, něco, na čem může postavit člověk svůj život?
1: Určitě jsem to řešil, možná trošku později než tady v tomhle období, tam jsem vlastně ještě považoval Biblii za ten základ, protože to tak bylo postaveno v církvi, v rodině a tak jsem byl přesvědčený o tom, že vlastně Bible je tím základem jenom proto, že mi to někdo řekl. A pak později teda přišel moment, kdy jsem to začal zjišťovat, jak to s tou Biblií je a vlastně mi přijde fascinující, že máme tolik důkazů o tom, že Bible je věrohodný historický zdroj, že můžeme přečíst tolik zdrojů, když budeme studovat ty originální rukopisy z prvních století, které se nám dochovaly, takové ty fragmenty, ty úseky, tak zjistíme, že jich je mnohem, mnohem více než kterékoliv jiné historické literatury, kterou považujeme za skutečně z té doby, kde byla napsána. Takže podle počtu těch kopií, podle počtu těch originálních kousků můžeme ověřovat historické knihy a zjistíme, že jsou pravé a že jim můžeme věřit, že jsou opravdu z třeba prvního století. Ale Bible jich má mnoho, mnoho násobně více než jakákoliv jiná kniha, takže je mnohem důvěryhodnější. Navíc i svědectví Bible jako takové vevnitř je tak spojené, že si neprotiřečí, že to krásně ukazuje na to, že přestože to psalo hromada autorů v šíleném časovém období, tak můžeme vidět, jak Bůh nad tím držel tu ochrannou ruku a jak je vedl v tom, jakým způsobem mají psát, jak je inspiroval k tomu, co mají psát. A díky tomu máme komplexní knihu, která je složena z mnoha různých malých knih, ale dohromady dává smysl. A to jsou jedny z mála důkazů, které mi ukázaly, že Bible je skutečně důvěryhodný zdroj, o který se můžu opřít. A kdybychom chtěli jít dál, tak se můžeme bavit o jednotlivých příbězích a o tom, jak je chápat. To je někdy důležité vědět, že Bible byla napsaná proto, aby jsme z ní čerpali, ale není napsaná

0: přicházely nějaké otázky, které možná vedly ještě k hlubšímu studiu, jestli ty věci jsou tak, jak jsou. Přicházely třeba ty otázky z tvé vlastní hlavy, nebo si vedl i nějakou polemiku s lidmi, kteří třeba Biblii opovrhovali nebo ji nebrali jako něco věrohodného, nebo naopak třeba dávali ty argumenty, proč tomu věřit nelze a podobně, jestli i s něčím takovým se musel vyrovnávat nebo potýkat?
1: V mém okolí nebylo moc lidí, kteří byli blízko mě, kteří Biblii nevěřili. Já jsem vyrůstal hodně v té křesťanské komunitě a i vlastně ve škole byli nějakým způsobem lidé z křesťanského kontextu, protože jsem chodil na církevní základní školu, takže jsem neměl úplně příležitost s někým komunikovat naživo takto. Takže jsem v určitém období si začal dělat sám takového toho ďáblova advokáta, že jsem začal hledat důvody, proč by to nemusela být pravda. Začal jsem vlastně úmyslně zpochybňovat svoji víru a ty věci, které znám, a vyhledával jsem proto docela dost zdrojů, ať už na internetu nebo v knihách, kdy jsem snažil najít právě ty argumenty, které jsou proti, a potom porovnávat s tím, o čemu já věřím, a tím, o čem mluví různí světoví teologové a různí kazatelé. A tady tuhle bitvu jsem teda vedl více jakoby vevnitř sám sebe, kdy jsem nemluvil s druhýma lidma tolik o tom, ale hledal jsem oboje ty argumenty, a to, co mi z toho jakoby jednoznačně vyšlo, bylo právě to, že můžeme věřit jak Biblii, tak Ježíši jako tomu poslanému mesiáši, tomu, který zachránil svět.
0: Křesťanství je někdy popisováno, že to není náboženství, ale že to je živý vztah s Bohem. Zkus nás trošku vzít do toho tvého vztahu s Bohem. Co pro tebe znamená komunikovat s ním? Jak vypadá možná ta každodennost?
1: To je velmi, velmi důležitá součást a myslím si i základ víry, kdy my můžeme znát takové ty argumenty a nějaké názory a myšlenky a můžeme si to všechno nastudovat, ale vlastně nakonec to, co je pro nás důležité, je to, jestli Bůh je nám blízko. A já jsem vlastně s touhle otázkou začínal, jestli Bůh je někdo, kdo je mi blízko a kdo má o mě zájem. A myslím si, že když jsem prošel celým tady tím obdobím, kdy jsem potřeboval studovat ty věci a načíst si různé materiály a knihy, a když jsem tím vším prošel, tak jsem řekl, Bože, teda ti věřím a chci tě následovat. Tam teprve teda začala ta moje osobní cesta s Bohem, kdy jsem už věřil, že Bůh je a že ho chci znát a chci ho následovat, ale potřeboval jsem začít dělat kroky k tomu, abych já mu byl blízko, abych slyšel jeho hlas. A to, jak jsem to dělal, bylo skrze čtení Bible, kdy jsem se snažil Bibli číst už nejenom způsobem získat nějaké argumenty, nějaké myšlenky, ale ve snaze vidět Boha a vidět lidi, kteří s Bohem mluvili, kteří se s Bohem setkali, jak oni to dělali. Začal jsem se více modlit, nebo více takovým jiným způsobem, kdy už to nebylo prostě něco odříkat, odmluvit, ale když jsem si třeba Boha představoval vedle sebe a jakože s ním vedu nějaký rozhovor. Začal jsem dávat Bohu prostor, kdy ke mně on může mluvit, a kdy jsem třeba jenom řekl prostě, Bože, dneska chci, aby si mi něco ukázal, něco řekl, a snažil jsem se vytvořit přes den ten prostor, kde já budu naslouchat, kde já budu vnímat, kde Bůh kolem mě něco dělá, kde Bůh pracuje. Myslím si, že důležitá součást je kontakt, blízký kontakt s lidmi, kteří s Bohem vztah mají. A spoustakrát ke mně Bůh promluvil skrze lidi, kteří přišli a bavili se se mnou. Bůh promluvil skrze ně, aniž by to třeba často věděli, ale dal mi nějaké slovo, něco, co jsem potřeboval slyšet. Takže ten kontakt s Bohem nebo ten rozhovor s Bohem může být na různých úrovních, může probíhat různě pro každého, ale myslím si, že je hodně důležité ho hledat. A zároveň si myslím, že je tady důležité zmínit i roli Ducha Svatého, protože právě Duch Svatý nás napomíná a poučuje a povzbuzuje a dává nám sílu do výzev, kterým čelíme. A myslím si, že když dáváme Duchu Svatému prostor, což může znamenat právě nějaká vytrvalá modlitba, Bože, prostě dělej něco skrze mě dneska, mluv ke mně nějakým způsobem, tak začneme zjišťovat,

0: že po nějaké době rozumíme více tomu, co čteme v Biblii. Jsme možná blíž některým lidem, než jsme byli předtím. Naše vztahy se začínají proměňovat. Možná začínáme my sami se chovat v určitých situacích jinak, než jsme se chovali předtím. A vlastně ten vztah s Bohem nemusí být čistě o tom, že vím, že teďka mi Bůh něco řekl, ale o té vnitřní proměně, kdy necháváme Boha, aby dělal to, co on v nás chce dělat, a vlastně jenom si užíváme ten proces a dáváme sami sebe k dispozici.
1: Někoho by mohla napadnout ta otázka, proč vlastně ten vztah s Bohem potřebují. Nestačí žít dobrý život nebo snažit se druhým neubližovat, žít tak a dělat to, co chci, aby třeba lidi dělali mě? Potřebují nějakému tomu v uvozovkách dobrému životu Boha?
0: Myslím si, že k dobrému životu člověk Boha nepotřebuje. Spousta lidí, kteří jsou nevěřící, žijou na první pohled a možná i na druhý a na třetí velmi dobrý život. A myslím si, že naopak je spousta křesťanů, u kterých bychom pochybovali a zamysleli se předtím, než řekneme, jestli žijí nebo nežijí dobrý život. A ta otázka si myslím je, co si myslíme o Ježíši Kristu. Kdo byl Ježíš pro nás? Protože Ježíš je historicky skutečná osoba, není to někdo vymyšlený, a máme nejlepší historický záznam, jaký můžeme mít o tom, že Ježíš zemřel a byl vzkříšen z mrtvých. On sám sebe prohlásil za Boha. A teďka, jestli Ježíš skutečně je Bůh a dokázal to právě tím, že byl vzkříšen z mrtvých, tak my se můžeme rozhodnout, v jakém vztahu k Bohu budeme. Můžeme ho odmítnout, na to máme každý právo, můžeme ho přijmout a následovat, nebo ho můžeme nějakým způsobem ignorovat, což je vlastně jiná verze odmítnutí. A myslím si, že to, co si každý člověk, věřící, nevěřící, potřebuje odpovědět, je, jestli tady je Bůh, který stvořil tento svět, tak stvořil i mě. A jestli stvořil i mě, k jakému záměru? Jakým způsobem chce, abych žil, abych vlastně mohl naplnit nějaký účel, k čemu jsem byl stvořen. Myslím si, že je tady docela zajímavé se ptát na to, v jakém světě žijeme. Protože jestli skutečně Ježíš byl Bohem, tak přišel obnovit Boží království na tomto světě. A Boží království, do kterého nás pozval, a kterému jako křesťané říkáme nebe, je to místo, které je dokonalé, kde můžeme strávit věčný život s Bohem. A Bible nám říká, že Bůh je láska. Takže nebe může být místo prosycené láskou. A já mám právě rád takový ten pohled C.S. Lewise, který říká, že budou na konci vlastně jen dva druhy lidí. Lidé, kteří Bohu řeknou ano, to, co mi nabízíš, to beru. A lidé, kterým Bůh řekne ano, vem si to, co ty chceš. Nebo jinak Bůh jim řekne buď vůle tvá. A vlastně takhle ti lidé se sami rozhodují o tom, v kterém království chtějí žít. Chtějí žít v tom Ježíšově království, kde je ta láska, kde je ta blízkost Boží, kde jsou ty dobré věci, anebo chtějí žít ve vlastním království. Bible popisuje peklo jako místo bez Boha. Podle toho, že Bůh je láska, tak peklo bude místem bez lásky. Myslím, že místo, kde není žádná láska, je skutečně tím peklem, ať už je to tady na zemi, nebo potom na věčnosti. Takže ta otázka pro mě je, pro jakého krále, pro jaké království se rozhodneme. A tu odpověď musí najít každý z nás.
1: V některých konkrétních momentech už si na to možná odpověděl, ale přesto se chci ptát, je-li Bůh jako nějaká duchovní entita, která může vstoupit do života člověka a něco v něm způsobit. Proč bylo důležité, aby zrovna Ježíš přišel, aby tady žil jako historická osoba, aby zemřel, aby byl vzkříšen, aby o tom se podala nějaká zpráva, které uvěří další lidi?
0: Mm-hmm. Proč je důležité, aby Ježíš přišel na zem? Protože Boží království nikdy na začátku nemělo být jenom nějaké duchovní místo. Bůh stvořil náš svět, který byl na začátku, a Genesis to krásně popisuje, v zahradě Eden byl propojený duchovní i fyzický svět a bylo to spojené. A takhle to Bůh zamýšlel, aby jsme my jako naprosto fyzické, ale i naprosto duchovní bytosti byli ve věčnosti s tím. A když potom přišlo zlo na svět, když jsme začali se vzdalovat Bohu a vlastně vidíme dneska kolem sebe následky toho, co se stane, když se člověk a když se ten materiální svět vzdálí Bohu, tak se ta duchovní, jak říkáš, duchovní entita, duchovní svět se vzdálil od nás. Ale Bůh se nespokojil s tím, aby nás potom vzal do nebe jako do nějakého duchovního místa, které bude nehmotné a jenom budeme lítat někde jako anděle na obláčcích, ale jeho záměrem je obnovit svět tak, jak ho stvořil, obnovit ho v plné kráse a v plném zdraví a to je to místo, kam nás on zve. A proto Ježíš potřeboval přijít do fyzického světa, protože to, o co Bůh bojuje, je o obnovu fyzických, skutečných živých lidí, o obnovu fyzického světa. A když Ježíš přichází, tak tím, že sám sebe obětuje, tak nám dává možnost a ukazuje nám směr, jak se navrátit k Bohu, ne jak uniknout z tohoto světa, aby těmi svatými duchovními lidmi, kteří jsou vytrženi od reality, a naopak jak směřovat celý svět k Bohu, aby mohl vzniknout ten nový boží svět. Takhle tomu věřím a proto si myslím, že Ježíš nepřišel na tenhle svět jenom proto, aby nás z něho dostal, ale proto, aby nám ukázal, jak v něm žít, jak v něm fungovat. Ukázal nám, že pořád Bůh má moc do toho světa zasahovat, pořád má moc dělat zázraky, pořád má moc uzdravovat lidi a pořád mu na něm záleží. A ukázal nám takový ten závěrečný plán, že jednou, když budeme v nebi, budou ty věci zdravé a opravené, tak jak Ježíš to dělal, když chodil po téhleté zemi. A samozřejmě součástí toho všeho je i ta fyzická smrt na kříži, kdy prostě Ježíš přemáhá zlo tou jejich vlastní zbraní, nechá se zabít proto, aby byl vzkříšen. A myslím si, že to, jak nám ukázal takové to království paradoxu, to království, kdy král se nechá zabít, místo toho, aby vyhrával, tak je i způsob, jak Bůh vytvořil církev na této zemi a jak nás zve do toho, aby jsme žili.

Hledání osobní víry, zkoumání důvěryhodnosti Bible, porozumění významu Ježíšova příchodu na zemi, to je výčet některých skutečností ze života Timoteje Tomíčka, které hrály důležitou roli v jeho vlastním příběhu. Jeho vyprávění natočil pro Rádio 7 Kuba Lofítek. Reprízu tohoto povídání si můžete pustit ještě v sobotu od 5.15, v neděli od 10.15 a také v pondělí od 6:30 večer. Pokud byste chtěli předat druhým lidem příběh vaší cesty k Bohu a jeho cesty k vám, rádi ho natočíme. Kontaktovat nás můžete na e-mailové adrese radio7@radio7.cz. Za týden bude v životě víry hovořit host s přezdívkou Indoch. A další svědectví o životě s Bohem nabízí také Stopy. V pondělí od 8.30 ráno a povídat v nich bude host Pavel Škopek. Posloucháte Rádio 7 a já vám teď posílám písničku Filipa Manny Můj zachránce.

0: Vím, je živý, dospívala Darina Kočenži o Pánu Ježíši. Dnes je 19. června a svátek má Leoš. Výklad tohoto jména je obtížnější. Někteří jazykovědci se domnívají, že se jedná o domácí formu jména Leonard. Druzí ho berou jako příbuzné jména Leopold. Význam jména je proto různý. Leonard se vykládá silný jako lev. Leopold znamená statečný v lidu. Já jsem se také podíval do statistik. U nás je kolem 5800 Leošů, kteří mají průměrný věk 44 let, a dalších 1353 mužů, kteří nosí zkrácenou verzi Leo, ti mají průměrný věk 55 let. Asi nejznámějším Leošem u nás byl hudební skladatel Janáček. Narodil se v učitelské rodině v Hukvaldech a základy hudebního vzdělání získal v Brně. Pak následovala hudební studia v Praze, Lipsku a ve Vídni. Roku 1881 se Janáček vrátil do Brna, stal se ředitelem místní varhanní školy. Od roku 1990 pak působil jako profesor konzervatoří v Brně i v Praze. Složil světově proslulé opery Její pastorkyně, Příhody Lišky Bystroušky, Věc Makropulos, Z mrtvého domu, vokální skladby a kantáty. Největší slávy dosáhla jeho Glagolská mše, psaná na staroslovenský text. Ve své tvorbě vycházel programově z moravského folklóru. Až v posledních letech docenuje kvalitu Janáčkovy tvorby nejenom svět, ale i domácí hudební scéna. A já si říkám, i když je člověk v lidu statečný, anebo jako lev silný, jistě ho potěší, že se na něj někdo, že na něj někdo vzpomíná a myslí a popřeje mu k svátku. Tak udělejte těm Leošům a Leům, které máte ve své rodině nebo někde poblíž, radost a třeba jim v tom dnešním tropickém dni nabídněte chladivý nápoj nebo zmrzlinu. My jim z Rádia 7 také přejeme požehnaný sváteční den plný radosti a veselosti a před nezadržitelně se blížícím polednem jim posíláme písničku od KS Praha Music Nenahraditelný.
1: I v těžkých časech si tu.

První polovina tropického pátku s datem 19. června je za námi a i do té odpolední části dne vstupujete s vysíláním Křesťanského rádia 7, kterým vás provází Milan Remeš. Příští chvíle budou patřit písničkám a ve čtvrt na jednu opět otevřeme knihu Mirka Vostrého Muzikant na jezeře ve čtení na pokračování. Připojte se ke mně a vykročme i do dnešního odpoledne s modlitbou na rtech. Nebeský Otče, děkuji ti za krásný den, který jsi nám dal. Děkuji ti, že jsi Bůh, který nám není vzdálený, ale skláníš se k nám, víš o každém z nás, kde právě jsme a co ve svém srdci a životě prožíváme. Prosím tě, abys nám i dnes pomáhal odhlédnout od těch našich každodenních starostí a strastí a pozvednout své oči i srdce k tobě. Pomoz každému z nás víc tě poznávat a prosím tě za ty, kdo tě ještě neznají, aby i oni mohli být dotčeni tvým slovem, tvou pravdou, tvou láskou, kterou jsi nám ukázal na svém synu Ježíši Kristu. Buď s námi v tom dnešním horkém odpoledni, prosíme o tvé požehnání, o tvou ochranu, o tvé občerstvení a kéž se i dnes v této zemi rozhojňuje tvá milost skrze Pána Ježíše Krista, mocí Ducha Svatého. Amen.

Cory Ashbery zval všechny lidi do domu nebeského Otce, kde může každý člověk odložit svá břemena, všechno, co ho tíží, protože není nic, co by Boží láska nedokázala překonat. Čekají nás písničky od Lazaretu a také Kamis a po nich už četba na pokračování.

Různých období složitých dějin 20. století se dotýkají povídky Mirka Vostrého v knize Muzikant na jezeře. A to prostřednictvím životních příběhů konkrétních lidí, kteří se dostali do momentu, kdy volit správně znamená jít nepohodlnou cestou. Vladimír Hauser otevírá předposlední z nich. Hezký poslech.

28. října 1999, Lanberis, Severní Wales. Přichází to zatraceně rychle, i když zas ne úplně náhle. Jak to mají jiní, to nevím. Já ale dostávám varování, které jsem se po nějaké době naučil rozpoznávat. Takový těžko popsatelný pocit 2-3 vteřiny předtím, než záchvat v plné síle udeří. Získám tak čas přerušit to, co právě dělám, pevně si sednout a cokoliv rozbitného nebo rozlitelného od sebe rychle odsunout. A hned na to je to tady. Pronikavá, intenzivní bolest v pravé polovině obličeje. Je to jako kdyby vám do tváře pustili 220 voltů a ještě předtím ty dráty rozžhavili do žluta. Nekontrolovaně se skroutím, hlava úplně vygumovaná a jediné, co vnímám, je ta bolest. Zhruba po půl minutě zmizí a okamžik na to po ní není ani památky. Než jsem si na tyhle záchvaty zvykl, ono se na ně zvyknout nedá, ale nějak jsem se s nimi naučil žít. Tedy, než jsem se to naučil, tak vzalo za své pěkných pár věcí. Například polévka, kterou jsem v bolestivém nevědomí smetl ze stolu, nebo model Spitfireu těsně před dokončením. Co pak doma v soukromí, to je ještě v celku legrace. Jenže několikrát už to přišlo i venku. A to je teprve zážitek. Bolest mě totiž bizarně skroutí. A pokud jsou poblíž lidé, připadá jim, že se právě odebírám na věčnost a vybral jsem si dost divoký způsob. Nebo že jsem si šlehnul a pořádně to přehnal. Kolem jdoucí se zprvu drží v bezpečné vzdálenosti a uleví se jim, když se po chvilce zase proberu. Až potom se někdo odváží a zeptá se, jestli je všechno v pořádku. To Britové, včetně Velšanů, dělávají. Jsou to veskrze dobří lidé a osud blížních jim není lhostejný. Jo, trojklaný nerv je něco, o čem člověk neví, že to vlastní, dokud se nějakým záhadným způsobem nedostane mezi skupinu vyvolených, kteří trpí jeho zánětem. Mě to poprvé potkalo před pár lety. A záchvaty se opakují tak 3x do roka. Doktoři s tím neumějí udělat zhola nic, a tak si pokaždé odtrpím své. A jsem rád, že to nemývám častěji. Málem bych zapomněl. Během těch pár desítek vteřin, kdy mám v hlavě vymeteno, se mi pokaždé ukazuje stejný obraz. Voják, co na mě míří samopalem. Několik okamžiků si srovnává zbraň a pak téměř neznatelně pohne ukazováčkem na spoušti. Z ústí hlavně vyšlehne záblesk a půl vteřiny na to ten výstřel slyším. Jen jeden. A v tu chvíli je bolest pryč. Stejné to bylo i toho slunečného dne na konci října. To mě záchvat zastihl na zahradě pod ořechem při úklidu spadaného listí. Odhodil jsem hrábě, abych se o ně nezranil, a sedl si do trávy. Odešlo to tak náhle, jak to přišlo. A já jsem ještě chvilku seděl a kontroloval, že je všechno v pořádku. Slunce svítí, listí je z části schrabané a hrábě leží kousek ode mě. Voják už po mně nestřílí. Takže jsem zase zpátky. Zvedl jsem se a pokračoval v práci. Tibore? Do pytle. Já to listí snad dneska neschrabu, pomyslel jsem si, když se ve dveřích objevila Emma. Máš telefon? Nechci. Zabrušil jsem trochu na kvašeně. Nejsem doma. Co pak to nemůžou nechat na jindy? Vždyť už je skoro večer. Jestli to ovšem není George, že chce zajít k Evansovi na šipky. Volá někdo od nás, teda z Československa vlastně. No, prostě máš telefon, zahoď ty hrábě a pojď.
Cestou do obývacího pokoje mi Emma vysvětlila, že ta dáma nevolá z naší bývalé domoviny, ale od někud tady a že se mnou nutně potřebuje mluvit. Pan Tibor Buriánek? Omlouvám se, že vás ruším takhle pozdě. Určitě se chystáte k večeři. Měla tak příjemný hlas, že jsem roztál dřív, než jsem chtěl. Roztát jsem vlastně v úmyslu neměl, samotného mě to překvapilo. Nerušíte, zašvitořil jsem. Ani nevíte, jak rád slyším někoho, kdo mluví česky. To se mi v posledních letech často nestává, když tedy nepočítám ženu a dceru. Co pro vás můžu udělat? Slečně nebo paní se asi ulevilo, protože pokračovala o mnoho uvolněněji. Jsem z České televize. Přerušil jsem ji, to mě totiž probralo. Promiňte, to bude asi omyl. Děkuju za zavolání a nashledanou. Vlastně s Bohem. Jestli totiž s někým odmítám konverzovat, tak to jsou právě české sdělovací prostředky. Určitě zas natáčejí nějaké reportáže s lidmi, co za komunismu emigrovali. S těmihle dokumenty se v posledních letech roztrhl pytel. A já nemám nejmenší chuť se toho šílenství účastnit. Ne, počkejte, prosím, ozvalo se ze sluchátka, které jsem právě pokládal. Naléhavost v jejím srdci se nedala přeslechnout. Tak dobře, omlouvám se. Co máte na srdci? Slečna Fialková, co má tak sexy hlas a neméně sexy jméno, Renata, mě ubezpečila, že jsem se nemýlil. Televize prýtočí jednu ze série reportáží s lidmi, co se jim v 70. a 80. letech podařilo přejít přes československou hranici na západ. A ona se nějak dozvěděla o mém příběhu a ráda by se mnou udělala rozhovor na kameru. Znovu jsem měl sto chutí zavěsit, ale neudělal jsem to. Určitě to nebylo tím, že právě toho dne bylo výročí založení republiky a já byl na měko. Nebyl. Ani trochu. Října 1999, Bangor, Severní Wales. Od moře se přihnaly mraky a každou chvíli to vypadalo na lehké mrholení. To tady ale považujeme za vcelku přívětivé počasí. Jako každou sobotu jsme si s ženou a dcerou dopřáli pomalé ráno s poctivou britskou snídaní. Těch vajíček, slaniny a fazolí se nemůžu nabažit. Jenom na to člověk potřebuje klid a ten já mám jen o víkendu. Neboli jsem si pořádně ještě nezvykl, že v zemi, kde už léta žiju, lidé umějí důkladně snídat i v týdnu. Mám se ještě co učit. Vyrazili jsme na kole, Emma ani já totiž nevynechali.

tebe chci mít manželku, abych se nechoval jako trotl. Jsem přece normální chlap. Nechápal jsem, proč se nemáme v podcast The Castle, kde točí přijatelný bitr. Emma mi ale vysvětlila, že pivo takhle po ránu, v našem případě skoro v poledne, slušní lidé na veřejnosti nepijí. Tak jsme po High Street popojeli o pár metrů dál a zakotvili v boční uličce v Blue Sky. To je taková trochu lepší kavárna, kde si dávají rande obchodní partneři. Italské espresso vám tam sice neudělají, ale docela obstojnou kávu, ano. Bicykli jsme opřeli o zeď. Tady se kola nezamykají, není to potřeba. Ale třeba v Londýně, kde se to jen hemží přistěhovalci, kolikrát prý nepomůže ani řetěz. Nevím, já jsem se taky přistěhoval, jenže asi odjinut a mám ve zvyku se živit prací. Vstoupili jsme do přítmí lokálu a chvilku trvalo, než si oči zvykli. Tenhle plešoun s knírkem, to asi slečna Renata není, usoudil jsem, tak to bude támhleta. No, vypadá trochu jinak než telefonu. Mladá to sice je, můj typ, ale ani náhodou. Naštěstí, aspoň nebudu kvokat nesmysly. Renata je totiž od pohledu veskrze příjemná, avšak lehce amorfní dáma. Co si jí však musí přiznat, jsou oči. Modré, ale ne vybledlé, nýbrž sité s nepatrným nádechem do zelena. Vedle ní seděl kluk, nejspíš čerstvě po škole, a před sebou měl malou videokameru, takovou, co zaznamenává na mikrokazety. Po nezbytných zdvořilostech jsme si s Emou sedli a objednali kávu a něco sladkého. Kluk, který se představil jako René, příjmení si už nepamatuju, ale znělo jako vejdělek nebo padevět, si připravil kamerku k akci. Slečna Renata, která od prvního okamžiku zářila štěstím, že ulovila objekt své reportáže, teď nasadila profesionální tón. Tak začneme, ano. Mohl byste mi, prosím, pane Buriánku, na úvod povědět, kde teď žijete a co děláte? A proč jste se s paní usadili právě tady? Že žijeme v městečku Lenberis, malebně usazeném na břehu jezera pod horami, to jsem ze sebe vysypal snadno. Ani nad zaměstnáním jsem nemusel přemýšlet. Vydělávám si v pokladně stanice na úzkoroschodné trati, která začíná v našem městě a šplhá úctyhodných 1000 metrů na Snowdon, nejvyšší horu ve Walesu. Místní jí říkají Ir Witva. Vy ne? Ale ano, velšské názvy používám, zdejší lidé to velmi kvitují. Emma i já se snažíme velšsky i mluvit, jenže ani po těch letech nezvládáme víc než pár základních věcí. Jakmile dojde na složitější myšlenky, přepínáme do angličtiny. Přidal jsem další informace, že se konečná zastávka bez větší dávky fantazie nazývá Summit a že Ir Witva má necelých 1100 metrů, čím se s ohledem na britské poměry řadí mezi velehory a některé trasy na vrchol dokážou turistu řádně potrápit. Jednou, někdy i dvakrát ročně s Emou ten výstup podnikáme. Tím jsem se vyčerpal. A já, převzala štafetu Emma, pracuju taky na stanici, v bufetu. Takže jsme s Tiborem vlastně pořád spolu, usmála se. Aby předešla další otázce, doplnila. Naprosto nám to takhle vyhovuje. Nikdy jsme necítili potřebu si jeden od druhého odpočinout. Renata se ale nenechala uchlácholit a na své třetí otázce trvala. A proč jste se usadili zrovna tady? Zapátral jsem v paměti a prosebně pohlédl na Emu, protože jsem si s odpovědí takhle narychlo nevěděl rady. Vlastně v tom žádný plán nebyl, zachránila pohotově situaci. Po příjezdu do Anglie jsme několik týdnů přebývali v

kostelu na okraji Brightonu. A tam jsme se seznámili s chlapíkem, co s batohem putoval po Británii. Byl to Velšan. A on nám barvitě vyprávěl o zdejších horách. Nás tenkrát ani nenapadlo, že tu nějaké hory jsou, ale to slovo na nás zapůsobilo jako magnet. Oba je totiž milujeme, nakonec na horách jsme se s Tiborem kdysi seznámili. Tak jsme jeli tam, kde prý jsou hory nejkrásnější, tedy sem. Nějakou dobu jsme se protloukali, jak se dalo, sehnat rozumnou práci tenkrát nebylo snadné. Po 2 letech jsme se ale uchytili a mohli si pronajmout domek.

Renata kývla na Reného, aby stopnul kameru a do notesu si zapsala pár poznámek. Znovu jsme si objednali, tentokrát čaj, tedy Emma a já. René požádal o další kávu a Renatě stačil džus, který ještě neměla dopitý. Teď bych se vás chtěla zeptat, proč jste odešli z Československa. Co vás přimělo k odchodu, vždyť to bylo velice riskantní, zvlášť s dítětem. Mohlo přece jít o život. Po téhle větě jsme na sebe s Emou pohlédli. Oba jsme věděli, na co ten druhý myslí. O život skutečně šlo. Jestli potřebujete čas na rozmyšlenou, nebo se chcete mimo záznam poradit, tak prosím, nabídla slečna Renata. Je mi jasné, že to po těch letech nemusí být zrovna jednoduchá otázka. Poradit jsme se nepotřebovali. Tímhle jsme si oba byli naprosto jistí. Emma byla rychlejší. Tibora to už delší dobu štvalo a mě taky. Ta věčná nejistota a vyhrožování. Nemusel mě nijak přemlouvat. V podstatě jsme k rozhodnutí dospěli oba nezávisle na sobě a ve stejnou dobu. A proč tedy? Zeptala se Renata. Co vás štvalo? Jaká nejistota? Tady Emma nechala prostor mě. Víte, já jsem měl pár kamarádů a známých, kteří tiskli noviny. No, spíš takový bezvýznamný plátek, samizdat. Rozšiřovalo se to po lidech, co se na tehdejší režim dívali podobně a pár výtisků taky nechávali třeba v podnikové jídelně. A já zase ve vagónech. Dělal jsem totiž výpravčího v Domažlicích. Když tam vlak čekal na průjezd rychlíku od naproti, tak jsem tu a tam většinou v noci něco roznesl na sedadla. Dlouho nám to procházelo, jenže pak jednoho kluka zabásli a po nějaké době se dostali ke mně. Než jsem se nadechl, skočila mi do vyprávění Emma. Tibor byl několikrát u výslechu a přemlouvali ho ke spolupráci. Tlačili na mě, abych v práci, říkali tomu podvratná činnost, pokračoval, že tak rozkryjí celou skupinu, případně i další skupiny, do kterých jsem se měl vetřít a vzbudit u nich důvěru. A kdo ví co, ještě bych pro ně měl dělat. Prý nic moc, vlastně skoro nic, jen mít oči otevřené a když se náhodou něco dozvím, jenže to já jsem nechtěl. Tak mi s veškerou laskavostí předestřeli, že Markéta, naše dcera, půjde v září do školy. A jaké to pro ní bude, když oni všichni budou vědět, že její táta je nepřátelský živel a kriminálník? A co teprve, jestli později bude chtít na střední školu? A o vysoké, že si může nechat jen zdát? Jak ty výslechy probíhaly? Zajímala se Renata. Nějaké násilí? Vyvedl jsem ji z omylu. Když na to tak vzpomínám, vlastně to bývalo celkem příjemné povídání u kávy. Nebýt tedy tématu, o kterém jsme mluvili a následků, co mi prý hrozili. Celkově byl ale ten tlak k nevydržení a nezdálo se, že to kdy přestane. Emma se na mě podívala, jakože teď je zase na řadě ona. Jednou Tibor přišel z výslechu, to bylo až k ránu. Myslela jsem, že s kolegy něco slavil, jenže on byl celý špatný a až do rána přemítal, jestli jim to přece jen nemá podepsat. Jako estébákům tu spolupráci, že tohle už nevydrží. A nějaké dva dny na to jsme se rozhodli. Emma na mě ještě zkusila, jestli bych neměl udělat, co chtějí. Pro Markétu to prý bude lepší. Utíkat přes hranice je nebezpečné. S takhle malou dcerou, že by to byl příliš velký risk a tak. Nemyslela to ale vážně, protože když jsem to odmítl, tak se jí ulevilo. Objala mě a jediné, co po chvilce řekla, bylo tak kdy. Jenže to bylo špatně.
Ta první otázka měla správně znít jak. Renata využila pauzy. A jak tedy? Počkejte, prosím vás, ozval se René. Už jsem se nadechoval, ale zarazil jsem se. Dochází mi kazeta. Vyměnil ji a kývl, že můžu pokračovat. Měl jsem známého, co sloužil u PSáků, čili u pohraniční stráže. Chvíli se kroutil, pak mi ale prozradil, že v drátech jsou tu a tam nezabezpečené průchody, které používají vojáci. Nikdo o nich neví, vypadají prý stejně jako ostatní vrátka, co jsou zamčená. Jeden takový měl být v úseku Jahoroty, vzdušnou čarou nějakých 12 kilometrů od Poběžovic. Renata jakoby chvilku počítala. Kolikže bylo tenkrát vaší dceři, Markétce? Záludná otázka. Tak tedy Markétčino rodné číslo je 78 58 13/02. Necelých 6, předběhla mě Emma. Ona to počítat nemusí, má to v hlavě. Chcete říct, paní Buriánková, zapochybovala Renata, že jste se s 6letým dítětem vydali přes kopce na takovou štreku? A většinou jste museli jít mimo cesty, ne? Navíc jste určitě nešli nalehko, měli jste zavazadla. To mi zní trochu jako sci-fi. No, my jsme nešli z Poběžovic, upřesnila Emma. Dojeli jsme autem o pár kilometrů dál. Jenže nakonec to bylo asi 14 kiláků, doplnil jsem. A jak jste, Renato, správně odhadla, museli jsme jít mimo cesty jen tak lesem a terén tam není snadný ani omylem. Renata měla pravdu. Tenkrát jsme nad tím tak nepřemýšleli, prostě jsme to chtěli udělat. Když si to ale promítnu teď, tak ano, sci-fi, nebo spíš úplné bláznoství. Jak jsme tenhle výlet mohli podniknout? Jak jsme se jen mohli odhodlat?

Knihu povídek Muzikant na jezeře napsal Mirek Vostrý a v roce 2023 ji vydalo nakladatelství Návrat domů. Dnešní díl vám nabídneme ještě ve 23 hodin a 15 minut. Pokračování nás čeká opět v pondělí 15 minut popoledni, kdy je na programu druhá část povídky Nejrychlejší kůň na světě. Autorem hudebního doprovodu ke knize Mirka Vostrého je Jonathan Kaleta a právě od něj je i následující písnička, kterou si na Rádiu 7 pustíme.

O zrnko prachu víc v nekončící poušti kráčím za obzor, do země zázraků s nadějí a bez strachu, konečně volný. Vracím se domů, dospíval Jonathan Kaleta. Vy kráčíte dnešním prosluněným pátečním odpolednem s vysíláním Rádia 7 a na obzoru je 13. hodina, ke které doputujeme tak za čtvrt hodinky a která přinese relaci Rozmarína, která dnes bude o tom, jak si v tom neustálém tlaku, který je na nás vyvíjen z různých stran, udržet všech pět pohromadě. Tak zůstaňte s námi.

To byla písnička Hu Asher, kterou naspívala Izraelská aliance mesiánských židů na motivy biblických veršů z listu Římanům, které říkají, že Bůh obětoval svého syna Ježíše Krista za všechny a že ani smrt, ani život, ani anděle, ani mocnosti, ani věci přítomné, ani věci budoucí, prostě nic nás nebudou schopni oddělit od lásky Boží, která je v jeho synu Ježíši Kristu. A to bych přál, abychom tohle poznali a uvědomili si to úplně všichni lidé, i ti, kteří o Pánu Ježíši ještě nikdy neslyšeli, kteří o něm nepřemýšleli. Blížíme se k 1 hodině a k té nás

0: Ve vysílání Rádia 7 jsme překročili 13. hodinu slunného pátku s datem 19. června 2026. Čeká nás Rozmarína, ve které si Radka Mazurová povídá se Zuzanou Lančovou o tom, jak zvládnout kolotoč mezi prací, péčí o rodinu, službou v církvi a spokojeným manželstvím, aniž by se u toho člověk zhroutil. Milan Remeš od mikrofonu vám přeje povzbudivý poslech.
1: Rozmarína. Život jsou vztahy.

0: Vítejte při poslechu Rozmaríny, pořadu o rodině a pro rodinu. Od mikrofonu vás zdraví Radka Mazurová. Je možné být dobrou mámou, milující manželkou, otevřít svůj domov druhým lidem a přitom se úplně nevyčerpat? A kde vlastně končí péče o vlastní rodinu a začíná služba Bohu? Právě o tom si dnes budeme povídat s maminkou 5 dětí Zuzanou Lančovou. Se svým manželem se před několika lety rozhodli opustit život ve městě a přestěhovat se na venkov, kde hledají způsob, jak spojit rodinný život s misijní službou lidem kolem sebe. Budeme mluvit o tlaku na výkon, který dnes zažívá mnoho maminek, o hledání správných priorit, o radostech i zápasech mateřství, ale také o tom, jak vypadá víra v každodenním životě mezi lidmi, kteří Boha často vůbec neznají. Zuzka žije v Trpíně u Poličky, má 5 dětí ve věku 1 až 8 let. V současné době je tedy na mateřské dovolené. Má ráda přírodu, hory, cestování a lidi. Jsme rádi, že jsi přijala pozvání k rozhovoru. Vítej ve studiu, Zuzko.
1: Ahoj a dobrý den.
0: Začněme tedy hned na začátku. Odkud pocházíš?
1: Tak já jsem se narodila v Brně. Pocházím konkrétně z Husovic, narodila jsem se do velké rodiny, bylo nás dohromady 9 dětí. Z toho teda naši měli 3 děti v pěstounské péči, takže jsme vždycky žili v takové velké grupě.
0: Co vás tedy vedlo, co tě vedlo a manžela k tomu, že jste opustili Brno?
1: My jsme s manželem jsme se potkali na Ukrajině, při takové dobrovolničině, kde jsme dělali tábor pro děti z fronty. A ta misijní činnost pro nás byla vždycky hodně takovou jako srdcovou záležitostí. Takže krátce po svatbě my jsme hodně intenzivně přemýšleli, kam odjet a dívali jsme se do zahraničí. Málem jsme už měli domluvenou misijní činnost v Tanzánii, ale nakonec to nedopadlo. A tak ten život plynul a děti se rodily a... A u druhého dítěte jsme si říkali, že se zkusíme přestěhovat z města někam na venkov. Jednak nás táhlo, částečně pro nás to bylo dobrodružství, chtěli jsme být mimo město, chtěli jsme opravovat nějaké staré stavení, takže jsme opravdu našli takový ten čtvercový statek a ten jsme, nebo stále ho dáváme do nějaké podoby. A táhla na, měli jsme na srdci i tu Vysočinu. Takže nakonec zároveň určitě tam byly i finanční věci, že jsme věděli, že chceme mít velkou rodinu, takže pro nás Brno by bylo i nedostupné a zároveň jsme nechtěli být za Brnem, ale chtěli jsme žít v tom místě.
0: Když se ti narodili první děti, jak ses cítila v roli maminky?
1: Já jsem si od malička hrozně přála být maminkou. Pak jsem měla nějakou revoltu, když jsem si říkala, já rozhodně nebudu maminkou. Takže u mě to mělo takové vlny. A já jsem byla hrozně šťastná. Byla jsem strašně šťastná, že můžu být maminkou, že jsem tady ten dárek dostala. A zároveň přicházely, jak si na začátku mluvila o těch tlacích, tak přicházely takový ty přirozený tlaky, nebo přirozený. Nevím, jestli jsou přirozený, ale myslím si, že to zažívá hodně maminek v dnešní době.
0: Jaké tlaky si zažívala? Zkus to pojmenovat.
1: Jo, tak určitě já jsem ze začátku hodně cítila ten tlak na to, že nestačí být maminkou. Takže já jsem měla kolem sebe i hodně maminek, které k tomu mateřství měly ještě nějakou práci. Takže jsem cítila ten tlak, že musím ještě k mateřství dělat i něco jiného, že to nestačí. Hodně jsem vnímala tlaky na takový ten vývoj dítěte, to znamená, teď zpětně mě to přijde srandovní, ale tenkrát jsem opravdu jako řešila, i co třeba ty děti jí, nebo jestli se správně vyvíjí, jestli mají dostatek kroužků a tak dále.
0: Jestli je dostatečně rozvíjíš tedy?
1: Jestli je dostatečně rozvíjím, ano. Mm-hmm. Ano. A to si myslím, že s přibývajícím počtem dětí tohle to jako postupně mizelo, fakt tak jako přirozeně to odcházelo pryč. A zároveň ještě jeden tlak byl, abych měla dostatečně akční život. To si myslím, že taky tam bylo. A myslím si, že jsme ho, že jsme to jako i dokázali tak nějak, vím, že s prvním a druhým dítětem mám pocit, že se jako u nás až tolik jako nic nezměnilo, že jsme stále ty děti jako zakomponovali do toho, co běžně a rádi děláme, takže jsme třeba na měsíc odjeli do Vietnamu a byli jsme ve Vietnamu. Ale pak jako s přibývajícím počtem dětí už ani, myslím si, že to nešlo a ani už nebyla ta chuť kvůli těm dětem, protože oni vlastně chtěli větší stabilitu a my už potom taky.
0: Čím si myslíš, že to je, že prožíváme takový tlak na to, abychom byli, řekněme, supermatky, vlastně zvládali ve všech možných oblastech toho rodičovství, co se nějak očekává?
1: Já jako přemýšlím nad tím, jestli to byl ten tlak toho města, protože mně se opravdu, když jsme přišli na ten venkov, mně se jako spousta věcí ve mně polevilo a myslím si, že tady ten obdiv toho, že maminka dělá ještě nějakou práci vedle toho není. Myslím, že tady jako, já tady vnímám velký obdiv toho mateřství. A to mně přijde takový jako velký rozdíl. Zároveň nevím, jestli bych k tomuto nedospěla i v tom městě, kdybych třeba tam zůstala a měla tam 5 dětí. Takže já nevím, jestli je to ten tlak toho okolí, anebo jestli se opravdu změnilo i to moje vnímání toho okolí a už jsem si to dokázala tak nějak se postavit sama za sebe.
0: Mm-hmm. Možná jsi vnímala jako, co je důležitější nebo priority nějaké?
1: Tak jednak v tom městě ty možnosti jsou strašně velký. Takže já vím, že já jsem byla hodně zaměstnaná, ta hlava byla hodně zaměstnaná, kam chodit na ty kroužky, kam jít na tu procházku, s kterou kamarádkou se potkat. Jo, bylo tam toho všeho strašně moc. Tady naopak toho je hrozně málo, takže jednak člověka to vede i k té kreativitě. Takže spousta věcí nám třeba, nevím, chyběl nám tady dorost a k tomu se asi dostaneme později, takže jsme ho tady otevřeli. Jo? I v církvi, tady my jsme součástí tady katolické farnosti a je to fakt prostý. Všechno je tady hrozně jednoduchý a prostý a v něčem je to strašně krásný, protože člověk nemá tendence přemýšlet kam by a co by, ale přijme to, co je.
0: Ty jsi zmínila, že na začátku mateřství si vnímala, že to bytí matkou není dost, že ještě máš, potřebuješ něco dalšího k tomu. Jak to teda zpětně vidíš? Je mateřství samo o sobě služba?
1: Já totiž vím, že se budeme bavit o službě a to slovo služba pro mě je to hrozně jako, já jako nevnímám ani tady v Trpině, že bychom sloužili. Pro mě je to něco strašně jako služba, je pro mě něco, co si naplánuju a zatím jako jdu. Přijde mi, že služba je sám život o sobě, to znamená, to je mateřství. To je přesně to, že se s mým mužem obejmeme, to je taky služba a že jsme k sobě laskaví. Takže služba, jak jsem říkám, služba je pro mě život sám, takže a mateřství to je něco.
0: Pokud třeba poslouchá právě maminka nějaká, která je na mateřské dovolené, tam směřuje asi ta má otázka, jestli to, že se starám jenom o ty malinké děti a že jim měním ty plínky a že vytírám podlahy, jestli je to dost, jestli pán Bůh prostě má z toho radost a je to takhle dobré.
1: Já si myslím, že to je dost a že zpětně bych si hrozně ráda bych slyšela tady to, že to stačí, že jsem dost a byla k sobě víc soucitná. A pamatuju si, že třeba pro mě bylo hrozně důležité, když jsem od jedné maminky slyšela, která právě tady o tom pochybovala a říkala, já pokaždé, když jdu vyměňovat plinku, tak si představuju, že jdu vyměňovat pro Ježíše. A mě tohle to strašně jako pomohlo. Protože se i vlastně ten duchovní, že přijde mi, že se spousta maminek na mateřské furt za něco obvinuje, ať už v té službě, nebo i třeba v času s Bohem. A myslím si, že ten čas Bohem je stále plnohodnotný, ale je prostě jiný. A je to přesně v tom, že třeba jdeme vyměnit právě tu plynku.
0: Myslím, že to je velmi důležité, co říkáš. Můžeš to trošičku ještě rozvést. Ten čas Bohem, když mám velmi malinkaté děti a nemám čas si prostě trávit 20-30 minut denně studiem Bible a dlouhými modlitbami. Zkus to rozvést.
1: Já to fakt vnímám v tom, jako v té každodennosti. To znamená, když mě tisíckrát děti volají mami, mami, mami, tak si fakt jako toto je pro mě jako modlitba, že to v nějakém pokoji jako vydržím a řeknu tisíckrát ano. A myslím si, že je to stále modlitba, jenom prostě jiná, jak si představujeme.
0: Díky. Zaujalo vás toto téma? Chtěli byste Zuzce položit otázku? Ozvěte se. Napište nám na následující kontakty.
2: Pište nám na Messenger nebo Instagram, kde jsme pod názvem Radio7.cz. Nebo využijte e-mail radio7@radio7.cz.

0: Posloucháte Rozmarínu se Zuzkou Lančovou a Radkou Mazurovou. Dnešní pořad jsme nazvali Když domov a služba jdou spolu. A zatím jsme stihli probrat, jakým tlakům čelí dnešní maminky. Pojďme se teď podívat na službu v uvozovkách. Jaký typ, řekněme, práce s lidmi nebo komunitní práce vám vlastně vyhovoval nebo k čemu vás prostě Pán Bůh vedl v Trpíně?
1: Jo, tak já, jak jsem mluvila o tom, že služba je život sám, tak takhle nějak to u nás bylo. Takže my, když jsme se přistěhovali, tak jsme začali chodit do místní farnosti. A tam nám hrozně chyběl nějaký prostor pro ty naše maličké děti. Takže zase oslovili jsme tady místní maminky, jestli neuděláme společně nedělku. A ta nedělka už trvá 5 let a je to úžasné, že se do toho zapojili i tady babičky, které si nevěřily, že něco takového můžou dokázat a jsou úžasní. Zase to dělají jako úplně jinak než my. A je to moc hezký těleso. Pak to postupovalo dál a dál a my jsme s mým mužem si uvědomovali, že pro něho byla důležitá mládež u baptistů. Pro mě, já jsem měla hodně takovej přístav v naší rodině, ale zároveň i ve skautu, na křesťanském gimplu a tak dále. A chtěli jsme takový jako prostředí i pro naše děti, kde by byly mezi, ani nemůžu říct mezi křesťanskými dětmi, ale kde by to bylo založené na křesťanských hodnotách. Takže jsme založili klub Lavina, který sdružuje děti v okolí a abyste si pod tím něco představili, tak je to něco asi jako dorost. Děcka tam chodí vždycky každý pátek, hrajou tam společně hry. Snažíme se tam i společně se třeba krátce pomodlit, ale museli jsme taky ze začátku být opatrní, protože myslím si, že je tady třeba spousta lidí zraněných křesťanskou vírou a myslím si, že to chtělo čas, aby poznali i nás. Takže teď už to funguje, taky si myslím, že už to bude mít ten 5. rok. Je pro nás hrozně důležitý, že jsme našli mladý děcka, který s náma tvoří tady ten klub. A je krásný, že to jako, že tam chodí vlastně i ty nevěřící děti. No.
0: Takže podařilo se vám přizvat k, řekněme, k organizaci a místní lidi, třeba kteří do kostela nechodili?
1: Tady konkrétně konkrétně v tom klubu si myslím, že nevěřící, že to vedeme věřící děcka. To znamená můj muž, pak tam je jeden vysokoškolák, jo, středoškolačka. Ale zapojují se do toho takovými dílčími způsoby lidi, kteří třeba do kostela vůbec nechodí.
0: Jak se podařilo, že takhle dokážete přizvat lidi, kteří třeba s vírou ani nemají moc nic společného, ale přidají se k takovéto aktivitě?
1: Tak pro nás to bylo hrozně zajímavé v tom, že my, když jsme něco dělali v Brně, tak jsme se vždycky k něčemu přidali, co už funguje. Tady jsme prostě museli začít hodně. Takže si pamatuju tu první schůzku, kdy jsme přišli na faru za místním panem farářem, řekli jsme mu, že bychom rádi, aby tady vznikl nějaký takový klub. On svolal pár děcek ve věku 16+, jestli by se do toho nechtěli zapojit. Viděli jsme tam jistou spruzenost těch dětí, že to zase bude nějaký úkol. Ale vydrželi jsme a opravdu 2 děcka se k nám přidali a už jako pravidelně chodí, věnují se dětskám. Do toho se nabalily další akce, kdy jsme začali s dětma jezdit na víkendovky, což je pro ten klub strašně jako důležitý, že spolu trávíme i víc nějaký intenzivní čas. Tam právě se snažíme pozvat vždycky nějakého kněze, který by nám sloužil mši. A postupně se jako přirozeně na to nabalujou nějaké aktivity, nebo jsme začali tady pořádat adventní trhy, což je vyloženě vlastně taková jako světská věc. Ale ty adventní trhy spočívají v tom, že s dětma, ale už i s maminkama strpím, nachystáme nějaké produkty, které potom jako prodáváme a ten výtěžek jde, ať už já nevím, letos jsme sbírali na domov pro důchodce v Bystrem A je to krásný, že tady tahle aktivita opravdu jako pohltí i všechny vlastně věkové kategorie a můžou tam vznikat nějaké jako zajímavé rozhovory a tak dále.
0: Takže z toho, co říkáš, vnímám, že reakce okolí lidí kolem vás byly vesměs pozitivní, nebo jste zažili i nějaké útoky?
1: Já si myslím, že vždycky jsme našli ty pozitivní reakce. Z začátku jsme vnímali jako velký obavy, protože jsme na plakátky dali, že stojíme na křesťanských hodnotách. A to vím, že pro některé rodiče byl takový jako výstražník. Ale to bylo opravdu jako jediný. Myslím si, že naopak tím, že tady opravdu není moc jako aktivit pro děti, což si myslím, že úplně není špatně, protože je to vede i ty děti k nějaké kreativitě nebo se naučit třeba pracovat s nudou. Takže si myslím, že velmi pozitivně to jako hodnotili tady.
0: Jak třeba za tu dobu, co vedete Lavinu, jak vnímáte Boží péči o vás? A zažili jste třeba nějaká nečekaná, nadpřirozená setkání, chvíle?
1: Jo. Já si myslím, že vždycky jednou za čas přijde něco, co nás tak jako utvrdí v tom, že se o nás Pán Bůh stará. Ať už to je tak, že my jsme se zpočátku scházeli na hřišti a pak nastala zima, tak jsme museli řešit, kam se s těmi dětmi vejdeme. A místní starosta nás hrozně hezky podpořil, takže teďka už máme i svoji klubovnu. Tak to byl takovej pro nás velký dárek. Potom jsme hodně přemýšleli, nebo můj muž vůbec, já jsem do toho vnesla, jestli třeba nechtít nějaký drobný příspěvek od těch dětí. A fakt záhy na to nám tady zvonil na dům pán, který ho vůbec neznáme, že slyšel, že tady děláme tu Lavinu a že by to chtěl finančně podpořit a posílat nám ročně 20 tisíc. A my jsme z toho byli úplně samozřejmě hotoví, protože ani jsme o to nežádali vůbec. Prostě přišel někdo, kdo chtěl pomoct a takže tady ten pán nechtěl být jmenovaný, říkal, že nechce vůbec, aby se o tom jako tak nějak vědělo a pravidelně podporuje ty děti. Takže díky jeho financím můžeme s těma dětma jezdit i na takové jako dražší aktivity, to znamená teďka naposledy byli na nějakým tomu laser game a tak to si jako, myslím si, že si to moc užili, zároveň jsme za ty peníze koupili i nějaké věci do klubu, to znamená nějaké branky a tak dále.
0: A zároveň vím, že kromě dětí se věnujete i řekněme, dalším lidem máte v neděle nějaké služby společné, můžeš o tom trošku popovídat?
1: Jo, tak my, když jsme rekonstruovali ten dům, tak nám hodně lidí z Brna pomáhalo, takže pravidelně jsme semka jezdili o víkendu, zároveň jsme dělali různě, jsme třeba vzali nějakého jako bezdomovce z Brna a dali mu takovou jako práci a strašně nás těšilo to, že se tady spojí lidi, děláme něco společně a zároveň se společně i jenom krát duchovně obohacujeme. Tak to bylo hrozně fajn a to jsme si strašně chtěli v tom pokračovat dál. Tu práci už jsme nechtěli dělat, aby nás združovala, ale potřebovali, nebo myslím, že to vychází i zase z nějaké touhy nebo potřeby, aby jsme se společně modlili. A tak můj muž a jeden

0: Králi z Brna. A pak se to zase zlomilo jednou akcí, kterou jsme tady pořádali, a to byl koncert Dominiky Kurbalové, což je slovenská zpěvačka a pro mě její písně jsou úplně hlubokou vnitřnou modlitbou. Já jsem se vlastně nikdy s takovou hudbou nesetkala a je pro mě velmi taky důležitým jako člověkem. No a ta Dominika vlastně tady měla koncert na takovém oficiálním místě v Trpíně. Pozvali jsme všechny místní, přišli teda i nevěřící lidi. A v rámci toho koncertu s ní přijel i Peťo Lipták, což je muž velmi Bohu blízký a zároveň člověk, který prošel asi fakt těžkýma věcma, takže měl i nějaké jako svědectví. A velmi charismatický. A já vím, že hodně lidí tady je duchovně zraněných a když Peťo Lipták začal mluvit, tak to bylo fakt něco a já jsem cítila zodpovědnost za ty ostatní lidi a bála jsem se, že tohle to teda jako nerozdýchají, že to bude fakt pro ně už jako moc. Měli jsme tam takový stánek, kam mohli přijít k přímluvné modlitbě a já jsem byla přesvědčená, že tam jako rozhodně nikdo nepůjde. No a v ten moment tam až do večera byla fronta lidí k přímluvné modlitbě a já vůbec doteď nechápu, co se tam stalo, ale Bůh byl nějakým způsobem oslavený. Takže dostávám se od toho velkou oklikou, omlouvám se všem posluchačům.
1: Ale myslím, že je to velmi, velmi příjemný poslech.
0: To byl pro nás důležitý moment, kdy jsme si říkali, už se nebojíme. Jestli ty lidi zvládli s náma i toto, tak je musíme oslovit. Takže jsme začali oslovat i místní, jestli by k nám nechtěli přijít někdy k modlitbě a od té doby se ta naše skupinka rozšířila. A musím říct, že vždycky tam Pán Bůh fakt pro mě má něco jako silného. A je i zajímavý to, že přestože Pán Bůh něco má pro mě fakt zasahujícího, tak mám takový ty jako pochybnosti, že někdy mému muži říkám, tak nezrušíme to, jako že ta neděle. A on, ne, Zuzi, on je takovej ten stabilní muž, uděláme to. A při mé třeba poslední pochybě, jestli, někdy se ptám, jestli to jako má všechno smysl, a tak přišel jeden pán z Trpína a řekl, počkal, až všichni odejdou a říkal, já mám pro vás důležité slovo od Boha. A řekl nám přesně to, co jsme fakt v ten moment my potřebovali slyšet. Takže zase vůbec to není o nás, že my bychom někde sloužili. Mně přijde, že si vzájemně fakt těmi našimi životy a tím, že se snažíme být Bohu blízko, jako sloužíme navzájem. A to je strašně krásný. Já jsem hrozně vděčná, že jsme tady.
1: K tomu nemám co dodat, jen to, že si teď poslechneme písničku a po písničce se ještě podíváme na to, jak třeba pracovat s únavou, jak Zuzka pracuje s únavou, případně přetížením a po písničce.
2: Své e-maily můžete posílat na adresu studio@radio7.cz, SMSky na číslo 608 566 773.

0: Zuzka Lančová nás dnes v Rozmaríně provází svým životem, rodinou, prací v místní komunitě. Z tvého vyprávění to zní, že žijete docela v takovém rychlém tempu, zvládáte hodně věcí, hodně aktivit. Jak hledáš balanc mezi péčí o rodinu, manželství a vašimi aktivitami?
1: Já se možná ještě bych k tomu taky dodala, že je to jak jako Komenský píše, že jaké ty brýle si člověk nasadí, že si myslím, že taky člověk, jakože to je i o tom rozhodnutí, jestli se chceme jako dívat na ten svět očima víry, tak jako vidíme, že je nám požehnaný, jo, a myslím si, že každý, že ono to zní jako nadpřirozený věci, co třeba člověk zažívá, ale je to taky o tom, jako jestli se proto rozhodneme to chtít jako vidět, takže ještě bych tomu chtěla říct, že mně třeba i přijde nadpřirozený, že nám tady někdo přinese jen tak kedlubny a to je něco, co je úplně úžasný a věřím, že to je jako, že to jsme zrovna potřebovali. Ale jakým způsobem se to dá? Tak já jsem ten loňský půl rok, jsme opravdu s mým mužem hodně zažívali takovou únavu. Jednak je to daný i změnou rodinné situace, kdy se k nám přistěhovala manželova babička, takže jsme zase museli ten náš rodinný koloběh nějakým způsobem poupravit. Učíme se plánovat si čas jenom, kdy budeme sami, protože si myslím, že nám je, že máme hodně to srdce otevřený pro druhý. A těžko se nám to někdy jako semkne jenom pro tu úzkou naší rodinu a ještě víc, co je ještě větší výzva, jenom pro to manželství. Takže to bych jako řekla, že se fakt jako učíme spíš.
0: A tak jste v tom procesu a tak jaké máte výhledově plán, jak to dělat vlastně?
1: Ne, tak my máme nějaký rituály, jo, vždycky se snažíme přizvat jednou za čas babičku, aby nám pohlídala a my jsme mohli jít na nějaké randíčko, tak to je dobrý. A pak si hlídáme hodně večerní čas, takže my vždycky uspíme děti a fakt jako se snažíme být jenom spolu. Tím, že manžel pracuje z domu, tak nám to přináší i hodně času během dne, takže vždycky po obědě si dáme spolu kávu, řekneme si tak nějak, co máme na srdci. Takže to je to, co jako si myslím, že už máme nějak jako zakořeněný.
0: Ano, a kdybys ještě zmínila rodinu, promiň, rodinu jako takovou, jo, vy a děti. Ty jsi trošku mluvila o manželství a s dětmi, co třeba podnikáte společně jenom vy, vás, sedm.
1: Tak my hrozně rádi chodíme na výlety, takže snažíme se, zároveň nás těší, máme takovou jako velkou zahradu, kde máme zvířata, takže nás vlastně těší i ta společná práce. Ale zase člověk musí najít ten balanc, aby byl přítomný i s těma dětma. Jo, že někdy se do toho tak, jako že jsme vedle sebe, ale vlastně nemluvíme spolu, takže musíme i někam být mimo ten dům, třeba na to kolo a být vědomě víc spolu.
0: A kde je ve vašem případě ta hranice, kdy potřebuji být se svou rodinou a zároveň třeba vnímáš potřeby i druhých lidí, touhy, že se chtějí potkat, Jak se ti daří třeba odmítat a říkat ne?
1: Tak asi to je těžký. Ono jako přirozeně třeba tím, že jsme tady otevřeli ten klub Lavina, tak často ty děti chodí k nám domů. A to je něco, co nám přináší obrovskou radost. Takže tam nikdy jsme neřekli ne, ani nás to nikdy nenapadlo. Ale zároveň asi to vychází zase i z těch potřeb těch dětí, že třeba náš druhorozený syn je hodně introvert a čerpá ze samoty. A my jsme hodně jako extrovertní, já a zbytek, můj muž je taky introvert, ale takže musíme mu dopřát i právě tu samotu. A to je, tam se fakt učím mu dát ten prostor, buď že třeba my extroverti odjedeme teda někam, aby jsme byli s rodinou a dáme mu ten prostor, aby on mohl být sám, třeba s mým mužem. No, nebo nějak jinak.
0: Je potřeba znát vlastně ty charaktery, že, dětí, a skvěle, že jako reagujete na to, jací jsou. A co ty a tvůj odpočinek?
1: No, to je pro mě je to aktuální velká otázka, protože ta moje únava mě opravdu jako dovedla do takového bodu, kdy jsem neměla vůbec sílu. Takže já se fakt učím jako pečovat i o nějaké svoje duševní zdraví. A můj muž mě často říká, udělej si čas pro sebe, běž někam. A to je pro mě úplně hrozná jako věta. Já vlastně v ten moment jako mně přijde, že zamrznu a já vůbec nevím, co mám dělat. Jak často vím, co mám dělat, tak v ten moment vůbec nevím. Takže já jako na to vlastně fakt nedokážu odpovědět. Protože se to teďka učím. Zajímavý bude třeba, kdybychom si popovídali za rok, jak to dopadlo, ale teď jsem třeba udělala takový krok, že jsem začala chodit do scholy v Roseči a tam zpívám, jenom já sama tam jedu. A to je pro mě třeba velký krok. No.
0: Tak ten princip možná je ten, že potřebuješ vlastně vystoupit z toho svého prostředí, být sama a dělat něco, co tě těší, zřejmě teda zpěv, ráda zpíváš? Předpokládám. Tak to je něco, co tě těší. Na začátku jsem říkala, že ráda chodíš po horách, máš ráda přírodu. Je třeba i procházka jen tak v okolí u vás odpočinkem pro tebe?
1: Je, ale moc to nedělám. Jako, jak fakt říkám, teďka jsem jako v tom procesu, abych jako šla sama. Je pro mě jednak cítím, i tu únavu vždycky, i toho mého muže, takže my vždycky bojujeme, běž ty, ne, běž ty. ale musí si člověk říct a vyjít ven sám. Ale neumím to. Neumím a to a přeju to každému, kdo to umí.
0: Asi se to všichni během života nějak v nějaké fázi učíme, ale proč bys řekla, že to je důležité, aby ta maminka, ty opravdu si dobrý takový příklad, protože máš hodně dětí a sama vnímá, že to je potřeba. Proč to je teda je potřeba?
1: No, já když už někam, ne takhle, ještě s tím čerpáním, tak my se snažíme si hlídat, aby jsme vždycky každý měli prostor jet třeba na nějakou duchovní obnovu. Nebo jsem jela na Vranov do Ticha, jo, alespoň třeba jednou za rok. A myslím si, že je to důležité, aby člověk načerpal takovou tu dlouhodobější sílu. Že vlastně nestačí se jenom vyspat a nebo jenom 5 minut, ale aby, no, asi fakt tak
0: ano, načerpal. Asi chápu tak jako duchovně načerpat, že to člověka potom nějak ovlivňuje v té každodenní činnosti.
1: Když jo, ale zároveň jako musím říct, že je i důležité i fyzicky načerpat, jako ten spánek, to je taky jako velká hybná síla. A...
0: Ano, stačí pár nocí, kdy miminko pláče a všichni jo. víme, v jakém jsme stavu.
1: Myslím si, že je taky super třeba jenom, a to se učím, jenom se zavřít do toho pokoje a jít třeba spát a vůbec nemyslet na žádný hluboký myšlenky, ale prostě jenom jako... Je tak být a nic nedělat.
0: To je možná pro maminky, které mají hodně velmi malé děti. Tady rok, dva, kdy ty děti opravdu ještě nespí celou noc a ta maminka se potřebuje hlavně vyspat. Ano. Tak je to taky v pořádku, když jde spát. Zuzka má ještě hodně co říct a myslím, že bychom mohli hodně hluboko. Budeme se ještě spolu bavit o tom, jak vedou své děti k poznání Pána Ježíše nebo co z jejich rodinného života by mohla být inspirací pro druhé. Zůstaňte s námi.

0: Čeká nás závěrečný blok Rozmaríny. Radka Mazurová probírá téma prolínání domova a práce v místní komunitě se Zuzkou Lančovou. Jak pomáhá jak pomáhají vaše společné takové rodinné aktivity vašim dětem v poznání Pana Ježíše?
1: Já jako věřím to, že oni to vidí na nás a moc bych si přála, aby jednou v tom pokračovali. Zároveň se bráním i úplně té jako jasné představě. Myslím si, že oni si zase najdou svoji cestu, jako jsme si my jsme to taky vlastně v rodině tohleto nenakoukali, ale přišlo to.
0: Máte třeba společné rituály, modlitbu společnou nebo
1: jo.
0: čtení?
1: My to máme tak, že vlastně modlíme se před každým jídlem, vždycky večer nějak zrekapitulujeme ten den. Někdy máme delší modlitbu, takže se modlíme třeba i písněmi. A teďka můj muž byl na takové duchovní obnově pro chlapy. A bylo to pro něho hodně důležitý, protože se vrátil s takovými dvěma praktickými závěry. Jeden z nich byl, že potřebuje trávit čas sám s Bohem, takže teďka třeba poměrně nedávno odjel a přespal ve stanu někde tady za Trpínem a pak se zase vrátil. A druhá věc je, že chce rodinu víc ještě duchovně vést, a to čtením z Bible. A to jsme furt přemýšleli, jakým způsobem to udělat, protože ten večerní čas je jako už takový, kdy všichni jsou unavení a ono to zní hrozně hezky, že se večer sejdeme při modlitbě, ale kdyby to někdy někdo viděl, tak by tady viděl válející se, skákající děti a někdy řvoucí rodiče, takže není to tak ideální, jak se zdá. Ale vlastně nám přišel dobrý čas ráno před školou, kdy všichni snídáme, jsme všichni ještě dost zpomalení, takže náš manžel vždycky při snídani nám čte z Bible a my potom odcházíme do těch školek. Někdy si na to děti vzpomenou, něco v nich zůstane a třeba taky někdy vůbec neví, co jsme četli. Ale je to stal se z toho už jako náš rituál. Já jsem teda hrozně ráda i za sebe, že fakt mám v mém muži takový duchovní štít, nebo vidím, že fakt nás jako vede. No.
0: Pověz nám více o svém manželovi, jaký je manžel, tatínek, co se ti na něm líbí.
1: Jo, tak já jsem si mého muže zamilovala především proto, že se vždycky dokázal dívat tak nějak neobyčejně. A vždycky hledal ty různé cesty. Můj muž nepochází úplně jako ze stabilního prostředí. Myslím si, že jeho tatínek vlastně jednak bojoval celý život se závislostí na alkoholu, ale i na drogách a tak dále. Takže myslím si, že on jako že to bylo jako fakt hrozně jako těžký pro ně. Proto můj manžel v dospívání a myslím si, že ještě víc manželství tu roli toho otcovství musel hledat. A věřím, že on by takhle si sám odpověděl, že to fakt jako našel v církvi. Proto vlastně i ta lavina, protože pro něho vlastně církev a mládež u baptistů byla taková rodina nebo taková stabilita.
0: A chápu to, Zuzko, že manžel nepocházel z křesťanské rodiny?
1: Pocházel. Manžel pocházel z křesťanské, jeho rodiče uvěřili až v dospělosti, ale bohužel jeho tatínek byl v tomhle tom slabý. Prostě.
0: Ano.
1: A každý z těch kluků potom vyrostl, oni jsou čtyři bratři a myslím si, že každý trošku tu cestu musel hledat jako sám. A možná v tom i je ta jejich kreativita, protože ono opravdu každý z nich je neobyčejně kreativní. A zároveň to nese tu těžkost, že každý z nich ztratili takovou tu rodinnou důvěru a museli si to hodně, hodně jako potom hledat. ale zase mají úžasně pečující a milující maminku, která jim zase fakt jako nabídla a nabízí tu bezpodmínečnou lásku. A to si myslím, že to je to, co třeba můj muž si vzal hodně od své maminky. Že on opravdu, to se od něho učím, on opravdu bezpodmínečně miluje a hledá v druhých lidech to nejlepší možné. A to je jako nádherný, no, vidět.
0: A jak dospěl manžel k tomu přesvědčení, že on má být ten vedoucí v té rodině, že má převzít tu zodpovědnost, když ten vzor byl vlastně nedobrý?
1: Já si myslím, že to je hodně zase daný i tím společenstvím, že člověk chce se bavit s těma lidma. Přestože je introvert, tak si myslím, že vždycky to srdce pro lidi měl a rád se s nimi bavil, rád se ptal, rád hledal. A určitě pro něho takový přelomový bylo, že byl rok v Indii. Tak tam on říká, že se stal tím mužem. To je takový jako jeho velký duchovní křest. A pak tam bylo různě. Pak odjel třeba na měsíc na Island a hledal zase více tu roli toho tatínka, otce, takže tam se hodně Boha ptal, nebo učil se Boha vnímat jako tátu. A pak si myslím, že to je hodně skrze náš vztah i naše konflikty, protože ať člověk chce nebo ne, jo, jako vím, že třeba těsně po manželství jsme měli velké konflikty, protože jsme se fakt museli naučit spolu fungovat a žít a on neměl vůbec tu důvěru sám sebe a každý náš konflikt vnímal jako selhání. A to si myslím, že už nemá, že už se víc jako postavil za sebe i jako manžel a jako tatínek. A tady to vedení, mně přijde, že vždycky jako rodina najdeme na nějaký řád nebo systém, přestože já jako nesnáším stereotyp, tak v té rodině je to pro mě hrozně důležitý určité věci mít jako stereotypní. Ale vždycky dojdeme do nějakého bodu, kdy musíme něco jako trošku přeměnit, aby zase jsme se mohli jako posunout dál.
0: Jak bys popsala, že manžel vede tu rodinu? Co to prakticky znamená, jo, v každodenním životě?
1: Tak v každodenním životě to znamená, jednak je to teda v té duchovní, v duchovním vedení, protože já třeba jako maminka vidím, že já na to nemám jako tu sílu. Já vedu hodně ty děti, ať už zařizuju tu školu, nějaký ty kroužky, a takový ty jejich primární potřeby, jo, fyzický. Ale já si vlastně nedokážu fakt teďka aktuálně představit, že bych jako s dětmi ještě hlouběji mluvila o Bohu nebo vedla je tímhletím způsobem. A to je on. To je ona, on a pro nás, pro všechny. Jo?
0: Takže manžel, ano, dbá na to, svolá to, dbá jo. Na to, abyste se to ráno potkali všichni?
1: Jo, určitě, určitě. A taky si myslím, že se snažíme, aby on byl, abych já měla tu velkou náruč a přijetí pro děti a on byl ten stabilní v rodině a zároveň rozhodný a i měl takovou jako přirozenou autoritu, no, k těm dětem.
0: Umím si představit, že můžete být takovým zdravým modelem pro své okolí?
1: Jako já totiž
0: modelem, řekněme, toho zdravého otcovství?
1: Jo, ale taky to stále hledáme. Ono to všechno, já vždycky mám obavy takhle o tom mluvit, aby to neznělo příliš ideálně, protože
0: ano.
1: Manželová stabilita je úžasná a zároveň je to věc, která mě na něm štve úplně nejvíc. To je právě, jo, že to přináší takový ty paradoxy. Já jsem zase jako vítr, on to vždycky říká, ty seš prostě vždycky někde vpluješ a jako a on to na mě má rád a zároveň je to, co ho nejvíc štve, jo, takže toto nese i ty nějaký takový partnerský paradoxy.
0: Ano, ale
1: Ale myslím si,
0: chci
1: že
0: se do...
1: jo, my
0: Promiň.
1: jsme každý, fakt jsme každý úplně jako jiný a je to hrozně dobrý, že to tvoří jako společně si myslím, že to tvoří hezký tělo,
0: Ano.
1: ale musíme oba dva furt chtít. Jako není to tak, že jsme si tady jako něco vybudovali, je to fakt. Já vždycky říkám, že fakt manželství to je podle mě nejtěžší služba, protože tam to chce jako velikánskou dávku jako pokory a chuti se furt chtít i měnit pro toho druhého a zároveň najít ten balanc, jako být sám, jako být i svůj, no a to je hrozně jako těžký najít tu střední cestu.
0: A Zuzko, kde čerpáš, kde hledáš? Jednak pro výchovu, ale i pro manželství.
1: Já si myslím, že my fakt jako hodně se snažíme spolu mluvit a hledat spolu. A zároveň i tady čerpám určitě ze své rodiny, čerpám určitě z různých rodin. A jsou to jako maličkosti, ale teď jsme tady třeba poznali jednu takovou krásnou rodinu v Trpíně. A hrozně se mě třeba líbí, když je při bohoslužbě modlitba Otčenáš, tak ta celá rodina se chytne za ruku. A to je úplná, a mě to úplně jako vždycky dojímá. Takže já tam vždycky lovím ty ručky těch mých dětí, aby jsme se teda taky chytli. A myslím si, že je jako dobrý chtít se inspirovat jako druhýma, že každý má co přinést a fakt tady toto všechno ani nesnažím se to čerpat z nějakých jako podcastů, nebo mně toho přijde strašně moc už řečený o mateřství, jak by to mělo být. A taky jsem do toho jednu dobu spadla a poslouchala jsem to a už to nechci úplně tolik jako poslouchat. Ale pro mě je hrozně jako inspirativní ty konkrétní jako lidi, když je fakt vidím a mluvím s nima o tom.
0: Jsme na konci pořadu. Jak bys shrnula, co je nejdůležitější, co ses naučila, co ti Pán Bůh ukázal a pro třeba mladé maminky, které jsou doma, poslouchají?
1: No, já bych jako si hrozně přála, aby jsme byli sami k sobě jako víc soucitné, no? Aby jsme si ty mety nevytvářeli, aby jsme si řekli, že je to dost a myslím si, že je úplně jedno, jestli maminka má 5 dětí nebo jedno dítě, ale není jedno, jestli k sobě dokážeme být laskaví, jo? To je prostě. Takže budovat nějakou takovou jako vzájemnou lásku a laskavost.
0: Děkuji moc, Zuzko, že jsi našla čas a podělila se s námi o své životní zkušenosti, o tom, co tě Pán Bůh učí a tak ti přejeme požehnání do tvé rodiny, do vaší práce v Trpíně. Loučí se Zuzka Lančová
1: Já moc děkuji za tento pořad. Děkuji.
0: a od mikrofonu Radka Mazurová.

Dnešní díl Rozmaríny o tom, jak ustát tlak a udržet si přitom všech pět pohromadě, naladíte ještě v neděli v 11 dopoledne. Příští čtvrtek v 10 nás v premiéře čeká povídání na téma Dokonalá máma v džungli mateřských rad a tlaků. Je pátek 19. června a právě bylo 14 hodin. V krásném sluncem prozářeném odpolední vám dělá společnost Radio 7, za jehož mikrofonem sedí Milan Remeš. Pojďme se společně podívat, jakými pořady vás v následujících hodinách občerstvíme.

Spolupráce Ducha Božího s námi nás směřuje k čistšímu srdci. Po čtvrté se u našeho srdce zastavíme s Romanem Touškem v zamyšlení od 15.15. Varování před posledními časy a různými falešnými učeními otevíráme v 15.45, když otevřeme čtvrtou kapitolu prvního listu Timoteovi. Brát na druhého maximální ohled, nevyvolat v něm žádný nepříjemný pocit a kdykoliv je to možné pomoci. S přesvědčením, že když mu připravím co nejlepší podmínky, prožije šťastný život. Je to tak opravdu? Přemýšlejte s glosou Petra Rause v 16 hodin. Vaše ohlasy, které doputovaly k nám do redakce, přináší pravidelná listárna o 16:30. Více než vypulírované tóny hledá nahrávka Revolver kapely Hugo a já pohled na obyčejné životy obyčejných lidí. Mohou ještě 3-akordové písně změnit svět? Posuďte sami při poslechu intervalu v 5 hodin. Kdo nehledí na to, co si přeje Bůh, nemůže počítat s tím, že Bůh bude hledět na to, co si přeje on. Více naladíte k poslechu od 18 hodin v další části Bible Guideu. To jsou pořady, které nás čekají hezky vychlazené v naší programové lednici a po písničce Meta Redmana, ve které děkuje Bohu za uzdravení a vysvobození, už nás čeká sladká a osvěžující zmrzlina v podobě písniček na přání.

0: Vítejte v písničkách na přání na Rádiu 7. Kdo už znáte tuto znělku, víte, že přišla druhá hodina odpolední, která každý všední den patří vašim písničkovým přáním. Já vám teď pustím všechny kontaktní informace, které můžete využít pro to, abyste se k nám do studia buď dovolali, anebo poslali zprávu s tou vaší písničkou, kterou byste si přáli zahrát ať sobě a nebo někomu, na koho právě myslíte a komu chcete udělat radost. Tady jsou kontaktní informace.
1: Volejte na číslo 515 535 485. SMSku pošlete na číslo 608 566 773. E-mailem se k nám dopíšete na adresu studio@radio7.cz a na Facebooku nás najdete jako Radio7.cz.
0: To byly kontaktní informace, které můžete využít pro to, abyste si poslali to vaše písničkové přání sem k nám do studia. Písničkám na přání předcházela píseň Matta Redmana Thank You For Healing Me, ve které vyspívával svou vděčnost. Zpíval tam jsem živý v tobě. Děkuji ti, že jsi mě uzdravil, pane. A náš první volající, nebo naše první volající spíše byla naše věrná posluchačka Iva, která si dnes přála zahrát také píseň vděčnosti, tentokrát od Jiřího Zmoška, a ráda by ji poslala milence do Prahy, radce do Jelemnice a také dědovi Mílovi do Vizovic. Posílá jim také nám do rádia a také vám všem posluchačům. A říkám si, i když je takový horký parný den, i za něj můžeme být vděční. V zimě si vždycky přejeme, abychom byli v teple, a když je nám moc horko, tak si přejeme, aby přišly chladnější dny. Ale myslím si, že každý den můžeme být vděční za každou chvíli, kterou můžeme žít a strávit v Boží náruči. Tady je píseň Jiřího Zmoška, píseň vděčnosti.

0: děkujeme Bohu a Otci našeho Pána Ježíše Krista a stále se za vás modlíme, neboť jsme slyšeli o vaší víře v Kristu Ježíši a o lásce, kterou máte ke všem svatým, kvůli naději, která je pro vás uložena v nebesích. O té jste již dříve slyšeli ve slově pravdy, v evangeliu, které přišlo k vám tak jako i na celý svět a nese ovoce, jako je tomu i u vás od toho dne, kdy jste uslyšeli a poznali Boží milost v pravdě. Oblečte se tedy jako Boží vyvolení, svatí a milovaní, soucitným milosrdenstvím, laskavostí, pokorou, krotkostí, trpělivostí. Snášejte jedni druhé a vzájemně si odpouštějte, má-li někdo proti někomu stížnost. Tak jako Kristus odpustil vám, odpouštějte i vy. Nad to všechno se však oblečte láskou, která je svazkem dokonalosti. Ve vašich srdcích ať vládne Boží pokoj, k němuž jste také byli povoláni v jednom těle, a buďte vděční. Ať ve vás bohatě přebývá Kristovo slovo ve vší moudrosti. Vyučujte a napomínejte jedni druhé žalmy, chvalospěvy a duchovními písněmi. S vděčností zpívejte svým srdcem Pánu. A všechno, cokoliv děláte slovem nebo skutkem, všechno to čiňte ve jménu Pána Ježíše Krista a děkujte skrze něj Bohu a Otci.
1: To byl Jiří Zmužek a jeho píseň vděčnosti, kterou jsme v písničkách na přání hráli. Na přání posluchačky Ivy tuto písničku posílala milence do Prahy, radce do Jílemnice i dědovi Mílovi do Vizovic. Taky nám do rádia a vám všem posluchačům a já doufám, že všem, kterým byla poslána, udělala radost. Já zatím nemám žádnou další zprávu, žádné další písničkové přání od vás, tak vám pustíme písničku Michály Kadlecové, Nádherný tvůrce, a budu se těšit, že mi zavoláte do studia nebo pošlete zprávu s tím vaším písničkovým přáním. Tady je Michála Kadlecová a Nádherný tvůrce.

Posloucháte písničky na přání na Rádiu 7 a další písnička, kterou vám pustím, je písnička Jesuse Cabeya, Sin tu amor, bez tvé lásky, a v ní zpívá: bez tvé lásky jsem jak řeka bez moře, válka bez míru, slepá vášeň, raněný sirotek. Bez tvé lásky necítím a nenacházím své srdce. Bez tvé lásky se ztrácím ve své bolesti, zpívá o boží lásce. A já bych vám všem přál, abyste i v tuto chvíli, i skrze tuto písničku Jesuse Cabeya, prožili ten dotek boží lásky, boží milosti.

To byl Jesus Cabello a jeho písnička Sin tu amor, bez tvé lásky. Posloucháte písničky na přání na Rádiu 7 a já vám ještě jednou zopakuji kontaktní informace, které můžete využít pro to, abyste se k nám do studia dovolali nebo dopsali a nechali si zahrát tu vaše písničkové přání. Můžete využít telefon sem do studia, telefon 515 535 485. Potom můžete použít mobilní číslo, na které můžete napsat SMSku, ale i WhatsAppovou zprávu 608 566 773, nebo nám můžete napsat na Messenger a také můžete poslat e-mail na adresu studio@radio7.cz. To jsou kontaktní informace, já se budu těšit na vaše telefonáty nebo na vaše zprávy. A mám tady zprávu od posluchačky Heleny, která si přeje písničku Ať požehnán je Bůh. Posílá ji Radce, Marii a také všem, kdo poslouchají. A my toto písničkové přání moc rádi plníme. A posíláme písničku Ať požehnán je Bůh, kterou zpívá kapela V-Vision.

To byla písnička Ať požehnán je Bůh od kapely V Vision, kterou si přála posluchačka Helena a kterou posílala Radce Marii a také vám všem, kdo posloucháte. Já tady mám další písničkové přání, dovolala se k nám posluchačka Milena a jsem za to moc rád, protože mi přála ke včerejšímu svátku a nechala mě vybrat písničku, kterou mám rád a kterou posílá také Ivě a Radce do Jilemnice. Takže já jsem za to moc vděčný a pouštím nám všem pro radost písničku, kterou mám rád. Je to jedna z těch, které mám oblíbené, písnička Ginny Čunkové Immanuel. Tady je.

To byla Jiřina Gina Čunková a Immanuel, písnička, kterou jsem si nechal já zahrát, a byla to písnička, kterou mi poslala posluchačka Milena k mému včerejšímu svátku, a taky ji posílala Radce do Jilemnice a posluchačce Ivě. Takže ještě jednou moc děkuji a přeji všem zmíněným krásné požehnané odpoledne. Dostali jsme do studia další zprávu. Zdravím Rádio 7. Prosím písničku Na věky tvá od skupiny EFOT pro povzbuzení i radost. Maminku a babičku paní Martu Plevačovou do Vsetína přeje Míla Plevač ze Vsetína a přítelkyně s dcerou Jolankou z Frýdku. Takže posíláme toto písničkové přání kapela EFOT a Na věky tvá.

krásnou písničku od kapely Efod Na věky tvá jsme teď dohráli v písničkách na přání na Rádiu 7. Tuto písničku si přál pro pozbuzení i radost pro maminku a babičku Martu Plevačovou, Míla Plevač ze Vsetína a jeho přítelkyně s dcerou Jolankou z Frýdku. Máme tady další písničkové přání. Zdravím všechny do sedmičky a posluchače. Prosím o Spirituál Quintet a písničku Jméno zná i král. Děkuju, Jiří. Takže Jiří, posíláme všem posluchačům i tobě do éteru písničku od Spirituál Quintetu a věřím a doufám, že vám udělá všem radost.

To byla kapela Spiritual Quintet a její písnička Jméno zná i král, kterou jsme v písničkách na přání na Rádiu 7 hráli pro posluchače Jiřího. Máme před sebou si posledních 10-12 minut dnešních písniček na přání, zatím tady nemám další písničkové přání od vás, a tak vám pustím písničku od kapely Ovca Podě za toba.

Sloucháte písničky na přání na Rádiu 7 a došel nám pozdrav od Míly z Vizovic. Pozdrav tu a pozdrav tam, sem tam pozdrav také k vám. Dobrý den dnes do rádia, tam. Přeji krásný dnešní den i vám k rozjímání. Šalom jen, zkoumaj ma Bože pro milenku. Ivu, Ivušku a ostatní a tak dál. V rádiu, ve světě lidé, prosím zbuďte se. Dědeček Míla z Valašska, děkuji. Děkujeme za tento krásný pozdrav a posíláme písničku přesně podle tohodle přání, písničku od Miriam Kaiser, Zkoumaj ma Bože a poznaj.

Dozněla Miriam Kaiser a její písnička Zkoumaj má Bože a poznaj, kterou si přál bratr Míla z Vizovic, dědeček Míla z Valašska, pro Milenku, Ivušku a té také ostatní posluchače. Moc za ní děkujeme. Písničky na přání pomalu končí, jsme krátce před třetí hodinou odpolední a písničky na přání dnes ukončíme posledním přáním, které měl Pepa, který se nám dovolal sem do studia a přál si zahrát písničku Ješua pro manželku Věrušku. Já doufám, že jsem vybral tu správnou, pokud ne, tak se omlouvám, ale pustíme písničku Ješua od Dominiky Gurbalové a tou ty dnešní písničky na přání uzavřeme. Vy budete mít možnost si zavolat nebo napsat o tu svou písničku na přání i zítra opět mezi 2. a 3. hodinou odpolední. Tady je poslední písnička na přání dnešního odpoledne Ješua Dominiky Gurbalové pro manželku Věrušku, posluchače Pepy.

Jako v každý všední den i dnes jsme se na osvěžujících vlnách písniček na přání přenesli přes 15. hodinu, která dnes patří opravdu horkému pátku, který nese datum 19. června. V neděli nás čeká první letní den, tak můžeme očekávat, že teploty ještě porostou. Ale ať jsou dny jakékoliv, jsme rádi, že vám je můžeme zpříjemňovat naším vysíláním. Já se omlouvám, dostal jsem do písniček na přání ještě dvě zprávy. Jedna byla od posluchačky Marie, ta si přála zahrát písničku od Honzy Kubiše Jsem boží děcko a taky od kamionáka Václava, který si přál písničku od kapely Lift Up. My už jsme to časově moc nestíhali, ale já vám je pustím. Během této hodiny, po pořadech, které máme připravené, tak vám je ještě pustím. Tak doufám, že vás i přesto, že už se to nevlezlo do té hodinky, která je pro ta písničková přání vyhrazená, že to bude až během té další. Doufám, že vám to vadit nebude a že vám i tak přinesou ty písničky radost a potěšení. Posloucháte Rádio 7 s Milanem Remešem za mikrofonem a v následující hodince vám nabídneme biblickou úvahu Romana Touška o čistém srdci, taky čtení z Bible z prvního listu Timoteovi a také pohled do dnešního kalendária. Teď bych vás rád pozval k modlitbě za Ukrajinu a další místa, na kterých probíhají boje.

Nebeský Otče, nechť je posvěcené tvé svaté jméno. Děkuji, že k tobě můžeme i dnes přicházet a přinášet ti naše radosti, starosti, naše přání, touhy a prosby. Povstaň, Hospodine Bože. Pozvedni svou mocnou ruku, nezapomeň na ty, kteří jsou ponižováni, utiskováni a trápeni ve válkách, které zuří nejen na Ukrajině, ale i na dalších místech světa. Prosíme, pomoz uhasit ty válečné plameny, nenávist, touhu pomoci. Posilni, povzbuď a pomoz povstat oslabeným a ustrašeným srdcím. Ať se šíří na všech těchto místech tvé poselství naděje a smíření. Prosím, potěšuj a uzdravuj všechna lidská srdce i duše, ať poznají tvou milost a lásku v Kristu Ježíši. Probudí naše srdce, ať nejsou lhostejná k tomu, co se děje, ale jsme pohnuti k milosrdenství a pomoci všem, kteří ji potřebují. Ochraňuj prosím všechny, kdo do těch míst přinášejí materiální, sociální i duchovní pomoc. A i dnes tě prosím, pohni srdci těch v moci postavených, aby tyto války ukončily. Ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen.

To byla písnička Modlitba od Hany a Petra Ulrichových. Po další písničce už se zastavíme s Romanem Touškem po čtvrté u našeho srdce a poslechneme si jeho biblickou úvahu. A ještě předtím zahrajeme písničku Honzy Kubiše Jsem Boží děcko, kterou si přála do písniček na přání posluchačka Marie, jenom se nám tam už nevešla. Takže ji pouštíme teď.

synka si z mě vyvolil a z kamenného srdca masité urobil. Já jsem boží děcko, v Kristu zmožu všecko, celá moja duša na něho spolíhá, spolíhá.

milost a jeho milost a jeho milost trvá furt. Hej, my jsme boží děti.

Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha. To, co někdy ale chybí a to, co zoufale potřebujeme, je to, aby něco zásadního přišlo z Boží strany. A ono to naštěstí přichází. Přichází chvíle, kdy Duch Svatý dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti, tedy že můžeme vidět Boha. A učí nás, jak se to dělá. A apoštol Pavel v epištole do Říma píše: nyní však není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši, neboť zákon ducha, který vede k životu v Kristu Ježíši, osvobodil tě od zákona hříchu a smrti. Bůh učinil to, co bylo zákonu nemožné pro lidskou slabost. Jako oběť za hřích poslal svého vlastního syna v těle, jako má hříšný člověk, aby na lidském těle odsoudil hřích a aby tak spravedlnost požadovaná zákonem byla naplněna v nás, kteří se neřídíme svou vůlí, nýbrž vůlí ducha. Nepřijali jste přece ducha otroctví, abyste opět propadli strachu. Nýbrž přijali jste ducha synovství, v němž voláme Abba, Otče. Tak Boží duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti. A jsme-li děti, tedy i dědicové. Dědicové Boží, spoludědicové Kristovi. Trpíme-li spolu s ním, budeme spolu s ním účastní Boží slávy. Nejvyšším záměrem a přáním Pána Ježíše je umožnit nám a uskutečnit naše srdeční společenství s Otcem, a to od chvíle našeho znovuzrození až na věky. Jestliže se to neděje, pak je někde chyba. Protože my jsme dostali Ducha Svatého, který nám dosvědčuje, že jsme Boží děti. Srdce to je místo, ve kterém přebývá náš duch, ale i Duch Svatý. Pak ale záleží na typu společenství s ním. Buď může Duch Svatý být někým, kdo se víceméně může pohybovat pouze někde na okraji. My vládneme, my všechno určujeme, my Pánu Bohu přeříkáváme naše starosti i naše úspěchy. A my určujeme, co má Pán Bůh dělat. Pak může být takový ten polovičatý vztah, kdy Duchu Svatému dovolíme, aby něco dělal, dokonce je to žádoucí, ale má jenom omezené pole působnosti. Ale potom máme možnost říci Hospodinu: Duchu Svatému, kterého si mi dal, se vydávám v plnosti. Ať mě vede, ať mě zmocňuje. Problémem je, že my máme přirozený strach a někdy i nechuť z volnosti Ducha Svatého, protože on prostě věje, kam chce. Ale apoštol Pavel tady říká: vy jste nepřijali ducha otroctví k strachu. Vy jste přijali ducha synovství, ve kterém voláte Abba, tedy Otče. Duch Svatý není váš nepřítel. My se můžeme odvážit dát mu plnou svobodu, protože Duch Svatý nás nikdy nebude ovládat. On nás bude vést a povede nás způsobem, který nás dovede až k Bohu. Dostali jsme tedy Ducha Svatého, ale Duch Svatý dělá jedinečnou věc. On dokáže pohnout naším srdcem, tedy naším duchem. Někdy to vnímáme tak, že to je hodně nárazové, zvlášť poprvé, když člověk zažívá to první naplnění Božím duchem. Někteří tomu říkají křest duchem. To je chvíle, kdy dostáváme Boží identitu, kdy Boží duch možná poprvé v životě nám v plné slávě ukazuje, že jsme Božími dětmi. Ale Duch Svatý to naštěstí dělá i průběžně a dlouhodobě. Vede nás do podobnosti s Kristem. A to hnutí ducha, to může přicházet každý den. Duch Svatý nám dává poznání Krista a jeho díla. Je řečeno o Duchu Svatém, že je advokát, je přímluvce. Přimlouvá se, ale je dobré si uvědomit, on na prvním místě se přimlouvá za to, abychom věřili Kristu. On je obhájce v tom smyslu, že obhajuje Kristovo dílo tady na zemi. On nám říká, našemu duchu, našemu nitru, a pak to rezonuje celým naším srdcem, že ono to je možné jít s Bohem. Je možné Pánu Bohu věřit. Je možné vidět Boha.
A Duch Svatý nám dává sílu, moc, odvahu do toho všeho vstupovat. To je hnutí ducha. A pak je tady otázka, proč to nefunguje. To je asi ta nejtěžší otázka. Odvážím se říct vlastně jenom jednu věc. Nemůže to jít bez pokání. Pokání je změna mysli. Pokání to není jenom to, že řekneme, Hospodine, vydávám se ti do rukou, anebo Hospodine, tady ti předávám seznam mých hříchů. Pokání to je změna mysli. To je chvíle, kdy poznávám svoji hříšnost, poznávám, že něco nefunguje, ale protože jsem uvěřil v Pána Ježíše Krista a v Boží milost, kterou mi Pán Ježíš dává, tak se odvažuji pozvednout svůj hlas k Hospodinu. Prosím o milost. A zažívám, že ta milost dojde svého naplnění. To všechno je pokání, to je změna mysli. A když činím pokání, tak narážím na překážky mého srdce. Mám dojem, že to půjde rychle a snadno, bezbolestně, nebo teď. Nebo tam mám hřích, kterého se nechci vzdát. No a nemám prostě někdy jenom odvahu se Duchu Svatému opravdu vydat. Buď mám svou vlastní pravdu, nebo bych nerad dopadl jako charismatici, nebo cokoliv dalšího. Jen ať to pořád mám v ruce. A pak to ale nemůže fungovat. Chtěl bych vás všechny povzbudit k tomu, hledejme Hospodina, otevírejme mu svůj život až do nejmenších zákoutí. Je možné vidět Boha. Je to možné, když máme čisté srdce. Čisté srdce dostáváme jako dar od Hospodina. Je to něco, co dostáváme skrze slyšení Božího slova. Uskutečňuje to Boží duch. Je možné vidět Boha. Tak tuto možnost nepropásněme.

Dozněla biblická úvaha Romana Touška o čistém srdci. Další zamyšlení je připravené zítra v 6 hodin a 45 minut, kdy na téma Otcové a synové zauvažuje a promluví David Novák. Teď už vám na Radiu 7 posílám písničku Team 4D, teda to je kapela Team 4D, a písničku V srdci mám jenom tebe.

Posloucháte Rádio 7 a já tady mám ještě jeden malý dloužek z písniček na přání. Kamioňák Václav si přál jednu písničku. Přál nám do Rádia 7 požehnané dobré odpoledne a přál si zahrát písničku Svatý od kapely Lift Up, aby mu příjemně utíkala cesta z rakovníka domů do jižních Čech. A také nám všem, i vám všem přeje požehnaný víkend. Václave, posíláme tuto písničku v tuto chvíli a přejeme z Rádia 7 šťastný dojezd domů. Ale nejenom vám, ale všem, kdo jsou na cestě. Takže písnička Svatý od kapely Lift Up.

0: Dozněla písnička kapely Lift Up Svatý a já vám teď nabídnu pohled do dnešního kalendária.
1: Kalendárium.
0: Pojďme se společně podívat na události a také slavné osobnosti, které zanechaly výraznou stopu v historii právě s datem 19. června. V roce 1269 vydává francouzský král Ludvík IX. Nařízení, podle něhož se Židé nesmějí na veřejnosti objevit bez identifikační žluté hvězdy. Pokud by Žid bez označení byl identifikován, byl odsouzen k pokutě ve výši 10 stříbrných. V roce 1967 uvedlo divadlo Járy Cimrmana zkušebně první Cimrmanovu hru Akt. Hrálo se pro blízké příbuzné a známé. Června roku 1623 se narodil Blaise Pascal, francouzský matematik a fyzik. Víra se liší od důkazu. Ten je pouze lidský, kdežto víra je dar boží. Je v srdci a neříká vím, nýbrž věřím, prohlásil slavný francouzský matematik a fyzik. Kromě technických objevů jsou výrazná i jeho teologická díla. Ovlivnila například Kierkegaarda a další filozofy. A nelze než doporučit takzvanou Pascalovu sázku. Podle ní je život orientovaný na Boha výhodnější, protože věřící získá víc než ateista, pokud měl pravdu. A Bůh opravdu existuje. A ztratí stejně tolik jako ateista, pokud žádný Bůh není. V roce 1834 se narodil anglický baptistický kazatel Charles Haddon Spurgeon. Víra nás dělá v slabostech silnými, v chudobě bohatými, v smrti živými, řekl Charles Haddon Spurgeon, významný baptistický kazatel, který žil v 19. století v Anglii. Byl výborným řečníkem a co víc, měl hluboké pochopení božích a biblických pravd, a to navzdory tomu, že nikdy nevystudoval žádnou teologickou školu. Na jeho kázání chodili davy lidí, aby slyšeli jasné a čisté boží slovo. Zároveň byl Charles Spurgeon člověk zkoušený nemocemi a těžkými duševními stavy. Přesto byl celý život velmi pracovitý, pracoval i 18 hodin denně. Založil kazatelský seminář, dnes fungující pod názvem Spurgeon's College, kterým prošlo 827 posluchačů. Řídil nedělní školy, misijní podniky, kolporterskou činnost, založil dva sirotčince a staral se o ně. Pečoval o početný sbor. Na konci roku 1891 měl 5311 členů, staral se o nemocné. Vydal 140 knih a mnoho kázání. Jeho výklad a vyučování božího slova vedlo vždy k nějakému konkrétnímu rozhodnutí. Říkával kazatel, který je v týdnu neviditelný, je v neděli neposlouchatelný. Června se narodil také Jiří Voskovec, herec, dramatik, spisovatel a textař. Bylo to v roce 1905. Tvořil legendární a nerozlučnou trojici s Janem Verichem a hudebním skladatelem Jaroslavem Ješkem. Společně působili v Osvobozeném divadle, kde svými hrami a písněmi reagovali na dobové politické i sociální problémy a nesmazatelně se zapsali do historie české kultury. Dnes slaví své 85. narozeniny ekonom a politik, bývalý prezident České republiky Václav Klaus. A vzpomeňme ještě jedno jméno. Úmrtí generála Aloise Eliáše, protektorátního předsedy československé vlády. Ten umírá 19. června roku 1942. Byl aktivně zapojen do odbojové činnosti a jako jediný premiér okupované země byl nacisty popraven již v průběhu druhé světové války. To bylo vše z dnešního kalendária s datem 19. června, které pro nás připravila Lucie Endlicherová. Další si můžete poslechnout zase zítra. Já vám teď pustím písničku maďarské kapely, které... Ani tu písničku. Písnička se jmenuje Hitben Járok a je to písnička, která znamená to kráčím vírou. Kapela se jmenuje Golgota a něco, nedokážu to přečíst, ale znamená to Golgota živoucí chvála. Takže vám pustím tuto písničku a poté vás už pozvu k poslechu, ke společnému čtení z Bible, kde dnes otevřeme část prvního dopisu Timoteovi, ve které zaznívá varování před posledními časy a různými falešnými učeními.

0: Duch říká jasně, že v posledních časech někteří lidé opustí víru, aby se věnovali bludným duchům a démonickým naukám. Prolhaní pokrytci s cejchovaným svědomím budou lidi zrazovat od manželství a zakazovat jim jíst, co Bůh stvořil. Ti, kdo věří a znají pravdu, to však mají požívat s vděčností, neboť vše, co Bůh stvořil, je dobré a nic, co se přijímá s díku vzdáním, není třeba odmítat. Posvěcuje se to Božím slovem a modlitbou. Když budeš tyto věci připomínat sourozencům, budeš dobrý služebník Ježíše Krista, odkojený slovy víry a správného učení, které jsi osvojil. Světské, babské báje odmítej a raději se cvič ve zbožnosti. Tělesné cvičení má skromný užitek, ale zbožnost je užitečná v každém ohledu, neboť má zaslíbení nynějšího života i toho budoucího. Kéž by každý přijal tuto pravdu. Proto přece snášíme útrapy i urážky, že máme naději v živém Bohu, který je spasitel všech lidí a zvláště věřících. To jim předávej a uč. Nikdo ať tě nepodceňuje pro tvé mládí. Naopak, buď pro věřící příkladem ve slovu i skutku, v lásce, v duchu, ve víře a čistotě. Než přijdu, věnuj se předčítání, kázání a vyučování. Nezanedbávej dar, který je v tobě. Byl ti dán skrze proroctví a vkládání rukou staršovstva. O tom přemýšlej, v tom zůstávej a všichni uvidí, jak rosteš. Dávej pozor na sebe a na své učení. Pokračuj v tom a tvá vytrvalost přinese spásu tobě i těm, kdo tě poslouchají.
1: Čtvrtou kapitolu prvního listu Timoteovi z překladu Bible pro 21. století četl Ladislav Matějček.

Oslavujte Hospodina, je tak dobrý. Jeho láska trvá na věky. Hospodinovi vykoupení, ať o tom vyprávějí, že je z nepřátelské moci vykoupil, že je zhromáždil z cizích zemí, z východu i ze západu, ze severu i z zámoří, bloudili pouští po cestách

tě vyvyšováno shromáždění lidu v radě starců a tě oslaví. Mohutné řeky obrací v pouště, vodní prameny v suchopár, urodnou zemi v solné pláně pro špatnost těch, kdo žili tam. Pouště zas obrací na jezera, vyprahlou zemi ve vodní prameny.

Dospívala Jana Pestová písničku Volali k hospodinu. Před námi je 16. hodina, která přinese na Rádiu 7 glosu Petra Rause. Jsme rádi, že i dnešní horké odpoledne trávíte s námi.

0: Z písní Johna de Jonga Oko bouře jsme se přehoupli přes 16. hodinu horkého pátečního odpoledne s datem 19. června, ve kterém vás ovívá a osvěžuje vysílání Rádia 7, kterým vás provází od mikrofonu Milan Remeš. Hodinka před námi přinese listárnu, která je připravena na 16:30, a také glosu Petra Rause, který nás zve k přemýšlení nad nadměrnou ohleduplností. Přeji vám inspirující poslech.
1: Glosa Petra Rause.

Nejhorší je nadměrná ohleduplnost, říkávala moje babička. Mluvila o ohleduplnosti v manželství, o případech, kdy jeden z manželů chce tomu druhému tak moc sloužit a tak moc mu dávat přednost, že si sám od toho druhého posloužit nenechá a nepřipustí ani, aby on dal přednost jemu. A vztah se pomalu rozpadá. Dnešní doba má ohleduplnost ráda. Ne tu rozumnou, tu, která váží okolnosti i důsledky, která pracuje s realitou a s ekonomikou času, sil i možností. Má ráda ohleduplnost citovou, pudovou. Já to tak cítím, tak to tak musí být správně. A jedná bez hlubší znalosti věci. Vybavuje se mi scéna z filmu Mandalay. Vím, je to film kontroverzního dánského režiséra Larse von Triera, kterého mnozí křesťané nemají rádi kvůli jeho způsobu otevřeného zobrazování sexuality. Já si ho docela cením. Na rozdíl od mnoha jiných tvůrců podléhajících duchu doby, Trier ještě umí vzít vážně témata pravdy, zla i lidské hlouposti, tedy věci, kterým se věnuje i evangelium a které dnes mnohým z našich současníků působí nemalé těžkosti. V tom filmu jde o příběh dívky Grace, která se rozhodne pomoci americkým otrokům na jedné farmě, kde zůstávají otroky ještě 70 let po zrušení otroctví. Ve filmu se objevuje epizoda, která mi v souvislosti s tématem nadměrné ohleduplnosti rezonuje. Grace otroky osvobozuje a rozhoduje se naučit je samostatnému způsobu života. V jednu chvíli je vybízí k opravám a rekonstrukcím jejich vlastních domů. Když namítají, že nemají potřebné dřevo, pošle je vykácet jakýsi lesík, který roste hned u jejich farmy. Jejich protest, že podle starých zvyklostí se ten les vykácet nesmí, zamítne. K vykácení dojde. Všechno se zdá být v pořádku, jenže po nějaké době přijde písečná bouře a téměř zničí jejich úrodu bavlny. Ten les farmu před pískem vždycky chránil. Grace ji ve své naivitě ochrany zbavila. Kolik takových případů dnes vidím kolem sebe? Vzděláním jsem zemědělec, tak třeba z této oblasti. Celé naše zemědělství žije ze starých teorií, které už byly překonány, jako například, že rostliny si mají brát výživu přímo z půdního roztoku, nebo že orba půdě prospívá. Zemědělci si na ně zvykli a své zvyky odmítají měnit. A dál škodí naší krajině, protože jim to je pohodlné, hlavně ať všechno zůstává při starém. Apoštol Pavel ve svém dopise římským křesťanům píše o izraelském lidu. Dosvědčuje, že jsou plní horlivosti pro Boha, jenže bez pravého poznání. Myslí tím bez poznání evangelia, tedy bez pravého, rozuměj, křesťanského pochopení starých židovských textů. Kraličtí ten verš přeložili půvabně. Nebo tím svědectví vydávám, žeť horlivost Boží mají, ale ne podle umění. Jsou horliví, ale neumějí to, chtělo by se to vyjádřit dnešní češtinou. Výrok, který podle mého názoru platí obecně. Grace chtěla pomoci ubohým otrokům, protože ale neznala a nechápala souvislosti, ublížila jim. Podle jejich vnímání jim ovšem ubližovala vším, co dělala, protože, jak Grace zjistí na konci filmu, oni v tom otroctví zůstat chtěli. Zvolili si je dobrovolně. Nevěděli, co s nově nabitou svobodou. Byl jsem po dlouhou řadu let členem spolku IQ Roma Service, spolku, který se snaží pomáhat Romům. Mnozí z nich ho nemají rádi, protože IQ Roma Service není charita. Nedává lidem peníze ani věci, které potřebují. Nevyřizuje nic za ně. Učí je, jak věci dělat, aby je zvládli. To se mnohým nelíbí. Mají za to, že za jejich neštěstí může společnost. Lidé kolem nich, ti bílí. Tak tomu ale není. Své démony si nosíme v sobě.
Nejen Romové, my všichni. Tím nechci povědět, že by svět kolem nás byl dobrý a milý. Není a nebude. Je třeba učit se odolnosti. A ta se rodí v nás. Ze své zkušenosti k tomu dodám s Boží pomocí. Pokud jde o naše vlastní štěstí, to se bude odvíjet právě od našeho vnitřního nastavení. Vnější okolnosti tu mnoho nezmůžou. Ani ve zlém, ale ani v dobrém. Každý, kdo je v pokušení, je sváděn a váben svou vlastní žádostivostí, píše apoštol Jakub. Mnohdy nás svádí závist, zloba, nenávist, pocit ponižování a všelijaké komplexy. Je možné snažit se změnit okolí. Mohu ale potvrdit, že pokud se nezměníme my sami, k ničemu to nepovede. Ten pocit ublíženosti přežije každou nápravu vnějšího prostředí. Jedinou cestou je proměna vlastního srdce. Nakonec Ježíš právě k ní zval, ba sám ji lidem nabízel.

Poslouchali jste glosu Petra Rause, ve které se zamýšlel nad nadměrnou ohleduplností. Další si můžete naladit v úterý od 10.45. Společnost vám dělá Rádio 7 a v následujících minutách také písně Lucie Steblové a kapely Till I Get Home.

www.radio7.cz. Novinky, informace o vysílání, dění v redakci, tipy na zajímavé pořady, audioarchiv a mnoho dalšího.

To byla kapela Till I Get Home a jejich písnička Dobrodruh. Podíváme se ještě jednou dneska do kalendáře. 19. června má svátek Leoš. Výklad tohoto jména je obtížnější. Někteří jazykovědci se domnívají, že se jedná o domácí formu jména Leonard. Druzí ho berou jako příbuzné jména Leopold. Význam jména je proto různý. Leonard se vykládá silný jako lev, Leopold znamená statečný v lidu. Asi nejznámějším českým Leošem u nás byl hudební skladatel Janáček. Ten se narodil v učitelské rodině v Hukvaldech. Základy hudebního vzdělání získal v Brně, pak následovala hudební studia v Praze, Lipsku a ve Vídni. V roce 1881 se Janáček vrátil do Brna a stal se ředitelem místní varhanní školy. Od roku 1919 působil jako profesor konzervatoří v Brně i v Praze. Složil světově proslulé opery, třeba Její pastorkyně, Příhody lišky Bystroušky, Věc Makropulos, Z mrtvého domu a také vokální skladby a kantáty. Největší slávy dosáhla jeho glagolská mše, psaná na staroslovenský text. Ve své tvorbě vycházel programově z moravského folklóru. Až v posledních letech docenuje kvalitu Janáčkovy tvorby nejenom svět, ale i domácí hudební scéna. My všem Leošům a také Leům přejeme z Rádia 7 požehnaný sváteční den, ať si ho užijí, ať je užijí radosti a veselosti, a posíláme jim písničku, teda ne zrovna založenou na moravském folkloru, ale je to písnička Johna Formena The Gift, tedy dárek, a ať je pro všechny Leoše, ale i vám všem posluchačům v tomto odpolední příjemným dárkem. Thank you.

To byla písničková, to byl písničkový dárek s názvem Dárek od Johna Formena, který jsme na Rádiu 7 hráli všem Leošům a Leům, kteří dnes slaví svátek. Teď máme chvíli, abychom nakoukli do kalendáře, ne tedy na další jméno, ale na nějaké akce, které nás čekají o tomto víkendu. Já jsem našel jednu, která je pro mne, aspoň se zdá velice zajímavá, i když vlastně není pro mne. Je to akce, kterou pořádá skupina, nebo kterou pořádají Royal Rangers, která má své místo v Křídlech u Nového Města na Moravě. Je to akce, která je pro všechny děti od 8 let. Takže pokud máte doma děti, které už překonali tento věk a rádi byste s nimi podnikli něco dobrodružného v přírodě, tak vám doporučuji tuto akci od Royal Rangers. Je to akce, která se jmenuje Stíny nad stálým mořem a je to akce, která je motivována nebo která je na základě knihy Hraničářův učeň. Začíná už dnes 19.6. a bude pokračovat až do neděle. Je to tady píšou, hráči se připojí k jednomu z národů a společně se svými králi plní úkoly, bojují ve velkolepých bitvách a rozhodují o osudu celého světa. Je to akce ve stylu LARP. Já jsem si musel najít, co to LARP znamená. Je to zkrátka z anglického Live Action Roleplay a je to druh interaktivní hry, ve které se účastníci na určitou dobu fyzicky převtělí do smyšlených postav. Takže pokud máte chuť vyrazit ven a strávit víkend se svými dětmi na akci Royal Rangers, tak můžete zavítat do Křídel u Nového Města na Moravě. Pokud byste chtěli vědět možná více informací, je tady e-mailová adresa organizatory@rrlarp.cz anebo se můžete taky podívat na webovou stránku www.rrlarp.cz. Tam najdete více informací a možná i kontaktní informace na pořadatele. Takže to je jedna z akcí, které můžete navštívit během tohoto víkendu už dnes i během těch dalších dvou dní. A já vám teď posílám písničku od Křesťanu Ostrava Překrásný králi.

po další písničce Jambery. Kdybychom už nahlédneme do vašich ohlasů na naše vysílání v pravidelné listárně, tak zůstaňte s námi.

Vítejte u poslechu už předposlední předprázdninové listárny. Zdá se, že s přibývajícími stupni na teploměru lehce ubývá vašich zpráv. Možná trávíte více času venku, na zahradách, výletech, nebo už pomalu plánujete dovolené. Také v Rádiu 7 se pomalu připravujeme na letní režim. Prázdninové vysílání bývá o něco volnější. Některé pořady dostanou prostor k reprízám,

a my už zároveň chystáme programové novinky na září. V novém programovém schématu najdete několik změn, o kterých jsme vás v posledních týdnech průběžně informovali a věříme, že vám udělají radost. Léto je pro nás spojeno také s festivalem United. Stejně jako každý rok tam budeme mít svůj stánek. Připravujeme zajímavé hosty i příležitosti k setkání. Pokud se na festival chystáte, budeme moc rádi, když se za námi zastavíte. Přijdete nás pozdravit a třeba si i popovídat. Přestože je ohlasů méně, máme z čeho vybírat a máme se s čím podělit. A za to vám patří velký dík. Tak nezbývá, než dodat děkujeme, že spolu s námi tvoříte tento pořad. A hned první ohlas je pro nás opravdovým pokladem. Jsou zprávy, které člověka potěší a pak jsou takové, které povzbudí celý tým a připomenou mu, proč svou práci dělá. Právě takový ohlas nám poslal Lukáš z Chebu. Udělal nám opravdu velkou radost a právem si našel své místo na naší nástěnce. Lukáš píše, dobrý den do Rádia 7, skoro jako bych psal své rodině. Vlastně jste ta boží rodina, která má velký dosah k nám jednotlivým posluchačům. Pravidelně jsem vás začal poslouchat od roku 2022, když jsem začal pracovat externě sám ve své řemeslné dílně. Ze začátku jsem poslouchal občas, protože jsem se často zamýšlel a práce mi nešla od ruky. Jenže postupem času jsem zjistil, že mě poslech vašeho vysílání mění a přibližuje k Bohu. I já jsem příběh dítěte vyrůstajícího v rodině křesťanů. Než jsem ale pochopil, co je život s Ježíšem, mi trvalo 19 let. A teď už 4 roky jste mou každodenní součástí mého pracovního týdne. Za tu dobu, co vás můžu poslouchat, jste mi všichni přirostli k srdci. Jste odrazem Božího působení a vnímat vaši radost, pokoru, víru, zkušenosti, vyučování a vše, co děláte v rádiu, jak žijete, je tak cenné. Vaše hlasy jsou mi potěšením a balzámem při mém životě při práci. Když začínalo DAB vysílání a začali jste hledat 500 statečných, bylo mi tak vzácné se k této podpoře s mojí ženou přidat a být v tom s vámi. Moc si vás vážím a nedokážu si představit, že bych s vámi každý pracovní den nemohl být. Vlastně mě vše, co v Rádiu 7 poslouchám, pomáhá v životě se vzdělávat, měnit své špatné postoje a svědectví a moudrost těch, kteří působí v rádiu, mě vzácně formuje a staví do pravdy. Často se mi stává, že pláču u některých životních svědectví a jsem přemožen nádhernou Boží přítomností. Moc děkuji za vaši službu v Rádiu 7. Všechny zdravím a vítám nové kolegy a kolegyně. Pán vám žehnej, někdy na viděnou, protože když vás někde potkám, nedokážu se vám nepředstavit jako váš posluchač Lukáš z Chebu. Hudba je nedílnou součástí našeho vysílání a často se stává, že vás některá písnička zaujme natolik, že byste si ji rádi poslechli znovu. Občas se ale stane, že se nezobrazí název skladby nebo jméno interpreta tak, jako se to přihodilo Věrce. Dobrý den, moc mě zaujala písnička, kterou jste hráli asi před 3 minutami po pořadu Klika a před písní od zpěvačky Ginny. Na mobilu se mi nezobrazila autorka ani název písně. Mohla bych vás poprosit o název písně a jméno zpěvačky? Děkuji. S pozdravem, Věrka. Nakonec se nám podařilo písničku dohledat a Věrce odpovědět. A protože podobné dotazy dostáváme poměrně často, připomeneme jednu užitečnou možnost i vám ostatním. Na našich webových stránkách najdete playlist všech odehraných skladeb. Stačí na hlavní stránce kliknout na červené tlačítko Playlist v pravém horním rohu a můžete se podívat, co právě hrálo nebo co zaznělo během dne.
Možná tam najdete i písničku, která vás oslovila natolik, že si ji budete chtít pustit znovu. A nás samozřejmě těší, že vás hudba ve vysílání zaujme. Někdy totiž právě jedna písnička dokáže povzbudit, potěšit a nebo připomenout něco důležitého, možná ještě víc než dlouhé povídání. Věrka ve své zprávě také zmínila, že Rádio 7 poslouchá především na mobilním telefonu. A tak bychom rádi zmínili naši novou mobilní aplikaci. Najdete ji pod názvem Radio7.cz v App Store i na Google Play a stáhnout si ji můžete také prostřednictvím našich webových stránek. Máme radost, že na ní dostáváme velmi pěkné ohlasy. Oceňujete její jednoduchost, přehlednost i pohodlný přístup k živému vysílání a dalšímu obsahu. Pokud jste ji ještě nevyzkoušeli, možná jsou právě letní měsíce dobrou příležitostí dát jí šanci.

Věra z Aše nám napsala toto. Dobrý den, milé rádio. Chci vám moc poděkovat za vaši aplikaci. Když jsem se o ní dozvěděla, šla jsem si ji stáhnout do mobilu. Jsem ráda, že nemusím složitě vyhledávat archiv pořadů. Poslouchám vás hlavně odpoledne, ale když to jde, tak i dopoledne. V poslední době mě zaujal pořad Biblická úvaha. Duch dává jedno srdce. Jsem vám vděčná za takové pořady. Vím, že Pán Bůh má své cesty pro nás připravené, tak odchod skvělých moderátorů z vašeho rádia mohl být smutný, ale Pán vám poslal nové a za to mu patří chvála a dík. Přeji všem odchozím i nově příchozím Boží požehnání a pokoj. Vaše posluchačka Věra z Aše.

Úplnou závěrečnou tečku udělá kratičká zpráva od Aleny a my moc děkujeme za ocenění i za propagaci. Velmi chválím novou aplikaci Rádia 7 a rovnou zkouším psát. Rozešlu informaci známým, o tohle nesmí přijít. Hezké dny přeje Alena.

Listárna se příští týden na 2 měsíce uzavře a znovu se s vámi setkáme až v září. Ještě než se tak stane, rádi bychom vás moc poprosili, napište nám. Všechny vaše zprávy, ohlasy a pozdravy pečlivě uschováváme a velmi rádi se o ně dělíme i s ostatními posluchači. Zajímá nás, co vás v poslední době ve vysílání oslovilo. Je něco, co vás povzbudilo, potěšilo nebo přimělo k zamyšlení? Je něco, co byste naopak rádi slyšeli jinak nebo častěji? Budeme moc vděční i za vaše prázdninové příběhy. Zažili jste během léta něco veselého, nečekaného nebo naopak hlubokého a inspirativního? Potkali jste někoho zajímavého, prožili výjimečné setkání nebo vás při poslechu Rádia 7 napadla nějaká myšlenka, o kterou by stálo za to se podělit? Napište nám.

Rádi bychom vás povzbudili i ke sdílení vašeho osobního svědectví o tom, jak jste uvěřili, nebo o vaší cestě s Bohem. Pokud jste ve svém životě zažili něco, v čem jste vnímali Boží vedení, pomoc, věrnost nebo proměnu, budeme moc rádi, když se nám ozvete. Rádi si váš příběh vyslechneme a případně ho natočíme, aby mohl povzbudit další posluchače. Právě svědectví totiž patří mezi nejoblíbenější části našeho programu. Přinášejí naději, inspiraci a připomínají nám, že Bůh jedná v životech obyčejných lidí i dnes. Budeme proto rádi, pokud mezi nimi zazní i ten váš příběh.

A to už je dnes z listárny opravdu všechno. Nezbývá než poděkovat, že posloucháte, že píšete, že jste s námi.

Kontakty, na kterých nás můžete zastihnout, jsou stále stejné. Pro jistotu ale připomínáme. Pište na adresu radio7@radio7.cz. Komentovat můžete na Facebooku a Instagramu. Můžete nás kontaktovat i přes WhatsAppové číslo 608 566 773. Svůj oblíbený pořad můžete poslouchat jak v proudovém vysílání, tak i na podcastových platformách. Stačí zadat jméno pořadu. Vybrané pořady najdete také na YouTube a na našem webu www.radio7.cz najdete také audioarchiv, zprávy z redakce, přehled pořadů i možnost, jak nás podpořit. Listárnu pro vás připravuje Andrea Audová a od mikrofonu vás zdraví Milan Remeš.

0: Dozněla písnička Jsi víc než vím kapely Nad čarou. 17. hodina dnešního pátečního odpoledne je před dveřmi. Za nimi už čeká na Rádiu 7 Revolver, ale tohoto není třeba se bát. Jde o nahrávku kapely Hugo a já, kterou nám v pořadu Interval více přiblíží Lucie Endlicherová. V tuto chvíli se s vámi od mikrofonu loučí Milan Remeš, kterého v moderátorském křesle vystřídá Lenka Malinová. Dnes jsme v kalendáriu připomínali výrok významného baptistického kazatele Charlesa, Charlese Hedna Spurgeona. Víra nás dělá v slabostech silnými, v chudobě bohatými, v smrti živými. A já vám všem přeji, abyste nalezli v životě živého Boha, který nás v Ježíši Kristu zve do své náruče, abyste vložili svou víru v něj a poznali pravdivost a skutečnost těchto slov. A pokud jej znáte, ať se ve vás jeho milost a láska i víra rozhojňují. Přeji vám pokojný, požehnaný zbytek dne a také krásný víkend. A buďme s Bohem.
1: Stvořiteli révy vinné,

0: večer veď mě domů, ej duše moja,
1: budeme zpívat až do rána.
0: Stvoř

Co všechno potřebuje hudba, aby promlouvala k srdci člověka, až úplně hluboko? Čím se dotkne posluchače natolik, že se bude potřebovat vracet a znovu objevovat to, co už bylo slyšeno, co už prošlo ušima? Jaké obrazy se odehrávají v srdci, v mysli toho, kdo je zasažen a osloven? Vlastně nejen hudbou, ale jakýmkoliv uměleckým dílem. Tak tyhle otázky mi běhaly hlavou, když jsem poslouchala desku Revolver, za kterou stojí trio Hugo a já, trio z Lipčic nad Vltavou, které tvoří Antonie Novaková, která hraje na violončelo, na housle a zpívá, klavíristka Pavla Šefrnová a Petr Hugo Šlik, který hraje na kytaru, banjo, zpívá a stojí za hudbou a texty celého tria. Velmi mě potěšila charakteristika uvedená u dané nahrávky, která konstatovala, trojice trpělivě objíždí malé kluby, kavárny, čajovny a hospody a lokální festivaly a zkouší, jestli tříakordové písničky mohou změnit svět. Vzpomněla jsem si na folkové písničkáře 70. a 80. let, kteří měli stejnou víru, totiž tu, že tříakordové písničky mohou změnit svět. Jestli to dokážou i Hugo a já, to můžete posoudit při poslechu dnešního intervalu, u kterého vás vítá Lucie Endlicherová.

ve dveřích, přijdeš ke mně. Jemně tě obejmu a nikdo ti neublíží, ale teď spí. Bezpečí a tiše spí v mým břiše. Bezpečí.

Říkal mi pan farář u zpovědi, ať nehledám na všechno odpovědi, že prej věci se dějou za nějakým cílem, a ten cíl, že je vzdálenej. Míle a míle, míle a míle jsou cest, které znám. Jenomže já nechci z postele vstát. Lehni si ke mně, moje milá.

Ptal jsem se kartářky na předpověď, kde najdu bohatství, slávu a vděk, že prej kulový jeso už na mě čeká, když vydám se na cestu do daleka. Jenže to bych si musel pačko ryzout a já radši obsadil v hospodě kout. Sedni si ke mně, moje milá.

Náš dům je v plamenech, co pak to nevidíš? Země si oddychne, až bude bez lidí, až bude na zemi, jak za prvních dnů ráje. Náš dům je v plamenech a kapela hraje. A já ze zdí Krchova jsem si vykopal jámu, lehl jsem si do ní a podložil hlavu. Lehni si ke mně, moje milá, teď tam nahoře štěkají psi a je tam zima, no vy...

Tahle hudba, kterou dnes posloucháme, bývá označována jako low-fi, tedy low fidelity, hudba bez pozlátka, bez přehnané studiové kvality. Vlastně takový opak high-five. Low-fi hudba je hudba syrová, která objímá nedokonalost jako něco, co do hudby přináší pravdivost. Jenomže je otázka, jestli něco takového člověk chce vlastně poslouchat. Tohle byla ta první otázka, kterou jsem měla v hlavě, když jsem tuhle desku slyšela poprvé. Tohle je možná otázka, která vám zní hlavou, když posloucháte vy. Zajímalo by mě, jaká je vaše odpověď. Možná si názor teprve tvoříte. Tak tady je další porce možnosti rozhodnout se. Zdali lo-fi hudba je přesně ta, která bude patřit i k vašim oblíbeným.

co vlastně chceš. Udělej cokoliv, nečekej, ukroj mě. Maso sněz. Cokoliv, cokoliv, cokoliv. Ještě dnes.

Obláčky páry ti stoupaly od pusu, jak bílí andělé k nebi. Odkud pak zhlíželi na naše pokusy,

pravdu či lež. Cokoliv, cokoliv, cokoliv. A řekni to teď.

My se choulíme jak brambory ve sklepě, spojeni bledými klíčky. Ochotní vydat se kdykoliv za světlem, pod očními víčky. Podej mi cokoliv, záchranu, záhubu, lék nebo jed. Cokoliv, cokoliv, cokoliv, cokoliv. Dej mi to hned.

moje sestřičko ze sídliště jich. Koho pak vyhlížíš ve dveřích vašeho panelovýho domu? Řekni mi, komu patří tvůj smích. Moje sestřičko ze sídliště jich, řekni mi, jaký byl tvůj první hřích. Komu si dala svou duši, jestli pak tuší,

0: moje sestřičko ze sídliště jich. Když první plinku pověsíš na balkóně sedmýho patra, vlej jak vlajka, bílá jak sníh.
1: Na Rádiu 7 posloucháte Interval, který dnes patří triu Hugo a já a jejich nahrávce Revolver. Asi už jste zaregistrovali, že písně, které posloucháme, vyprávějí úplně obyčejné příběhy úplně obyčejných všedních dnů. A vyprávějí úplně obyčejnými slovy i úplně obyčejnými hudebními prostředky. A stejně je v nich něco neobyčejného, zdá se mi.

nůž jedním dechem pročítá všechny ty nápisy, reklamy na krysy, důvěrný dopisy a mladý muž jde odkud přišel. A poslední vládce té říše zanikla tiše. A zbíječky jedou na plnej výkon, mladého muže rozbolí břicho, když marně hledá.

Přeju si Jiřího Smrže, Jakuba Nohu, Jardu Svobodu, Petra Linharta, Jaromíra Františka Fumase Palmeho nebo Juraje Mironova, kteří se objevují jak v titulní písničce, která je před námi, tak také v dalších skladbách na ní. Sám Petr Hugo Šlik jako autor písní dodává: pokud vám malování, tanec nebo třeba psaní písniček zpříjemňuje život, tak to dělejte. Bez ohledu na to, jak dobří v tom jste. Vždy to bude mít smysl. Tohle přesvědčení jsem získal mimo jiné i díky lidem, kteří nám v této písni hostují. Lucia Piusi, Jiří Smrš, Jarda Svoboda a všichni ostatní napsali spoustu písniček, které mě v životě postrčili dál. A jsem šťastný jak blecha, že souhlasili se spoluprací na téhleté písničce.

trávě se třpití semčí parůžek. Nad ním se klene z duhy most. Proti té kráse nic nezmůže. Ani po zuby ozbrojená

dívka polní cestou do školy. Pak kdyby chtěla, mohla by i letět. Křídla si utkává z půlnočních pavučin, zatímco dějiny pochodují světem. Chytila v křoví malou síkorku, řekli si spolu, jen

tahle písnička vznikla v době hlubokýho míru. A já bych se do ní teď rád schoval jako do krytu a tam si hrál. Tahle písnička vznikla v době hlubokýho míru. A já mám pocit, že ta holka se z ní na mě usmívá.

neví nic o tom, co jí čeká. Všichni jsou hodní, všichni jsou veselí. Cesta se vine do daleka.

zakloní. Tahle písnička vznikla v době hlubokýho míru a já bych se do ní teď rád schoval jako do krytu a tam si hrám. Tahle písnička vznikla před útokem na Ukrajinu.

0: dívka polní cestou do školy. Neví nic o tom, co jí čeká.
1: Vždycky bylo, je a bude otázkou, nakolik autenticita vítězí nad profesionalitou, co má dostávat přednost a co je důležitější. Ale možná jde o nadbytečné otázky. Možná stačí umět rozlišit pravdivé, autentické od hraného a nepravdivého. A snad právě tudy vede ta dělicí čára mezi uměním a neuměním. Dnešní interval představil trio Hugo a já a jejich nahrávku Revolver. Díky, že jste poslouchali. Interval končí, od mikrofonu se loučí Lucie Endlicherová. Těším se na slyšenou zase za týden.

M, Radio 7, CZ. Křesťanské rádio ve vašem mobilu nebo tabletu. Online poslech celodenního vysílání, podrobný programový přehled, zvukový archiv pořadů, novinky z redakce a další. Kompatibilní se širokou škálou zařízení. Poslouchejte doma, venku, na cestách, kdekoliv. Biblické vyučování, hudební pořady, rozhovory se zajímavými hosty a mnoho dalšího. To vše na mradio7.cz. Radio 7. Rádio, které nemyslí za vás.

0: Bylo 18 hodin, posloucháte Rádio 7, kde začíná večerní program. K jeho poslechu zve Lenka Malinová. A dříve než vám nabídnu přehled pořadu až do času půlnočního, tak je tady relace Bible Guide. Kdo nehledí na to, co si přeje Bůh, nemůže počítat s tím, že Bůh bude hledět na to, co si přeje on. Více prozradí Jiří Zdráhal.
1: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
2: Kniha Pláč, 2. kapitola. Autorem této knihy je prorok Jeremiáš, svědek zničení Jeruzaléma a chrámu. Je to kniha smutku a lítosti. V 1. kapitole jsme četli o důvodu zkázy Izraele. Tím byla vzpoura a neposlušnost Bohu. Stejný důvod, kvůli kterému kdysi nevstoupili Izraelci vedení Mojžíšem do zaslíbené země. Když Boha odmítli, byli nakonec Bohem odmítnuti. Kdo nehledí na to, co si přeje Bůh, nemůže počítat s tím, že Bůh bude hledět na to, co si přeje on. Jeremiáš to zde popsal tak, že Bůh opustil Izrael, protože Izrael opustil Boha. Izraelci se stali božími nepřáteli a tak se stalo, že Bůh se stal jejich nepřítelem. Čteme. Hospodin jednal jako nepřítel, pohltil celý Izrael, pohltil všechny jeho paláce, rozbořil jeho opevněnou zeď, rozmnožil dceři judské žal a zármutek. Izraelci nechtěli poslouchat Boha, naslouchali raději svým vlastním přáním a žádostem. K tomu jim pomohli všichni falešní proroci, kteří tvrdili, že Izrael nehřeší a všechno je v pořádku. Tvoji proroci, dcero Sionská, ti prorokovali lži a nesmysly. Neodhalovali tvé zločiny, aby odvrátili tvé vyhnanství. Proroctví, která ti předkládali, byly lži a přeludy. Kdo se nechce vzdát hříchu a přijmout nápravu, naslouchá jiným hlasům, než je ten boží. Vrána k vráně se dá, a tak si každý hledá učitele podle svého srdce. Apoštol Pavel to předpovídal také ohledně církve. Napsal, hlásej slovo, buď připraven vhod i nevhod. Usvědčuj, napomínej, povzbuzuj a vyučuj z nejvyšší trpělivosti. Přijde totiž doba, kdy lidé nestrpí zdravé učení, ale budou se podle vlastní chutí obklopovat učiteli, kteří jim budou lechtat sluch. Odvrátí uši od pravdy a uchýlí se k bájím. Pavel varuje, že nepřítel víry dokáže škodit i v masce náboženství. Jeho strategie je dvojí. Buď radí nebrat pravdy evangelia příliš vážně a nebýt fanatikem, anebo naopak radí brát všechny pravdy příliš přísně a zákonicky. V 1. případě si věřící sice uvědomuje svou lidskost, ale zapomíná na boží svatost. Ve 2. případě si věřící zase uvědomuje boží svatost, ale zapomíná na svou lidskost. Výsledkem 1. je tělesné světské křesťanství. Víra takového křesťana ztratila chuť a nikoho ani nepovzbuzuje, ani neodpuzuje. Je taková nijaká, jak Ježíš řekl, vlažná. V létě nedokáže schladit a v zimě neumí zahřát. Čteme. Nejsi ani studený, ani horký. Kéž bys byl studený anebo horký, ale že jsi vlažný a ani studený, ani horký, vyplivnu tě ze svých úst. Výsledkem 2. věřícího je pokrytectví. Pokrytec je vždy přísný a tvrdý, aby vzbuzoval dojem skutečného nositele pravdy. Dalším poznávacím znakem je duchovní pýcha. Přísný náboženský pokrytec se pokládá za lepšího než jiní věřící a naprosto pohrdá nevěřícími. Ježíš náboženským pokrytcům své doby řekl: běda vám, znalci písma a farizejové. Pokrytci, dáváte desátky z máty, kopru a kmínu, ale vynechali jste to nejdůležitější ze zákona: spravedlnost, milosrdenství a věrnost. Tomuto jste se měli věnovat a tamto nevynechávat. Slepí vůdcové, komára cedíte, ale velblouda polikáte. Důraz na nepodstatné věci přináší do křesťanství pokrytectví. Jak vlažný, tak zákonický křesťan zapomíná na pravidlo, které vidíme v popisu trestu Izraele. Ten, kdo zapomíná na Boha, bude Bohem zapomenut. A ten, kdo soudí bližního, bude sám odsouzen. Tento boží důraz na lidské rozhodnutí a lidskou svobodu je krásný a hrozný zároveň. Pro ty, kteří se rozhodnou správně, je lidská svoboda cestou k Bohu, do nového života. Pro ty, kteří se rozhodnou špatně, je lidská svoboda cestou od Boha do prázdnoty. Bible někdy používá obraz člověka jako poutníka na cestě. I Ježíš o sobě mluvil jako o poutníkovi, který ví, kam jde. Víte, kam jdu a cestu znáte, řekl Ježíš svým učedníkům. Ti si cílem cesty, ale nebyli tak jistí. Řekli, pane, nevíme, kam jdeš, přerušil ho Tomáš. A jak můžeme znát cestu? Učedníci ale chápali, že se mají vydat správnou cestou. Ježíš na to, já jsem ta cesta, odpověděl Ježíš. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. Žít s Ježíšem znamená jít jeho cestou a dojít k jeho cíli. Znát Ježíše znamená znát cestu.

0: Poznávat Bibli a její poselství s Jiřím Zdráhalem můžete v pořadu Bible Guide zase v pondělí v 8 a 18 hodin.
1: Zůstaňte s námi na Rádio 7.
0: Až do času půlnočního můžete tedy vybírat z těchto pořadů. V pořadu Štafeta běží dlouhodobá série o tom, jak vést křesťanský dětský klub či oddíl. Po 6:30 se zaměříme na přípravu pravidelné schůzky. Kdo má za co zodpovědnost a jak se vypořádat s rutinou? Jaké jsou časté chyby? Vedoucí skautského oddílu Lukáš Vlk sdílí v rozhovoru s Ondrou Malým své zkušenosti i tipy na tvorbu programu, který má cíl i hloubku. Od 7:45 nás Kanafásek provede dalším dobrodružstvím rodiny Brownových. Budeme pokračovat v plavbě s Bedřichem a Jakubem na jejich člunu Delfín. Ještě upozorním, že největší nebezpečí na ně nečíhá na souši, ale na širém moři. Příběh z knihy Dobrodružství švýcarského Robinsona napsal Jan Hora a načetl Pavel Hromádka. Znaky zdravé přirozené rodiny nám mohou pomoci proniknout hlouběji do tajemství církve jako boží rodiny. Více o tom bude řeč v pořadu Nejen chlebem v úvaze kazatele Jaroslava Pokorného ve 7:45. Když sledujeme nějaký příběh v knize nebo ve filmu, jsme obvykle zvědaví, jak to z hrdiny dopadne. Pokud se díváme na stav dnešního světa, možná nám naskakují podobné, ale mnohem důležitější otázky. Kam to všechno spěje a jaký osud vlastně lidstvo čeká? Některá vodítka nabízí poněkud tajemná poslední kniha Bible, Zjevení Janovo. V relaci Světem Bible si ji poprvé přiblížíme od 8:45. Směr je jasný, říká titul knihy Jana Vopaleckého, ze které čteme ve večerech pod lampou na Rádiu 7. Další kapitoly uslyšíte v podání Petra Stoje od 21. hodiny. I když je Bůh ve své podstatě dobrý, staví se proti každé falešné představě o něm samotném. Například té, která říká, že si jeho lásku musíme zasloužit. Jak to s boží láskou je, osvětlí v relaci Doteky Charles Stanley. Jeho vyučování naladíte po 22. hodině. Redaktorka České televize chce natočit reportáž o emigraci z Československa za komunismu. Na návštěvu jednoho stárnoucího páru ve Walesu zve Vladimír Hauser ve 11:45 při čtení z knihy Mirka Vostrého Muzikant na jezeře.

0: Dnes je 19. června a svátek má Leoš. Výklad tohoto jména je obtížnější. Někteří jazykovědci se domnívají, že se jedná o domácí formu jména Leonard. Druzí ho berou jako příbuzné jména Leopold a význam jména je proto různý. Leonard se vykládá jako silný jako lev, Leopold znamená statečný v lidu.
1: Kalendárium.
0: V roce 1269, 19. června, francouzský král Ludvík IX. Vydává nařízení, podle něhož se Židé nesmějí na veřejnosti objevit bez identifikační žluté hvězdy. Pokud byl Žid bez označení identifikován, byl odsouzen k pokutě ve výši 10 stříbrných. Tak už ve 13. století. Narozeniny by slavil například francouzský matematik a fyzik Blaise Pascal. Narodil se v roce 1623. Víra se liší od důkazu. Ten je pouze lidský, kdežto víra je dar boží. Je v srdci a neříká vím, nýbrž věřím, prohlásil slavný francouzský matematik a fyzik. Kromě technických objevů jsou výrazná i jeho teologická díla. Ovlivnila například Kierkegaarda a další filozofy. A nelze než doporučit takzvanou Pascalovu sázku. Podle ní je život orientovaný na Boha výhodnější, protože věřící získá víc než ateista, pokud měl pravdu a Bůh opravdu existuje, a ztratí stejně tolik jako ateista, pokud žádný Bůh není. Charles Haddon Spurgeon, anglický baptistický kazatel, narodil se také 19. června v roce 1834. Víra nás dělá v slabostech silnými, v chudobě bohatými, v smrti živými, řekl Charles Haddon Spurgeon, významný baptistický kazatel, který žil v 19. století v Anglii. Byl výborným řečníkem a co víc, měl hluboké pochopení božích a biblických pravd, a to navzdory tomu, že nikdy nevystudoval žádnou teologickou školu. Na jeho kázání chodili davy lidí, aby slyšeli jasné a čisté boží slovo. Zároveň byl Charles Spurgeon člověk zkoušený nemocemi a těžkými duševními stavy. Přesto byl celý život velmi pracovitý. Pracoval i 18 hodin denně. Založil kazatelský seminář, dnes fungující pod názvem Spurgeon's College, kterými prošlo 827 posluchačů. Řídil nedělní školy, misijní podniky, kolportérskou činnost, založil dva siročince a staral se o ně, pečoval o početný sbor, který měl na konci roku 1891 5311 členů. Staral se o nemocné, vydal 140 knih. To byl Charles Haddon Spurgeon. Dvě významná jména jsme si připomněli u dnešního data 19. června. Posloucháte Radio 7.

0: dnešním díle se budeme bavit o něčem, co by mohlo být skutečně pro každého. Budeme se bavit o tom, jak připravit pravidelnou schůzku klubu. Moje jméno je Ondřej Malý a mým hostem je dnes Lukáš Vlk, dlouholetý vedoucí dětského klubu v Kladně a aktuálně i hlavní vedoucí. Lukáši, vítej.
1: Ahoj.
0: Ahoj. Jakou nejvíc cool schůzku klubu si zažil?
1: No, my u nás v Majáku asi neděláme úplně cool věci. Já jsem spíš člověk, který dělá věci jako nějak od srdce a nesnažím se úplně jako děti jako zlanařit k něčemu úplně super jako cool, tak jak to říkáš. Já úplně to slovo nemám rád. Ale co mě takhle jako napadá, tak jsme měli schůzku, kde jsme šli lézt. Šli jsme prostě na stěnu, na umělou stěnu, lezli jsme s dětma. Bylo to skvělý v tom, že to byla i dobrá akce pro vedoucí, protože vedoucí hrozně rádi lezou. Takže si to užili i vedoucí a děti z toho byly naprosto nadšený. Takže za mě tohle byla cool schůzka. A možná bych zmínil jako z mýho dětství, co jsem zažil já jako účastník, tak si pamatuju na schůzku, kdy jsme si vyrábili samozřejmě dřevěný meče a štíty. A to bylo prostě pro mě úplně top schůzka, kdy jsem mohl nějak se vyřádit jako kluk a představovat si, jak někde mečuju a bojuju, a tak to bylo super.
0: Mně se moc líbí, jak si, aspoň jsem to tak pochopil, to slovo cool si přebral jako to, co dělám od srdce, nebo to, co mě baví. Stejně tak to slovní spojení, pravidelná schůzka, může pro každého znamenat něco trošku jiného. Co si ty představíš pod termínem pravidelná schůzka?
1: Pravidelná schůzka je pro mě teda pravidelné setkávání každý týden a ve stejný čas a den. To je pro mě pravidelná schůzka.
0: Co když se nám nedaří setkat se každý týden? Setkáváme se třeba jednou za 2 týdny, protože je to pro nás organizačně náročné, nebo protože nemáme prostory každý týden. Je to konec světa, je to průšvih a klub zahyne.
1: Konec světa to určitě není. Ale velkou výhodou těch pravidelných schůzek je právě to, že se můžeme těm dětem věnovat dlouhodobě s nějakým cílem. Můžeme se věnovat těm vztahům, jak vedoucí dítě, tak dítě mezi jiným dítětem. Můžeme připravovat dlouhodobý plány a programy, které ty děti rozvíjejí, posouvají v nějakých dovednostech, nebo je směrují duchovně. A to se na těch nahodilých schůzkách nedá.
0: Zároveň dovedu si představit, že někdo by mohl mít pocit, že striktní pravidelné setkávání každý týden může být jenom nějaká rutina nebo tradice. Vadí to, když je to tradice nebo rutina?
1: Máš pravdu, že to z nějaký tradice vychází. My vlastně v Majáku na tu tradici navazujeme, kde já jsem chodil do dorostu, který taky se scházel pravidelně. No, ale co se týče té rutiny, tak jaký já ji chápu, tak bych se jí úplně nebál, protože si myslím, že je to nějaká přirozená součást každého vedoucího. A třeba u mě ta rutina přichází začátkem jara, kdy se blíží konec školního roku a už se to blíží ke konci, tak já mám tendenci vést rutině ty schůzky. Ale je tam důležitý rozdíl mezi tím, jestli tu rutinu dělám s nějakým programem, kde mám daný jasně cíl těch schůzek, někam to směřuju, mám to naplánovaný dopředu, anebo tam ten cíl nemám. Protože když tam ten cíl není a já ty schůzky dělám v rutině, tak můžu sklouznout k tomu, že se jedná jenom o nějakou výplň z toho času, nějakou zábavou lehkou, kterou ty děti jako zabavím,

0: vyplním tím ten čas a tím to pro mě hasne, víc tomu nevěnuju. A pokud tam mám nějaký dlouhodobý cíl, kterým chci ty děti někam dovést, tak já sice to dělám rutině, třeba k tomu nepřistupuju úplně inovativně, ale už jedu podle nějakého plánu, už se něčeho můžu chytnout a to mě drží v tom, že ty schůzky mají nějaký smysl, mají nějaký cíl, mají nějaké zaměření. Potom si myslím, že ta rutina v tom nevadí tolik.
1: Jaký cíl můžou schůzky mít?
0: Můžu se zaměřit na dovednosti u dětí, to znamená, že pokud chci zkoušet třeba skautskou praxi, můžu se zaměřit na nějakou práci s nářadím, můžu se zaměřit na rozdělávání ohně, budování přístřešků, nějaký tady ty outdoorové dovednosti, anebo můžu mít cíle, které rozvíjejí nějakou duševní stránku těch dětí nebo jejich osobnost. Napadá mě, zaměřil jsem se třeba na to, že jsem chtěl děti naučit milosrdenství. To byla docela výzva, ale vlastně jsem je během toho programu vystavil nějakým příběhům, kde nebylo úplně jasný, jak to celý jako dopadne. A ty děti vlastně byly vystavený tomu, že bavili se o tom, diskutovali o té situaci, přemýšleli nad tím, kde v tom příběhu to milosrdenství má to místo.
1: Naučit děti milosrdenství nebo nějaké dovednosti, to vyžaduje čas a tam právě mi přijde skvělé využít tu pravidelnost těch setkávání. Zároveň ten dlouhodobý cíl může být náročné udržet na zřeteli. Jak to udělat, aby se nevytratil v průběhu klubového roku?
0: Je dobrý si to pravidelně připomínat. Určitě nestačí, když ten cíl máme napsaný někde na papíře nebo v tabulce a zůstane tam, to není úplně dobrý. Takový cíl nám úplně nepomůže, ale je dobrý si ho třeba na pravidelných poradách připomínat. Na úvodu si vždycky říct, proč to děláme, kam směřujeme a jaký jsou naše cíle, které jsme si na začátku roku stanovili. A případně, pokud se stane, že ten cíl nám někde unikne, tak dát zpětnou vazbu. Třeba hned po té schůzce říct, hele, měli jsme připravenou schůzku na tohle téma, proč jsi zvolil třeba jiný téma, jak se to potkává s naším dlouhodobým cílem a tak dále. Samozřejmě dát zpětnou vazbu nějak citlivě, aby toho člověka to nějakým způsobem nesemlelo, nějaký lidi reagují různě, ale myslím, že je dobře to hlídat.
1: Stává se to, že máte určené téma a někdo, kdo pak má tu schůzku na starosti, to ignoruje a připraví si schůzku na jiné téma? To jsem nikdy nezažil.
0: Nám se to stává poměrně často, protože na začátku roku si vymyslíme docela ambiciozní plán a během jednoho měsíce máme třeba nějaký dvě schůzky, které vyžadují opravdu důkladnou přípravu. Nejedná se jenom o to, že by si to člověk musel nad tím jako sednout a připravit, ale třeba se jedná o to, že musí něco zařídit s třetím člověkem, někam zajet, domluvit něco. A často se stává, že se to nepovede i z časových důvodů těch druhých nebo z těch hostů, který máme pozvaný a potom musíme vlastně vymyslet náhradu. Často ji máme předpřipravenou, ale ne vždycky se to podaří.
2: Předáváme, co jsme se sami naučili.
1: S Lukášem Velkem dnes mluvíme o pravidelných schůzkách. Ty jsi zmínil dlouhodobý plán. Je to nějaký způsob, jak podpořit nebo spíš zachránit případný nedostatek kreativity? Když člověk má naplánované schůzky na celý rok, tak už pak nemusí přemýšlet, co na ní bude dělat.
0: Ono taky záleží, do jaký hloubky to máme naplánovaný. My třeba máme naplánovaný jenom témata a potom na každém člověku, který tu schůzku má na starosti, tak je, aby doplnil zbytek, aby tu schůzku prostě připravil komplet. A tam ta kreativita je hrozně důležitá, protože když máme připravený jenom témata, tak potom ta příprava předtím je daleko obsáhlejší a vlastně to klade větší nárok na toho člověka, který tu schůzku připravuje. A je důležitý, aby to téma nezapadlo třeba v přípravě těch her, který většinou přebijou nebo mají návrh časově nad tím programem, kterým chceme těm dětem něco sdělit nebo je něco naučit. A snažíme se, aby i ty hry vlastně korespondovaly s tím programem, s tím sdělením. To znamená, že pokud o něčem mluvím nebo děti něco učím, tak chci, aby se to objevovalo i v těch hrách, aby si to rovnou třeba i prakticky vyzkoušeli.
1: Zmínil jsi hry, program. Co to je ten program a co dalšího, kromě toho programu a her, může být součástí pravidelné schůzky?
0: Co já rozumím, co znamená program, tak je pro mě nějaká část té schůzky, kdy já se snažím těm dětem něco předat. Ať už jsou to nějaké myšlenky, ať už jsou to nějaké hodnoty nebo právě ty dovednosti. A je to ta část schůzky, která je pro mě nejdůležitější. To je ta nosná. A potom je tam vlastně všechno okolo, jako jsou ty hry nebo jiné aktivity, které to můžou všechno podepřít a nějakým způsobem to ještě povznést. Ale kdo toho té schůzky je ten program.
1: Zmiňoval jsem, že jsi hlavní vedoucí klubu v Kladně. Předpokládám, že to znamená, že máte nějaký tým vedoucích, skupinu, která se na přípravě klubového roku podílí každý z členů určitým dílem. Kdo nese odpovědnost za ten dlouhodobý plán? Kdo nese odpovědnost za ty jednotlivé schůzky? A kdo připravuje pak ty programy?
0: Na začátku roku se vždycky jako tým vedoucích sejdeme, teď jsme tam asi 4, a vymyslíme dlouhodobý plán s nějakým cílem. Většinou to je minimálně na půl roku, po půl roce se scházíme znova. A za ten dlouhodobý plán a cíle jsem zodpovědný já jako hlavní vedoucí. S tím, že samozřejmě kooperuju s mýma vedoucíma kolegama, konzultujeme to spolu, ale odpovědnost nesu vždycky já za to plnění. Každou tu schůzku si potom rozdělujeme mezi sebe a to, jak si každý pojme a zpracuje, je už jako na něm. Samozřejmě hlídáme nějakou jako kvalitu, se snažíme, ale ta odpovědnost je na každém tom vedoucí, který dostane přidělený ten den. Je docela důležitý jako brát na zřetel to, kdo co umí a co je komu blízký, aby ten daný vedoucí třeba nedostal program, který je úplně mimo jeho zájem nebo dovednosti a on by se s tím hrozně trápil, tak je dobrý si říct, kdo se na co cítí a případně si vzájemně pomoct, nebo když se nám to nepovede na začátku, tak v průběhu zavolat tomu druhému parťákovi a prostě se dohodnout, jestli to nejde jako přehodit na někoho jiného.
1: Co když chceme dětem předat něco, v čem ani jeden z členů týmu není nějak zvlášť silný? Má tahle situace nějaké řešení?
0: My jsme na takovouhle situaci narazili, když jsme chtěli dělat kurz první pomoci. My jsme teda jako dva vedoucí měli kurz od ZDRSEMu první pomoci, který teda strašně doporučuji, protože to dělají prakticky hodně a nejenom teoreticky. Ale přesto jsem se necítil na to, abych druhý lidi učil, jak se to má dělat, protože na to nemám zkoušky a atestace. Tak jsme si pozvali člověka, který tomu líp rozumí, pozvali jsme si hosta. A tím si myslím, že se to může dost vyřešit, nebo to může v té situaci pomoct, kdy my sami s tím nevíme rady, tak si pozveme hosta, který je na to odborník a ten si s tím poradí daleko líp než my.
1: Máme rozdělené odpovědnosti za jednotlivé schůzky. Teď si představ, že jsi v roli toho vedoucího, kdo má na starosti příští schůzku. Nebo možná vlastně i vzdálenější. Jak dlouho dopředu takové schůzky plánujete?
0: My plánujeme nejméně půl roku dopředu.
1: Takže konkrétní program té schůzky už je půl roku dopředu připravený?
0: Ano, protože máme cíl na ten celý půl rok, což může být třeba ta skautská praxe pro příklad, anebo to může být utužení skautské identity mezi těma dětma, což jsou takový možná abstraktní věci, pojmy, ale je to nějaký konkrétní cíl, měřitelný pro nás. A my si k tomuhle cíli připravíme ty témata, které k tomu cíli vedou. A to se musí dělat prostě dopředu a s předstihem.
1: Co jo, to je hustý. Já jsem totiž většinu své vedoucovské kariéry fungoval v režimu, kde mám cíl, mám téma, ale konkrétní zpracování toho tématu jsme řešili třeba týden, dva týdny předem. Jako. Ale líbí se mi ta výhoda toho plánování dopředu. To je zajímavé. Takže představme si, že jsme půl roku před schůzkou, která se bude konat. Jsem vedoucí, který za ní má zodpovědnost. Už jsme určili skupinově ten cíl dlouhodobý, takže vím, jaké je téma. Ale mám před sebou bílý papír, jak to prakticky bude na té schůzce vypadat. Jak na to?
0: Za prvý si musím připomenout, já sám, jaký máme ten dlouhodobý cíl, abych se mi náhodou právě nestalo, že mi to z toho programu unikne. A začnu od konce. To znamená, že si představím, jak chci, aby ty děti reagovaly, nebo co si mají z té schůzky odnést. Prostě si představím tu situaci na konci té schůzky, jak to asi bude vypadat. A od toho se odvíjí veškeré moje úsilí, jak tu schůzku připravit. To znamená, že když na konci chci, aby to dítě se naučilo rozdělávat oheň, tak musím k tomu mít nějaké pomůcky, musím k tomu mít nějakou třeba teorii, nějakou bezpečnost práce připravenou, musím vědět, kolik tomu dítěti je, musím vědět, jestli to s ním vlastně vůbec můžu dělat, jestli není na to ještě moc malý. Musím vzít potaz velikost té skupiny, jestli to je vůbec v rámci té třeba velké skupiny možný dělat více ohníčků nebo udělat jenom jeden oheň a připravit se na to. A potom při tom programu dbát na to, aby to dítě, když se to učí, aby na to nebylo úplně samo. Protože při těch začátcích se může stát, že my těm dětem dáme nějaké zadání, udělejte tohle, udělejte támhleto a jdeme si sednout a koukáme na ně, jak se s tím trápí. Ale oni na začátku potřebují většinou nějakou podporu a support od nás jako vedoucích. A proto doporučuji od těch dětí jako neodcházet a hodně si všímat, co se děje, jestli to zvládají, jestli jsem náhodou je nepřetížil moc a nechci od nich něco, co ještě nedokážu. A v případě, že se něco takového stane, tak prostě jít a vložit se do toho a tomu dítěti pomoct, aby ten výsledek pro to dítě byl pozitivní a ono si na konci řeklo, jo, to bylo super, zvládlo jsem to, sice mi musel třeba pomoct, ale ten oheň nakonec hoří prostě.
1: Měla by mít každá schůzka nějaký závěr? Nebo se může stát, že se nějaký projekt začne, děti odejdou domů s tím, že to není hotové a že se to dodělá příště? Máš s tím nějakou zkušenost?
0: Jo, určitě se to stát může. Není to úplně katastrofa. Někdy nám to třeba takhle ta schůzka skončí, aniž bychom to plánovali. Ale určitě je dobrý a doporučuji udělat zpětnou vazbu. To znamená s těma dětma si sednout a říct si popravdě, hele děcka, nestihli jsme to. Proč jsme to nestihli? Co nám na tom nešlo? Jak se cítíte, že se vám to jako nedařilo nebo se nám to nedařilo dotáhnout do konce? No a doděláme to třeba příští schůzku a domluvit se s těma dětma, jak to vlastně bude pokračovat. Děcka nám dají zpětnou vazbu, co se jim třeba líbilo, co se jim nelíbilo, co jsme možná podcenili v přípravě, proč se to nedotáhlo do konce a možná zjistíme, jestli je vůbec stojí o to, jestli to chtějí dokončit. Jestli ten program byl dobře nastavený, jestli jsme je dokázali dobře namotivovat. Ale snažil bych se určitě ten program příště dokončit, i když třeba nebudou úplně svolní.
1: Děláte zpětnou vazbu na každé schůzce, nebo jenom když je to opravdu potřeba?
0: Neděláme to vždycky, ale děláme to u programů, které jsou nějakým způsobem náročnější, ať už psychicky nebo fyzicky. Když ty děti si šáhnou na něco novýho, kdy zažívají emoce, které jsou náročné, ať už je to třeba smutek, strach, nebo když prožívají nějaký velký fyzický úsilí, tak dáváme zpětnou vazbu. Protože chceme, aby ty děti se v těch emocích třeba vyznaly, aby jsme i my vedoucí věděli, že to snášejí v pohodě, že nejsou ztracený v tom. A my víme do příště, jestli ten program můžeme třeba přiostřit, jestli můžeme třeba toho strachu trochu přidat, nebo té námahy, anebo naopak ubrat.
1: Jedna z věcí, která údajně dětem pomáhá snášet proměnlivé, náročné situace, jsou rituály a nějaký řád. Máte nějaké rituály nebo opakující se schémata, která jsou součástí každé schůzky?
0: Máme. Máme na začátku pokřik, který si děti vlastně vymysleli. Máme nejlepší pokřik na světě.
1: Jaký?
0: To neprozradím.
1: Budiš soukromí, řekněme. Co dál?
0: Určitě máme společní modlitby na konci. Tím pokřikem, ještě když se k němu vrátím, tak moc doporučuji mít nějaký počáteční rituál, kdy vlastně řekneme dětem, že schůzka začíná. Dřív jsme to dělali tak, že jsem prostě vstal a začal jsem, tak to začneme děti a jo, začal jsem mluvit o tom programu, ale vlastně se nic moc nedělo a děcka hlučeli dál, povídali si. Ale tím počátečním rituálem se vlastně uvede to, že schůzka začala, to soustředění těch dětí daleko lepší. Na konci máme modlitby společný, kde děti vlastně můžou přednášet nějaké svoje strasti, radosti a můžeme se o tom společně sdílet a modlit se za to. A to doporučuji, protože vlastně můžeme trochu i sledovat vývoj těch věcí, za které se ty děti modlí. A někdy se stane v té lepší situaci, že to, za co třeba prosili, tak na konci se může za tu samou věc děkovat. A je to hrozně dobrý zážitek.
1: Máte nějak vyřešenou přípravu schůzky? Třeba přípravu klubovny a úklid?
0: No, to je kapitola sama pro sebe. Jako prostředí, ve kterém se ta schůzka odehrává. Myslím, že to má obrovský vliv. Já strašně závidím některým skautským oddílům, který mají vlastní solo klubovnu, kde se scházejí. Děti tam mají jenom svoje věci, mají tam svoje vybavení, můžou si to vyšperkovat, jakkoliv chtějí. A o tu klubovnu se můžou starat. A je to jejich zodpovědnost. Mají tam třeba i dokonce kamna na dřevo, což bych strašně chtěl. Ale my máme klubovnu v rámci naší modlitebny, která není jenom pro nás. A musíme teda jí sdílet i s ostatními kluby. A nemůžeme tam mít úplně jenom svoji výzdobu, což mě trochu mrzí. Ale pokud máte svoji klubovnu, tak určitě doporučuji, aby se o ní děti starali sami. Abyste zavedli to, že na konci schůzky se prostě uklízí, aby ta klubovna byla připravená na další schůzku nebo setkání, který tam bude probíhat. Aby ty děti se učili starat se o to prostředí, aby k tomu měli nějaký vztah. Když nemáte nějakou svoji klubovnu, o kterou se můžete starat, tak můžete chodit ven. I to prostředí venku je hrozně dobrý a i ty programy a hry vyznívají úplně jinak než v uzavřené místnosti. A to prostředí venkovní má i takový jako svobodnější charakter, že se člověk necítí uzavřený, stísněný mezi těma stěnama, ale ten prostor je otevřený a je to takový svobodnější, působí to dobře na ty děti. My jsme třeba dělali to, že jsme si na zahradě naší modlitebny postavili týpí, a pár programů jsme měli i v TP, když jsme si rozdělali oheň, byli jsme vevnitř, hráli jsme nějaký chvály, mu písničky zpívali, u toho jsme měli ty programy a já jsem si připadal jako na táboře.
1: To zní skvěle. Chtěl jsem se zeptat obráceně, naopak na věci, kterých je třeba vhodné se vyvarovat. Napadají tě nějaké časté chyby, které vedoucí při přípravě schůzek dělají, na které je dobré dát si pozor?
0: Často se stává, že programy myslíme jenom proto, aby jsme děti zabavili, vyplnili jejich volný čas, ale uteče nám to podstatné a to je to, že těch dětí se mění se naučit. Tak to je častá chyba a často to vzniká tou špatnou přípravou a neplánováním. Potom můžou být problémem opakující se hry, které děti sice mají rády, ale nějak a nikam je to neposouvá. Já jsem toho názoru, že když děti žádají o hru, tak když to vyplyne ze situace, tak je fajn jim jako ulevit. Ale i ty hry vlastně se snažíme, aby směřovaly k tomu programu, aby ty děti něco naučili. A když budeme hrát furt stejné hry, tak to prostě ty děti nikam neposouvá. Může být problémem třeba dlouhá sedací hra na úvod, kdy ty děti jsou plní energie, chtějí si povídat, chtějí se hýbat a my je usadíme. A potom čekáme, že když jim chceme něco říct, tak budou poslouchat a sedět a naslouchat a ono se to neděje. Tak je dobrý možná na začátek trochu vybouřit, rozproudit, aby měli potom méně energie a mohli třeba naslouchat. Problémem je třeba nepřiměřená délka, ať už her nebo toho nějakého výkladu, který může být třeba frontální, což není úplně ideální. Frontální výklad, možná bych řekl, co to je, je, že člověk sedí a něco říká těm dětem bez toho, aniž by od nich chtěl nějakou zpětnou vazbu nebo nějakou reakci a děti jenom poslouchají. Tady ten scénář samozřejmě u nás probíhá taky, ale chceme, aby ho bylo co nejmíň. Chceme, aby ty děti s náma interagovaly, aby reagovaly na to, co říkáme, ptali se, anebo si to rovnou zažívali.
1: Mluvili jsme o smyslu pravidelných schůzek, procesu jejich přípravy a takové filozofii přípravy schůzek v rámci klubového roku. A teď si zmínil i nějaké chyby, kterých se můžeme dopouštět, když schůzky připravujeme. Dokázal bys závěrem vypíchnout jednu věc, nad kterou by se mohli zamyslet vedoucí a rádci, kteří mají přípravu schůzky na starosti?
0: Rád bych zmínil možná otázku, kterou si pokládám často já sám. A to je, jestli nabízíme dětem smysluplně strávený čas, anebo jsme jenom hlídačky a hlavní hodnotou té schůzky je zábava.
1: S tímto se s vámi loučíme. Moje jméno je Ondřej Malý a mým hostem byl dnes Lukáš Vlk.
0: Ahoj.

Pořad Štafeta vzniká ve spolupráci Rádia 7 s Dorostovou unií na podkladě jejich příručky pro vedoucí a rádce křesťanských klubů a oddílů. V premiéře ji můžete poslouchat vždy ve čtvrtek v 11 hodin a 15 minut.

Bylo 19 hodin, posloucháte večerní program na Rádiu 7, u mikrofonu je Lenka Malinová. Před námi je hodinka, ve které pozvu nejprve k poslechu naše malé posluchače. Na 7:45 je připraven kanafásek s dalším vyprávěním z knihy Dobrodružství švýcarského Robinsona. A ve 7:45 dostane slovo pořad Nejen chlebem. Příjemný

M, Radio 7, CZ. Křesťanské rádio ve vašem mobilu nebo tabletu. Online poslech celodenního vysílání, podrobný programový přehled, zvukový archiv pořadů, novinky z redakce a další. Kompatibilní se širokou škálou zařízení. Poslouchejte doma, venku, na cestách, kdekoliv. Biblické vyučování, hudební pořady, rozhovory se zajímavými hosty a mnoho dalšího. To vše na mradio7.cz. Radio 7. Rádio, které nemyslí za vás.

nejlepší, co můžu, jak Marie chci dát. A mezi lvy tam pěny, jak Daniel budu spát. Jo, slib si přijmou, jako Jericho.

Ahoj děti, možná si ještě pamatujete, s jakým nadšením a mapou v ruce vypluli v minulém Kanafásku starší bratři Bedřich a Jakub na svou velkou okružní cestu kolem ostrova. Jenže divočina je nevyzpytatelná, stačí chvilka nepozornosti a víc neprozradím. Raději si pustíme samotné vyprávění, které napsal Jan Hora a načetl Pavel Hromádka.

Plavba kolem ostrova. Bedřich se ujal kormidla a Jakub seděl na malém stupínku na přídi a díval se dopředu. Hladina moře se zvedala a klesala a sluneční paprsky se třpitily na hřebenech vln, až oči přecházely. Pluli kolem pobřeží, které oba mladí plavci ještě dobře znali. Za svítivě bílou pláží stály jako na stráži kokosové palmy a dál za nimi se táhl pruh divoké džungle. Občas nad zeleným pásmem pralesa vykoukl kostrbatý hřbet hornatého vnitrozemí. Tam někde už kdysi byli, ale ostrov se ukázal tak rozlehlý, že jim zbývalo ještě hodně k objevování. Chlapci věřili, že se to v následujících letech změní a byli plni odhodlání. Pluli bez přestávky celý den. Jakub se snažil zakreslovat tvar pobřeží, aby měli pro příští plavby nějaké vodítko. Večer zakotvili v malém zálivu a utábořili se na břehu. Pojedli sušené maso, zeleninu a chleba od maminky. Orel Blesk si chytil v mořských vlnách poměrně velkou rybu a kousek od tábora z ní ostrým zobanem trhal maso. Brzy ráno se vydali na další plavbu. Dostávali se pomalu do neznámých končin, kde nikdy nebyli. Odpoledne spatřili velkou řeku, která se vlévala do moře, ústila v krásném zálivu a chlapci se po krátké poradě rozhodli, že prozkoumají dolní tok. Řeka byla asi čtyřikrát širší než jejich divoká ústatku. Podél břehů bujel tropický prales a větve stromů s četnými liánami visely nad modravě zelenou hladinou. Jola plula s pomocí příznivého větru proti línému proudu. Po nějaké době se džungle změnila v mangrovové bažiny. Hledat místo k táboření tu bylo zbytečné, protože se břehy po stranách řeky vytratily a voda se rozlévala do daleka. Drželi se hlavního proudu, aby se nestratili v labirintu ostrůvků zarostlých nízkými křovinami. Teprve pozdě odpoledne se dostali trochu výš a džungle se vrátila zpátky. Z lesních velikánů splývaly až na zem liány, propletené s listovým a se zbytky tlejících kmenů. Občas se objevily opice, soutěžící v pokřikování z hejny barevných papoušků. Vodní tok se najednou mírně stáčel a v ohybí se vytvořila kouzelná zátoka. Podívej, Jakube, to je pro nás jak dělané, vykřikl Bedřich. Tady se utáboříme. Mladší bratr se jen okouzleně rozhlížel a mlčky přikyvoval. Místo k táboření dýchalo klidem a mírem. Připravili si ohniště a pohodlná lůžka ze suchého palmového listí a lodních plachet. Pušky si pro jistotu nechali při ruce. Řeka jim připadala naprosto bezpečná, ale v zeleném příšeří džungle mohlo číhat cokoliv. Do setmění ještě zbývalo pár hodin. Jakub se rozhodl, že k večeři zkusí ulovit rybu. Vzal udici a z tábořiště vylezl rovnou na delfína, přeběhl na záď a nahodil jako návnadu kousek sušeného masa. Na to usedl s trpělivostí starého rybáře. Bedřich zatím nasekal zásobu dříví a udržoval oheň. Za chvíli uslyšel bratrovo vzrušené volání. Tamhle nám plave přepichová večeře, jdu pro ni. V zápětí se ozvalo plesknutí o říční hladinu, jak skočil Jakub po hlavě do vody. Béďa se přestal starat o oheň a vlezl na Jolu, aby zjistil, co je míněno tou přepichovou večeří. Uviděl středně velkou želvu, jak si klidně plave po proudu a nemá ani ponětí o nějakém nebezpečí. Jakub se k ní dostal několika prudkými tempy. Uchopil ji za krunýř a šlapaje vodu vyzdvihl zvíře nad hlavu. Hurá! Vykřikl rozpustile. Bedřich se zasmál a zamával rukou. V tu chvíli mu však úsměv zmrzl na rtech. V temně zeleném stínu na druhém břehu řeky se cosi zlověstně zavlnilo
a obrovský krokodýl vyrazil neskutečnou rychlostí přímo k Jakubovi. Plav k Jole, rychle, zařval Béďa. Jde po tobě krokodýl! Bráška se zmateně rozhlédl a ztrácel cenné okamžiky. Navíc se mu nechtělo rozloučit se s vzácným úlovkem. Zahoď tu želvu, křičel Béďa z delfína. Zahoď ji a pláv, jde ti o život! Rychle přeběhl Jolu zpátky na břeh, protože měli pušky v táboře u ohně. Bylo obrovským štěstím, že si asi před půl hodinou nabil. Běžel zpátky a roztřesenou rukou zapaloval doutnák. Uviděl krokodýla nebezpečně blízko za Jakubem. Šlo o vteřiny. Pečlivě namířil do rozevřené zubaté tlamy a stiskl spoušť. Třeskla rána a krokodýl divoce rozvířil vodu kolem sebe. Jakub využil vhodné chvíle a několika zoufalými rozmachy dosáhl Joli. Bedřich mu pomohl na palubu a okamžitě začal znovu nabíjet pušku. Když se oba mladíci vzpamatovali, obrátili pozornost k řece. Zvlněná hladina se pomalu uklidňovala. Krokodýla nebylo nikde vidět. Myslíš, že to dostal? Zeptal se udýchaně Jakub. Dostal to určitě, jinak bys už nebyl mezi živými, pronesl nezvykle hlubším hlasem Bedřich. Ale nevím, jestli jsem ho zabil. Tyhle potvory mají asi tuhý kořen. Jakub se roztřásl a musel si sednout. U večeře se museli znovu spokojit se sušeným masem. Mohli pustit na lov orla, aby chytil další rybu, a potom mu dát na hlavu čepičku, aby jim úlovek bez protestů přenechal, ale neudělali to. Najednou nechtěli mít s řekou nic společného. Seděli u ohně a z velkého rozrušení neměli myšlenky na spánek. Jak se okolí ponořilo do černozelené tmy, nic povzbudivého je nenapadlo. Béďo, co myslíš, ten krokodýl nemusí lovit jenom ve vodě. Co když vyleze na břeh a přijde se na nás podívat? Hlesl Jakub. Tak budeme střídavě držet hlídku, abychom se aspoň trochu vyspali. Střídali se celou noc asi po 3 hodinách a přikládali do ohně. Žádná zubatá příšera si na ně nedošlápla. Brzy ráno odnesli všechno na Jolu a vraceli se po proudu k moři. Nad hladinou řeky se vznášel jemný opar. Dojeli k místu, kde začínaly mangrovové bažiny. Tamhle něco plave, řekl Bedřich, který tentokrát seděl na přídi. Směrem od pokroucených kořenů mangrovů, které rostly až nad hladinu, vyrazila rychle se pohybující trojúhelníková vlna. A podívej tam, zavolal Jakub od kormidla. Trochu se nadzvedl, aby lépe viděl na mohutné, hadovitě se vinoucí tělo. Nedaleko Joli se cesty velkých krokodýlů střetly. Vymrštili se naráz proti sobě vysoko nad hladinu a rozevřenými čelistmi se snažili navzájem uchopit. V zápětí se oba ještěři zřítili zpátky do řeky. Voda se tříštila všude kolem, chvíli nebylo nic rozeznat, potom se vynořil mohutný ocas bijící do hladiny a hned na to strašné zubaté tlamy. Zápas vypadal nějaký čas nerozhodně, ale náhle chlapci spatřili, jak jeden z krokodýlů drtí přední nohu svého soka příšerným stiskem a táhne ho do hlubin. Ještě jednou se řeka rozvlnila a pak plavci zahlédli obludu se silně potrhanou nohou, jak se snaží ustoupit do bezpečí. Vítěz poraženého rivala chvíli pronásledoval, ale zdálo se, že nestojí za každou cenu o pokračování zápasu. S delfínem to ještě hodně kymácelo, když se oba ještěři ztratili plavcům z očí. Kolem poledne zanesla řeka malou loď do mořského zálivu. Utábořili se na pláži, aby si udělali něco k jídlu, než se vydají na další plavbu. Jakub zaznamenal do mapy velkou část dolního toku řeky, až k místu jejich táboření. Měli bychom vymyslet nějaký název, řekl Bedřich. To je jasné, navrhuji krokodýlí řeku. S Jakubem se nedalo než souhlasit. Pojmenoval řeku opravdu trefně.
po obědě opět vypluli na moře. Směrem k pevnině vál lehký větřík, který později ustal. Pobřeží ostrova tady bylo poměrně ploché a z vnitrozemského pohoří se ukázal jen zvlněný modravý hřbet. Mladí plavci začali odpoledne hledat nějakou zátoku bez nebezpečných přílivových vln. Džungle se stoupila až k moři. Soustředěně pozorovali zarostlý břeh. Když se Bedřich otočil na druhou stranu, zahlédl v dálce při obzoru sotva znatelnou skvrnku. Měli v jole vysunovací námořnický dalekohled. Nedalo mu to a došel si pro něj. Poslouchej, Jakube, mrkni se a řekni, jestli vidíš to, co já. Jakub vzal kukátko a chvíli pečlivě zkoumal mořskou dálavu. Je to ostrov, pronesl přesvědčeně. Rozeznávám rozeklaný kopec se dvěma vrcholy. Bedřich se podíval ještě jednou a nemohl od vzdáleného kousku země odtrhnout oči. Pojedeme tam, zeptal se rovnou Jakub a z tónu jeho hlasu byly patrné obavy. Je to asi dál, než si myslíme. Mohli bychom to zkusit, řekl Bedřich. Možná, že tam žijí lidé. No, souhlasil bratr bez nadšení, ale jací? Zdejší domorodci často bývají lidojedi. Musím uznat, že jsme našim slíbili pouze obeplout ostrov a ne prozkoumávat jiné země. Couvl Béďa. Bylo na něm vidět, že by přesto na objevnou plavbu rád vyrazil a kdyby ho Jakub přemlouval, nechal by se přesvědčit. Jednou se tam podíváme, pronesl nakonec. Pokračovali v plavbě. Obrátili pozornost zpátky k pobřeží a když uviděli krásný záliv s pláží a temně zeleným pruhem pralesa, rozhodli se přistát. Do večera zbývalo dost času, ale chtěli si tentokrát opatřit k večeři něco čerstvého. Do zátoky se vlévala říčka, nebo spíš větší potok. Automaticky využili příležitost doplnit do soudku zásobu pitné vody, což se později ukázalo jako nesmírně prozíravé. Bedřich se vypravil kousek proti proudu s puškou v ruce. Jakub mezitím postavil tábor, nanosil dříví a rozdělal oheň. Dlouho pozoroval mořský obzor, jestli se mu ještě podaří zahlédnout modravou skvrnku vzdáleného ostrova. Ale neznámá pevnina už nebyla vidět. Z džungle se ozval výstřel. Za chvíli nad táborem zakroužil orel Blesk s rybou v pařátech a hned na to se z džungle vynořil Bedřich. Měl přes rameno přehozeného kančila a tak bylo jasné, že je o dobrou večeři postaráno. Bedřich už měl se stahováním a úpravou úlovků značné zkušenosti. Dobře se najedli a ještě jim zbyla pečínka na druhý den. Další plavba probíhala nějaký čas bez zvláštních příhod. Pobřeží vypadalo poměrně jednotvárně a proto byli překvapeni, když náhle končilo velkým skalnatým mysem. Obepluli ho a zdálo se být jasné, že se nalézají na opačné straně ostrova a jsou tedy vlastně na cestě zpátky. Řekl bych, Jakube, že se vracíme domů, zasmál se Bedřich. Odpoledne se před nimi na moři objevila vysoká bílá stěna. Co je zase tohle? Jakoby před námi končil svět? Polekal se Jakub. Než se vzpamatovali, vpluli do husté mlhy. Viděli kolem sebe jen na vzdálenost několika metrů a to se zanedlouho ukázalo docela skličující. Nejhorší bylo, že vůbec neviděli na břeh ostrova. Do

provinilým pocitem. Pronásledovala je obava, co budou jíst příště a že se jim nemusí podařit včas doplnit vodu. Po několika dlouhých hodinách zjistili, že se stmívá. Mlha potemněla. Neviděli pomalu ani na okraji joly a Jakuba napadlo rozsvítit olejovou lampičku. Během noci několikrát usnuli a probouzeli se s nadějí, že nad sebou uvidí zářivé hvězdy. Oblohu však nespatřili ani ráno, kdy temnota noci trochu ustoupila, ale záclona bílé mlhy stále bránila v rozhledu. Na snídani neměli chuť a napít se v takovém počasí také nepotřebovali. Bedřich bedlivým pozorováním vln zjistil, že se přece jen někam pohybují i bez plachty. Poháněl je mořský proud a oni netušili, kterým směrem. Nevěděli si s tím rady a nezbývalo, než sedět a čekat. Najednou se mlha rozplynula. Bylo to stejně náhlé a překvapivé, jako její příchod. Prostor kolem joly se náhle rozšířil a přímo nad hlavou se rozsvítilo tropické slunce. Když se plavci ohlédli, viděli zvolna ustupující stěnu šedobílé mlhy. Jakub s Bedřichem hledali rozšířenýma očima ostrov. Nejčernější obava se naplnila. Viděli jen nekonečný mořský obzor a když zmizely poslední mlžné závoje, ztratili poslední naději. Kolem dokola se rozprostíral obrovský oceán a plavci netušili, kterým směrem se vydat, aby se vrátili ke svému ostrovu, k rodičům a sourozencům, kteří je už asi vyhlížejí. Když stojíme doma na břehu, uvažoval nahlas Bedřich, fouká vítr vždycky od moře. Zkusíme tedy plout po větru a snad se dostaneme k pevné zemi. Pluli podle návodu až do nádherného západu slunce, ale břehy ostrova nespatřili. Nemohli jsme se přece vzdálit tak daleko, řekl Jakub. Hlavou mu kmitla myšlenka, že plují špatným směrem, ale nechtělo se mu to vyslovit nahlas. Čára obzoru v něm začínala probouzet zoufalství. Ztratili se. Na noc stáhli plachtu. Po rozednění však stejně hledali usilovně očima i dalekohledem nejmenší známku nějaké pevniny, jako by se měl stát nějaký zázrak. Viděli jenom moře. Táta mi jednou říkal, vzpomněl si Jakub, že když je člověku nejhůř, měl by se obrátit s prosbou o pomoc k našemu pánu Ježíši Kristu. Bedřich jen pokýval hlavou, ale když si Jakub klekl k plošince na přídi jako k oltáři, přidal se. Jakub se nemodlil nahlas. Věděl, že Bůh zná jeho myšlenky a ví, co potřebuje. Po čase pouze začal pohybovat rty, jak přidával vroucné modlitbě na důrazu. V poledne se přihlásil hlad a žízeň. Plavci nahodili udici, ale nic jim nezabíralo. Sežvíkali pár kousků sušeného masa a vyčerpali tak poslední zásobu. Opatrně se napili. Mořský obzor zůstával beznadějně prázdný. Bedřich seděl u kormidla a vytrvalý Jakub klečel na přídi se sepjatýma rukama. Prosím tě, pane náš, smiluj se nad námi. V Jakubově mysli se usídlila jakási podivná představa, že odněkud přiletí anděl a ukáže jim správný směr. Zdálo se mu to skoro opovážlivé a přisuzoval takové myšlenky rozjitřenému vědomí a nastupujícímu vyčerpání. Pocítil tedy nesmírné ohromení, když zaslechl lehké zašumění křídel a Bedřichův výkřik. Zvedl rychle hlavu a uviděl kousek nad jolou letět obrovského bílého ptáka. Ozval se v něm rozum přírodovědce. Albatros, to je albatros. Doma si často prohlížel majestátního ptáka v atlase zvířat. Hlavně byl udiven údajem o téměř 4metrovém rozpětí křídel. Byla to pravda. Plavci, ač vyčerpaní, museli ocenit krásu jeho letu. Albatros obletěl jolu v několika širokých kruzích. Dokonale využíval

vyhýbal vzdušné proudy a nemusel přitom ani mávnout křídly. Za chvíli se vzdálil a chlapci se dívali, dokud jim štíhlá ptačí silueta nesplynula s oblohou. Já mu strašně závidím, ozval se Bedřich a usedl těžce na sedátko. Jakub jen sklonil hlavu. Ano, mít křídla a letět třeba tisíce mil tam, kde to známe, kde žijí naši nejbližší. Maminko, zašeptal si pro sebe. Bylo mu skoro do pláče, ale ze smutku ho náhle vytrhl ptačí křik. Hele, Jakube, on se vrátil, ozval se Bedřich. Albatros byl skutečně zpátky. Znovu se zatočil nad jolou a odletěl stejným směrem jako předtím. Nezmizel ale kdesi v dálce, občas udělal menší okruh a vykřikl podivně naléhavým hlasem. Jakuba něco napadlo. Víš co, Béďo, napneme plachtu a poplujeme za ním. Třeba ho za námi někdo poslal, aby nám ukázal cestu. Bedřich poslechl, ale kroutil přitom hlavou. A kdo? Kdo by ho mohl poslat? Já nevím, pokrčil mladší bratr rameny. Třeba nějaký anděl. Čekal výsměch, ale Bedřich se jen podíval a poslušně stáčel kormidlo. Neřekl nic. Sledovali směr letu bravurně plachtícího albatrosa. Za nějaký čas jim pták zmizel z očí, ale udělali si u kormidla nožem rýhu, aby neuhýbali z vytyčeného kurzu. Pluli celé odpoledne vstříc mořskému obzoru. Před setměním se objevil dlouhý pruh pobřeží a plavcům spadl kámen ze srdce. K pevnině dorazili až za tmy. Doufali, že je to jejich ostrov, ale v noci se nedalo nic rozeznat. Pečlivě zajistili jolu a s rozkoší se na pláži položili do písku, který ještě úplně nevychladl. Najednou si uvědomili, že jsou na smrt unaveni. V mžiku usnuli a tvrdě spali až do rána. Po východu slunce se teprve mohli trochu porozhlédnout po pevnině. Pobřeží jim připadalo podobné tomu, které opustili před mlhou. Za pláží stála načepířená stěna pralesa a v pozadí trčela do výšky skaliska porostlá křovinami. Doplnili vodu a s pomocí bleska ulovili několik bažantů, které si neodkladně opekli na ohni. Teprve potom vyrazili na další plavbu. Drželi se pobřeží, jak jen jim to bezpečnost dovolila. Jakub se snažil pokračovat v zakreslování tvaru ostrova. Následující den znovu připluli k velkému mysu, jenž však vypadal trochu jinak než ten minulý. Odpoledne už poznávali pobřeží, které měli v paměti z dřívějších krátkých výletů. Podle Jakubova náčrtu měl ostrov tvar krajíce chleba z jedné boční strany hodně vykousnutého. Ještě jednou se utábořili na noc a následující den v poledne vpluli do důvěrně známé zátoky s útesem uprostřed. Svítil na něm malý kříž z velrybích kostí. Zabočili do říčky divoké a vrátili se domů. Mořeplavci Bedřich a Jakub byli bouřlivě přivítáni. Jediný, kdo jim nevyběhl vstříc, byl Turek. Zranění Dogy po souboji s Levhartem byla příliš vážná a pes jim po pár dnech podlehl. Arnošt s Františkem mu vykopali hrob v nedalekém skalním zákoutí.

V životě občas přijdou chvíle, děti, kdy se kolem nás zvedne taková divná, hustá tma. Nemusí to být ta opravdová, jako třeba na moři, ale může to být smutek nebo chvíle, kdy si vůbec nevíme rady, jak dál. Jakub s Bedřichem na lodičce ztratili směr. Docházelo jim jídlo i voda a kolem dokola byl jen prázdný oceán. V té největší beznaději se ale rozhodli pro tu nejlepší věc. Sklonili se a poprosili o pomoc Pána Boha. V Bibli, v Evangelium podle Lukáše, nám Pán Ježíš dává jeden nádherný slib. Proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno. V našem příběhu se přesně tohle stalo a obří bílý pták Albatros vyvedl kluky zpátky domů. Příběh napsal Jan Hora, načetl ho Pavel Hromádka a knihu vydalo nakladatelství Triton v roce 2022.

Znaky zdravé přirozené rodiny nám mohou pomoci proniknout hlouběji do tajemství církve jako boží rodiny. Inspirativní myšlenky k tématu přináší v následujícím pořadu kazatel Jaroslav Pokorný.

Slyšeli jste už větu Kristus ano, církev ne? Jinými slovy, ano, Ježíše uznávám, beru vážně a snažím se jej následovat, ale tu partu lidí, kteří se k Ježíšovi hlásí a které už 2000 let provázejí všelijaké problémy, aféry a selhání, s tou nechci mít nic společného. Za tímto postojem mohou být nedobré zkušenosti s lidmi, kteří si říkají křesťané, někdy třeba určitá nepohodlnost či něco jiného. Dnes bych chtěl ukázat biblický pohled na tuto věc. Začnu však příběhem. Jednou se dva poutníci v horách ocitli ve sněhové bouři. Věděli, že jim jde o život, a tak vytrvale mířili krok za krokem směrem k chatě, kde mohli nalézt záchranu. Najednou zaslechli volání o pomoc, vycházející z prolákliny, kolem které šli. První poutník konstatoval, to je osud, ten člověk má smůlu, zřejmě odsouzen k smrti, protože každý z kolem jdoucích má co dělat, aby zachránil sám sebe a není pomyšlení na to zachraňovat někoho dalšího, kde si z propasti. A vyzval kolegu, pojď, musíme si pospíšit. Ale druhý poutník se s tím nechtěl smířit. Oddělil se od toho prvního a sestoupil dolů za hlasem, tam nalezl zraněného člověka, kterého předtím slyšeli volat, připevnil si ho na záda a snažil se jej i sebe dopravit do bezpečí. Byla to nesmírně těžká cesta. Poutník byl celý propocený a vyčerpaný, když kousek před cílovou chatou, kde je čekalo teplo a pomoc, o něco zakopl a klopítl. Když se na tu překážku podíval, zjistil, že to bylo tělo onoho prvního poutníka, který nedošel do cíle, upadl a zmrznul. Druhý poutník, který zachraňoval zraněného, měl zdánlivě menší naději na úspěch. Avšak větší námaha, kterou musel vynaložit, a kontakt s tělem zraněného jej více zahřívali a snad i větší motivace bojovat nejen o život vlastní, ho nakonec i s tím, kterého nesl, přivedli k záchraně. A tak se vlastně oba lidé zachránili vzájemně. Někdy ale mohou být dva lidé od sebe hodně vzdálení, nemyslím teď fyzicky, aby si takto pomáhali. Tak byli vzdálení příslušníci židovského národa od pohanů, příslušníků ostatních národů v době Ježíšově. A Ježíš v této věci přinesl revoluci. Čtěme z novozákonního listu do Efezu, 2. kapitoly, verše 11 až 22, kde jeho autor apoštol Pavel takto píše pohanům. Pamatujte, že pokud jde o tělo, byli jste původně pohané, které ti, kdo patří k obřízce, ručně vykonané na těle, nazývají neobřezanci. V té době jste byli bez Krista, oddělení od společnosti Izraele, cizí, pokud jde o smlouvy zaslíbení, bez naděje a bez Boha na světě. Nyní jste ale v Kristu Ježíši, kdysi jste byli vzdálení, ale teď jste díky Kristově krvi blízcí. On sám je náš pokoj, on spojil oba tábory v jedno a zbořil hradbu, která je rozdělovala. Vlastním tělem zrušil nepřátelství, totiž zákon spočívající v přikázáních a předpisech, aby z těch dvou stvořil sám v sobě jednoho nového člověka. Takto nám přinesl pokoj. V jednom těle usmířil oba tábory s Bohem, když svým křížem ukončil jejich nepřátelství. Přišel a vyhlásil pokoj vám vzdáleným i pokoj blízkým, neboť skrze něj můžeme všichni přistupovat v jednom duchu k Otci. A tak již nejste cizinci a přistěhovalci, ale spoluobčané svatých a členové Boží rodiny. Byli jste postaveni na základ apoštolů a proroků, kde je úhelným kamenem sám Kristus Ježíš. V něm se celá stavba spojuje a roste ve svatý chrám v Pánu.
něm se i vy společně budujete, abyste byli Božím příbytkem v duchu. Kristus přinesl mezi Židy a pohany, ale vlastně mezi lidi všech národů, pokoj, smíření a jednotu. A nejen to, skrze Krista mají všichni lidé v Duchu svatém svobodu a právo přistupovat k živému Bohu. Apoštol Pavel sděluje prvním adresátům listu, což byli křesťané z nežidovských národů, že už nejsou cizinci a přistěhovalci. V tehdejší době totiž mohli být ve městech Římské říše obyvatelé, kteří tam bydleli po generace a přesto tam žili bez občanských práv, vlastně bez vlasti a domova. S těmi, kdo uvěřili v Krista, je to jinak. Stávají se spoluobčany svatých v Božím lidu, Božím království a členy Boží rodiny. To je další hluboký obraz církve, který nacházíme v Biblii. Boží rodina. Rodina je něco, s čím, vážení posluchači, máme asi téměř všichni zkušenost. Možná, že ne vždy jen tu dobrou, ale snad bychom se mohli shodnout na několika charakteristikách dobré přirozené rodiny, která vytváří prostředí opravdového domova. První by mohlo být přijetí, to, že se každý člen rodiny cítí být přijatý, má svobodu být sám sebou, vnímá od ostatních podporu a respekt. Druhou charakteristikou, která tu první určitým způsobem vyvažuje, je prostředí růstu. Jde o vzájemné budování, korigování a výchovu. Ano, je tady svoboda, ale zároveň nějaké principy. Je tady podpora a respekt a zároveň je normální přijímat napomenutí a vzájemně se podřizovat. Takové prostředí umožňuje růst spíše tažením někam vpřed, než tlačením zezadu. Třetím znakem zdravé rodiny je nějaký společný záměr či dílo. Může to být dům, o který pečují, rodinná firma či tradice a podobně. Tyto znaky dobré, zdravé, přirozené rodiny nám mohou pomoci proniknout hlouběji do tajemství církve jako Boží rodiny. Každý člen Boží rodiny by měl cítit přijetí, protože ho takového, jaký je, přijal a miluje sám Bůh. Může žít ve svobodě na základě identity jedinečného Božího syna či dcery. A ostatní Boží děti, jeho sourozenci v Boží rodině, sami takto přijímaní by i jej tak měli přijímat. Zároveň jsme v této Boží rodině povoláni se v lásce vzájemně budovat, napomínat a povzbuzovat, abychom mohli růst do toho, jakými nás Bůh chce mít. Před pár týdny jsme mluvili o tom, jak důležitou roli v naší proměně má Duch svatý. Ale obdobně velkou roli v ní má i společenství lidí, zde především Boží rodiny. Tuto rodinu také spojuje i společné dílo a úkol, a tím je růst Božího království v nás a kolem nás. Snad i to málo, co jsem o důležitosti rodiny i Boží rodiny právě řekl, nás může vést k těmto závěrům. Mimo přirozenou rodinu se nestaneme plnohodnotnými lidmi. Samozřejmě, že tou rodinou pro některé z nás nemusí být rodina biologická, ale jiné blízké společenství lidí, které onu funkci rodiny aspoň částečně plní. Podobně mimo Boží rodinu církve se nemůžeme stát plnohodnotnými Božími syny či dcerami. To vystihuje jeden citát. Křesťan musí pochopit, že vůbec nemůže být křesťanem, jestliže svou víru neprožívá společně s druhými. Zhrňme tedy dnešní poselství. Každý z nás potřebuje společenství Kristových učedníků, abychom správně poznávali Boha i to, kým jsme v něm, dále abychom rostli do Kristovy podoby a společně naplnili Boží záměry s našimi životy i s tímto světem. Milí přátelé,
Nevím, jak moc se cítíte v tomto čase být součástí církve jako boží rodiny. Pokud z nějakých důvodů málo či vůbec, i přesto se prosím zamyslete nad následujícími otázkami a dovolte, aby Duch Svatý ve vás probouzel touhu po božím společenství v jeho rodině. A pokud jste zapojeni, kéž toužíte v tom ještě růst. Dovolte tedy pár otázek k zamyšlení. Cítíš se být přijatý ve svém křesťanském společenství? Cítí se křesťané kolem tebou přijímaní? Jsi často povzbuzován druhými křesťany, například sdílením víry, života, božím slovem, modlitbou, službou, praktickou pomocí a podobně? Povzbuzuješ ty nějakého křesťana kolem sebe, například sdílením víry, božím slovem, modlitbou, službou, praktickou pomocí či nějak jinak? Dává ti někdo z křesťanů zpětnou vazbu a dovolíš mu to? Pomáhá tě někdo korigovat a formovat? Jsi někomu vykazatelný? A obráceně, dáváš ty někdy někomu zpětnou vazbu v lásce, pravdě a pokoře? Pomáháš někomu ve formaci a růstu jako Kristova učedníka? Spolupracuješ s někým občasně či pravidelně na nějakém díle nebo činnosti, kterou si Bůh používá k růstu svého království? Myslím, že mnohé ty věci, na které jsem se teď ptal, jdou mnohem lépe a snadněji v malé skupince křesťanů. Proto bez ohledu na to, jak velkého společenství si součástí, hledej intenzivní vztahy s několika blízkými křesťany. Pokud je nemáš, modli se za to. Protože boží rodinu potřebuji já i ty.

0: Společnost vám dělá večerní vysílání na Rádiu 7 s Lenkou Malinovou za mikrofonem. Bylo 20 hodin a za chvilku se vydáme do světa Bible. Otevřeme biblickou knihu Zjevení, tu, která je úplně na konci Bible, po několika písních.
1: Bože, ty jsi jediný a majestátný.

Když je kolem hodně tmy, potřebuješ světlo. Vyzkoušej Rádio 7.

www.radio7.cz. Novinky, informace o vysílání, dění v redakci, tipy na zajímavé pořady, audioarchiv a mnoho dalšího.

0: kam vlastně spěje náš současný svět a jaký osud lidstvo v budoucnu čeká? Odpovědi na tyto otázky nabízí poslední kniha Nového zákona Zjevení Janovo, kterou začínáme studovat v pořadu Světem Bible. Výklad teologa Johna Vernona McGeeho nám svým hlasem přiblíží Pavel Vopalecký.
1: Milí posluchači, právě vstupujeme do další biblické knihy. Je to kniha velmi zvláštní, řekl bych, že je více zvláštní, nežli všechny zvláštní knihy v Bibli. Zase na poměrně dlouhou dobu před námi leží novozákonní kniha, je známa pod názvem Zjevení Jana. Pro mnohé lidi je tato biblická kniha opředena bezmála tajemnem. Přiznám se, že tato kniha přichází do našeho plánu na řadu vlastně jako poslední z celého cyklu právě proto, že jsem si na ní moc netroufal. Překlad komentáře našeho známého učitele doktora McGee pro moje další zpracování těchto pořadů připravili manželé Dana a Petr Zemanovi z Brna, jejichž hlasy pravidelní posluchači Trans World Radio už dobře znají a slýchají v rámci jiných pořadů. Když začínáme probírat knihu Zjevení, mám poněkud smíšené pocity, vyznává spolu se mnou také náš učitel, ba vůdce v těchto pořadech. Vlastně se toho trochu bojím. Je to přece jedna z velkých knih Božího slova. Zároveň upřímně přiznávám, že mě zaplavuje ohromná radost, když ji otevírám. Dovolte, abych to, co jsem právě řekl, vysvětlil. Už docela dlouho jako určitou formu relaxace čtu napínavé příběhy a mezi nimi také detektivky. Tajuplné příběhy jsou víceméně už léta mým hobby. Četl jsem jich hodně od spisovatelky Agáty Christie a skončil jsem s nimi z toho prostého důvodu, že po přečtení několika z nich už celkem snadno uhodnu, kdo je pachatelem předmětného zločinu. Rád čtu Dorothy Searsovou, pokračuje náš stařec, který nás tu připravuje k podrobnějšímu pohledu na knihu Zjevení. Mimochodem, tato autorka je křesťanka a v jejich knihách je mnoho citátů z písma. Dá se říci, že neobrácení lidé se touto cestou seznamují s Biblií. A to povětšině, aniž by si to nějak zvlášť uvědomovali. Každopádně se mi ta četba plná tajemství líbí. Dejme tomu, že bych se při večerním čtení takové dobré knížky dostal pak někdy až třeba kolem 1 hodiny ráno k místu, kdy je hrdinka připoutána nějakým lumpem ke kolejím, po nichž má asi za 20 minut projet vlak. Je v zoufalé situaci. Napadá mě, že hrdina, který tu před chvílí v příběhu vystupoval, by se tam určitě mohl dostat a vysvobodit ji, ale v zápěti se dovídám, že tento statečný mladík je v téže chvíli přivázaný k židli u pilíře ve sklepě starého skladiště a pod tou židlí je krabička s dynamitem, od něhož vede zápalná šňůra, která už hoří. Jistě uznáte, že nemohu hrdinku i hrdinu v tomhle jejich postavení opustit, i když pro mě je právě 1 hodina v noci. Ale protože už je opravdu čas, abych se v posteli otočil na druhou stranu a usnul, přeskočím stránky až někam na konec. A tam je docela jiná scéna. Hezký venkovský dům, oba, hrdinka i hrdina, sedí na dvoře. Bílý laťkový plot kolem, nyní jsou manželé, na trávníku si hraje jejich malé dítě. Překrásný, pohodou dýchající obrázek. Tak a dejme tomu, že bych se potom později vrátil k tomu místu, kde jsem přestal číst a oběma bych v duchu řekl, nevím, jak se z téhle mizerie hodláte dostat, ale jedno vám prozradím, všechno s vámi dobře dopadne. A tak, přátelé, ať situace kolem nás je jakákoliv, máme v Bibli jednu knihu, jmenuje se Zjevení Jana, a v ní se dovídáme, jak to nakonec dopadne. Upřímně přiznávám, že jsem znepokojený tím, co se dnes děje všude kolem nás, povídá náš starý bratr kazatel. Jako bych se díval na temný obraz. Jak to jen může všechno skončit? Udělám jednu věc. Otevřu poslední knihu Bible a jak čtu, zjišťuji, že to má dopadnout dobře. Víte o tom? Kdo si řekl, že věci jsou v sedle a řídí lidstvo? A ono to tak opravdu vypadá. Zdá se, jako by dokonce ďábel měl svůj den. Tomu zdání dávám za pravdu, ale nesmíme zapomenout, že poslední slovo bude mít Bůh. On ovládne závěrečnou scénu. On ve skutečnosti vládu nikdy nepozbyl. A blíží se doba, kdy sám Bůh dosadí na trůn svého syna, Pána Ježíše Krista, aby tu nade vším panoval. Teď to na zemi opravdu vypadá temně. Skoro si někdy myslím, že ten, kdo dnes zůstává příliš velikým optimistou při pohledu na situaci ve světě, má snad nějakou vadu myšlení. Svět je totiž objektivně v zoufalém stavu. A přesto nejsem pesimista, dodává náš starý kazatel, neboť mám v rukou knihu Zjevení a každému, kdo věří v Krista, mohu říci, nebojte se, všechno dobře dopadne. Události spějí k závěru, který má v rukou Bůh. Proto chci být s ním, být mu co nejblíž, anebo jak to vyjádřil Calvin, raději teď ztratím a potom získám, než abych nyní získal a potom ztratil. Chci vám říci, přátelé, že patřím k těm, kdo nyní zdánlivě ztrácejí, ale později nepředstavitelně získají. Jak to mohu vědět? Stačí pozorně číst knihu Zjevení. Doufám, že ji budete pozorně číst s námi.

Jak jsem už řekl, přiznává se nám náš hlasatel Božího slova. Ke knize Zjevení přistupují s bázní a rozechvěním. Prvotním důvodem není ani tak vědomí vlastní nedostatečnosti, ačkoliv i ta se možná projeví, ale jsou tu jiné faktory, které budí tento pocit nejistoty při výkladu. Nechci nikoho podceňovat, ale především tu hraje roli pravděpodobně nedostatečná znalost písma u posluchačů. Kniha Zjevení je poslední, 66. knihou Bible. Nejde o prosté pořadí, ale máme-li správně porozumět tak těžké biblické knize, znamená to pro nás, že musíme dobře znát také všech předchozích 65 knih, dřív než se dostaneme až sem. Musíme mít základ v tom, že jsme se propracovali celou Biblií až k této závěrečné knize. Je zapotřebí, abychom se vcítili do hloubky záměru celého písma a abychom měli v paměti všechny důležité skutečnosti, které jsou v něm obsaženy. Druhým faktorem, který mě před zahájením probírání této knihy Zjevení znepokojuje, připojuje náš McGee ke svému výčtu rozpaků další položku, je atmosféra naší současné doby. Ani ne tak proto, že je to věk skepse, čili všeobecné nedůvěry a pochybovačnosti, ale hlavně proto, že žijeme ve dnech těžkostí a zatemněného duchovního výhledu. Je mizivě málo vyzrálých vůdčích osobností v kterékoliv oblasti. Ve vládě, v politice, ve vědě, v armádě, ve školství, v kultuře. Špičkoví vzdělanci nedokážou spravovat mnohdy ani své vlastní rodiny, ani svá vlastní akademická pracoviště, natož aby se mohli ujmout vůdčí úlohy pro nějaký větší kousek světa. Biznis je dnes v rukou obchodních magnátů. Hodně se toho napovídá, ale mnohdy v tom povídání není nic, co by až tak stálo za řeč. Žádná z těchto dílčích skupin, stran nebo jiných segmentů naší společnosti nemá jakékoliv perspektivní, čili výhledové řešení. Jednotlivé státy a celá seskupení jsou vlastně jakýmsi královstvím bez krále. Není zde jediné veličiny, která by nás mohla vyvést z takzvaného morálního marazmu a z těžkých společenských problémů, které nás všechny polapily. Žijeme v přenesnadné době. Myslím, že v té nejhorší z celé historie církve, hodnotí podle svého porozumění náš učitel.

Různí moudří lidé se zajímavě vyjádřili k naší současnosti. Náš doktor McGee nám ze své doby a ze svého amerického prostředí cituje celou řadu osobností, které se k této věci, k této naší aktuální části dějin, nějak vyjádřili. Mnohé z nich jsou u nás asi zcela neznámé podle jména a nutno říci, že většina těch citátů obsahuje nápadné stopy pesimismu. Pozorní a významní lidé cítí, že se ve světě něco vážného děje a že tento svět v blízké době nečeká nic moc dobrého. Doktor Urey z Univerzity v Chicagu, který se kdysi podílel na výrobě atomové bomby, uvedl před lety svůj článek v časopisu Collier větou: "Bojím se a chci i ve vás vyvolat strach." Doktor John Mott se vrátil z cesty kolem světa a prohlásil, že svět se nachází v tom nejnebezpečnějším období svých dějin. A pak se ve svém zamyšlení ptá, kamže vlastně spějeme. Sám na to říká: "Přemýšlím-li o tom, co jsem viděl a slyšel, přichází mi na mysl, že Bůh připravuje cestu pro nějaký mohutný přímý zásah." Kancléř Robert Hutkins z Univerzity v Chicagu před několika lety šokoval mnoho lidí svým výrokem, že věnovat výchovné úsilí mládeži mezi 6 a 21 lety nemá cenu. A na vysvětlenou dodal, že svět asi tak dlouho ani nepotrvá. Z toho důvodu také tvrdil, že bychom měli začít se vzděláváním dospělých. Časopis The Christian Century, křesťanské století, vytiskl článek Wessnera Fallava, v němž je mimo jiné řečeno: "Úlohou křesťana je konat přípravy pro konec světa." Nějaký doktor William J. v časopise Road to Civilization, Cesta k civilizaci, napsal: "Nápisy psané neznámou rukou na stěnách všech 5 světadílů nám dnes prozrazují, že den soudu je na dosah." Generál Douglas MacArthur to prý vyjádřil slovy: "Máme poslední příležitost." A prezident Eisenhower řekl: "Bez morální obnovy na celém světě nemáme žádnou naději. Jdeme vstříc dni, v němž zmizíme v mračnu atomové exploze." Ponurost tohoto obrazu sestaveného z citátů různých osobností dokresluje navíc ještě skutečnost, že řešení problémů, které teď jako společnost na celém světě prožíváme, není známo ani ze strany náboženských institucí, přestože i tam by lidé rádi našli východisko. Lidé ve vysokém postavení už dávno při pohledu do budoucnosti předpovídali, že přijde velká krize. "Rád bych věděl, co by říkali, kdyby žili dnes," povídá náš učitel. Výsledkem této předtuchy byl u některých lidí, zvláště poctivých probuzeneckých teologů, ale i prostých věřících, vzrůstající zájem o knihu Zjevení.

Místa, která existovala za dnů Jana a v době Nerona či Domiciána. Tento názor zastávala snad většina německých teologů, včetně Eliota. Podle nich bylo smyslem knihy Zjevení dát útěchu pro následované církvi a byla napsána symbolickou řečí, aby byla srozumitelná křesťanům všech dob. K tomu jen poznamenávám, praví náš pilný a upřímný čtenář písma, že tahle kniha byla skutečně napsána pro útěchu Božího lidu a s platností pro každý věk. Ovšem zastávat tento preteristický přístup znamená, že byste celou knihu Zjevení mohli docela dobře z Bible vyhodit jako bezvýznamnou pro současnost. Myslím, že tento postoj byl posléze v historii dostatečně vysvětlen a po zásluze opuštěn. Druhý přístup je historická interpretace. Ta říká, že Zjevení se naplňuje průběžně v dějinách církve, od dnů Janových až po dnes. K tomu zase náš učitel poznamenává, že v tom je velký kus pravdy, zejména pokud se týče sedmi sborů, jak ještě dále uvidíme. Ale kromě toho je jasné, že Zjevení je současně knihou prorockou nejen z pohledu samotného pisatele, nýbrž také ještě z pohledu našeho. Třetí přístup je historicko-spiritualistický. Je vlastně jen určitým přepracováním předchozí historické teorie. První s ní vystoupil Sir William Ramsay. Tvrdí, že dvě šelmy, k nimž v textu zanedlouho dojdeme, představují vládnoucí a provinciální Řím a že těžištěm knihy je povzbuzení křesťanů. Tato teorie má za to, že se Zjevení už z větší části naplnilo a pro dnešní církev jsou v ní už jen duchovní lekce. Systém, který dnes známe jako amilenialismus, převzal v podstatě tento názor. Dá se ovšem říci, že rozptyluje a maří účel celé knihy. V jednom teologickém semináři jsem studoval Zjevení v řečtině a angličtině z pohledu amilenialistů. S úžasem jsem pozoroval, jak se fakta uvedená v knize velmi rychle jakoby rozprášila do vzduchu zjednodušujícím výrokem. To jsou jen symboly. Ale nikdy nám nebyli schopni říci, jaké symboly, symboly čeho. Horší je, že z tohoto názoru se vyvinuly některé velmi rozmanité a často příliš konkrétní druhy výkladu. Jeden vykladač vidí v jistém symbolu Lutera a reformaci, zatímco jinému zobrazuje tentýž symbol třeba vynález knihtisku. Domnívám se, že výklady tohoto typu nabourávají smysl celé knihy Zjevení. A tak je tu čtvrtá, futuristická interpretace. Ta vidí knihu Zjevení především jako knihu prorockou. A také já tento pohled zastávám a nyní zde hodlám dále předložit. Představuje nám svůj pohled náš důvěrně známý doktor McGee.

Při tom futuristickém přístupu ke knize Zjevení se většinou zachovává jistá forma výkladu, která se řídí podle knihy samé. To je patrné z přehledu o jednotlivých pasážích celé knihy. Začíná zjevením oslaveného Krista, pak nám je představena církev a uvedena vlastně celá její historie. Na konci třetí kapitoly je církev vzata do nebe a pak už ji víc nevidíme jako církev, ale jako nevěstu, která znovu přijde na zem s Kristem.

0: se sem vrátí, aby zřídil své království. To bude o něch 1000 let vlády, o nichž Jan mluví dále. Bude to zkušební doba, na jejímž konci bude Satan ještě naposledy nakrátko propuštěn. Následuje skoncování s poslední vzpourou a začíná věčnost. Toto je v probuzeneckých kruzích dost všeobecně přijímaný pohled na knihu Zjevení, který vyplývá především ze samotného textu knihy. Tato interpretace pochopitelně má dnes mnoho kritiků, kteří nejen, že se jí snaží zpochybnit, ale vyjadřují se o ní někdy i dost drsně, protože zasahuje jejich vlastní představy. Přitom se stávají různé neblahé příhody všelijakých nedorozumění, které celou situaci obyčejně jen komplikují. Nedávno vyšel takový kritický spisek, napsaný sice zběhlým redaktorem, ale z hlediska znalosti Bible naprostým laikem, uvádí příklad náš teolog. Autor mě osobně v něm cituje jako někoho, kdo nebyl schopen odpovědět na jeho otázky a především argumenty, které měl. Ve skutečnosti tomu bylo tak, že mě jednou ráno zatelefonoval domů, právě když jsem byl na odchodu. Navíc mi nebylo zrovna dobře a nechtělo se mi diskutovat s člověkem, který, jak bylo patrné, o věci moc nevěděl a přitom byl fanaticky zaujatý. Ve svém spisku tenhle člověk pak uvádí, že jsem nebyl schopen odpovědět na jeho otázky. Jestli ovšem i jiné vykladače Bible cituje tentýž člověk tak falešně jako mne, pak jeho knize vůbec nelze důvěřovat. Tolik komentář a zkušenost našeho učitele. A k této problematice, než se s dnešním pořadem rozloučíme, ještě malé vysvětlení. Pojmem milénium se označuje 1000leté království, tak jak je psáno ve 20. kapitole Zjevení. A k tomuto pojmu, k tomuto období, různí lidé přistupují různým způsobem. Amilenialisté mají za to, že tento pojem je jen symbolický a že se v průběhu dějin již odehrál. Tak jak jsme se už zmínili o té historicko-spiritualistické interpretaci. Když jsem byl mladý, lety i jako křesťan, setkal jsem se s jinou teorií známou jako postmilenialismus. Postmilenialisté věří, že svět bude lepší a lepší, že církev obrátí celý svět a že až potom Kristus přijde a bude panovat. Inu, dnes je tento názor víceméně pohřben. Po dvou světových válkách, při celosvětové ekonomické depresi a krizích nejrůznějších lokálních válečných konfliktů, jimiž se do jisté míry potácí celý svět, je už jen nepatrný počet těch, kteří by tento postmilenialistický názor ještě obhajovali. Premilenialisté berou tento děj doslova tak, jak je v Bibli napsán, tedy jako prorockou předpověď veřejného, viditelného, celosvětového panování Krista, které bude zahájeno jeho osobním příchodem na tuto zem, jemuž ovšem bude předcházet vtržení církve. Apoštol Pavel k tomu povídání o vtržení církve napsal: těmito slovy se potěšujte. A tak se těšíme na příští setkání, kdy budeme v úvodu ke knize Zjevení a potom také ve čtení samotného textu postupně pokračovat. Bůh vám žehnej.
1: Končí pořad Světem Bible s výkladovými poznámkami doktora Johna Vernona McGeeho. Odvysílané díly hledejte v našem zvukovém archivu na našem webu a na našich podcastech.

Další hodina večerního vysílání na Rádiu 7 spěje k závěru. Za chvilku bude 21 hodin a to je čas pro Večer pod lampou.

0: Na Rádiu 7 pokračuje večerní program s Lenkou Malinovou za mikrofonem. Dostali jsme se k 21. hodině a k večeru pod lampou. Po týdnu vás v pravidelném čase zveme opět k poslechu dobrých knih. V těchto týdnech se postupně pročítáme fejetony Jana Vopaleckého, které vydal v knize Směr je jasný. Čte Petr Stoj.
1: Směr je jasný. Jan Vopalecký.

Musíme si něco odříkat? Můj známý, jmenuje se Honza, je mladý muž, schopný, urostlý, oblíbený. V životě se mu daří, navštěvuje fit centrum a před časem přišel s tím, jestli neznáme někoho, kdo by mu udělal speciální jídelníček. Proč? Chceš zubnout? To přece nepotřebuješ. To ne, ale chce se stravovat tak, aby jeho svalová hmota byla optimální. Po několika týdnech někdo přinesl do kanceláře zákusky. No, Honzo, vezmi si taky, nabízeli mu. Ale Honza se bránil. Já chci vědět, co jím. Když mi řekneš, co všechno je v tom zákusku, tak o tom budu přemýšlet, jestli si dám. Budeš mít sice optimální svalovou hmotu, ale nemůžeš si dát ani zákusek. Tak to bych si rozmyslel, pomysleli si ostatní. Zvykli jsme si na nejrůznější příjemnosti. Ráno si dáváme kafe, většinou ze zvyků nebo jen tak na chuť. Po obědě něco dobrého na zub, místo abychom šli pěšky, jedeme autem nebo to vyřídíme telefonem. Televize má dálkové ovládání, abychom nemuseli vstávat. Zahrajeme si dobrou hru na počítači nebo v mobilu. Nic proti tomu, také si rád užívám. Ale co naše svalová hmota? Kdo ji chce mít optimální, musí si umět něco odříct. Stejně tak ten, kdo chce zhubnout, kdo chce něčeho dosáhnout ve sportu, v zaměstnání, v životě, musí něco obětovat a někdy se taky trochu namáhat. Ze zkušenosti vím, že stojí za to být Bohu blízko. Vnímám, jak je dobré, když ke mně Bible promlouvá. Naplňuje mě to, dává naději, perspektivu a radost do života. Bůh vyslýchá moje modlitby. Každý den se něco děje a já vidím, že v mém životě jedná Bůh. Ale není to trvalé. Nadšení časem zase opadne a já musím znovu optimalizovat svalovou hmotu, tedy svůj vztah s Bohem. K té optimalizaci patří i to, že si musím něco odepřít a trochu se namáhat a ukáznit se. Večer jít spát dřív a ráno si přivstat na modlitbu. Místo bezmyšlenkovitého koukání na televizi si sednout ke čtení Bible. Dělat si přitom poznámky, místo počítačové hry vzít do ruky dobrou knihu nebo časopis a číst. Znám také hodnotu krátkodobého půstu, času, který vyčlením tomu, abych naslouchal Bohu. Když se dívám, co všechno jsou si lidé ochotni odříct a obětovat kvůli sobě, úspěchu a věhlasu, pak si říkám, že život s Bohem má nesrovnatelně vyšší cenu. Co jsem ochoten si pro něj odříct? Nejde o askezi. Cílem není si odříkat. Nejde o to, abych takovým způsobem Boha k něčemu přiměl. Prostě mu jen chci dávat prostor a snad i dělat radost. Vím, že růst nejen svalové hmoty vyžaduje také oběti. Nemůžu si dovolit vše. Pavel říká, že všechno je pro něho vedlejší, jen aby získal Krista. Ovoce takových obětí je blahodárné. Máme prostor a čas přicházet blíž k Bohu. On nám dává skutečnou náplň života a pak nás pověřuje konkrétní praktickou službou.

Jako na gumě. Když se naše děti učili jezdit na kole, nebylo to vždy jednoduché. Lenka nasedla, já jsem ji podržel, ona se rozjela, zavrávorala, zakličkovala doprava a doleva a spadla. Otřeli jsme slzy a kolena a zkoušeli to znovu. A víte, co pomohlo? Když se rozjela, běžel jsem za ní a držel jsem kolo za sedátko. Pád potom tolik nebolel. Poslední fáze vypadala tak, že Lenka jela a já jsem za ní utíkal s nataženou rukou, abych byl na blízku a stihl ji zachytit, kdyby padala. Někdy obdivuji Pána Boha, že je taky ochoten takhle za námi běhat s nataženou rukou a zachraňovat, když padáme. Že se mu chce. Že nás nenechá. Ale on to sám v Bibli říká. Hospodinova ruka není krátká, že by nezachránila. Izajáš 59.1. Bůh má výhodu, má dost dlouhou ruku. Ale stejně je důležité, aby nám byl na blízku. Když něco děláme a nechceme, aby to věděl, což sice nejde, tak zajdeme kousek dál nebo se schováme za roh, kde si myslíme, že nás nevidí a zkoušíme to sami. A když padáme a tím pádem může být třeba fyzická či finanční újma nebo prostě vědomí, že jsme jinde, než bychom měli být, pak se nedivme, když nás Bůh nechá a nezachrání. Vždyť jsme sami chtěli jít dál, aby nás neviděl. Naštěstí se Bůh slitovává a to, co na nás dopouští, má vždy míru vymezenou jeho milostí. Někdy mi náš život s Bohem připadá, jako bychom byli k sobě přivázaní gumovým lanem. Máme sice určitou volnost, ale když překročíme jisté hranice a dopouštíme se kompromisů, které se Bohu nelíbí, tak najednou cítíme, že jsme od něho nějak daleko a cosi uvnitř nás nabádá, abychom se vrátili. A pak Bůh třeba dopustí něco nepříjemného, bolestného, a to nás k němu přitáhne jako guma. Zdrcení, často plní šrámů na duši, někdy i na těle, jsme zase blízko Bohu. Nechci žít s Bohem jako na gumovém laně. Znám chvíle, kdy jsme si s Bohem blízko, jako bych mu seděl na klíně. Ale pak slezu, vydám se na samostatnou cestu. A jsem rád, že Bůh je blízko, že se na mě dívá a když je třeba, může zasáhnout.

0: Na Rádiu 7 posloucháte Večer pod lampou, poslech čtení dobrých knih.
1: Zvednuté ručičky. Máme nově v pěstounské péči dva kluky. Jsou to tak trochu naši vnuci. Děti Petry, kterou jsme měli ve stejné péči před časem. Jsou ještě malí, rok a půl, dva a půl roku, a také jsme s nimi omládli. Zžíváme se, znovu vidíme to, co je typické pro malé děti. Menší Sven je roztomilý tím, že často zvedá ručičky. Stačí k němu natáhnout ruce, někdy není potřeba ani to, a Sven se na mě podívá svým naprosto důvěřivým pohledem a zvedá ruce. Chce do náruče. Nějak jsem si předsevzal, že ho v tom nebudu odmítat. Kdykoliv takto přijde, vezmu ho. Většinou mu stačí pár okamžiků. Ale jindy umí podržet svou měkkou tvářičku na mé drsné třeba i 10 vteřin. Jeho celkový postoj, ty zvednuté ručičky a oddaná důvěra mi připomíná vztah, ke kterému nás zve Bůh. A já lépe chápu, o co mu v našem případě jde. Jako otec má taky radost, když k němu zvedáme ruce. Ne jako gesto, ale jako projev touhy. Chci k tobě do náruče. Potřebujeme vědět, že nás Bůh drží v náruči. Přijímá nás, jsme jeho, nikam nám neuteče. Zároveň se snažíme s těmito chlapečky vybudovat pevnější vztah. Vyjdeme na ulici, jednoho z nich usazuji do kočárku, druhý mezi tím odchází pryč. Volám ho, on jde dál. Trochu zariskuji, zůstanu stát a zkouším, kdy se otočí a vrátí. Už se chystám, že za ním vyběhnu. A podařilo se. Otočil se a rozšafným krokem jde zpátky. Není naše touha být Bohu blízko taky tak nespolehlivá? Jak se projevuje moje oddanost vůči Bohu? Určitě v tom mám rezervy. Znám například pohodovou radost z toho, když čtu Bibli a vidím, jak mluví přímo do mé situace. Projevem oddanosti může být třeba to, abych šel večer dříve spát a ráno měl sílu včas vstát a věnovat chvíli čtení Bible v jeho náruči. Nejen si něco přečíst, ale také přemýšlet, co mi tím textem chce říct do života, do dalšího náročného dne. Jiný projev oddanosti je dát prostor modlitbě. Jednak víc času, ale také víc soustředěnosti. Moje modlitby obsahují i otázky, ale už méně naslouchání, zda mi Bůh dává odpověď. Jakže Bůh odpovídá? Jednak tím, co právě čtu v Bibli, dále tím, že vnímám jeho odpovědi prostřednictvím Ducha Svatého, Římanům 8, 14 až 16. Najednou si uvědomím odpověď, která by mě jinak sotva napadla a která je tak jasná a elegantní. Ale není to vždy, není na to patent.

0: Za co ještě se můžeme modlit? Zkuste se ohlédnout tak 14 dní, měsíc dozadu. Co bylo tématem vašich modliteb? Za co jste se nejčastěji modlili? Přiznám se, že v mém případě jsem to často byl já sám. Svěřuji Bohu nastávající den, své problémy, starosti, prosím ho za požehnání, za řešení větších i menších problémů a starostí ve svém životě. A taky mu děkuji za vyslyšené modlitby, za to, v čem mi pomohl, kde zasáhl a za to, co mi daroval. Když však čtu 50. žalm, vidím, že Bůh mi pro mé modlitby nabízí něco víc. Nabízí, že chce mluvit o sobě. Dosud jsem se často chodil Boha ptát, co mi chce říct, co mám dělat. Chtěl jsem, aby mi odpověděl. Měl jsem jen otázky týkající se mě samého a mého okolí. Chodil jsem k Bohu kvůli sobě. Ale Bůh je větší. Dokáže odpovídat na naše otázky, vést nás, řešit s námi náš život. Ale je větší, než abychom se stále museli zabývat jen sebou a svými problémy. Co takhle chodit k Bohu proto, abychom objevovali jeho, abychom poznávali, v čem je ta jeho velikost, jaký prostě je? Ať nám řekne, co sám chce. Na spoustu svých životních otázek nemáme odpovědi. Ani lidé kolem nás. Bůh nám může dát odpovědi a vést nás, co máme říkat, co máme dělat, ale existuje něco většího a silnějšího. A to něco většího je osobně znát Boha, jeho charakter, vědět, jak uvažuje, jaké má záměry nebo přirozené reakce. Tak jako někteří při čtení detektivky dokážou po několika stránkách odhadnout rozuzlení. Znát Boha je víc než znát desatero a pár biblických pouček. Znamená to s ním chodit, stále jej poznávat. Podobně jako je třeba strávit hodně času s druhým člověkem, než se naučíme odhadovat jeho reakce, touhy a postoje. Také poznávání Boha vyžaduje, abychom ho pozorovali, poznávali a učili se od něho. Jestliže osobně prožíváme Boží velikost a známe jeho postoje, můžeme mluvit a jednat na základě toho, jak Boha známe, což nikdy nebude dokonalé. To se promítá do praktického života, do našeho jednání a rozhodování. Teprve potom můžeme jednat tak, jako jednal on. 1. list Janův 2:6. Bůh není jako člověk, jako lidé, kteří nás zklamali, kterým jsme důvěřovali a kteří nám třeba nakonec zkazili život. Znát Boha, aspoň částečně, viz 1. Korinským 13:9 až 12, a jeho velikost přirozeně vede k tomu, že ho budeme obdivovat, milovat a poslouchat. Jeho svatost nás vede do pokory, často k pokání a zároveň proměňuje nás samotné, mění způsob našeho myšlení, jednání a celého života. A tak chci stát, mlčet, nemluvit před Bohem pořád jen o sobě a svých věcech, ale spíš naslouchat, co o sobě zjevuje on, když se modlím, když čtu Bibli, když o něm přemýšlím. A přitom se modlit, Pane, jednej, konej svoje dílo, ukazuj mi, jak ty vidíš mě, moji rodinu, můj sbor, moje okolí.
1: Na Rádiu 7 posloucháte Večer pod lampou, poslech čtení dobrých knih.
0: Já chci brečet tady. Právě jsme seděli u oběda a každý dostával na talíř švestkové knedlíky. Manželka je vylepšila tak, že jsme je nepolévali rozpuštěným máslem, ale smetanou. Na stole stál i cukr, aby si je každý mohl přisladit. 3letému Svenovi jsme rozkrájeli jeden knedlík, zalili lžící smetany a posypali cukrem. V tom se ozval křik. Já nechci cukr! Jak sebrat cukr nasypaný na rozkrájený švestkový knedlík? Už ho tam máš, teď už to nejde, abys ho tam neměl. Klouček asi minutu křičel, že cukr nechce. Manželka mu řekla, jestli hned nepřestaneš brečet, tak půjdeš do pokoje, tam si můžeš brečet. Načež se ozvalo, já chci brečet tady. Tak jsme se trochu zasmáli a nechali ho dobrečet u stolu. Však už ani nevěděl, proč brečel. Pro takové malé dítě je důležité, kde brečí. Jakoby to nebylo jedno. Je asi pochopitelné, že kluka, který brečí často a křikem se snaží si prosadit svou, posíláme do jeho pokoje. Ať se tam vyvsteká, vybrečí, uklidní a potom přijde. A je pochopitelné, že křikem ve svém pokoji si nevymůže to, co by si přál. Ani nám není jedno, kde brečíme. Na ulici, na veřejnosti se za své slzy stydíme, skrýváme je a nejčastěji pláčeme do polštáře, zavřeni ve svém pokoji. Připomíná mi to některé verše ze žalmů, kde autor chce plakat u tebe, u Boha. Možná bychom mohli říct Bohu na rameni. Tam je vhodné místo, kde můžeme plakat. Jemu můžeme říct všechno, co nás trápí, jak nás bolí křivda ze strany druhých, nebo také vlastní selhání. A můžeme s ním mluvit o svých nesplněných touhách. Bůh slyší, odpovídá, otevírá cestu a dává naději. U tebe je pramen žití, když ty jsi nám světlem, spatřujeme světlo. Žalm 36:10. Někdy nechceme plakat u Boha. Nejsme ochotni se smířit s tím, co Bůh chce. Vyčítáme mu, co nám způsobil, do jaké situace jsme se, jakoby jeho vinou, dostali. Možná by bylo lépe říct, že se spíš zlobíme, než pláčeme. Plakat u Boha se nám nechce také tehdy, když si uvědomujeme, že jsme si šli vlastní cestou proti tomu, co chtěl Bůh. Teď pláčeme nad výsledkem, nad tím, co jsme ztratili třeba promarněnými silami, penězi a časem. To je pak těžké plakat Bohu na rameni. Přesto má žalmista dobré zkušenosti s tím, když se i v takové situaci vrátil k Bohu. Budeš-li mít, Hospodine, na zřeteli nepravosti, kdo obstojí panovníku? Ale u tebe je odpuštění, tak vzbuzuješ bázeň. Skládám naději v Hospodina, má duše v něho naději skládá. Čekám na jeho slovo. Žalm 133:5. V Boží blízkosti můžeme plakat. Tam se utišíme a vycházíme proměnění s novým ujištěním a s novou nadějí do života.

Ocenění dává křídla. V poslední době mnou hýbe několik témat týkajících se života a následující řádky, jako bych vytrhl z deníku. Například téma životní vášně. Máme nějakou vášeň, která nás žene vpřed a posouvá dál? Jednou jsem ze strany své manželky prožil takové milé ocenění. Dala mi najevo, že si mě váží, že mě považuje za chlapa. Odpoledne jsem pak šel na zahradu, kde bylo hodně různé práce. Cítil jsem se v pohodě a při síle, tak jsem se pustil do kopání staré suché višně. Sám jsem se divil, kde se ve mně bere chuť i síla. Za poměrně krátkou dobu se mi podařilo obnažit všechny hlavní kořeny a vytáhnout celý pahýl i z kořeny ven. Doma jsem se pochlubil. Mařenko, to tvoje ocenění jako by mi dalo křídla. Já jsem vykopal tu starou višeň i z kořeny. Manželka na to. Víš, už dřív jsem přemýšlela, jak ti můžu být pomocí. Řeknu vám, je to obrovská síla, když za vámi žena stojí a oceňuje vás. Ale není tomu tak vždy. Velmi často se mi stává, že z ní číší zklamání z toho, jaký jsem. Že pokud nemám vnější podněty, problémy nebo tlaky, tak se sám od sebe nehýbu. Chybí mi vnitřní síla do životních aktivit. Zaměstnání, koníčky, nějaké rutinní práce doma, to ano. To jsou oblasti, kde se sám cítím jistý a pevný, kde mi vcelku nic nehrozí a kam můžu v případě nebezpečí utéct. Když ze mě manželka prožije hluboké zklamání, pak mě její oceňování nezachrání. Stejně jako mě nepovznese a nedá sílu laciné pochlebování. Kde je prázdno, kde chybí obsah, tam nepomůže lhát, že člověk má v sobě něco hodného úcty, tedy nějaký obsah. V takovém případě nezbývá, než obsah získat. Ale jak? Souvisí to s vášní do života. Tu můžeme předstírat, ale pokud je z lidských zdrojů, tak nám nakonec vždy dojde. Skutečnou vášeň do života, do nových věcí, vztahů, odvahu jít proti drakovi a někdy i proti tomu, co ostatní považují za normální, takovou vášeň do života dává jen Bůh. Jozuovi řekl, buď rozhodný a udatný, neměj strach a neděs se, neboť Hospodin, tvůj Bůh, bude s tebou všude, kam půjdeš. Jozue 1.9. Pavel měl v noci vidění, kdy mu Pán řekl, neboj se, mluv a nemlč, protože já jsem s tebou. Skutky 18.9. Mojžíš, Jozue nebo Pavel svůj životní sen uskutečnili. Naopak jiní byli hnaní vlastní lidskou vášní pomoci. Vy Saul nebo Abšalom, po sexu

viz Amnon, která je nakonec vehnala do pasti, nebo jim jejich vášení nevydržela. Došla jim slova a skončili, jako když vyschne řeka. Viz farizeové ve Skutcích 4.14 nebo bohatý mladík z Lukáše 18. Na to, jak získat skutečnou vášeň do života, vám recept dát neumím. Něco z ní často prožívám tehdy, když trávím čas sám s Bohem, když s ním řeším bolestné věci, když mu svěřuji, že mi došly síly, že nefungují osvědčené životní principy, když před ním přiznávám, že nevím, jak v některých vztazích dál, že život v mnoha ohledech nezvládám. Pokud v takové situaci dávám Bohu prostor i dost času, aby mluvil, tehdy se věci v mém nitru mění. Není to vždy vášeň, ale pokud vášeň přichází, tak je to právě tudy.

0: Co by si přál? Občas, ale ne zase příliš často, se mě manželka různými způsoby ptá, co bych chtěl, co bych si přál, čeho bych chtěl dosáhnout, kam napnout síly, u čeho mám srdce. Taková otázka mě vždycky polechtá. Najednou se cítím jako rybář, co ulovil zlatou rybku, nebo jako Šalamoun, kterému Bůh nabídl, že si může přát cokoliv. Vždycky začnu mluvit o tom, čím se právě v daném období zabývám, co mi leží na srdci, o úkolech, výzvách, které mám před sebou, někdy i z dlouhodobého hlediska. Musím se přiznat, že ta přání, cíle, jakoby podléhaly inflaci. Když je člověk nerozvíjí, tak se předměty touhy smrsknou do všedních potřeb. Nic nápaditého, nic nového. Musím poznamenat, že si cením toho, že mi manželka takové otázky klade. A zjistil jsem, že se mě sice ptá a chce slyšet moje odpovědi, ale sama se s tím také potýká. Utváří si podle toho i svoje odpovědi. Není divu, vždyť patříme k sobě. Po posledním takovém rozhovoru jsem si uvědomil, že mi dosud většinou šlo o věci, činnosti, možná i o lidi a změny v jejich životech. Ale tentokrát mi zazněl v mysli verš: Můj synu, dej mi své srdce. Přísloví 23:26. K čemu že mám přiložit srdce? Kdeže mám mít své srdce? Kam nasměrovat, zaměřit své touhy? Jako tatínek jsem vždycky moc rád, když mi některé dítě dá najevo svou přízeň, lásku, když mi dává své srdce. Ať už je to dárkem k narozeninám, nebo když jdeme na procházku a dá mi ruku. A stejně tak potom touží Bůh. Co to znamená? Když je člověk nadšený pro nějakou celebritu, schání o ní všechny možné informace, má její fotku, podpis, ví o ní kde co, zajímá se, co právě dělá a mluví o ní také mezi svými kamarády a vrstevníky. Právě o to stojí náš nebeský Otec. Touží po našem zájmu, po naší lásce, vztahu s ním z naší strany. Jde mu o to, abychom mu důvěřovali. Židům 11:6. Obraceli se na něho s radostmi i starostmi, abychom ho chtěli poznávat a žít s ním. Takového upřímného vztahu si Bůh váží a opětuje nám jej svou blízkostí a věrností. Žalm 18:26. A to i přesto, že nás neušetří různých těžkostí a zkoušek. Vždyť říká, svěř Hospodinu své počínání a tvé plány budou zajištěny. Přísloví 16:3. Všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží. První list Petrův 5:7. A nebo všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha. Římanům 8:28. Tak přemýšlím, jak dále rozvíjet myšlenku, co to znamená dát někomu své srdce. Ne něčemu, ale někomu. Komu konkrétně?
1: Na Rádiu 7 posloucháte Večer pod lampou, poslech čtení dobrých knih.
0: Spolu. Nedávno jsme stáli s manželkou ve frontě u řezníka a když na nás přišla řada, manželka začala vyjmenovávat, co všechno chce. Paní prodavačka nosila, manželka dávala maso a salámy do tašky a v tom se na mě obrátila druhá prodavačka a ptá se, prosím, co si přejete? Jenom jsem kývl, my jsme spolu. Prodavačka si mě přestala všímat a začala obsluhovat dalšího zákazníka za mnou. Když jsme měli všechno, co jsme potřebovali, prodavačka podala manželce účet a já jsem vytáhl peněženku a zaplatil. Potom jsme s plnými taškami vyšli ze dveří. Zkuste si tu situaci představit bez toho, že bych řekl, že jsme spolu. Jedna prodavačka by se divila, že tam stojím a nic nekupuji. Druhá by se divila, že paní nakupuje a kdo si jiný platí. Většinou chodíme nakupovat buď já nebo manželka, každý sám, protože nám to časově nevychází. Ale tak nějak závidím v obchodě dvojicím, které nakupují spolu. A nejen nakupují, prostě jsou spolu. Ne každý má to požehnání a možnost žít s někým. Vnímám tlaky dnešní doby, které vedou k nezávazným vztahům. K pseudomanželství, kdy si lidé pohrávají s myšlenkou jsme spolu, ale přitom si nechávají zadní vrátka, kdyby to nevyšlo. Pevnost vztahu a hloubka lásky roste tím, že jsme spolu. A to i v obdobích, kdy manželství prochází zkouškami. Kdy se například ukazuje, že máme jiné priority, jiné názory, jiné cíle. A tak známe chvíle zklamání, nedorozumění, pocity samoty. Ale nad tím vším vítězí vnitřní jistota nás obou, že Bůh chce, abychom šli spolu. Pán Ježíš Kristus je tím, kdo nás spojuje. Jeho vztah s námi je nám příkladem, jak máme a můžeme žít spolu v manželství. Už jsme s manželkou spolu nějakou řádku let. Pořád jsme každý jiný, ale i když spolu někdy nesouhlasíme, tak to prostě nemá sílu nás rozdělit. A vždycky se znovu spojíme a vyznáme si, že chceme jít dál zase spolu. Když člověk žije v pohodě, není vidět, co všechno je v jeho nitru. Ale například nemoc nebo trápení odhaluje naše srdce a ryzost vztahu s Bohem. Podobně se při různých nedorozuměních odhaluje, kdo jsem já, kdo je moje manželka. Ale nakonec si vždycky řekneme, a zase jsem na tobě objevil něco cenného, jsi pro mě pokladem, mám tě rád. K našemu manželství patří i odpusť, prosím. Patří k němu i společná modlitba a snažíme se věnovat i určitý čas tomu, že si povídáme, sdílíme se a jsme spolu.

Mít děti? Když se nám mělo narodit třetí dítě, někteří lidé říkali, to máte odvahu v dnešní době tři děti. Když se narodila zdravá dceruška Danielka a přátelé a známí ji přicházeli obdivovat, kdo si citoval někde zachycený výrok? V dnešní době už mají děti jen křesťané a cikáni. Necítím se kompetentní vyjadřovat se k tomu, proč mají děti Romové, já vidím děti jako projev božího požehnání. Uznávám, že boží požehnání nemusí vždy přicházet jen v podobě mnoha dětí a na druhé straně také vnímám bolest těch, kteří by si vlastní děti přáli a nemohou je mít. Je potřeba mít odvahu k tomu, aby člověk měl dnes tři či ještě více dětí? Asi ano, ale zdá se mi, že člověk potřebuje odvahu k tomu, aby měl i jen jedno dítě. Potřebuje odvahu, aby začal podnikat, aby nastoupil do zaměstnání, aby sedl do auta nebo šel nakupovat a vlastně už k tomu, aby ráno vstal z postele, zvlášť pokud večer sledoval zprávy. Nedivím se, že se dnešní lidé bojí. Mají k tomu asi důvod. Stačí se podívat na vytunelované hospodářství, nezaměstnanost nebo na morální stav lidí kolem, na vztah k poctivosti, na zneužívání sexuality, na chování žáků a studentů ve školách, nemluvě o rozmachu novodobého okultismu či o výhledech české i světové politiky. Člověk se nezbaví strachu, pokud se chce spoléhat jen na stav svého účtu v bance, na bezpečnostní zámek ve dveřích či pořádného psa. Jistotu nezíská, když se chce opírat o své zkušenosti, vzhled nebo schopnosti. Zdá se mi, že existují síly, které záměrně vyvolávají strach a udržují lidi v obavách. Kdy jsme s manželkou vzali odvahu mít tři děti? Kdybychom zvážili naše i jejich vyhlídky do budoucnosti? No nevím. Možná je to tím, v čem vidíme hodnoty. Jsem si vědom, že naše bydlení, zaměstnání, zdraví a podobně nejsou neotřesitelné. Ale vidím hodnoty v pevných vztazích v rodině, v tom, když prožíváme vzájemnou důvěru, když sledujeme, jak děti rostou a učí se správně vnímat sebe i své okolí. A pokud ve mně začíná klíčit obava, kde na to všechno brát energii, peníze a chuť, pak mi na mysli tane boží slib. Hledejte nejprve boží království a jeho spravedlnost a toto všechno vám bude přidáno. Matouš 6.33. Těch božích slibů v Bibli o zabezpečení existuje daleko víc. Tím nechci podceňovat jiné hodnoty, jako je práce, snaha pomáhat bezmocným nebo péče o přírodu. Ale přece jen si myslím, že nedosahují takové důležitosti, jako je hodnota důvěry v Boha a dobrých vztahů mezi lidmi, zvlášť v rodině. Přesvědčili jsme se, že Bůh se stará, že nás vede a vyučuje tak, abychom mu věřili i ve věcech všedního života. On je zdrojem naší odvahy, proto jsme všechny děti vděčně a radostně přijali jako dar a projev božího požehnání. Mým cílem není burcovat, abyste všichni měli tři děti. Nakonec jsme s manželkou díky pěstounství vychovávali kromě svých tří ještě další tři děti. Jen s potěšením vyjadřuji, že se pořád ještě chci učit v běžných věcech Bohu více důvěřovat. A zároveň se učit nevěřit těm, kdo se nám snaží nahnat strach a nějak nás zmanipulovat. Ať to jsou duchovní síly temnoty, lidé nebo okolnosti kolem nás.

Vnitřní touha. Moje žena vyrostla na vesnici a toulání se po loukách a lesích, zpěv ptáčků a zurčení potůčku je její živel. Já jsem vyrostl v domě vzdáleném sotva 100 metrů od samotného centra 60-tisícového města. Můj živel jsou ulice, křižovatky, obchody, davy lidí. Jsme s manželkou každý jiný. Chápete ten rozdíl? Nechápete. Dnes žijeme ve 30-tisícovém městě, do centra města i do lesa to máme 10 minut. Před několika lety Majka vyjádřila touhu, já bych chtěla domeček u lesa a s potůčkem. Kde bychom na to vzali, pomyslel jsem si. A navíc teď žijeme něčím úplně jiným a potřebujeme městské vymoženosti. Na její touhu jsem řekl, a k narozeninám jsem jí koupil hezký obrázek podhorské krajiny s domečkem, lesem a potůčkem. Nicméně po nějaké době jsem zase slyšel. Já bych chtěla domeček u lesa a s potůčkem. Pomyslel jsem si to též, ale usoudil jsem, že druhý obrázek to nevyřeší. Pořídili jsme si na kopci příměstskou zahrádku. Jakousi náhražku za domeček u lesa a s potůčkem. První rok jsme tam celá rodina nadšeně pracovali. Druhý rok méně nadšeně. Pak zahrádka asi 2 roky ležela ladem a teď je to 3. rok, co ji pracně znovu dobývám z moci pampelišek, plevele a kamení. Byl to omyl, řekla mi na to Majka a já to nechal bez komentáře. Prožil jsem několik dní a nocí, kdy jsem se musel vypořádávat s tím, jestli opravdu každou touhu zašlapu, jestli opravdu nerozumím nitru člověka, který je doma v přírodě, jestli si žiju jen vlastním životem, tím, co mě baví, a hluboké vnitřní prožívání své ženy ignoruju. Musel jsem se vypořádávat s tím, že manželčiny touhy opravdu možná umírají, že tím ona sama chřadne, že sice funguje, ale uvnitř jen živoří a skomírá. Její naděje umřela a všechny pokusy ji oživovat mi manželka zakázala. Zavalil je smutek. Dotýkalo se mě to, ale východisko jsem neviděl. Nemáme na to. Přece se nezbavíme svého bydlení na dobrém místě tady ve městě a nepůjdeme někam nevím kam. Přece. Včera večer skoro před půlnocí jsem se před Majkou rozpovídal. Já nejsem tak vyhraněný městský kluk, za jakého mě považuje. Popisoval jsem, jak v tom všem vnímám Boží působení, jak rozumím její představě o domečku, jak si ho představuji já. Dokonce jsem zmínil i lokalitu, kde by mohl stát. A Majka mi v jednom okamžiku uvěřila. Naděje ožila. Ne, domeček zatím nemáme, ale naděje žije. Můžeme o této touze spolu mluvit, rozvíjet ji, modlit se za její splnění a sledovat, jak jedná Bůh. Dnes po letech máme maringotku na vlastním pozemku, ale potůček zatím nikde. Za to tam je vlastní studna. Jezdíme tam v létě jako na chatu. Když se rozhlédnu šířeji, vidím, že mnoha lidem umírá naděje a oni sami také chřadnou. Pochopil jsem, jak důležité je sdílet s druhými jejich i své naděje, protože naděje je palivem života.

0: Večer pod lampou dnes přinesl další kapitoly z knihy Jana Vopaleckého Směr je jasný. Četl Petr Stoj. Kniha vyšla v nakladatelství Etos.
1: Hledejte a naleznete. Třeba i s Rádiem 7.

Bylo 22 hodin. Večerní vysílání na Rádiu 7, které posloucháte, nabízí k poslechu další hodinku vysílání a v ní relaci doteky.

0: V dnešním světě existuje mnoho mylných pohledů na Boha. Některé se naprosto odchylují od toho, co Bible o Bohu říká. Jiné se blíží biblické představě, ale přesto nejsou správné. Věřit, že Bůh je tvrdý a přísný soudce, který jen čeká na to, aby mohl potrestat hříšníka, je představa rozšířená dokonce i mezi mnohými věřícími. V dnešním pořadu Doteky s námi bude Charles Stanley hledat správné pohledy, ale také připomínat falešné domněnky. Ukáže nám, že Bůh je milující a laskavý pán, pomalý k hněvu, překypující v lásce a věrnosti. Více z autorova textu přiblíží Pavel Hromádka.
1: Kdy se vám naposledy stalo, že se vám někdo podíval přímo do očí a řekl, mám tě rád? Je mnoho lidí, kteří taková slova už dávno neslýchají. Bereme jako samozřejmost, že lidé vědí, jestli je máme rádi nebo ne, ale ono to tak není. A když máme někoho rádi, často si myslíme, že to, jak mu svou lásku vyjadřujeme, je přesně to, co potřebuje. Nebo si také myslíme, že láska, jakou můžeme nabídnout, je přesně taková, jakou ten druhý potřebuje. A právě o tom dnes chci mluvit. Proto jsem dnešnímu pořadu dal název Náš život lásky. Chci mluvit o dvou věcech. Jednak o kvalitě lásky, kterou prožíváme, a o kvalitě lásky, kterou dáváme. A pak o tom, jak jsme schopni lásku přijímat a dávat. Týká se to nás všech, každý den, a tyto dvě oblasti života každý nějak řešíme. O jakou lásku stojím, jakou lásku chci a jakou lásku dávám, jakou lásku cítím, že jsem schopen dát. Proto si společně najdeme tu nejemotivnější kapitolu, kterou v Novém zákoně znám, kromě té, která mluví o kříži. Protože v tomto textu se někde určitě najdete. Lidé se o něm vyjadřují jako o tom nejznámějším a největším příběhu všech dob. Je to příběh o marnotratném synovi u Lukáše v 15. kapitole. Chci si to s vámi přečíst od 11. verše až do verše 24. Protože pokaždé, když to čtete, všimnete si tam něčeho nového, co jste předtím neviděli. Tedy, řekl také, jeden člověk měl dva syny. Ten mladší řekl otci, otče, dej mi díl majetku, který na mne připadá. On jim rozdělil své jmění. Po nemnoha dnech mladší syn všechno zpeněžil, odešel do daleké země a tam rozmařilým životem svůj majetek rozházel. A když už všechno utratil, nastal v té zemi veliký hlad a on začal mít nouzi. Šel a uchytil se u jednoho občana té země. Ten ho poslal na pole pást vepře. To bylo snad to nejhorší, co se židovskému mladíkovi mohlo přihodit, nechat se najmout jako ošetřovatel a krmič vepřů. 16. verš. A byl by si chtěl naplnit žaludek slupkami, které žrali vepři, ale ani ty nedostával. Tušel do sebe a řekl, jak mnoho nádeníků u mého otce má chleba nazbyt a já tu hynu hladem. Vstanu, půjdu ke svému otci a řeknu mu, otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem. Přijmi mne jako jednoho ze svých nádeníků. I vstal a šel ke svému otci. Když byl ještě daleko, otec ho spatřil a hnut lítostí běžel k němu, objal ho a políbil. Syn mu řekl, otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem. Ale otec rozkázal svým služebníkům, přineste ihned nejlepší oděv a oblečte ho. Dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy. Přiveďte vykrmené tele, zabijte je, hodujme a buďme veselí, protože tento můj syn byl mrtev a zase žije. Ztratil se a je nalezen. A začali se veselit. Moc bych si přál, abyste si v přečteném textu všimli, co tu Ježíš říká. Je to v podstatě tohle. Podívejte se na to. Právě tak miluje nebeský Otec i nás. A za druhé nám tím říká, pořádně se na to podívej, chci, abys i ty měl rád druhé lidi také tak. A současně si přeji, abys takhle uměl přijímat lásku druhých. Všechny tyto tři aspekty jsou nesmírně důležité. Jsou to tři oblasti, do kterých vás chci zavést. Když mluvíme o svém životě lásky a jestli je naše láska taková, jaká by měla být, pak bychom ji měli vyjadřovat v určité kvalitě. To znamená, že existuje jistá kvalita lásky, kterou Bůh v našem životě hledá. Když přemýšlíme o lásce, můžeme se na ni dívat jako na cit. Ale láska je mnohem víc než jen cit. Kdyby láska byla jen cit, byl by to docela průšvih. Láska není jen jakýsi dýchavičný pocit, protože naše pocity jsou velmi nestálé a vrtošivé, objevují se a mizí. Někdy se cítíte dobře, jindy pod psa. Někdy můžete cítit, že vás Bůh miluje. Jindy máte pocit, že máte sami sebe docela rádi, jindy zase vůbec ne a sami sobě jdete na nervy. Láska je totiž rozhodnutí, ne pocit. Bůh se rozhodl, že nás všechny bude mít rád. Svou lásku nepostavil na žádné naší kvalitě. Postavil ji na svých vlastnostech, na své vlastní osobnosti a charakteru. Nedílně patří k jeho bytosti skutečnost, že miluje lidi, protože jsme jeho stvoření. A dál. Láska není jen rozhodnutí. Láska je závazek. Láska říká, protože tě miluji. Nebo vyjadřuji ti lásku, protože pro tebe chci to nejlepší. Chci, aby ses cítil v bezpečí. Chci, abys byl šťastný. To znamená, že jestli mám někoho doopravdy rád, pak mi záleží na jeho bezpečí, na jeho štěstí a na tom, aby se měl dobře. A udělám proto všechno, co je v mých silách. Jestli se k tomuto zavážu, pak budu s tím člověkem budovat a pěstovat vztah tak, aby mu bylo jasné, že mi na něm záleží a že mi leží na srdci, jestli se má dobře, jestli je v bezpečí a jestli je šťastný. Ale je v tom ještě víc než to. Znamená to ujištění o něčem. Jestli máte někoho rádi, budete ho o tom stále ujišťovat. Patříme k sobě, protože tě mám rád. Ať už se jedná o přátelské vztahy v církvi nebo jinde, jestli se jedná o vztah s manželským partnerem nebo synem či dcerou, anebo s rodiči. Protože tě mám rád, chci, abys cítil, že k sobě patříme. A dál, protože tě miluji, chci, abys prožíval, že pro mne máš obrovskou hodnotu. Zasloužíš si mou lásku i lásku druhých. Jsi opravdu mimořádný člověk. A další, chci, abys prožíval důvěru. Věřím tobě i tvým schopnostem, věřím tvému nadání. Věřím, že Bůh pro tebe v životě něco má připravené a jsem přesvědčen, že to všechno zvládneš, že to dotáhneš do zdárného konce. A za další, jestli tě skutečně miluji, pak se tě budu snažit povzbuzovat a vnitřně budovat, abych pomohl ve tvém životě vypěstovat takové kvality, které z tebe udělají člověka, jakého tě Bůh chce mít a jaký si i ty sám přeješ být. A nakonec, jestli je moje láska opravdová a ryzí, zaměří se na druhé a ne sama na sebe. Jestli je sebestředná, pak to asi nebude láska. Jestli se soustřeďuje na druhé, pak to láska skutečně je. Milovat druhého člověka je nesmírně důležité. Ale tato láska v sobě nese jednu kvalitu, o které jsem přesvědčen, že ji v našem textu vidíme. A o které vím, že Bůh po nás chce, abychom ji od něj přijali a vyjadřovali ji druhým. A to je láska bez podmínek. Co to je taková láska bez podmínek? Bezpodmínečná láska. Je to jednoduše to, že tě mám rád prostě proto, že jsi to ty. A nic za to na oplátku nečekám. Nemusíš žít tak, abys dosahoval nějakých mých kritérií. Nemusíš žít podle pravidel a předpisů. A ve svém vztahu k tobě neříkám, že tě miluji když, že tě miluji pokud, že tě miluji jestli. Prostě tě mám rád. Nikde v Božím slově Bůh neříká ani nenaznačuje, že by jeho láska stála na něčem jiném, než na naprosto bezpodmínečné lásce. Je to láska, která si neklade absolutně žádné podmínky. Neuvádí žádná pravidla ani předpisy. Není k ní přiložen žádný návod k použití. Nemá žádné dodatky ani výroky pod čarou. Je to prostě Boží nádherná, ryzí láska k nám. Bezpodmínečná láska nemá nic společného se zásluhami. Láska bez podmínek, Bůh ji vyjádřil ve své milosti, což je jeho dobrota a laskavost k nám bez požadavku na jakékoliv zásluhy nebo cenu na naší straně. A navíc, navzdory tomu, co si zasloužíme. A to je Boží milost. Takže vidíte, že skutečnost, že jsme nedokonalé lidské bytosti, že všichni selháváme, všichni jsme slabí a všichni proti Bohu někdy hřešíme, to neznamená, že Bůh nás přestane milovat. Taková je Boží milost. Věděl ještě předtím, než nás stvořil, že si jeho lásku vůbec nezasloužíme. Co tedy udělal? Poskytl nám svou milost skrze kříž. A on nám nejen ukazuje svou lásku, ale ukazuje nám také, jak chce, abychom i my milovali druhé. O lásku by se nikdy nemělo žebrat. A také nežebrá. Nehandluje se s ní. Neplatí se za ní. Ani nemáme rádi na revanš. Taková láska není. Proto je ta kvalita lásky tak důležitá, že si neklade žádné podmínky. Dál se tady jedná o vyjádření lásky. Jedna věc je milovat a druhá tu lásku také vyjádřit. Teď bych se s vámi rád podíval na náš text, protože je naprosto fascinující. Byl bych rád, kdybyste si poznamenali asi 6 slov. Může jich existovat víc, ale je 6 způsobů, jak si vzájemně můžeme lásku vyjadřovat. Nezáleží na tom, o jaký vztah jde, jestli jste synové, dcery, matky, prarodiče, to je jedno. Všichni pro vyjádření své lásky máme zhruba 6 možností. Jedna z nich je přijetí, další je dotek, pak kvalitně strávený společný čas, dávání dárků, slova povzbuzení a různé službičky. Těmito všemi způsoby můžeme vyjádřit svou lásku. Teď bych se rád s vámi podíval, jak svou lásku Bůh vyjadřuje nám. Uvědomili jste si, že každičký den svého života prožíváte ve světle Božího přijetí? Víte, že nemůžete udělat absolutně nic, co by přimělo Boha, aby vás odmítl? Lidé umírají a jdou do pekla, protože sami odmítli Boha, ne proto, že by Bůh odmítl je. Nemůžete Boha přinutit, aby vás odmítl. Přijímá vás právě takové, jací jste. Nás všechny věřící, jak nás přijal? Bible nám říká, že nás přijal ve svém milovaném vlastním synovi. Tak nás přijal. Proto každý den můžeme prožívat v jeho přijetí. Každý den. Asi teď řeknete, tak pozor, a co ty zmíněné doteky? V tom podobenství otec utíkal a objal ztraceného syna. A mne se Bůh nikdy nedotkl. Ale ano, dotkl. Jak si myslíte, že se nás Bůh dotýká? Dotýká se nás například prostřednictvím vřele podané ruky nebo láskyplného obětí. Bůh se nás dotýká. Politování hodný je člověk, kterého se nikdy nikdo nedotýká. Nikdy ho nikdo neobejme a nikdy ho nikdo nemiluje. Bůh se nás dotýká prostřednictvím lidí a jejich doteků. Podobné je tomu se společně prožitým kvalitním časem. Možná vás napadne otázka, co to vůbec je kvalitně strávený čas s Bohem. Uvědomili jste si už někdy, že to nejdůležitější v životě je vřelý, blízký, osobní a tichý čas, který strávíte s Bohem? Už jste někdy řekli, pane, teď prostě chci být chvilku jen s tebou? A on by odpověděl, je mi líto, ale mám dnes odpoledne dost fofr, nezvládnu to. Ne, Bůh je vždycky připraven, abychom s ním mohli trávit čas, abychom ho mohli milovat a přijímat jeho lásku. Skutky služby? Přátelé, Bůh nám prokazuje služby dnem i nocí. Copak Ježíš neřekl, nepřišel jsem, aby mi sloužili, ale abych sloužil? A přesně to náš nebeský tatínek pořád dělá. Jak nám slouží? Poskytuje nám v životě směr, chrání nás a dává nám všechno, co potřebujeme. On vždycky pracuje v mírném předstihu. Jsou chvíle, kdy si probíráte všechno, co se vám kdy v životě připletlo do cesty a on tam byl už před vámi, aby doladil detaily. A byl tam i potom, když vy už jste odešli. Stále nám slouží, nikdy nám nepřestává prokazovat skutky služby. Dávání? Naprosto všechno, co máme, je Boží dar. On sám říká, že každý dobrý a dokonalý dar pochází od Otce z hůry, který se nemění a je stále stejný. A pořád nám všechno dává. Slova povzbuzení? Ta jsou v celé Bibli. Bible je Boží milostný dopis napsaný pro nás. Můžete vzít všech těch 6 způsobů, kterými si máme vzájemně vyjadřovat lásku. A Bůh každý den přesně to v našem životě dělá. Co od nás chce? Abychom totéž dělali pro ostatní. O co tedy jde? A co se s námi děje? Říkáme, že existuje 6 možností, jak lze vyjádřit lásku. Přesto je potřeba, abychom byli citliví na to, jak ten druhý potřebuje, abych mu svou lásku vyjádřil. Je potřeba citlivě vyjadřovat lásku, tak, jak to ten druhý potřebuje. Podívejme se na našich 6 způsobů. Ten seznam, který jste si jistě zapsali. Který bod si myslíte, že potřebujete nejvíc? Ano, máme tady všech 6 možností a všichni si přejeme být takto milováni, ale která z nich ve vás rozezvoní zvony nejvíc? Že když vám ji někdo poskytne, tak doopravdy cítíte, že vás miluje. Když někomu vyjádříme lásku způsobem, který je v jeho pořadníku až na 6. místě, víte, co vám řekne? Nemáš mě rád. Vůbec necítím, že bys mě miloval. Můžete dávat naprosto všechno, co je ve vašich silách. Ale jestli se vaše vyjádření lásky toho druhého nedotkne tam, kde vás potřebuje nejvíc, nebude vaši lásku cítit. Řekněme například, že jste žena. A kdybych se dnes zeptal všech žen, který z těch 6 bodů je na tvém seznamu na prvním místě, většina z vás by asi odpověděla kvalitně strávený společný čas. Stojíte jen o čas. A váš manžel přijde domů a přinese vám krásný dárek se slovy: miláčku, podívej se, co jsem ti koupil. Chci tím podtrhnout, že opravdu šel a věnoval na to určitou částku. A vy zareagujete: dík. A moc velkou radost z toho nemáte. To v tu chvíli zase zraní jeho city, protože na to musel šetřit. Těžce pracoval, aby si přivydělal. Dík. Možná ještě dodáte, to je bezva. A trochu ho poplácáte po tváři a lehce obejmete a to je všechno. A on si říká: páni, ona je snad to nejnevděčnější stvoření, jaké jsem kdy v životě potkal. Problém tkví v tom, že dárek se jí sice líbí, ale doopravdy stojí jen o čas. Nebo tady máme člověka, který si potrpí na skutky služby. Nevykládej mi, jak moc mě miluješ, prostě mi to ukaž, něco udělej. K čemu tady dochází? Máme lidi, kteří se mají upřímně a z celého srdce rádi, ale dělají to tak, že svou lásku vyjadřují způsobem, jak oni to cítí. A ten druhý zase hledá a touží po tom, co potřebuje. A tak jestli jeden z těch dvou je na straně vyjádření a druhý na straně příjmu a přitom nevědí, jak naplnit lásku toho druhého, pak je tu problém. Proto se tak často stává, že spousta lidí prožije celé manželství nebo celý život tak, že se svým způsobem vyjádření lásky nestrefí. Rodič třeba dává, dává a dává stále nějaké dárky a přitom syn nakonec řekne: víš co, tati, radši se mnou chvilku prostě buď, nic jiného nechci. Možná je to tak, že potřeba dávat je na dně lásky většiny lidí. Dávají z celého srdce. Já sám jsem takový zanícený dárce. Prostě v sobě mám zvláštní touhu dávat a dávat, protože prostě rád lidem něco dávám. Nevadí mi, když mám věnovat čas, rád to udělám, i to všechno ostatní. Ale vím o sobě, že jsem v podstatě takový dárce. A když vidím, že někdo něco potřebuje, chci mu to prostě dát. Jinak řečeno, když se jedná o člověka, kterého mám rád, rozhlížím se po něčem, co bych mu mohl dát, abych mu ukázal, že ho mám rád. Možná to není adekvátní způsob vyjádření lásky, ale je to můj způsob. Nebo další lidé. Slova jim přetékají ze rtů. Prostě mluví a mluví a mluví. Jestli ostatní způsoby vyjádření jejich lásky jsou s tím v souladu, je to v pohodě. Ale jestli ne, pak všechny řeči světa nebudou nic platné. A tak když se třeba jedná o poskytnutí povzbudivých slov, kvalitně stráveného času, služby, nezáleží na tom, co to je, musíme si dát práci a zjistit si, co konkrétně tomu druhému pomůže. Ano, existují lidé, kteří bez ohledu na to, kolik toho děláte a jak dlouho, nikdy nebudou spokojeni, protože v jejich životě je cosi, nějaká hradba nebo co. Možná něco, co se jim přihodilo dávno v dětství nebo v mládí. Třeba měli pocit, že je jejich táta nemá rád nebo máma. Tu bariéru mohlo postavit cokoliv a teď mají pocit, že si lásku vlastně ani nezaslouží. Takže to, co udělají, je: odmítnou vás. Pošlou vás s tím někam. Odstřihnou vás a udělají něco, čím vás pokud možno zaženou pryč, protože v tom prožívají svou jedinou jistotu. Svým jednáním vyjadřují, neopovažujte se ke mně moc blízko přiblížit se svými pokusy vyjadřovat mi lásku. Znamená to snad, že bychom je měli přestat mít rádi? Ne. Jen tím chci říct, že jsou lidé, ke kterým se budete těžko dostávat, protože v sobě mají něco, s čím si neví rady a co jim brání přijmout vaši lásku. I kdybyste dělali všechno možné i nemožné. Můžete zkoušet se k ním dostat způsobem číslo 1 nebo způsobem číslo 6, nebo to můžete začít zkoušet někde uprostřed, ať děláte, co děláte, jak si jim to nestačí, nepronikne to k ním. Ale vy můžete vydržet. A můžete to zkoušet tak, nebo jinak, různými způsoby, až si ten člověk začne připadat, že přece jenom nějakou cenu má. Až je schopen bariéry v sobě nechat spadnout a být ochotný odhrnout záclonu a dovolit vám vstoupit. Ale do té doby se k němu nedostanete. Do dnes uvedeného textu Bůh možná soustředil úplně nejvíc principů o lásce. Víc než kamkoliv jinam v Bibli. V podstatě tím v první řadě říká, tak pozor, momentíček, vůbec nezáleží na vaší minulosti. Já vás miluji bez podmínek a miluji vás pořád stejně a navždycky. A za druhé, nemusíte se o nic snažit, abyste si tu lásku zasloužili. Za třetí, Bůh přesně ví, jak nám svou lásku vyjádřit. Byl bych rád, kdybyste se teď na chvilku zamysleli nad těmi 6 způsoby vyjádření lásky. Který je pro vás na prvním místě? Co je to vaše číslo 1? Bůh přesně ví, co u vás stojí na prvním místě. Co si myslíte, že to je? A ještě na jedno se vás zeptám. Váš manželský partner, vaše děti, vaši rodiče, může se jednat o kohokoliv, třeba vaši přátelé. Když si na ně vzpomenete, co si myslíte, že je jejich číslo 1? Je opravdu moje povinnost zjistit, jaké vyjádření lásky tento konkrétní člověk potřebuje. Co on potřebuje. A ne to, jak mně se chce lásku vyjadřovat. A ještě jednou bych vám rád jednoduše zdůraznil, že bez ohledu na to, odkud pocházíte, Bůh vás miluje. Ale nikdy nebudete schopni tu lásku prožívat, dokud zaprvé nepřijmete Pána Ježíše Krista, který je Boží syn, za svého zachránce, tím, že mu vyznáte svoje hříchy a přijmete jeho smrt na Golgotě jako plné splacení dluhu za váš hřích, a dokud nepřijmete jeho odpuštění, postavené ne na vašem jednání a chování či slibech, ale prostě na tom, že on řekl, že když ho přijmete vírou, on vás přijme za svého syna nebo dceru. V tu chvíli, kdy ho takhle přijmete, víte, co jste tím získali? Boží láska vám proudí do srdce. Pak vás Bůh bude informovat, vyučovat i zmocňovat a způsobí, že budete schopni jeho lásku přijímat a dávat ji i ostatním. A také přijímat jejich lásku. Je to proces, ve kterém se učíme. V tom procesu se všichni učíme. Ale začíná to u osobního vztahu s Ježíšem Kristem. Chtěl bych vás teď vyzvat, aby jestli jste Krista ještě nikdy jako svého zachránce nepřijali a jestli doopravdy chcete ve svém životě cítit Boží lásku, což všichni potřebujeme, abyste přijali Božího syna vírou. A Boží láska se do vašeho života začne vlévat až marnotratně. A s pomocí Ducha Svatého se naučíte, jak ji přijímat, jak jí věřit, prožívat ji a dávat dál. Přátelé, až se naučíte přijímat Boží lásku a prožívat ji, a až se naučíte také mít rádi ostatní lidi, a naučíte se, jak jim dovolit, aby i oni měli rádi vás, vstoupíte do té nejvyšší a nejlepší kvality života. Protože v životě není nic důležitějšího než láska. Nebeský tatínku, chceme ti teď jen říct, jak moc jsme ti dnes vděční, že nás máš rád tak, jak to děláš. A že jsi s námi všemi začal proces učení, jak máme přijímat tvou lásku a jak ji opětovat. Prosím tě za všechny, kteří ještě nikdy neuvěřili Pánu Ježíši jako svému zachránci a spasiteli. Aby si uvědomili, že všechny jejich lidské pokusy o lásku selžou a nebudou stačit, dokud Boží láska nepoplyne skrze ně a jejich život k těm, které se rozhodnou milovat.
0: Charles Stanley připomněl, že jediná možnost, jak doopravdy prožívat Boží lásku, je skrze osobní vztah s jeho synem Ježíšem Kristem. Jediná možná zkušenost osobního přesvědčení je věřit. A to je klíčové slovo. Když přijmeme Ježíše Krista jako svého zachránce, začneme prožívat bezpodmínečnou Boží lásku. Bez ohledu na naši situaci se tato pravda nikdy nezmění. Dnešní doteky končí. Příště se Charles Stanley k tomuto tématu vrátí a představí tři lekce lásky. S předstihem si můžete přečíst v Bibli 13. kapitolu 1. listu Korinským.

Hospodine, uctívám tě a vyznávám, že jeden den ve tvých nádvořích je lepší než tisíc jinde. Proto chci zůstávat před tebou na tvých nádvořích. Chci vnímat tvoji blízkost, tvůj vánek, tvůj dotek.

Večerní vysílání na Rádiu 7 dospělo ke své poslední hodině, bylo 23 hodin. Za chvilku se zaposloucháme do čtení na pokračování z knihy Muzikant na jezeře.

Různých období složitých dějin 20. století se dotýkají povídky Mirka Vostrého v knize Muzikant na jezeře, a to prostřednictvím životních příběhů konkrétních lidí, kteří se dostali do momentu, kdy volit správně znamenalo jít nepohodlnou cestou. Vladimír Hauser otevírá předposlední z nich.

28. října 1999, Lanberis, Severní Wales. Přichází to zatraceně rychle, i když zas ne úplně náhle. Jak to mají jiní, to nevím. Já ale dostávám varování, které jsem se po nějaké době naučil rozpoznávat. Takový těžko popsatelný pocit 2-3 vteřiny předtím, než záchvat v plné síle udeří. Získám tak čas přerušit to, co právě dělám, pevně si sednout a cokoliv rozbitného nebo rozlitelného od sebe rychle odsunout. A hned na to je to tady. Pronikavá, intenzivní bolest v pravé polovině obličeje. Je to jako kdyby vám do tváře pustili 220 voltů a ještě předtím ty dráty rozžhavili do žluta. Nekontrolovaně se skroutím, hlava úplně vygumovaná a jediné, co vnímám, je ta bolest. Zhruba po půl minutě zmizí a okamžik na to po ní není ani památky. Než jsem si na tyhle záchvaty zvykl, ono se na ně zvyknout nedá, ale nějak jsem se s nimi naučil žít, tedy než jsem se to naučil, tak vzalo za své pěkných pár věcí. Například polévka, kterou jsem v bolestivém nevědomí smetl ze stolu, nebo model Spitfireu těsně před dokončením. Copak doma v soukromí, to je ještě v celku legrace. Jenže několikrát už to přišlo i venku. A to je teprve zážitek. Bolest mě totiž bizarně skroutí. A pokud jsou poblíž lidé, připadá jim, že se právě odebírám na věčnost a vybral jsem si dost divoký způsob. Nebo že jsem si šlehnul a pořádně to přehnal. Kolemjdoucí se zprvu drží v bezpečné vzdálenosti a uleví se jim, když se po chvilce zase proberu. Až potom se někdo odváží a zeptá se, jestli je všechno v pořádku. To Britové, včetně Velšanů, dělávají. Jsou to veskrze dobří lidé a osud blížních jim není lhostejný. Jo, trojklaný nerv je něco, o čem člověk neví, že to vlastní, dokud se nějakým záhadným způsobem nedostane mezi skupinu vyvolených, kteří trpí jeho zánětem. Mě to poprvé potkalo před pár lety. A záchvaty se opakují tak 3x do roka. Doktoři s tím neumějí udělat zhola nic, a tak si pokaždé odtrpím své. A jsem rád, že to nemývám častěji. Málem bych zapomněl. Během těch pár desítek vteřin, kdy mám v hlavě vymeteno, se mi pokaždé ukazuje stejný obraz. Voják, co na mě míří samopalem. Několik okamžiků si srovnává zbraň a pak téměř neznatelně pohne ukazováčkem na spoušti. Z ústí hlavně vyšlehne záblesk a půl vteřiny na to ten výstřel slyším. Jen jeden. A v tu chvíli je bolest pryč. Stejné to bylo i toho slunečného dne na konci října. To mě záchvat zastihl na zahradě pod ořechem při úklidu spadaného listí. Odhodil jsem hrábě, abych se o ně nezranil, a sedl si do trávy. Odešlo to tak náhle, jak to přišlo. A já jsem ještě chvilku seděl a kontroloval, že je všechno v pořádku. Slunce svítí, listí je z části schrabané a hrábě leží kousek ode mě. Voják už po mně nestřílí. Takže jsem zase zpátky. Zvedl jsem se a pokračoval v práci. Tibore? Do pytle. Já to listí snad dneska neschrabu, pomyslel jsem si, když se ve dveřích objevila Emma. Máš telefon? Nechci. Zabrušil jsem trochu nakvašeně. Nejsem doma. Copak to nemůžou nechat na jindy? Vždyť už je skoro večer. Jestli to ovšem není George, že chce zajít k Evansovi na šipky. Volá někdo od nás, teda z Československa vlastně. No, prostě máš telefon, zahoď ty hrábě a pojď.
Cestou do obývacího pokoje mi Emma vysvětlila, že ta dáma nevolá z naší bývalé domoviny, ale od někud tady a že se mnou nutně potřebuje mluvit. Pan Tibor Buriánek? Omlouvám se, že vás ruším takhle pozdě. Určitě se chystáte k večeři. Měla tak příjemný hlas, že jsem roztál dřív, než jsem chtěl. Roztát jsem vlastně v úmyslu neměl, samotného mě to překvapilo. Nerušíte, zašvitořil jsem. Ani nevíte, jak rád slyším někoho, kdo mluví česky. To se mi v posledních letech často nestává, když tedy nepočítám ženu a dceru. Co pro vás můžu udělat? Slečně nebo paní se asi ulevilo, protože pokračovala o mnoho uvolněněji. Jsem z České televize. Přerušil jsem ji, to mě totiž probralo. Promiňte, to bude asi omyl. Děkuju za zavolání a nashledanou. Vlastně s Bohem. Jestli totiž s někým odmítám konverzovat, tak to jsou právě české sdělovací prostředky. Určitě zas natáčejí nějaké reportáže s lidmi, co za komunismu emigrovali. S těmihle dokumenty se v posledních letech roztrhl pytel. A já nemám nejmenší chuť se toho šílenství účastnit. Ne, počkejte, prosím, ozvalo se ze sluchátka, které jsem právě pokládal. Naléhavost v jejím srdci se nedala přeslechnout. Tak dobře, omlouvám se. Co máte na srdci? Slečna Fialková, co má tak sexy hlas a neméně sexy jméno, Renata, mě ubezpečila, že jsem se nemýlil. Televize prýtočí jednu ze série reportáží s lidmi, co se jim v 70. a 80. letech podařilo přejít přes československou hranici na západ. A ona se nějak dozvěděla o mém příběhu a ráda by se mnou udělala rozhovor na kameru. Znovu jsem měl sto chutí zavěsit, ale neudělal jsem to. Určitě to nebylo tím, že právě toho dne bylo výročí založení republiky a já byl na měko. Nebyl. Ani trochu. Října 1999, Bangor, Severní Wales. Od moře se přihnaly mraky a každou chvíli to vypadalo na lehké mrholení. To tady ale považujeme za vcelku přívětivé počasí. Jako každou sobotu jsme si s ženou a dcerou dopřáli pomalé ráno s poctivou britskou snídaní. Těch vajíček, slaniny a fazolí se nemůžu nabažit. Jenom na to člověk potřebuje klid a ten já mám jen o víkendu. Neboli jsem si pořádně ještě nezvykl, že v zemi, kde už léta žiju, lidé umějí důkladně snídat i v týdnu. Mám se ještě co učit. Vyrazili jsme na kole, Emma ani já totiž nevynecháme jedinou příležitost, kdy se můžeme trochu protáhnout. Přestože nám je 47, nebo právě proto. Do města to máme 10 mil, to je tak akorát na kondiční projížďku. Slečna Renata sice zvala k rozhovoru jen mě, já jsem ale trval na tom, že přijedeme oba. Jednak má Emma lepší paměť a za druhé, do našeho příběhu patří stejně jako já. A navíc, jestli je Renata i v reálu tak svůdná jako po telefonu, tak u sebe chci mít manželku, abych se nechoval jako trotl. Jsem přece normální chlap. Nechápal jsem, proč se nemáme potkat v Castle, kde točí přijatelný bitter. Emma mi ale vysvětlila, že pivo takhle po ránu, v našem případě skoro v poledne, slušní lidé na veřejnosti nepijí. Tak jsme po High Street popojeli o pár metrů dál a zakotvili v boční uličce v Blue Sky. To je taková trochu lepší kavárna, kde si dávají rande obchodní partneři. Italské espresso vám tam sice neudělají, ale docela obstojnou kávu, ano. Bicykly jsme opřeli o zeď. Tady se kola nezamykají, není to potřeba.
Ale třeba v Londýně, kde se to jen hemží přistěhovalci, kolikrát prý nepomůže ani řetěz. Nevím, já jsem se taky přistěhoval, jenže asi odjinud a mám ve zvyku se živit prací. Vstoupili jsme do přítmí lokálu a chvilku trvalo, než si oči zvykli. Tenhle plešoun s knírkem, to asi slečna Renata není, usoudil jsem, tak to bude támhleta. No, vypadá trochu jinak než telefonu. Mladá to sice je, můj typ, ale ani náhodou. Naštěstí, aspoň nebudu kvokat nesmysly. Renata je totiž od pohledu veskrze příjemná, avšak lehce amorfní dáma. Co si jí však musí přiznat, jsou oči. Modré, ale ne vybledlé, nýbrž sité s nepatrným nádechem do zelena. Vedle ní seděl kluk, nejspíš čerstvě po škole, a před sebou měl malou videokameru, takovou, co zaznamenává na mikrokazety. Po nezbytných zdvořilostech jsme si se mnou sedli a objednali kávu a něco sladkého. Kluk, který se představil jako René, příjmení si už nepamatuju, ale znělo jako Vejdělek nebo Padevět, si připravil kamerku k akci. Slečna Renata, která od prvního okamžiku zářila štěstím, že ulovila objekt své reportáže, teď nasadila profesionální tón. Tak začneme, ano. Mohl byste mi, prosím, pane Buriánku, na úvod povědět, kde teď žijete a co děláte? A proč jste se s paní usadili právě tady? Že žijeme v městečku Lenberis, malebně usazeném na břehu jezera pod horami, to jsem ze sebe vysypal snadno. Ani nad zaměstnáním jsem nemusel přemýšlet. Vydělávám si v pokladně stanice na úzkoroschodné trati, která začíná v našem městě a šplhá úctyhodných 1000 metrů na Snowdon, nejvyšší horu ve Walesu. Místní jí říkají Ir Witwa. Vy ne? Ale ano, velšské názvy používám, zdejší lidé to velmi kvitují. Emma i já se snažíme velšsky i mluvit, jenže ani po těch letech nezvládáme víc než pár základních věcí. Jakmile dojde na složitější myšlenky, přepínáme do angličtiny. Přidal jsem další informace, že se konečná zastávka bez větší dávky fantazie nazývá Summit a že Ir Witwa má necelých 1100 metrů, čímž se s ohledem na britské poměry řadí mezi velehory a některé trasy na vrchol dokážou turistu řádně potrápit. Jednou, někdy i dvakrát ročně s Emou ten výstup podnikáme. Tím jsem se vyčerpal. A já, převzala štafetu Emma, pracuju taky na stanici, v bufetu. Takže jsme s Tiborem vlastně pořád spolu, usmála se. Aby předešla další otázce, doplnila. Naprosto nám to takhle vyhovuje. Nikdy jsme necítili potřebu si jeden od druhého odpočinout. Renata se ale nenechala uchlácholit a na své třetí otázce trvala. A proč jste se usadili zrovna tady? Zapátral jsem v paměti a prosebně pohlédl na Emu, protože jsem si s odpovědí takhle narychlo nevěděl rady. Vlastně v tom žádný plán nebyl, zachránila pohotově situaci. Po příjezdu do Anglie jsme několik týdnů přebývali v hostelu na okraji Brightonu a tam jsme se seznámili s chlapíkem, co s batohem putoval po Británii. Byl to Velšan a on nám barvitě vyprávěl o zdejších horách. Nás tenkrát ani nenapadlo, že tu nějaké hory jsou, ale to slovo na nás zapůsobilo jako magnet. Oba je totiž milujeme, nakonec na horách jsme se s Tiborem kdysi seznámili. Tak jsme jeli tam, kde prý jsou hory nejkrásnější, tedy sem. Nějakou dobu jsme se protloukali, jak se dalo, sehnat rozumnou práci tenkrát nebylo snadné. Po 2 letech jsme se ale uchytili a mohli si pronajmout domek.

Renata kývla na Reného, aby stopnul kameru a do notesu si zapsala pár poznámek. Znovu jsme si objednali, tentokrát čaj, tedy Emma a já. René požádal o další kávu a Renatě stačil džus, který ještě neměla dopitý. Teď bych se vás chtěla zeptat, proč jste odešli z Československa. Co vás přimělo k odchodu, vždyť to bylo velice riskantní, zvlášť s dítětem. Mohlo přece jít o život. Po téhle větě jsme na sebe s Emou pohlédli. Oba jsme věděli, na co ten druhý myslí. O život skutečně šlo. Jestli potřebujete čas na rozmyšlenou, nebo se chcete mimo záznam poradit, tak prosím, nabídla slečna Renata. Je mi jasné, že to po těch letech nemusí být zrovna jednoduchá otázka. Poradit jsme se nepotřebovali. Tímhle jsme si oba byli naprosto

takový bezvýznamný plátek, samizdat. Rozšiřovalo se to po lidech, co se na tehdejší režim dívali podobně a pár výtisků taky nechávali třeba v podnikové jídelně. A já zase ve vagónech, dělal jsem totiž výpravčího v Domažlicích. Když tam vlak čekal na průjezd rychlíku od naproti, tak jsem tu a tam, většinou v noci, něco roznesl na sedadla. Dlouho nám to procházelo, jenže pak jednoho kluka zavásli a po nějaké době se dostali ke mně. Než jsem se nadechl, skočila mi do vyprávění Emma. Tibor byl několikrát u výslechu a přemlouvali ho ke spolupráci. Tlačili na mě, abych v práci, říkali tomu podvratná činnost, pokračoval, že tak rozkryjí celou skupinu, případně i další skupiny, do kterých jsem se měl vetřít a vzbudit u nich důvěru. A kdo ví, co ještě bych pro ně měl dělat? Prý nic moc, vlastně skoro nic, jen mít oči otevřené a když se náhodou něco dozvím, jenže to já jsem nechtěl. Tak mi s veškerou laskavostí předestřeli, že Markéta, naše dcera, půjde v září do školy. A jaké to pro ní bude, když oni všichni budou vědět, že její táta je nepřátelský živel a kriminálník? A co teprve, jestli později bude chtít na střední školu? A o vysoké, že si může nechat jen zdát? Jak ty výslechy probíhaly? Zajímala se Renata. Nějaké násilí? Vyvedl jsem ji z omylu. Když na to tak vzpomínám, vlastně to bývalo celkem příjemné povídání u kávy. Nebýt tedy tématu, o kterém jsme mluvili a následků, co mi prý hrozili. Celkově byl ale ten tlak k nevydržení a nezdálo se, že to kdy přestane. Emma se na mě podívala, jakože teď je zase na řadě ona. Jednou Tibor přišel z výslechu, to bylo až k ránu. Myslela jsem, že s kolegy něco slavil, jenže on byl celý špatný a až do rána přemítal, jestli jim to přece jen nemá podepsat. Jako estébákům tu spolupráci, že tohle už nevydrží. A nějaké dva dny na to jsme se rozhodli. Emma na mě ještě zkusila, jestli bych neměl udělat, co chtějí. Pro Markétu to prý bude lepší. Utíkat přes hranice je nebezpečné. S takhle malou dcerou, že by to byl příliš velký risk a tak. Nemyslela to ale vážně, protože když jsem to odmítl, tak se jí ulevilo. Objala mě a jediné, co po chvilce řekla, bylo tak kdy. Jenže to bylo špatně. Ta první otázka měla správně znít jak. Renata využila pauzy. A jak tedy? Počkejte, prosím vás, ozval se René. Už jsem se nadechoval, ale zarazil jsem se. Dochází mi kazeta. Vyměnil ji a kývl, že můžu pokračovat. Měl jsem známého, co sloužil u PSáků, čili u pohraniční stráže. Chvíli se kroutil, pak mi ale prozradil, že v drátech jsou tu a tam nezabezpečené průchody, které používají vojáci. Nikdo o nich neví, vypadají prý stejně jako ostatní vrátka, co jsou zamčená. Jeden takový měl být v úseku Jahoroty, vzdušnou čarou nějakých 12 kilometrů od Poběžovic. Renata jakoby chvilku počítala. Kolikže bylo tenkrát vaší dceři, Markétce? Záludná otázka. Tak tedy Markétčino rodné číslo je 78-58-13-02. Necelých 6, předběhla mě Emma. Ona to počítat nemusí, má to v hlavě. Chcete říct, paní Buriánková, zapochybovala Renata, že jste se s 6letým dítětem vydali přes kopce na takovou štreku? A většinou jste museli jít mimo cesty, ne? Navíc jste určitě nešli nalehko, měli jste zavazadla. To mi zní trochu jako sci-fi. No, my jsme...

Šli z Poběžovic, upřesnila Emma. Dojeli jsme autem o pár kilometrů dál. Jenže nakonec to bylo asi 14 kiláků, doplnil jsem. A jak jste Renato správně odhadla, museli jsme jít mimo cesty jen tak lesem a terén tam není snadný ani omylem. Renata měla pravdu. Tenkrát jsme nad tím tak nepřemýšleli, prostě jsme to chtěli udělat. Když si to ale promítnu teď, tak ano, sci-fi, nebo spíš úplné bláznoství. Jak jsme tenhle výlet mohli podniknout? Jak jsme se jen mohli odhodlat?

0: Knihu povídek Muzikant na jezeře napsal Mirek Vostrý. Knihu vydalo nakladatelství Návrat domů v roce 2023. Četl v radě Vladimír Hauser, hudba Jonatan Kaleta.
1: Kdo jsem já, člověk, co chodí po zemi? Kdo jsem já, dýchám a žiju písněmi? Kdo jsem já, který po cestách klopítá? Kdo jsem já?

náhoda. Kdo jsem já? Ta otázka můj klid nahlodá. Kdo jsem já a jaký má smysl tady žít? Kdo jsem já?

vzepři se pochybám. Povstaň z prachu a věř mému slovu jako Abraham. Povstaň z prachu a věř mému slovu jako Abraham.

Večerní vysílání na Rádiu 7 se chýlí ke svému závěru, stejně tak rychle, jak se blíží půlnoc. Od mikrofonu se loučí Lenka Malinová s přáním boží blízkosti a pokojné noci a nočním vysíláním bude provázet Kristýna Exnerová.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

0: Milí posluchači, je půlnoc a pro ty z vás, kteří nejdou spát, bude vysílat Rádio 7 s moderátorkou Kristýnou Exnerovou. Je 26. roku 2026 a svátek má Květa. A teď už akademie. Může být na krizi něco pozitivního? Jak se ke krizím máme postavit? To jsou otázky pro Kateřinu Lachmanovou. Přeji příjemný poslech.
1: Akademie. Rozhlasové vzdělávání pro život.
2: Takže máme takové méně zábavné téma. Krize jako šance. Já když jsem vymýšlela ten název, mě přišel pozitivní. Krize jako šance, takže vlastně takového něco, co se člověk nastraží, že by ta krize nemusela být jenom průšvih. Ale někdo mě tady vyvedl z toho dojmu, že by to takhle pozitivně na vás působilo. Mě říkal krize a viděla jsem, že ta dívčina má krizi už jenom z toho, že se o tom tady bude mluvit. Určitě tady ani nepřišla. A to se mě nikdo neptá, jestli já třeba nemám krizi, nebo ale prostě musíme to tady nějak zvládnout. Na úvod jedno jasné slovo, které možná je potřeba, aby zaznělo, aby jsme si to tak nějak srovnali v sobě napříč církvemi. Není pravda, že správný křesťan, správně věřící, by žádnou krizi mít neměl. To radši zopakuju. Není pravda, že správný křesťan, správně věřící, by žádnou krizi mít neměl. Naopak, ono vlastně bez krizí v našem životě, duchovním i tom všelidském, bez krizí vůbec nejde dozrát. Jak lidsky, tak ani duchovně. Existuje extrém, že jsou lidé, tak měli jsme jednoho takového vedoucího na misijní škole, kdysi jsem byla 3 roky na Maltě v takové mezinárodní škole evangelizace a tam jsme měli jednoho vedoucího, on byl takový maratonec, mně připadal, kdyby se měl převtělit do nějakého zvířete, tak to bude pardál, takový byl vždycky přihrbený, plný energie, jiskrný zrak a lidi vždycky říkali, Nikol nemá nikdy krizi, ale všichni mají krizi z něj. Jsou takoví ti lidé, kteří už ráno v 6 hodin mají jiskru v oku a spoustu nápadů, co by se dalo dělat a vlastně vás deprimuje i ta jejich přítomnost. Takže není pravda, že správně věřící člověk nemá krizi, nebo by měl to vždycky tak zařídit, aby se do ní nedostal. I když je pravda, že některý typ krizí nepřijde prostě tak samo sebou, jako jenom tak normálně tím, jak plyne život. Některý typ krizí si můžeme dokonce sami navodit, právě třeba svou své volností, svým úplně opravdu blbým chováním a potom, když se z toho dostáváme, tak vlastně řešíme jenom následky opravdu té svojí své vole nebo svých nějakých opravdu zmatených kroků. A potom vlastně ani tolik mluvit nebudu. To je normální to, čemu sice můžeme říkat krize, ale spíš jsou to normální následky hříchu. Protože, jak víte, hřích v tom původním slově biblickém znamená minout se cíle. Takže když člověk se vyrazí prostě na blbou cestu, zakufruje někde, tak samozřejmě si tím nějak pošramotí život, pošramotí srdce a má to nějakou námahu, to dá i s boží milostí, pomocí se z toho vymotat a nedovedeme to sami a tak dál, ale prostě taky to bolí, ale není to ta krize v tom pravém slova smyslu, o který teďko bude tady řeč. Takže taková obecná definice krize, ať se dostaneme k nějakému masu. Krize je období v životě člověka, které je těžké, nepříjemné, nejisté a nebezpečné. Avšak má v sobě potenciál změny k lepšímu. To je ta šance v tom názvu, jo? Krize jako šance. Má v sobě potenciál změny k lepšímu. Já to řeknu ještě jednou. Krize je období těžké, nepříjemné, nejisté a nebezpečné. Ale má v sobě potenciál změny k lepšímu. Kdyby se to chtěli vědečtěji, tak má v sobě potenciál pozitivních, kvalitativních změn v našem životě. Je tam možná důležité to, že je to těžké, to jako nemusím asi vysvětlovat, ale možná to slůvko, že je nepříjemná krize v našem životě, to taky nemusím vysvětlovat, jak někoho odradilo už jenom to slovo. Ale že je to období nejisté, to taky ke krizi patří. To dokonce, jestliže prožíváte takové období a opravdu nevíte, kam vás to vysune, jak to dopadne, všechno je nejistý ve vašem životě, ve vašich emocích, nevíte úplně, co máte dělat, tak máte aspoň jednu jistotu, že jste v krizi. Jako. Protože jakmile by tam nebyl ten prvek té nejistoty, tak už to krize není. Jakmile byste věděli, je to těžký, ale vím, kam jdu, vím, jak to dopadne, vím, kdy to přejde, tak už je to vlastně vyřešený, jo. Tak je to nějaká prostě obtíž života, ale není to krize v pravém slova smyslu. Ta nejistota patří k té krizi, která nás rozdírá, která je hrozně zase nepříjemná. A takový to, že se člověk motá jak nudle v bandě a často nemůže si pomoct a nemůže, hlavně nemůže to ukončit, kdyby si přál. Není to tak, že běž za nějakým super duchovním tohle kapacitou a on ti řekne, udělej to, to, to a budeš z krize venku. Takhle to u krize nefunguje. Ani u krize vývojové, ani u krize jiné, o kterých budeme mluvit, že jsou různé typy. Takže jenom to je prostě potřeba vědět a nějak se s tím usmířit, že takhle to je. A je to také období nebezpečné. Nebezpečné v tom, že, jak už to je v té definici, že má v sobě potenciál změny k lepšímu, tak potenciál není ještě jistota, jo? Potenciál to je možnost. Je možný, že když tím projdete tím dobře, ze správným postoji, takže se uděje veliká, třeba i veliká, kvalitativní změna k lepšímu ve vašem srdci, možná i v systému, v kterým se pohybujete, protože některá krize se týká i třeba celé rodiny nebo celého společenství a ta krize potom může celé to společenství posunout na nějakou jinou úroveň. To tak byl třeba u nás moment převratu v 89. Nějaká krize, která prostě pak se věci prostě přeorganizují pod nějakým tlakem do něčeho lepšího. Pak se to zase sune z kopce. To jsem nechtěla říct, ale tady mě to spontánně nějak napadlo. A potřeba další krize, aby se to zase porovnalo do něčeho žitelnějšího. Takhle to je v tom životě. Že ta krize teda je nebezpečné období, nebezpečné i v tom, že to nemusí dobře dopadnout. Není pravda, že jenom jak plyne čas, tak se ta krize prostě vyřeší, ten můj život se nějak přestaví, v mém srdci se to přestaví a budu lepším člověkem v lepších podmínkách. Není to tak? Někdo prostě v těch krizích zakufruje. Někdo se v nich dokonce tak divně uvelebí, že prostě vidíme člověka, který má 50 let a furt má ještě krizi puberty. Ještě z ní nevylezl. A nebo si dokonce opožděně odžívá k nelibosti svých blízkých. Protože to nestihl v tom věku, kdy měl stihnout tu pubertu. Ale přeci jenom jsem chtěla podtrhnout hlavně ten pozitivní závěr, že je tady ten potenciál změny k lepšímu, že teda pokud projdeme tou krizí dobře, tak vlastně je to užitečné období. Proto znovu říkám, není to tak, že nepatří do našeho života, nebo je to jenom taková černá díra, je to zdržovačka na té cestě. Kdysi dokonce jsem slyšela v jednom kázání to, že když má člověk duchovní krizi, že se to podobá tomu, jako když zraje stéblo pšenice nebo něčeho. A když jste se dívali zblízka, tak jste si všimli možná, že tam je nějaký kolínko takový, že jsou tam kolínka v různých výškách. A to je proto, aby ten klas byl pevnější, jinak by při nějakým závanu větru, při nějaký bouřce by to všechno polehalo vždycky. O to občas polehá, když je přívalový déšť stejně, ale když za normálních okolností by se to nemělo prostě zlomit okamžitě, co to trošičku vyraší. Mělo by to vydržet prostě do týdne. Proto jsou tam ty kolínka takový, jako kdyby místa, které zpevňují vlastně ten klas. A když se vytváří to kolínko, tak aspoň takhle to tvrdil ten kazatel, jestli to byl biolog, to nevím, tak se omlouvám případným tady odborníkům. Že když se tvoří to kolínko, tak vlastně se zbrzdí růst toho klasu, jako kdyby se zarazí. My jsme to tenkrát slyšeli jako mladí lidi, tak když jsme potom měli krizi, tak jsme vždycky říkali, dělám kolínko. Aby si někdo měl pocit, že dost rychle nedělám pokroky dopředu, tak mám takovou fázi. A to se tak nějak děje samo, že jo? To není, že já si to právě řeknu a takhle to bude, ale prostě přijdou okolnosti v mém životě, přijde nějaké rozpoložení, které říkám, nemůžu já ovlivnit a má smysl. A je důležitý, možná v celé té přednášky hlavně tohle má to smysl. Když se k tomu dobře postavím, tak uvidím později, že to bude mít i velice dobré ovoce v mém životě. A bez ní, bez té krize by to ovoce nebylo. Teď jaké jsou typy krizí? Už jsem naznačila trošičku, že jsou krize vývojové a ty už vůbec nemůžeme bez nějakých následků větších přeskočit v našem životě. Říkám, když si někdo prostě neodžil pubertu, většinou si ji odžije kousek později a už to ani není moc roztomilý. Ale stejně je dobře, že si to odžije, že se prostě naučí, já nevím, mít svůj názor, naučí se nějak si, jo, udělat svoje rozhodnutí i třeba k nelibosti druhým. Ale říkám, je to potom někdy náročný, když už je ten život posunutý a nikdo s tím nepočítá. A ty vývojové krize, pak jsou krize reaktivní, kdy reagujeme na něco těžkého v našem životě. Tvůrčí krize, duchovní krize, dokonce kolektivní krize. To je tehdy, když já můžu být relativně v pohodě, ale systém, jehož jsem součástí, má krizi. To může být tak, že já jsem dítě v rodině, kde rodiče mají krizi, ale já se tam pohybuju v tom ovzduší, já jsem na nich nějak závislá a tím pádem oni mě vtáhnou do své krize, i když já bych jinak mohla být v pohodě. Nebo na pracovišti, jo? Nějaká problém veliký personální tam, nebo finanční, nebo já nevím jaký, a já jsem součástí toho. Takže i kdyby jinak mě se moje práce dařila, líbila a tak dál, tak jsem vtažená do krize toho systému, ve farnosti, církvi a tak dál, ve společnosti. Známe i kolektivní krize, které jsou právě těžké pro nás, že tím hůř, ještě hůř než v našem individuálním životě, můžeme ovlivnit ten systém. Jsme tam prostě trošku malý kolečko v soukolí. Ale můžeme ovlivnit svůj postoj k tomu a tím zase zapracovat na tom, jak tu krizi prožijeme a jestli pro mě osobně bude mít nějaký dobrý východisko, případně se podaří i nějaká změna v tom celém systému. A pokud nepodaří, tak aspoň moje evakuace bezpečná z toho tetaniku. Já se k tomu trošičku vrátím, k těm typům krizí, podrobněji malinko. Nebudu probírat všechny vývojové krize, ale abyste měli představu, o čem je tady řeč. Tak možná takovou první krizí, když to není ve všech učebnicích, už je naše narození. Ono je to pořádná krize nejenom pro tu maminku a pro celou rodinu, ale pro to dítátko taky. My si to nepamatujeme nikdo z nás, ale zvlášť tam, kde třeba ta maminka vnímala, že porod byl složitý, tak to musela být pěkná krize pro to dítě, který si tam nějak plave prostě a vegetuje a je v té konstantní teplotě a občas slyší nějakou muziku zvenčí, v lepším případě, v horším případě, že se tam někdo třeba i hádá, ale ono je pořád jako v bezpečí. A najednou prostě nějaká síla přijde a tlačí ho ven do neznáma, úplně do neznáma, do nějakého jiného prostoru, zmáčkne mu to hlavu prostě, chvilkama nemůže ani dýchat. Někdy jsou opravdu náročné situace, že jo, kdy trvají třeba i hodiny. Musí být šílená krize pro to dítě. A jsou i lidi, kteří mají celoživotně nějaké trauma jenom tady z toho momentu. A je zajímavé, že tady ta krize narození se v něčem trošku podobá našemu umírání na závěr života, protože také najednou nějaká síla mimo nás vlastně vytláčí z toho známého prostoru. Někdy lidi zvlášť se snaží jako klíšťata držet toho, co znají a prostě a tuny vitamínů a odborníků a všechno prostě a přístrojů, aby jsme to tady aspoň o pár minut protáhli a nemuseli ještě do toho neznáma. Ale ono nás to vlastně je nutné, abychom jeden moment čelili tomu přerodu do toho světa, který vůbec neznáme, kde přitom víme, že jdeme do lepšího. Tak jako to dítě, kdyby se nenarodilo, tak ono zahyne v luně té matky. Ono už najednou to není dimenzovaný na jeho další zrání pro jeho další život. Pro ten život plnosti to tam nemůže tam prostě být do 15 let. A ani do 50. A to samé je s tím naším životem tady na zemi. My musíme projít tou krizí umírání, na kterou se asi nikdo netěší, kdo je trošku normální, která nějak bolí psychicky, někdy i fyzicky a hlavně nás strašně znejišťuje. A přitom ve světle víry jdeme do lepšího. Jdeme do lepšího. A nemůžeme se tady zadrápnout, že prostě nevím, budu, nechte mě bejt. Já nechci do lepšího, já chci to svý malý jistý tady doma. Můžeme to teda dělat, ale nic nám to není platný. Tak konec nás to vykatapultuje. A říkáme to zvláštní, jak ten začátek a konec života jsou podobné a oba jsou poznamenány krizí, která má v sobě potenciál změny k lepšímu. Pak máme krizi jednoho roku života, kde se to dítě tak nějak začíná objevovat vůbec, že není jenom ono, že je vedle něj nějaká jiná bytost. Máme krizi 3 let, kdy to dítě, možná už jste to zažili se svými sourozenci, kdy dítě si začíná uvědomovat trošku víc sebe a že je jiný subjekt, než je ta maminka. To je taky taková, to je krize často spíš pro tu maminku, než pro to dítě, takový to můj hrníček a moje jídlička a tohle nechci a ne. Jsem jednou byla na návštěvě v rodině svých příbuzných, tam neteřka malá měla zrovna krizi tady toho těch 3 let nebo 3,5. A to byl opravdu koncert u toho stolu večer. Nechci polivčičku, nechci tady sedět, A oni prostě celkem moudře ustupovali, tak nechceš, no tak ne s polívčičku, no bude až snídaně zase. A nechtěli s ní mít srážku o každý ten centimetr. A když viděla, že ale tím pádem si nikdo nevšímá, tak začala si rovat aspoň sponky z vlasů a nechci copánky. A bylo to až takový legrační. A přitom to dítě v tom věku, mám řeknou psychologické učebnice, potřebuje to vymezení se, potřebuje právě začít si uvědomovat, že maminka není jeho součástí, ono není součástí té maminky, tak jak to vnímalo třeba v tom roce života, že zařve, přiletí flaška, má pocit, že to je nějaký chapadlo, který ovládá tím řvaním a potřebuje se začít uvědomovat víc sebe. A přitom je to velmi povrchní, je to spíš takové to fyzické oddělení se. A víte dobře, že to je velice pomíjivé, že to dítě, jakmile by ta máma nebyla v dohledu, tak chytá trošku jako paniku. Jo. Velice jednoduchý, jak ho umravnit, je říct, že tak jdeme bez tebe. Takže to oddělování je sice, je tam nějaké, ale jenom od samcať po samcať. Člověk ví, že strašně moc potřebuje ještě záviset na těch svých blízkých. Samozřejmě je krize i třeba nástup do školy pro někoho a pro někoho už ne, až tak si to odžil s nástupem do školky. Někdo se i těší do té školy, když je to přelom, ale určitě je krize dospívání. A to někdy se prostě to říká jako nadávka, puberťák a tak, ale přitom je to strašně závažná krize vývojová, kterou člověk, má-li se dobře vyvinout, musí prostě projít, i když je to bolestné pro něj i pro jeho okolí. A jde tam zase jako v té krizi 3 let o oddělování toho člověka od těch dospělých, oddělování, ale hlubší. Oddělování i v té hodnotové sféře. V mnohem podstatnějších věcech, než jenom to, že prostě vy jste tady a já jsem tady a chci se jít třeba svým směrem ve svém životě, jo. Ale jde o to, že si nově uchopuju prostě svoje hodnoty, co pro mě bude důležitý, co mě se líbí, co mě se nelíbí, co chci třeba i v tom duchovním životě, co chci z těch hodnot rodinných si vzít do svého života a co naopak ne. Samozřejmě to oddělování někdy jde ze začátku přes takový černobílý vymezení se. Obrazně vždycky mě to napadá, jako kdyby člověk vzal všechno, co má ve svém dětském pokoji a vyházel to oknem. Ale myslím tím právě i ty hodnoty jeho rodičů, náboženství, všechno prostě letí. A potom pod časem, potichu, sleze dolů a trošku to přetřídí. Něco tam nechá dole pod tím oknem na tom smeťáku a něco si veme i zpátky zase. Pokud teda ten vztah s rodiči je nějaký takový, že to umožňuje, že mě nenutí být v tom vzdoru a v té opozici po celý svůj život, tak člověk dojde k tomu, že vyváženěji zhodnotí to, co tam bylo dobrý u těch rodičů, co bylo blbě, co pěknýho mi dali do vínku a co si potřebuju uchopit po svým. A je hrozně těžký vlastně i pro rodiče, ale i pro toho dospívajícího uchopit ten vztah v ten moment správně. Dát správný prostor malému člověku, aby právě si hledal ty svoje hodnoty, svoje záliby, svůj účes, svoje typ oblečení, svoje kamarády. Neomezovat ho tak, že ho chci uchránit od něčeho špatného a přitom ho omezuju tak, že si nemůže najít sám sebe, nemůže si najít, co vlastně chce a co nechce. A je to samozřejmě náročný pro ty rodiče, protože najednou jako z té princezničky nebo z toho kloučka šikovného, a který ho všechno zajímalo, tam mají někoho přivotráveného, který tam tak různě hučí a bručí a nevíme, co si myslí a nevíme, co chce. On to taky neví, ale o to je háklivější na to, že když už na něco přijde, tak si na tom strašně trvá a když je to úplná kravina. Je to prostě těžký pro obě strany tady to hledání a to nastavování těch nových hranic, které jsou úplně nutné, aby v určitém věku byly nastaveny nově. A bohu díky za osvícený rodiče, který dokážou se kousnout do jazyka, i když já nevím, od toho dítěte přijde nějaký ostřejší výraz, který by do toho vztahu asi neměl patřit a který dovedou dát víc prostoru, i když trošku trnou, jak to dopadne, víc prostoru, než chtěli původně. Dají prostě tu důvěru, i když se třeba někdy zklamala. Je to těžká krize a je potřeba jí projít, aby člověk byl plně člověkem a byl samostatnou bytostí. Ani kopií svých rodičů navždycky, ale ani ne tím vzdorným prostě člověkem, který potřebuje být z principu pořád proti směru až do svých 80 let. A vidíme takový ty zvláštní pankáče, kterým je 70 a ono jim to nějak už to tam nějak nesedí ani ten účes, ani to oblíkání. A říkáme si, co někde se zarazil, ne? Nebo nějaký takovej scout. Prostě potřeba, aby člověk měl možnost se vyvinout a uchopit nějak svou identitu, tak si touhletou krizí projít. A je to náročný pro obě strany. A potom samozřejmě krize středního věku, ale už i první dospělosti, kdy se třeba odpoutáte od rodičů a jdete na podnájem ještě za studií nebo už začínáte pracovat. To mi říkal jeden mladý kamarád můj. Ty bláho, najednou prostě přijdu domů a v ledničce nic není. A zjistím, že Tam nic nebude prostě, když já to nenakoupím, jo. A nebo začínají mladý manželé, potřebujeme přitlout ryby. Já jsem zjistil, že jsem v životě nepřitloukal obraz, sice umím s počítačem úžasný děvy, ale nikdy jsem nepřitloukl hřebík, že jo. Takže tam udělám nejdřív několik kráterů do zdi. Teď manželka se diví, já zuřím, protože je to ponižující. Až potupně potom zavolám tátu nebo někoho z kamarádů, který jsou šikovnější. A to všechno vypadá to jako blbosti, ale to je někdy nápor. Když se vylíhnete z toho domácího hnízda do samostatného života, tak je to opravdu krize, protože najednou věci fungují úplně jinak a na hodně, hodně rovinách fungují jinak, i když se člověk původně těšil na tu svobodu. No a potom samozřejmě krize středního věku. To je potom humus, když vy máte krizi dospívání, oni krizi středního věku. Pan farář má temnou noc, politická krize do toho, že jo, a jak to máme tady vůbec jako zvládat nějak. Ale ona ta krize středního věku, ta přichází poměrně pravidelně, v různým, já nevím, od 35 let se říká u žen, u mužů trošku později. Ale prostě přijde ta krize středního věku, někoho ve 40, to je jedno, a trvá různě dlouho, ale většinou několik let aj. A taky tam člověk může pěkně zdekadentnět, pěkně se tam může zabydlit. Jestli s tím dobře neprojde ten člověk, ten táta nebo máma, tak prostě, nebo je člověk svobodný, tak ho to může poznamenat na celý zbytek života. Že vlastně z nějakých ideálů mládí nebo z něčeho, že měl do něčeho chuť, že měl nějaký plány se životem, tak najednou je z něj takový rozkydnutý knedlík u televize, který prostě už se nezajímá o nic, má na všecko dekadentní poznámky, sice takový ten, jak se říká, co Čech, to fotbalový trenér, nebo to, že všemu rozumí, ale vlastně s tím životem už ho zabalil v tomhle věku. Mít nějakou trpělivost těch pár let, kdy probíhá ta krize, je fajn, ale jako nezagarážovat se tam. Je na to spoustu pěkných publikací, které popisují, co to je, co s tím, co hlavně ne v těchto těch krizích. Nechci se tady tím hloubat, protože mnohý z vás se tohle to netýká. No a potom samozřejmě krize stárnutí jsem říkala, což není totéž ještě jako přechod do důchodu, ten přichází později. Stárnutí, to když člověka trochu opouštějí síly mentální a fyzické a krása, a nevím všechno, a teďko to řeší ženy samozřejmě víc tu krásu. Chlapi řeší třeba i to, že synek už je bystřejší, rychlejší než oni. A jak mi říkal jeden známý, člověk se jednoho dne ráno zbudí a prostě zjistí, že na tu Nobelovku už to asi nebude. A teď se s tím další roky vyrovnává. No a vysloveně potom přechod do důchodu, kde zase úplně se mění ten život vzhůru nohama. Není to vůbec jednoduchý od člověka, který byl ve velkém zápřahu, něco znamenal mezi lidmi třeba díky svému postavení v práci, díky tomu, co uměl, najednou se začít zabývat jenom zahrádkou a občas, když mladý půjčejí vnoučátka a jinak vlastně takový nic čekání, jako kdyby na smrt, pokud teda ten život neměl něco bohatšího v sobě z principu u toho jedince. Takže jsou to hodně, hodně náročný prostě zlomy ve způsobu života, který patří normálně k tomu lidskému zrání. A když jim dobře nečelíme, tak můžou zdeformovat ten náš život na ty následující roky. Existují ale také reaktivní krize, které vůbec nesouvisí s tím psychologickým zráním, nesouvisí s naším věkem, ale jsou reakcí na něco těžkého, neočekávaného, co se přihodilo v našem životě. Například ztráta někoho blízkého, rodiče, dítěte, partnera, milovaného rodiče, který odešel předčasně, nebo vážná nemoc v rodině, která na několik let úplně nám změní život. Nějaký úraz. Najednou máme mezi sebou někoho postiženého, nebo máme někdo ztratí práci a nějak se v tom motá léta, neumí se z tohohle zvednout. Ještě zvlášť, to bylo v nějakých traumatických okolnostech, kdy znevážili v tom, co se třeba snažil, rozchod s někým milovaným, který třeba taky nebyl moc kultivovaný, nebylo to z obou stran, ale prožíváme ho jako zklamání, prožíváme to, jako když nám to úplně rve srdce a tak dál a tak dál. Takovýchhle reaktivních krizí může být spoustu druhů, můžou být různě intenzivní, někdy to odezní za pár měsíců, ale někdo se s tím může potýkat několik let. Vzpomínám, když mi zemřela sestra 18-letá, tak ještě několik let později, když maminka viděla kus jejího oblečení nebo na fotce, nebo to, tak měla slzy ve očích. A nějak můžeme dneska říct, že i tady ta krize z téhle ztráty posunula i celou naši rodinu jinam. Mě určitě taky, dneska to umím i nějak pojmenovat, no ale bylo to těžký období, který bychom si nevybrali. A určitě krizový. A nevěděl člověk, jak to zvládne, kdy to zvládne, a hlavně si to nějak, říkám, nevybral. A podobně jako máme ty vývojové krize lidské, jak jsem je jmenovala, tak máme také krize duchovní. Některé dokonce kopírují ten náš lidský vývoj, že podle toho, kdy jsme začali svou cestu víry, tak jsme duchovní batolata. Pokud se začneme vymezovat trošku, máme i duchovní pubertu někdy. To se zvlášť pozná vůči lidem, kteří nás doprovázeli, od kterých jsme čerpali, kde najednou jsou pro nás trapný a zastaralý a zagarážovaný někam, potřebujeme všecko jinak a po svým a tak dále. Můžou být ty krize, které jsou vlastně jako kdyby kopírují trošičku ten vývoj psychologický, ale potom existují krize duchovní, které jsou vlastně součástí toho duchovního zápasu, součástí duchovního boje, protože prostě tady na zemi nejsme jenom na jednom velkém festivalu, kde prostě tady všichni vymýšlejí, jak nám ten čas příjemnit a když je přestávka, tak aspoň je tam výběr mezi langošem až nevím, jo, po jaký pohár a tohle, pokud máte peníze teda. A život není jenom o tomhle. Víte, že jsou prostě období, kdy na nás nějaké zlo útočí, kdy sami jsme zapletení opravdu do nějakého duchovního boje. A dokonce zvlášť tam, kde jsme se nabídli do duchovní služby, tak můžeme si být jisti, že dřív nebo později přijde protiúder. Nějaký typ krizí, jemných nebo i velmi závažných, patří k tomu, že tady na zemi jsme také v situaci duchovního zápasu. Zápasu o dobro a zápasu se zlem. Zápasu o dobro, o to, aby naše životy, životy druhých lidí se směrovaly k dobru, aby jsme byli čím dál podobnější Kristu, ale s tím souvisí taky ten boj, protože je tady někdo, komu záleží na tom, aby to přesně takhle nebylo. Abychom nešli tím dobrým směrem, aby naši blízcí nešli tím dobrým směrem, aby to dobré dílo se nedařilo, aby když se mu moc daří, aby se aspoň rozhádal ten tým kolem toho, nebo chyběly peníze, nebo cokoliv. A prostě my zakopáváme o to, že někdo nám hází systematicky klacky pod nohy. Někdo z dola. Pokud teda se zapojujeme tady do toho zápasu o dobro, když ležíme na gauči, tak asi nikomu moc nepřekážíme. Ty duchovní krize můžou mít různou intenzitu, vůbec jakákoliv krize může mít různou intenzitu, ale řekněme ty duchovní odblbé nálady, která trvá jedno odpoledne, až právě po několika letou duchovní neútěchu, kdy prostě se mě nějak nedaří, i když nedělám třeba nic strašně špatně, ale prostě najednou to má ty rysy, které můžu tady i vyjmenovat. Vnímám tu nejistotu ve svém životě, že nevím, kam jdu, nevím, o co mám usilovat, nevím, jestli jsem dobře tam, kde jsem, jestli jsem dobře v té své práci, ve svém povolání, v těch vztazích. To, co bylo předtím jasné, třeba i z toho, jak mám poskládanou svou víru, tak najednou je mi nejasné, mám spoustu pochybností a trápí mě to a neumím najít odpověď na některé otázky. Mám pocit, že kráčím v mlze, to je známka té duchovní krize. Samozřejmě se s ní pojí negativní emoce s každou duchovní krizí. Rozmrzelost, smutek, podrážděnost, strach a úzkost. A já nevím, jak se jich zbavit. Jak jsem říkala, my si v té krizi neporučíme, že řeknu, a od zítřka to tak nebude. Křesťan má být radostný. Jako hrůza jsou kazatelé takový, ať už je u konzervativního typu nebo super charismatického typu, kteří mají pocit, že právě tu duchovní radost jde nařídit. Nebo jde vymodlit, vmodlit do těch lidí. Když prožíváte duchovní krizi, tak to takhle nefunguje. Jsou momenty, kdy člověk prožije v modlitbě uzdravení, osvobození a najednou se skokem vrátí radost, kterou pozbyl něčím, nějakým zraněním, nebo to existuje to. Existuje setkání s Boží přítomností takový, že vám to, že vás to doslova nastřelí takovým způsobem, že opravdu nepotřebujete absolutně žádné dávky čehokoliv, ani alkoholu, ani drog, abyste si navozovali radost, protože jí máte tolik, že opravdu tohle všechno úplně bledne. Ale jsou naopak situace, kde máme takovou nějakou tíhu v sobě, způsobenou tou krizí, kterou jsme třeba nezavinili a kterou nejde okamžitě odmodlit, nejde nařídit, že mám cítit tu radost, jako jsem ji cítil předtím. A to chci zdůraznit, že je to velice nerozumný, když někdo má pocit, že vám ocituje dvě místa z písma a už to tam bude zase zpátky. To takhle nefunguje. A neznamená to, že jste špatně, nebo jste špatně věřící. Právě s tou krizí souvisí, že vždycky s duchovní krizí souvisí, že už nevnímám Boží přítomnost ve svém životě. Ani ne v takových těch znameních, třeba, že prostě něco se takhle podaří, jo, nebo jo, učila jsem se jenom na 3 otázky z 20 a zrovna tu jednu dostanu, že jo, chvála tobě, pane Bože, nebo tramvaj, co vůbec neměla jet, najednou jede, protože já někam spěchám. Tak tohle najednou nefunguje. A naopak skoro máte pocit, jako že ve vašem životě nějaký Murphyho zákon, že všecko na potvoru třeba. A neznamená to zase, že vy děláte něco hrozně špatně. Najednou prostě ty boží znamení nejsou tak markantní ve vašem životě, jako kdyby ty zázraky se nedějou, až vůbec ne na běžícím pásu. A co hůř, necítíte ani tu citovou boží přítomnost. Jeden z takových duchovních otců, velkých učitelů, Ignác z Loyoli, tomu říkal útěchu. Necítíte duchovní útěchu, a naopak máte tu duchovní neútěchu. A zase říkám, v té krizi neznamená nutně, že to děláte špatně, že vy něco jste udělali špatně. Třeba se snažíte i modlit, žít, jak máte, dělat si povinnosti, co máte, a přesto něco jako nefunguje, nemůžete se vrátit, nemůžete v sobě vybudit tu radost boží přítomnosti. Modlíte se a modlíte se jakoby do zdi. Říkám jakoby. Je to pořád, když žijete ve víře, tak je to pořád tak, jako kdyby to slunce prostě zářilo za mrakem, jako dneska právě, jo? Včera bylo toho, předčírem bylo sluníčka až moc a dneska někteří už mají trošičku depinku, protože prší od rána. Už to tady leze. To jsou, říkám, ta temná odpoledne. To ještě není temná noc, ale temné odpoledne už je tady trošku. Takže pozor. A neznamená to, všichni víme, že to slunce asi nespadlo nebo neskončilo totálně, jo? Že zase někdy vyleze, ale prostě je za mrakem a já si nemůžu nabodit ten samý pocit, jako když to sluníčko svítilo a ještě ke všemu svítilo tak příjemně, že to bylo tak akorát, že to bylo příjemný a nevyšťavující tím horkem. Nemůžu to prostě navodit, musím počkat, až zase tohle to pomine a nějak se k tomu postavit. Jak říkává náš český polárník Jarda Pavlíček, příděl špatného počasí je potřeba vyčerpat. Ten se s tím nemazlí. Příděl krizí vlastně taky. Dál ale mluvím o tom, jak se projevují ty duchovní krize. Ztráta pocitu boží přítomnosti a k tomu bych chtěla říct, ale na okraj strašně možná důležitou věc, nebo já si to myslím, že je důležitá, tak vy to zdvořile vyslechněte. Dnešní kultura nás strašně tlačí do toho, abychom si mysleli, že ty pocity jsou hrozně důležitý. I ve víře, ve všem. Pocity, prožitek, zážitek, že je strašně důležitý, jo. Veď prostě pořád takový, skoro to vypadá, že správný člověk, potažmo správný křesťan, je pořád takový nabuzený, pořád nadšený,

zase až na další United Festival. A to ještě nevíte, jestli bude tak super jako letošní, protože víte, ono se to taky může pokazit. Třeba bude příští ročník úplně trapný. Jsou totiž lidi, kteří, já to říkám tak trošku s ironií, protože sama organizuju velké konference a takový tábory pro mladý lidi. A stalo se mi, že jsme měli teprve třetí ročník a lidi říkali, já už tam nejedu, protože loni to bylo úplně super a to už nemůže být takhle super, takže já už tam nejedu. Tak jako preventivně už věděli, že se to musí pokazit. Ale ono, kdo říkal, že to musí být emočně strašně furt jako super, jo? Že to musíme emočně se úplně tetelit, aby tam byl Pán Bůh. Kdo to říkal? To, že prožijeme Boží přítomnost v našich emocích, někdy nějaký ten jeho dotek, to je jeho způsob, jak se nám přizpůsobit. Jo, že on cvrnkne na nějakou strunku našich emocí, abychom my ho mohli nějak pocítit, protože jinak on je bytost, která je úplně jiná, než jak my jsme zvyklí ho vnímat a my bychom nedovedli ho vnímat jinak. Proto on to udělá, on se nám takhle přiblíží. Ale on je s námi a je nám dokonce blíž, než jsme sami sobě, i v situaci, kde ho vůbec necítíme. Kde se cítíme úplně na dně, kde se cítíme úplně trapně, kde máme pocit, že on je hluchý, že nereaguje. Tak tehdy nám může být blíž, než jsme blízko my sami sobě. Rozumět nám víc, než rozumíme my sami sobě. A jak víte, jsme zvaní chodit ve víře, ne ve viděních, ne v pociťování, ne v zážitcích. Proto dokonce i když Pán Bůh nám, když jsme duchovní batolata, čerství v té víře, tak nám občas dává takovej ten, říká se tomu, takový ten cumel duchovní, že právě něco strašně vyjde, a, nebo nás nakopne někde nějaká akce, nebo nějaká skvělá písnička, nebo někdo se za nás pomodlí a řekne přesně to, co jsme potřebovali slyšet a strašně nás to jako potěší, jak je ten Pán Bůh blízko. A pak můžou přijít období, jako byl ten průchod pouští u toho Izraele, že spoustu let vždycky nic, pak Pán Bůh občas nějaký zázrak, že jo. Když už to bylo úplně za hranou, tak potom najednou nějaký křepelky nebo voda ze skály, že jo. Ale nic takového, že by tam jeli klimatizovaným autobusem a do toho jim tam zpívali chválové písničky a všichni vymýšleli, jak jim tam zpestřit tu situaci, jo. Bylo to někdy fakt dost náročný. Takže dalo by se říct, ve většině těch 40 let neprožívali Boží přítomnost. A neznamená to, že tam Bůh s nima nebyl. Měl to dost pod kontrolou. Měl to dost pod kontrolou. A bylo to potřeba, aby tímhletím prošli, no si pak na závěr připomeneme, nebo si doma potom najdete třeba 8. kapitolu z Deuteronomia, z 5. knihy Mojžíšovy, kde to Hospodin vysvětluje a říká, vzpomeň si, jak jsi chodil tou pouští, že tvoje noha neotekla, neublížilo ti to až tak, jak jsi měl pocit. Bylo to pro tvoje dobro. Něco se pak změnilo v tobě. A já jsem tě tím provedl, abych tě nějak vnitřně zbudoval, aby důležité věci se přenastavily v tvém srdci a abych tě potom mohl strašně moc požehnat. A až ti požehnám, tak aby ses potom nenaparovala, neříkal si, jo, tohle jsem já zmáknul, tohle jsem já si duchovně vybojoval, to jsem si já vybudoval. Ne, ne. Aby ses pamatoval tu svou křehkost na té poušti, abych tě pak mohl požehnat bez nebezpečí, že ty si budeš klepat na rameno za to, jaký jsi duchovní borec. Rozumíte? To říkám svými slovy, přečtěte si tak, je to pořádně v té Bibli. Ale je tam něco v tomhle smyslu, co nám dává smysl těch pouští. Ať jsou to pouště letité, nebo ta temná odpoledne, která prožíváme, máme nějaký suchopár v modlitbě, který trvá třeba pár týdnů. Neděsme se toho, nebuďme úplně vyděšený, nemysleme si, že se Pán Bůh někam odstěhoval. Vůbec ne. Naopak začíná s náma zacházet už ne jako s miminama, ale bere nás vážně jako svoje syny a dcery a chce nás popotáhnout dál v tom duchovním životě. Chce, abychom se pak učili žít s ním ve víře a nešli od toho jednoho bombónu k druhému bombónu takový přískokem vpřed, protože ví, že takhle bychom daleko nedošli na té duchovní cestě. Už vůbec by z nás nebyli ty boží vojovníci, které z nás chce nějak vybudovat, naučit nás tomu duchovnímu zápasu, kde třeba utržíme i mnohé rány, ale ovoce může být velice nádherné a převyšovat naše představy, naše pomyšlení. Takže ztrácet pocitu Boží přítomnosti nemusíme ji brát dramaticky a vůbec ne si ji považovat za svou vinu. Pokud to není tak, že my sami jsme se namočili do nějakého hříchu, do nějakého okultismu nebo čehokoliv, co samozřejmě není slučitelné s tou Boží přítomností, tak to, že jsme ztratili pocit Boží přítomnosti při modlitbě, při chválách, nemusí být vůbec nic špatně.
vůbec nic špatně. Naopak může to znamenat, že jsme na nějakém pokročilejším stádiu svého duchovního života a je potřeba se nějak tak zakousnout do té cesty a úplně v klídku pokračovat dál, nenechat se vychýlit tím.

To může být také právě vysloveně nechuť k modlitbě, nechuť k četbě Božího slova. A pozor, může nám naskočit dokonce i nechuť k lidem v církvi. Teď nemyslím jenom vůči těm úplně protivným, kde to je úplně logický, ale najednou tak jako globálně, jo, že dřív jste třeba chodili rádi mezi mládež nebo někde do svého sboru, nebo aspoň na nějaký akce, a najednou vám přijdou všichni trapný a divný a oni si na něco hrajou. Jestli neznáte tu knížku Rady zkušeného ďábla od C.S. Lewise, ten, co napsal Letopisy Narnie, jo, nebo tak, kdo jste ji ještě neobjevili, tak stojí za to možná ji i mít. To je taková klasika. A je to taková fikce, kdy ten zkušený pokušitel učí, zaučuje vlastně mladého pokušitele, jak jít na jednoho čerstvě obráceného mladíka tam. Jak na něj, aby ho co nejrychleji vykýval z té dobře nastoupené cesty. Je to hodně, hodně poučný. Nedá se to číst jedním dechem. Tam vlastně nepřítel říká Pánu Bohu a tak dále. Je to všechno vzhůru nohama. Musíte si to v té hlavě furt překládat. A tím, jak je psychologicky a duchovně citlivý, tak vám vlastně neustále reje nějak do svědomí a člověk je až vyděšený, jak se v tom poznává. Takže říkám, po malých dávkách si to dávkovat, tuhle knížku, ale je velmi, velmi moudrá. A v jednom místě si pamatuju matně, že tam také jednak ten pokušitel ho učí toho mladého, jak ho odvádět od modlitby, právě proto, že ho žene ho do té zážitkové modlitby, protože ví, že tam brzo skončí. Že když prostě pominou ty zážitky, ty dobré pocity, tak se nebude modlit vůbec. Tak proto mu říká, hlavně mu nasaď do hlavy, že ta modlitba to musí být takový cit všeobjímající a hlavně ne nic strukturovanýho, nebo aby se nemodlil nějakými naučenými slovy, to je pod jeho úroveň. Musí to být takový rozpoložený, zbožný a to. No a když to nebude, že jo, tak člověk se vykašle na tu modlitbu a zakufruje, nebude vůbec hledat Boží tvář, Boží přítomnost. A potom dál mu říká, a teďko zkus jeho pozornost nasměrovat na ty nemožný lidi v jejich kostele. Jo, jak se tam ten blbě tváří a co tu dělá vůbec tenhle? A jaké má ten paní nemožný klobouk? A jak ten kněz má takový pokrytecký tón hlasu? To si teďko vymýšlím, tam jsou jiný detaily, ale takhle on na nás bude působit, aby nás odtáhl od lidí, kteří by nám mohli být nějakou pomocí, nějakou inspirací. V tom mě poučil jeden známý, který dělal léta vojenského kaplana. On vždycky říkal, osamělý voják je na odstřel. Osamělý voják na bojišti je na odstřel. Zralý na odstřel. Jako když se vystavuje prostě opravdu jako terč pro toho zlého. Proto když si člověk myslí, a pak nám to říkali i profesoři při teologii v Římě, když popisovali ten exodus, východ toho Izraele z Egypta, říkali, jo, člověk, když tam viděl ten peleton prostě těch vozů, toho dobytka, si to představte, představte si poušť, jo, to znamená, to nejsou dálnice, poušť, písek, jo. Jak blbě se v tom jede třeba jenom s nějakým trakařem, ty těžký vozy, naložený zbožím, majetkem jejich, dobytek, děti, ženy, no tak člověk si řekne, lidi, mám já to zapotřebí, tady ten takhle se tam v životě nedostanu. Tady se beru nějakou petlahev prostě s Coca-Colou a šupity dupity uteču zadním vchodem a půjdu sama. Budu tam o 40 let dřív. A on nám říkal, ten profesor, jo, než potkáte první Pelištejce, než potkáš první nepřátelskou armádu, kde potom jako samotnej neobstojíš vůbec. Jo, tady to vypadá, že ta církev prostě je taková z těch lidí nedokonalých a ne dost duchovních a ne dost cool a u nás je to takový utahaný a nejsou tam ty chvály pořádný a na kázání jsou k nepřežití. Ale přeci jenom je to tělo Kristovo, je to nějaké zasíťování, které nás drží. A když se pokud to trošku funguje, tak když se s váma něco děje, máte tu krizi, tak se lidi schopí, modlí se za vás, pomůžou, máte za kým zajít. Když člověk zůstane úplně sám, přijde krize, přijde nápor nějaký, tak zahučíte. Sám člověk neobstojí. Proto jsme tak pozbuzováni vždycky k tomu, abychom tu cestu opravdu absolvovali s druhými a nenechali se odradit tím, že nejsou podle mě dost na výši. Už jenom proto, že já většinou taky nejsem úplně dost na výši. Takže nemůžu to takhle hodnotit jenom z té své perspektivy. A samozřejmě dalším projevem duchovní krize jsou různé typy útoků a pokušení. Zvýšené útoky a pokušení. Kam jinam by ten zlý útočil, než na naše slabá místa? A on ví přesně, on je jako estébáci za totality, kteří měli vytipované, kdo třeba z duchovních pastorů, kněží má jakou slabinu a tam útočili na ty lidi, aby je za něco mohli chytit. Jo? Když nebudete s náma spolupracovat, my
na vás nabonzujeme tohle třeba, nebo věděli, že je na peníze, nebo tak. Ten zlý je, jak ten estebák, on ví, co je každého z nás slabina a tam útočí ty svoje útoky, když máme krizi, protože ví, že tam většinou, to je taková vychytaná cestička, kterou on ví, že se velmi snadno k nám dostane. Tam musíme nejvíc bdít. Není pravda, že vždycky se nás tam dostane, ale tam musíme nejvíc bdít, tam musíme nejvíc zvát Boží milost. A potom počítejte s tím, že právě proto, že v krizi prožíváte tu neútěchu, ty negativní emoce, rozmrzelost a tu úzkost a nevím co, takže vás ten zlý bude pokoušet tím, že vám tu radost nějak synteticky obstará. Někdo bude náchylný prostě na to začít sjíždět enormní počet filmů. Prostě dostat se buď televizí, když je to starší generace, nebo ty filmy, které nečekáte ani, až vám budou dávat ten oblíbený a stáhnete si ho sami, že od někud. A jedete a máte už jich za ten den 10. A to vám samozřejmě nepomůže ve vašem duchovním životě ani lidským. To je jako kdybyste vypili 2 litry vitamínu. To jde všecko do stoky, to nemůžete zpracovat, jo. Proto to ne, že byste někomu tím ubližovali, když sjíždíte tolik filmů, ale vám to nepomůže v žádném zrání, vy se tím zahlcujete, zaplácáváte. Někdo jiný pornografii, někdo jiný prostě počítačové hry, někdo jiný potřebuje se jít opít a úplně si vydýlítovat hlavu a emoce, všechno ze těch starostí, bolestí, z toho, že nestíhá ve škole, z toho, že někdo ho nemá rád. Pozor na to, ten zlý přesně ví, že my v té situaci, té neútěchy, budeme mít tendenci skočit po každém navijáku, který nám nahodí, protože chceme honem se hodit do pohody, chceme honem si vrátit ty dobrý pocity a každý máme nějaký vychozený cestičky kudy na to, který většinou nejsou úplně boží. Tím vůbec neříkám, že je špatně, když prostě máte úplně nějaký blbej den pustit si hezký film, jo, nebo hezkou muziku, nebo zajít za přáteli, který jsou milí a nekonfliktní a trošičku něco udělat pro to, abyste byli víc v pohodě. Nebo si jít zaběhat, prostě trošičku si i tu rovnováhu chemickou v těle pospravit. To je všechno v pořádku. Ale bacha na všechny tyhle ty úlety, které můžete si snadno pojmenovat, že jsou to takový navijáky toho zlýho, jak on přijde, přispěchá, řekne, je ti zlé, viď, chudáčku, teď tě není tě dobře, viď, tady máš cumlík. A teď tady máš další a další a člověk jde prostě jak za tou mrkví, jde do propasti. A to neříkám jenom, že z nějakých knížek se spoustou mladých lidí jsem prošla i takovou tu cestu třeba někam k drogám a je to prostě hrozný potom z toho člověka tahat. Když léta potom vystřiženýho jako kdyby života, který mohl být úplně už o něčem jiným, tak než se člověk zase dostane zpátky z toho sešupu, kam se sesunul. Bohu díky někdy se to podaří a jsou to nakonec i krásné svědectví a někdy dokonce se dostali na tu cestu úplně ne vlastní vinou, ale spíš hříchem druhých lidí, který jim právě nedali lásku, kterou jim měli dát a tak. Takže tady nechci vůbec někoho soudit, ale pozor na to, že říkám ten zlý, když vám nabízí tyhle jako kdyby instantní radosti, tak má dost jasnou taktiku, jak vás do toho zamotat. A ono, co je jednodušší, když máš krizi, prostě tak si zase šlehnout, jo, nebo něco prostě nějak. A pod časem už to potřebuješ a za jakoukoliv cenu. A už klidně zrazuješ svý kamarády a kradeš peníze svým rodičům a nevím čím, jenom proto, aby člověk zase se hodil do pohody za jakoukoliv cenu. Myslím, že bychom měli končit. Možná přeci jenom pár takových podnětů, co ano, protože mluvili jsme o tom, jak se ta krize projevuje. A tak jenom na závěr pár takových zkušeností, co je důležité, abychom se v té krizi neztratili. Úplně nejobecnější rada, trošičku se zorientovat. My se nemůžeme zorientovat v tom, že víme, kam to směřuje a kdy to skončí, to už jsem řekla, ale uvědomit si, pojmenovat si, dobře, mám krizi. My někdy na tom táboře pro mladé, co děláme, tak si právě při posledním setkání ve skupinkách děláme i takový jako hrajeme si na ty rady zkušeného ďábla, takový jakýsi cvičení, a sami vymýšlíme, kdybych já byla ďábel, co bych udělala v mém životě, aby mě obral prostě o všechno během prvního dne nebo dvou, co se vrátím z nějaký takový pozitivní akce. Co bych dělala? A většinou lidi se natolik znají, že umějí si to pojmenovat velmi rychle. Jako jak se obrat o to všecko pozitivní, co nejrychleji, co nejefektivněji. Většinou člověk si to umí docela pojmenovat a tím mu může naskočit, kde dát nějaký ty zátarasy, nebo kde bdít, v kterých ohledech bdít.
Že není, je v pohodě jít se dospat, že jo, a tak, ale není v pohodě zakufrovat hned první večer prostě v hospodě a přijít domů ve dvě ráno, když už pomalu nevím o sobě, netrefím domů. Protože potom se z toho proberu s bolehlavem a řeknu si, no vidíš. A ten druhý přispěchá a řekne mi do druhého ucha, no vidíš, jaký jsi prase. Jsi úplně beznadějnej. Ty si nemyslíš, že ty budeš nějakou duchovní cestou, na co jsi to tam hrál, chytráku. A to se někomu z vás možná stane, tak rovnou říkám, klidně odpovězte, ano, já nejsem světec, ale Pán Ježíš mě má rád takovýho, jaký jsem i teď, i s tou kocovinou, i s tím, že jsem to úplně zvoral. A Pane Ježíši, prosím tě, pomož mi vstát, protože prohraná bitva ještě není prohraná válka. Prohraná bitva není prohraná válka. A kdokoliv se chce umět s tou krizí nějak vypořádávat i s těma malýma krizema, musí se naučit rychle vstávat. Rychle vstávat a aby ty průšvihy, ty navijáky toho zlýho, na který skočí, aby ho neodtahovali od Boha, ale naopak se stali vždycky odrazovým můstkem do Božích náruče. Odrazovým můstkem k Ježíši Kristu, k jeho milosrdenství. On nás nikdy neodkopne. Když chtěl po nás, aby jsme 77krát a znova odpouštěli, tak on je první, kdo to dělá. On není jako některý kazatelé, kteří kážou vodu a pijou víno. Když nám řekl, že 77krát a znovu máme my odpouštět, tak on je taky ochoten odpouštět. Rozumíte? Nemusíme se bát s každým průšvihem za ním jít, s každou tou krizí, s tou nepohodou, ale umět si to uvědomit, kde je ten směr. Neutíkat od Boha v té krizi, ale utíkat k němu. Vrnout se k němu. To je strašně, strašně důležitý. Neutíkat od Boha pod vlivem těch blbých emocí, třeba i svých selhání, ale utíkat tryskem k němu. Bude na vás velký tlak, abyste utíkali od něho, abyste měli ten Adamův syndrom, aby po tom hříchu jste se začali schovávat v tom stromoví té zahrady před Božím tváří. No a potom rozhodnout se reagovat, nepoddat se té krizi, reagovat. To se dělá tak, že říkám, nemůžete ji ukrátit, jak jste si vymysleli, ale můžete se věnovat aspoň tomu zásadnímu ve svém životě, jako by krize nebyla. Tomu zásadnímu. To znamená, mám chodit do školy, budu chodit do školy. Mám si udělat domácí úkol, prostě si ho udělám, i když nemám náladu. Jo, chci se trošičku modlit, tak se trochu pomodlím, i když z toho nebudu mít dovíjaký haleluja emoce. Prostě normálně jdu, něco se připomíná vždycky, jako když mi vykládali různý horolezci, píšou ve svých knížkách, když je sněhová vánice a víte, že musíte dojít na tu základnu, jinak tam zůstanete. Když si tam sednete v té zimě, tak prostě vás najdou tuhý druhý den. A vy víte, že nemáte už strašně málo síly a proti tomu větru je to obtížný a musíte jít nohu před nohu a jít a nepřemýšlet a nemeditovat, jak se cítíte a jít nohu před nohu. A tohle je velice dobrý reflex v období krize. Prostě jdu a opírám se o to úplně normální. A když si říkal jeden profesor, když jsme byli před maturitou na gymnáziu, tak nám říkal, ráno ten den, když je maturita, dělejte všechno, jak jste zvyklí. Vyčistěte si zuby, kluci se trošku třeba i oholej, holky se nalíčej. Prostě dělejte, jak jste zvyklí, nasnídejte se, nedělejte nějaký, že budete se učit ještě celou noc. Všechno takhle krok za krokem, abyste prostě do toho vpluli v co nejvíc normálu, i když jste úplně rozhozený tím stresem a tím strachem. A podobně v té krizi jeďte ten svůj život v těch základech, jak jste zvyklí. Sice nemáte sílu lámat skály nebo zakládat novou církev nebo dovím co, ale můžete prostě první den, druhý den a když ne celý den, tak aspoň tu hodinu, co je přede mnou, tak to snad zvládnu. Bez nějakých excesů. A pak zase tu další. Takhle je potřeba reagovat v krizi. A snad poslední důležitý, nezůstaňte v krizi sami. To neznamená, že obíhám všechny známí a kontaktuju všechny na sítích, abych jim říkala, jak se cítím blbě. Ale najděte si někoho, kdo je trošku zralejší, kdo něčím podobným prošel, kdo vás umí podpořit, kdo vás vyslechne, nebude to banalizovat, nebude vám říkat, tak si pust nějaký komiks, nebo ta, ale pomůže vám udělat ty správné krůčky. Pomodlí se za vás, podepře vás. Nezůstaňte v tom sami. Když je to vážnější krize, právě ze ztráty někoho blízkého, jak jsem říkala, vážnější nějaký problémy ve vztazích, nebojte se i vyhledat třeba psychoodborníka. Není to neduchovnost. Někdy se snažíme, jak Baron Prášil, vytáhnout se z té bažiny za vlastní vlasy, za vlastní silou, je to blbost.
je velice moudrý zareagovat tím způsobem, dobře, nepomůžu si sám, tak zkusím vyhledat někoho, kdo o tom něco víc ví, kdo už si to prožil s víc lidma a pomůže mi udělat nějaký správný kručky správným směrem. Kdybyste si chtěli najít nějaké boží slovo na povzbuzení v tomhle smyslu, tak 5. kniha Mojžíšova, 8. kapitola, to je moc zajímavý čtení, moc krát mě to v krizi velice, velice povzbudilo. O tom pochodu pouští a jaký je toho smysl. Potom Žalm 144, to je o tom, jak mě Bůh učí bojovat a učí mé prsty válčit. To je totiž smysl mnohých těch kriziček a krizí. Také Žalm 119, 71, takže nemusíme krize si obstarávat, oni přijdou sami. A když přijdou, tak se úplně neděsit, není všechno úplně blbě. Možná naopak je to velice dobře. Děkuju za pozornost.

0: Jedna hodina ráno 20. června na Rádiu 7 přináší také hudební pořad Interval. Více než vypolírované tóny hledá nahrávka Revolver kapely Hugo a já pohled na obyčejné životy obyčejných lidí. Mohou ještě 3-akordové písně změnit svět? Posuďte sami.
1: Interval. Hudbu s přesahem vybírá Lucie Endlicherová.

Co všechno potřebuje hudba, aby promlouvala k srdci člověka, až úplně hluboko? Čím se dotkne posluchače natolik, že se bude potřebovat vracet a znovu objevovat to, co už bylo slyšeno, co už prošlo ušima? Jaké obrazy se odehrávají v srdci, v mysli toho, kdo je zasažen a osloven? Vlastně nejen hudbou, ale jakýmkoliv uměleckým dílem. Tak tyhle otázky mi běhaly hlavou, když jsem poslouchala desku Revolver, za kterou stojí trio Hugo a já, trio z Lipčic nad Vltavou, které tvoří Antonie Novaková, která hraje na violončelo, na housle a zpívá, klavíristka Pavla Šefrnová a Petr Hugo Šlik, který hraje na kytaru, banjo, zpívá a stojí za hudbou a texty celého tria. Velmi mě potěšila charakteristika uvedená u dané nahrávky, která konstatovala: trojice trpělivě objíždí malé kluby, kavárny, čajovny a hospody a lokální festivaly a zkouší, jestli tříakordové písničky mohou změnit svět. Vzpomněla jsem si na folkové písničkáře 70. a 80. let, kteří měli stejnou víru, totiž tu, že tříakordové písničky mohou změnit svět. Jestli to dokážou i Hugo a já, to můžete posoudit při poslechu dnešního intervalu, u kterého vás vítá Lucie Endlicherová.

ve dveřích, přijdeš ke mně. Jemně tě obejmu a nikdo ti neublíží, ale teď spí bezpečí a tiše. Spí v mým břiše. Spí tiše. Jsi v bezpečí.

říkal mi pan farář u zpovědi. Ať nehledám na všechno odpovědi, že prej věci se dějou za nějakým cílem, a ten cíl, že je vzdálenej. Míle a míle, míle a míle jsou cest, které znám. Jenomže já nechci z postele vstát. Lehni si ke mně, moje milá.

Ptal jsem se kartářky na předpověď, kde najdu bohatství, slávu a vděk, že prej kulový jeso už na mě čeká, když vydám se na cestu do daleka. Jenže to bych si musel pačko ryzout a já radši obsadil v hospodě kout. Sedni si ke mně, moje milá.

Náš dům je v plamenech. Co pak to nevidíš? Země si oddychne, až bude bez lidí, až bude na zemi, jak za prvních dnů ráje. Náš dům je v plamenech a kapela hraje. A já ze zdí Krchova jsem si vykopal jámu, lehl jsem si do ní a podložil hlavu. Léni si ke mně, moje milá, teď tam nahoře štěkají psy a

Tahle hudba, kterou dnes posloucháme, bývá označována jako lo-fi, tedy low fidelity, hudba bez pozlátka, bez přehnané studiové kvality. Vlastně takový opak high five. Lo-fi hudba je hudba syrová, která objímá nedokonalost jako něco, co do hudby přináší pravdivost. Jenomže je otázka, jestli něco takového člověk chce vlastně poslouchat. Tohle byla ta první otázka, kterou jsem měla v hlavě, když jsem tuhle desku slyšela poprvé. Tohle je možná otázka, která vám zní hlavou, když posloucháte vy. Zajímalo by mě, jaká je vaše odpověď. Možná si názor teprve tvoříte. Tak tady je další porce možnosti rozhodnout se. Zdali lo-fi hudba je přesně ta, která bude patřit i k vašim oblíbeným.

co vlastně chceš. Udělej cokoliv, nečekej, ukroj mě. Maso sněz. Cokoliv, cokoliv, cokoliv. Ještě dnes.

Obláčky páry ti stoupaly od pusy, jak bílí andělé k nebi. Odkud pak zhlíželi na naše pokusy,

něžnosti, pravdu či lež. Cokoliv, cokoliv, cokoliv. A řekni to teď.

se choulíme jak brambory ve sklepě, spojeni bledými klíčky. Ochotní vydat se kdykoliv za světlem pod očními víčky. Odej mi cokoliv, záchranu, záhubu, lék nebo jed. Cokoliv, cokoliv, cokoliv, cokoliv. Dej mi to hned.

moje sestřičko ze sídliště jich. Koho pak vyhlížíš ve dveřích vašeho panelovýho domu? Řekni mi, komu patří tvůj smích. Moje sestřičko ze sídliště jich, řekni mi, jaký byl tvůj první hřích. Komu si dala svou duši, jestli pak tušíš,

0: moje sestřičko ze sídliště jich. Když první plinku pověsíš na balkóně sedmýho patra, vleje jak vlajka, bílá jak sníh.
1: Na Rádiu 7 posloucháte Interval, který dnes patří triu Hugo a já a jejich nahrávce Revolver. Asi už jste zaregistrovali, že písně, které posloucháme, vyprávějí úplně obyčejné příběhy úplně obyčejných všedních dnů. A vypráví je úplně obyčejnými slovy i úplně obyčejnými hudebními prostředky. A stejně je v nich něco neobyčejného, zdá se mi.

jde odkud přišel. A poslední vládce té říše zanikla tiše. Zbíječky jedou na plnej výkon, mladého muže rozbolí břicho, když marně hledá.

a celý kraj se koupe v její milosti. V trávě se třpití senčí parůžek, nad ním se klene z duhy most. Proti té kráse nic nezmůže,

Jedí v kapolní cestou do školy. Pak kdyby chtěla, mohla by i letět. Křídla si utkává z půlnočních pavučin. Zatímco dějiny pochodují světem. Chytila v křoví malou síkorku. Řekli si spolu jen pár.

tahle písnička vznikla v době hlubokýho míru. A já bych se do ní teď rád schoval jako do krytu a tam si hrál. Tahle písnička vznikla v době hlubokýho míru. A já mám pocit, že ta holka se z ní na mě usmívá.

neví nic o tom, co jí čeká. Všichni jsou hodní, všichni jsou veselí. Cesta se vine do daleka.

Tahle písnička vznikla v době hlubokýho míru a já bych se do ní teď rád schoval jako do krytu a tam si hrám. Tahle písnička vznikla před útokem na Ukrajinu.

0: dívka polní cestou do školy. Neví nic o tom, co jí čeká.
1: Vždycky bylo, je a bude otázkou, nakolik autenticita vítězí nad profesionalitou, co má dostávat přednost a co je důležitější. Ale možná jde o nadbytečné otázky. Možná stačí umět rozlišit pravdivé, autentické od hraného a nepravdivého. A snad právě tudy vede ta dělicí čára mezi uměním a neuměním. Dnešní interval představil trio Hugo a já jejich nahrávku Revolver. Díky, že jste poslouchali. Interval končí, od mikrofonu se loučí Lucie Endlicherová. Těším se na slyšenou zase za týden.

ty se skláníš ke mně. Ty jsi byl se mnou v každé chvíli. Ty jsi ten, který miluje jako první. Ty jsi mě našel ve své veliké lásce.

Milí posluchači, za mikrofonem je s vámi Kristýna Exnerová a jsme velmi rádi, že ladíte Rádio 7 i ve 2 ráno 20. června. A i když je noc, pro ty z vás, kteří nemohou spát, nebo někde cestujete, pracujete, Rádio 7 je tu pro vás připraveno s následujícími pořady. Průkopnictví je hnutí usilující o budování nových a otevřených komunit, inspirovaných křesťanskou spiritualitou. O tom, jak chápat pojem misie ve 21. století a s jakými výzvami se novodobí průkopníci mohou setkávat, budou v pořadu Hláska hovořit evangeličtí faráři Roman Mazur a Jordan Tomeš. Nalaďte si ve 2.15. Dlouhou cestu časem i prostorem absolvujeme v posledním předprázdninovém vydání týdeníku Za obzor. Hosty Lucie Endlicherové a Kateřiny Hodecové budou manželé Míla a Matěj Hrůzovi, kteří nás nechají nahlédnout do svého pestrého života. Postupně se ocitneme v Jugoslávii, Rakousku a na nejrůznějších místech Spojených států, až zakotvíme v San Diego na hranicích s Mexikem. Chcete-li, přidejte se i vy po 3. hodině. Závěr seriálu o wellbeingu bude v talk show No Filter věnovaný tělu. O propojení stravy, pohybu a regenerace si bude 15 minut po 4. hodině povídat Tom Michalko se Šimonem Termerem. Vztah s Bohem není o vědomostech a informacích, ale o vnitřní proměně. K tomuto poznání došel na své cestě hledání a nacházení také Timotej Tomíček. Jeho příběh